0: Zamrzeno až oblačno a postupně se přidá déšť. Teploty od 18 do 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil taky návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
2: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Za prvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
0: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To včera společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
3: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží. Poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moct podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou a Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašinského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+K poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby. První klienti se nastěhují do konce září.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhájkyni vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A v nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
4: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslovili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
0: Češi začnou boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii v pátek proti Řecku. Dále čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za Břístvím a uzavřená silnice 35 u Svitav. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se dnes v noci pracuje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh, projíždí se levým pruhem bez kolony. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, zabraný je odstavný pruh a ještě to není výrazněji označené. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu Svitav. Teď je to relativně dobře průjezdné, kolony se netvoří. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se tam ale začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál. Slovo má opět Adam Carda.
6: Pět a půl minuty po druhé hodině ladíte noční radiožurnál, kde v této půl hodině budeme soutěžit, a to už za pár minut. Máte-li rádi detektivní sérii s kapitánem Exnerem od Václava Erbena, tak celý tento týden tu pro vás máme audioknihu s názvem Pastvina zmizelých a vy se společně s kapitánem Exnerem vydáte řešit záhadná zmizení, která někteří místní připisují mimozemšťanům. Tak jestli bude kapitán Exner zatýkat zeleného mužíčka, nebo to celé bude jinak, to zjistíte, když s námi budete soutěžit. Tak volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City a píseň Fireflies zazněla v nočním radiožurnálu a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
2: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
3: Pánové, jsou zde snad? Jo, kvůli těm zmizelým.
2: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
3: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
2: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
3: To je osud.
2: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.

0: Ano?
1: Kapitán Exter.
0: Občas se to tam zmiňuje v těch příbězích, to křestní jméno.
1: Moment. Já akorát jako herce bych věděl, stopro, kdo tam hrál.
0: Tak pojďte zkusit tipnout. Martin, Marek, Michal.
1: Michal.
0: Říkáte Michal. No a trefil jste to naprosto přesně, ano, je to tak. Michal Exner je celé jméno kapitána Exnera, takže já vám gratuluji.
1: Ano, posledního hra dlouhý.
0: Ano, a to je také Michal, tak vidíte, to je schoda jmen hned. Každopádně správná odpověď, já vám gratuluju a poprosím tedy jenom, jestli vydržíte ještě chviličku na telefonu.
1: Ano.
0: Děkuji. A vy ostatní budete mít samozřejmě příležitost první hned zítra v nočním radiožurnálu po 14:00. I zítra tu na vás čeká audiokniha Pastvina zmizelých.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Aktuální obsazenost spojů hromadné dopravy, vytíženost v různých hodinách nebo nápor cestujících třeba při sportovních akcích. To všechno mohou zjistit pracovníci brněnského dopravního podniku díky novým počítadlům. Nad dveřmi ve všech vozech nově nástupy i výstupy zaznamenává přes 3000 čidel.
1: Nastupujeme do autobusu předními dveřmi a už jsme načtení jako ten cestující.
2: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad námi je kamera s čidlem a rovnou do toho systému zanese, že jsme nastoupili.
1: A stejně tak potom zaznamená i náš výstup a ten systém je schopný započítat i kočárky, kola, případně koloběžky.
2: Stejná čidla nad dveřmi má nově všech víc než 700 vozů dopravního podniku. Data z nich pomáhají třeba s tím, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spojů ubít, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: A abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém, anebo vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu.
2: Data z počítadel ukážou třeba i to, jak velký je nápor na dopravu při mimořádných akcích, anebo u kterých zastávek má smysl režim na znamení a v jakých dnech nebo hodinách. Systém v pilotním režimu dopravní podnik zkoušel od letošního jara. Díky němu a taky připomínkám lidí upravil jízdní řády linek autobusu 77.
3: Jedna z firm posunula o půl hodiny pracovní dobu a tím tam vznikla ta disproporce, kdy my jsme měli dimenzovanou dopravu na jinou špičku.
2: Informace o tom, jak moc jsou jednotlivé spoje zaplněné, nově můžou vidět i cestující v aplikaci DPMB Info.
3: Pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
2: Nový systém vyšel brněnský dopravní podnik na víc než 60 milionů korun. Přes 3/4 pokryla dotace z evropských fondů. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Robbie Williams zazněl v nočním radiožurnálu. A společnost ČEZ Distribuce obnovuje část kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v Česku. Energetici pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a českopolskou hranicí.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou, kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam je do pyrovny to staré.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 2:30. Monika Chmilová připravila stručné zprávy.
1: Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě, navrhli to opoziční Lidovci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování taky chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. K Lidovcům se postupně připojili i další opoziční kluby. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka se chce opozice hlasováním jen zviditelnit. Kdy a jestli vůbec bude sněmovna o důvěře hlasovat, zatím není jisté. Vysoký schodek na příští rok ale kritizují i vládní motoristé a SPD. Na pole na severu Moldavska večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebooku to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i nad území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Ukrajina získá od spojenců celkově asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Před jednáním takzvané kontaktní skupiny to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou v zemi včera oznámila Británie i Německo. Berlín taky avizoval, že zvýší dodávky střel vzduch a bude zemi dál poskytovat drony. A čeští žáci se od roku 2022 výrazně zhoršili v matematice a ve čtení. V přírodních vědách jsou jejich výsledky stabilní. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, které představilo ministerstvo školství. I přes velké zhoršení zůstávají čeští studenti úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Nejlépe si v testování vedli žáci gymnázií. Nejhůře naopak žáci nematuritních oborů. Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak se česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. A hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. Mladé Boleslavy vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D11 u Sadské i na silnici u Domažlic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením, zastavil ho defekt na pneumatice. U Domažlic zpomalte na silnici 26 do Plzně a na Folmavu. U odbočky na újezd provozu překáží odstavený kamion, vybočuje se předním zatáčce. V Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je zavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. A na Jindřichohradecku pozor na nehodu v Českých Velenicích. Na průtahu obcí na třídě československých legií havaroval cyklista. Na místě záchranáři s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Dětství režiséra Miloše Formana, komunisty zabavená dřevěná klubovna nebo hrdinný příběh druhoválečného letce Englendra. To a mnohem víc je součástí historie čáslavského skautingu, který připomněl festival Dvorky. Se svým divadelním představením na něj dorazili také členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří na akci zahájili speciální turné. Právě o něm si za chvíli v nočním radiožurnálu řekneme víc.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety ji pak doprovodili do 100 kilometrů vzdálené zoo v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepíto neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
1: Vidrice.
3: Tady ji můžete uvázat.
1: Trávě tu dost.
3: Zatím je to takové provizor, než se nám vrátí zabavené věci.
1: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepito neplivej a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
4: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako vlče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
5: K nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
1: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
3: Před pár týdny...
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
6: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepitour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Radiožurnál.

0: Eric Clapton vám dělal společnost v nočním radiožurnálu s datem 9. září a teď jdeme na sport. Finále světového poháru v lukostřelbě bude poprvé i s českou účastí. Ve vybrané společnosti bude mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková, kterou závod v mexickém Saltillo čeká v neděli.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod v Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože potom Berlíně to trvalo v řádu dní. Tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezona byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodující šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis doplní Monika Chmilová.
1: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta. Opozice zvažuje ústavní stížnost. Cena ropy na světových trzích stoupá. Agentury z toho viní ofenzivu povstaleckých husíů v Jemenu. Tenistka Nosková v semifinále US Open nebude. S běloruskou Sabalenkovou prohrála ve 3 setech. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zataženo až oblačno, postupně se přidá déšť. Teploty od 18 do 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci hlasy vládní koalice schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát. Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. To si myslí i opoziční starostové, kteří zvažují, že si na změnu budou stěžovat u ústavního soudu. Pokračuje jejich poslanec Karel Dvořák.
3: Pravidla fungování ústavních institucí nemají být nástrojem politické odvety. Není možné tuto změnu odbýt jako pouhou úpravu zákona o zahraniční službě.
1: Koalice chce tuto pravomoc dát nově ministrovi zahraničí. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomorský Brent se obchoduje za skoro $100 za barel. Podle agentury Reuters za to může obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými husii na západě země. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husijové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Silničáři dnes uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
4: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
1: Řidiči mohou využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a přední Kopaniny.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve 3 setech. Utkání se hrálo na centrálním kurtu Artura Aše a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru 3. sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc s tím začali během rozehrávaného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
5: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje. Ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
1: Do semifinále debla prošel nasazený pár číslo 1 Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 za Rudnou a překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. Mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se tam netvoří. A v Praze neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, skončit by měla nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déště lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Na horách naměříme nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemnou úterní noc, dnes je 9. září a máme 5 minut po 3. hodině. Policie dokáže díky dronům monitorovat dopravní přestupky i ze vzdálenosti stovek metrů. Policista dron řídí přes ovladač na dálku a navádí hlídku v autě přímo za řidičem, který porušil silniční pravidla. Reportáž z jedné z kontrol na Znojemsku uslyšíte za moment.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Třeba na Jižní Moravě policie v poslední době dron použila při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud...
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospíchají, nám vám praskla voda v baráku a jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
2: Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků. Prozrazuje policijní mluvčí Petr Vala.
6: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Radiožurnál.

Novinka Evy Farné, píseň Neříkej, co má se stát, vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimické univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si

0: proto experimentální skleník v polopoušti.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakral Chur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata, tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
3: Iceberg and lettuce.
1: Tady saláty, tam je máta a jarní cibulka.
3: There's mint and onion and the last one.
2: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
2: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
3: Volcanic rocks.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
2: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
2: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu o hledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
4: Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Informoval o tom deník Frankfurt Allgemeine Zeitung. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Německá policie po muži začala pátrat poté, co se v dopisech přihlásil k odpovědnosti za útoky na energetickou síť. Jako motiv uvedl odpor k fosilním palivům. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně, údaje zveřejnil Úřad práce. A Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
5: Sport.
4: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a klub AEK Athény porazil rakouský LASK 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 za Břístvím a zavřená silnice 35 u Svitav. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Projíždí se levým pruhem bez kolony. Na D11 tentokrát z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Zavírá odstavný pruh hned za výjezdem z omezení. Projíždějte opatrně. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu Svitav. I teď je to relativně dobře průjezdné, kolony se netvoří. A v Praze je opět průjezdný celý Strahovský tunel. Ve směru ze Smíchova na Břevnov skončila noční údržba a jezdí se zase oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se i tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Anonym Cyberleak na internetu zveřejňuje záběry z nedokončené hry GTA 6, píše deník N.
9: Srazili tržní hodnotu vydavatelství Take-Two o zhruba 2 miliardy dolarů.
10: Na spuštění prodeje videohry GTA 6 čekají miliony zapálených fanoušků.
11: Je to největší událost entertainmentu všech dob.
12: Poslední díl GTA 5 vyšel už v roce 2013 a prodalo se přes 200 milionů jeho kopií.
7: nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie. Grand Theft Auto 6, nebo taky zkráceně GTA. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud, a zaútočili na ně hackři. Všechno to probereme s Jaromírem Mévaldem, spoluautorem herního pořadu Quest na Radio Wave. Dnes je středa, 9. září. It is what it is, my friend. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
0: Já moc děkuju za pozvání.
7: Cokoliv si člověk teďka přečte o GTA 6, nebo takový pocit já mám, tak slyší samou chválu, zejména na ten nejnovější trailerový gameplay, ty herní záběry, které se dostaly na internet, které se objevily na internetové platformě Netflix. To je premiéra u her, nebo ve spolupráci vlastně Netflixu jakožto videoplatformy s herními společnostmi, ten zásah musí být obrovský, ne?
0: V případě Netflixu to premiéra je. Je to skutečně jako první případ toho, kdy za nějakou placenou službou se objevil trailer na takhle exponovanou hru. Hmm. Nicméně v tom herním prostředí to premiéra není. Už dříve jsme tady měli případy toho, kdy vlastně hudební stanice MTV měla premiéru na právě Grand Theft Auto San Andreas, což bylo dílo z roku 2004. Měla dokonce i exkluzivní premiéru konzole stanice MTV v roce 2005. Aha, aha. Takže už jako nedá se říct, že by to bylo něco super nového, ale je pravda,
7: to mainstreamizace videoherního průmyslu ve vašich očích?
0: No, jako dá se říct, ano, že to je jako v zásadě snaha nakouknout za takovou jako skořápku toho, co si představujeme pod pojmem hráči. Tak vlastně oni se snaží šáhnout na ty nehráče, na ty lidi, kteří jako nehrajou tak často, ale nějaký vztah ke hrám mají, třeba v životě hráli jednu hru jako velkou a snaží se vlastně oslovit i je.
7: Ono to mělo i takové filmové kontury, vlastně to, co bylo zveřejněno 30 minut nebo necelých 26 asi, ne? Poměrně velká porce na to, že ta hra má vyjít až asi za 2 měsíce, takže vývojáři ze společnosti Rockstar Games to takhle spunktovali s Netflixem. Bavíme se o 6. pokračování, řekněme určitě legendární hry Grand Theft Auto, hry na zločince v otevřeném prostředí jakéhosi fiktivního světa amerického města. Oslnilo vás to zveřejněné video? Protože jak říkám, všude čtu samou chválu. Good. I would always just chill here for a minute.
0: Jako v zásadě postříleného hráče to nemohlo oslnit takovým tím způsobem, jak to působí na člověka, pro kterého to je třeba jeho druhé Grand Theft Auto. Protože když to vezmeme čistě fakticky, tak co to mohlo být? Jako bude to ukázka ze hry, která má teďko 6. díl, není to 6. díl jako takový, už těch her vyšlo spoustu v rámci značky Grand Theft Auto. Takže čím to může oslovit? Vždycky jako to bude ten stejný žánr. Vždycky to budou jako postavy, na které jako se budou snažit ty autoři nahlížet ještě před tím vydáním nějakým jako tajemným způsobem. To znamená, že nebudou chtít o nich prozrazovat úplně všechno. Ta jako kriminální část jakoby té hry, tak tam 100% bude. Jako už jenom ten název Grand Theft Auto, to není jenom tak jako hezky znějící název, ale to je název skutečného přečinu vlastně v rámci amerických zákonů.
7: Velká automobilová loupež.
0: Přesně tak. Takže v rámci toho tam určitě budete krást auta ve městech, budete střílet ze zbraní, určitě tam budou mise, ve kterých musíte si poradit s větším množstvím nepřátel a nebudete úplně jako mírumilovnými prostředky. To tam 100% bude. Na druhou stranu, oni, studio Rockstar, vývojáři vlastně hry Grand Theft Auto, oni koketují dost často s takovými jako podvratnými motivy. Že si člověk něco myslí, že to tam bude, ale nakonec se může ukázat, že hrajeme za 2 skryté policajty. Jo, že vlastně to nemusí být úplně jako, že hrajeme za 2 zločince. Já neříkám, že to tak bude, ale nepřekvapilo by mě to v rámci té tvorby Rockstaru.
7: Těch 26 minut, nebo ta necelá půl hodina zveřejněná teď, jsou tam části jednotlivých misí, je tam část toho herního příběhu, toho, jak ta hra bude vypadat jako taková. Není toho naopak trochu příliš a není to vyvolané tím, že spousta jiných herních záběrů teď uniká, protože se do té hry pustili hackři a ty to vzali po vlastní ose?
0: Ono se to vždycky zdá, že vlastně z té hry vidíme 30 minut, to si člověk řekne, ježišmarja, to jsme viděli úplně celou hru. Ale nikdy se to nepotvrdilo, nikdy se neukázalo to, že to, co jsme viděli v těch záběrech, je úplně přesně to, co jsme pak mohli zažít v té hře. Buď je to nějakým způsobem jako ohnuto do toho, aby to vypadalo dobře v tom traileru, anebo je to nějakým způsobem vytrženo z toho, co se vlastně reálně v té hře sice stane, ale my na to koukáme třeba jako od konce a v tom traileru nevidíme, že na to koukáme od konce. A je docela zajímavé si zahrát tu hru a pak se podívat znovu na ten trailer, zda nám něco prozradili. A vždycky se ukázalo, že ne. že nám nikdy nic neprozradili, ale my jsme si strašně mysleli, jakožto ty, kteří hltají ten trailer a koukají na něj a myslí si, no jo, tak teď víme jako zápletku, no jo, tak teď víme tohleto. Tak nikdy se to neprokázalo.
7: Co ty hackři? Ta videa zveřejňuje hackerská skupina pod názvem Cyberleak, což je slovní hříčka na to, že leak je únik, ale leak je taky pórek, což je vlastně v ikonce té hackerské skupiny je postavička s pórkem na hlavě. Ta videa jsou reálná? Není to AI?
0: Dá se říct, že to je půl na půl. Že to jsou jak reálná videa, skutečně se hackerům povedlo
7: dostat se přímo do Rockstaru. Dostat se buildu hry k nějaké verzi,
0: ano,
7: ještě ne hotové.
0: To už jako víme minimálně 2 roky, že se jim to povedlo vlastně se dostat dovnitř do té firmy, ať už nějakým sociálním inženýrstvím, nebo přímo tím, že jako udělali takzvaný brute force útok, to znamená, že se skutečně dostat do těch serverů, kam se nikdo nemá dostat. A je to kombinace. Je to kombinace ale toho, že když už máme možnost jako naplnit tu nějaký LLM model nebo něco takového nějakým způsobem, jako toto je reálná ukázka ze hry, ukaž mi, jak by to vypadalo, kdyby prostě se tam objevila další ulice v té hře. Tak ono to poměrně realisticky už teďko dovede vygenerovat na základě toho, že máme skutečně ty záběry, tak dovedeme vygenerovat záběry, které v té hře vůbec nejsou.
7: Jak často a kde ti hackři ty záběry zveřejňují? Zajímá se o to i policie? Protože to je samozřejmě něco, s čím Rockstar Games rozhodně nesouhlasí.
0: Ano.
7: Zveřejnili i prohlášení, ve kterém to označili za srdcervoucí, že se něco takového stalo.
13: Říct, že je pro nás únik záběrů z GTA 6 srdcervoucí, to by bylo ještě slabé slovo. Po všech těch letech jsme samozřejmě plánovali, že vám hru představíme úplně jinak.
0: Rockstar spolupracuje s policií, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nebo respektive na neznámého v rámci toho, že to je teda ta skupina, ale není personifikovaná a že vydali prohlášení, tak to se není čemu divit. Konec konců je to víc jak 10 let jejich práce.
7: Je to tak?
0: A v rámci toho, když jako udělají někdo, nějaká takováhle skupina, takovou prostou krádež, tak prostě... Jak byste se bránil vy?
7: No ale je tam určitě nějaký motiv, proč to ti hackři dělají, ne? Zveřejnili i oni nějaký manifest nebo mluví o nějakém důvodu?
0: Ten důvod je z jejich úst takový hrozně vznešený. Takový jako, že poukazují na podmínky v rámci her, poukazují na podmínky v rámci vývoje, na podmínky toho, že vlastně se dneska vydávají takové jako neúplně dodělané hry, že se vydávají hry, které v podstatě dá se říct, že znalý hráč zná zápletku od začátku dokonce ještě dávno předtím, než ta hra vyjde. Takové jako věci, se kterými často hráči můžou souhlasit nebo na ně aspoň kývnout, jako no jo, na tom něco bude.
13: Žádná soukromá vyjednávání, žádné tiché dohody. Buď se to veřejnost dozví, nebo úniky nepřestanou.
0: Jenže zatím ještě existuje druhý motiv a ten je finanční. Protože oni v rámci toho, že vydávají ty úniky, tak oni dokonce nechávají hlasovat o tom, jaký únik bude příště. A za to si nechávají docela slušně zaplatit. Za to, že vydají něco nebo to druhé. A to už mi přijde jako skutečně, že odhalili takzvaně karty a že zatím není žádná šlechetná věc, zatím není žádná věc, jako že jim záleží na hráčích, ale skutečně zatím jsou jenom ty peníze.
7: Oni zveřejnili i svůj vlastní kryptocoin, ne? Takže potom vybírají ty peníze teda přes kryptoměny.
0: Ano, přes kryptoměny, přesně tak.
7: A co s nima dělají?
0: Je to těžko dohledatelné, co s nimi dělají potom. Oni skutečně jako se zaklínají těmi šlechetnými záměry, ale už jenom tím, že udělali ten krok B a vydali ten svůj kryptocoin, skrz který v podstatě jako chtějí takzvaně nalížovat peníze, tak to si myslím, že je úplně jasný důkaz toho, že jejich záměry nejsou čisté a že skutečně tak je to v podstatě zloděj něco ukradne a je to hodně toho, co ukradl a teď si nechává zaplatit za to, že to postupně bude dávat mezi lidi. Kteří jsou samozřejmě lační potom.
7: Rozumím, z těch nejnějších důvodů, které vy jste zmínil, můžeme do nich počítat i to a ptám se na to, jestli ty kroky Cyberleak nejsou i výrazem frustrace v reakci na to, co oznámila společnost Sony, totiž, že od příštího roku už nemají existovat žádné fyzické kopie her na PlayStation, na jednu z těch konzolí v té řadě PlayStation, Xbox a další, protože už by všechno mělo být prostě jenom digitálně?
0: To se jim spíš hodí do krámu. Jednoduchá odpověď na to je ne, nemá to s tím nic společného. Ta složitější odpověď je, že Sony to skutečně oznámila, Sony skutečně dala vědět, že jako od nějaké doby už přestane vydávat fyzicky herní nosiče.
7: Ale GTA taky nemá být už na fyzickém nosiči. Už máte dostat jenom prázdnou krabici s kódem na stažení.
0: V zásadě ano, protože tohle to celé, proč vůbec jako GTA nemá být jako na tom fyzickém nosiči, je to, že se samozřejmě extrémně bojí toho, že by to někdo v těch lisovacích fabrikách, ve kterých se lisují ta DVDčka, respektive Blu-raye, takže by to v těch lisovacích fabrikách někdo ukradl. A to je velmi reálná obava. GTA prostě má takovýhle dosah, že by to skutečně někdo mohl, protože těch lesovacích fabrik to není jedna, to je prostě několik po světě. Takže se to může stát. A v takovou chvíli pochopitelně už jako nad tou hrou ztrácí kontrolu.
14: Když jste zmiňoval taky, že hackeři upozorňují na různé kontroverze ohledně pracovních podmínek vývojářů, tak tam se to týká i případu, kdy došlo k výpovědím zaměstnancům z britských poboček společnosti Rockstar Games, na které si stěžují tamní odbory. Bude to mimochodem řešit i soud. Hmm. Tam je ten rozpor, kdy členové odboru tvrdí, že ti neoprávněně propuštění chtěli řešit vlastně svá práva v rámci odboru. Na druhou stranu Rockstar Games je vlastně obvinují z toho, že chtěli vynášet tajné informace z té společnosti, asi konkrétně právě o GTA někam ven.
0: Tam pravdu neznáme nikdo, ale pravda bude někde zhruba uprostřed, protože společnost Rockstar už víc než 20 let má velký reputační problém z pohledu toho, jakým způsobem nakládá se svými zaměstnanci a jakým způsobem nakládá se s jejich sociálními životy. Protože existuje tam takzvaná kultura crunche. Crunch rovná se v herní, nejen v herní mluvě, je to v podstatě nutnost dělat na té hře přes časy.
14: Ano.
0: Velmi zjednodušeně řečeno.
14: Zvlášť teda, když se blíží datum vydání, ano. Protože tam je těch prací potom nejvíc.
0: Přesně
14: samozřejmě,
0: tak.
14: Protože všichni zjišťují, že nestíhají.
0: Přesně tak. A v rámci toho už v době vydání Grand Theft Auto San Andreas, což je skutečně víc jak 20 let, v době vydání prvního Red Dead Redemption, opět hra od Rockstar Games 2010.
14: Ta westernovka.
0: V době vydání Grand Theft Auto 5 v 2013. Ve všech těle těch dobách se periodicky vrací vždycky to, že podmínky práce v Rockstar Games jsou lidově řečeno jako trochu tyranské.
14: Ta společnost by se asi bránila, kdyby vás slyšela,
0: určitě,
14: ne?
0: Určitě by se bránila, nicméně jako to říkají ty zaměstnanci, kteří z toho Rockstaru odchází vlastně z důvodu těchto podmínek. Ta společnost na druhou stranu se hájí tím, že jako nic z toho to nezamlčuje, že vlastně ona dává jakoby těm zaměstnancům možnost, že buď na té hře budou takhle pracovat, jako vlastně od nevidím do nevidím, dá
14: jasně.
0: se říct, anebo ne. Nebo můžou jít jinam. A nevadí to ani jedné straně, že prostě můžou jít jinam. Oni samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk začne pracovat na nějakém takhle jako strašně kreativním projektu, jako Grand Theft Auto, těžko se mu odchází. Těžko se mu prostě odchází z něčeho takového, z takového rozjetého projektu. Takže i ve chvíli, kdy jako vlastně já člověk nesouhlasím s těmi podmínkami, tak pořád bych na tom Grand Theft Auto nějakým způsobem pracovat chtěl a vlastně bych chtěl na tom pracovat v lepších podmínkách. A tohle to je vlastně to jablko sváru. Jako no.
14: Od nevidím do nevidím na GTA 6 pracují ti lidé už posledních 10 let?
0: Dá se říct, ano. Teď se píše rok 26, to znamená, že ta reálná produkce té hry nezačala v tom roce 2013, kdy vyšlo Grand Theft Auto 5, ale na druhou stranu už existoval 100%, existoval na papíře minimálně koncept, jak bude vypadat další díl. Většinou se do té reálné produkce chodí tak rok, dva po vydání toho předchozího, záleží, co to je za hru. A předtím se samozřejmě dělají spousta přípravných prací, zjišťuje se, kde by se to mohlo odehrávat, jakým způsobem to bude vlastně odlišné od toho předchozího dílu, jak to bude navazovat, zda to bude navazovat a tak dále. To jsou vlastně ty práce, které se dají dělat ještě předtím, než se takzvaně kopne do země a začne se jako skutečně na té hře jako pracovat. To zní jako hrozně, když říkám, že se na tom jeden, dva roky skoro nepracuje, a to není pravda úplně. A na té hře se skutečně intenzivně určitě pracuje 10 let, to víme, protože
14: to je strašně dlouho.
0: Je to strašně
14: takhle dlouho se na hrách nepracuje.
0: To je pravda. To je pravda.
14: Taky ta hra má stát miliardu nebo miliardu a půl až dolarů podle odhadu.
0: No, to si myslím, že je hodně střízlivý odhad.
14: Navíc ještě.
0: Protože skutečně Grand Theft Auto je v tom extrémní výjimka. To není tak, že jako vezmeme Grand Theft Auto a vedle toho posadíme nějaké další hry a budeme je srovnávat. Jako skutečně Grand Theft Auto je někde tamhle nahoře a někde pod tím se nachází ten zbytek. Jako samozřejmě tam
14: zbytek
0: něco
14: jako jaké tituly třeba, abychom to dokázali porovnat?
0: No, v rámci jako těch jako řekněme drahých nebo těch skutečně jako vysokoprofilových titulů, tak to je třeba například série Call of Duty. Když to vezmeme z pohledu času, jak dlouho se na té hře, tak třeba World of Warcraft je takovým titulem, Fortnite určitě je takovým titulem, ale opět z pohledu času a například takovým titulem může být do jisté míry třeba Destiny, což je jako vlastně takový dneska už řekněme ne zapomenutý titul, ale skutečně to vyšlo už dávno, dávno. A mělo to jako ve své době takový velký hype, finanční hype, že vlastně se říkal, to je nejdražší hra všech dob.
14: Jo.
0: Protože to mělo stát $500 milionů, ale neřeklo se to jako takové poznámka pod čarou, že to je rozpočet na 3 díly, ne na jeden.
14: A v případě Call of Duty legendární taky střílečka, podobně dlouhá série jako GTA, tak tam to bylo asi $800 milionů. Pořád jsme ve stovkách milionů dolarů. Tady budeme přes miliardu a půl možná.
0: To by určitě zajímalo, co na tom stojí tolik peněz.
14: Co stojí tolik peněz?
0: Jednak ten čas samozřejmě. Tam jako na tom se dělá jako strašně dlouho. I kdyby jsme počítali, řekněme, střízlivě těch 10 let, tak na tom budou dělat stovky lidí. Stovky lidí krát 10 let, už tohle to nám jako naroste. Druhá věc je to, že v rámci Grand Theft Auto jako hry se nemůže počítat jenom s tím, že prostě postaví se město, nějaký postavy se tam dají, ten příběh, nějaký animačky do toho příběhu a máme hotovo. To vlastně je jako tak třeba 30% jako té hry. Zbylých těch 70, tak je onlineová komponenta. A vzhledem k tomu, že Grand Theft Auto 5 vyšlo v tom roce 2013 a takový jako řekněme, běžný život hry se stává z toho, že lidé dohrají kampaň, pak se část z nich přesune do multiplayeru a někteří na ní úplně zapomenou, že existuje, tak tohle to probíhá třeba v prvním roce dvou.
14: Mm-hmm. Multiplayer je, že hrajete s ostatními hráči po síti, takže že se přesunete vlastně do toho online světa. Mm-hmm.
0: Přesně tak.
14: Na to teda potom sází ta studia právě proto, že z toho pak mají
0: ano.
14: další peníze.
0: Přesně tak. A Grand Theft Auto tohle to úplně rozkopalo. Protože ta hra se hraje dodnes dostává podporu a to je skutečně v rámci her celkově, je to výjimka. World of Warcraft je podobně na tom, to znamená, je to hra, která dostává tu podporu, už jako ten zájem těch hráčů jako velmi opadl, ale pořád to hrajou miliony lidí, takže to je jako opadlo, ale jenom na miliony, jednotky milionů.
14: Tak to je hra z fantasy světa, role-playing game, takzvaně hra na hrdiny v podstatě.
0: Přesně tak.
14: Ale k tomu je navázané taky, musíte doříct, filmy jsou k tomu navázané, ano. Knihy jsou k tomu navázané, to je celý mikrosvět, nebo možná v tuhle
0: ano,
14: chvíli.
0: Ano, a právě, zatímco Grand Theft Auto je jenom ta hra. To nemá žádný film, nemá to žádný komiks, nemá to žádnou televizní sérii, to je skutečně jenom ta hra.
14: Zatím.
0: Zatím, přesně tak, to je dobrý dodatek. Ale v rámci toho, co na tom trvá tak dlouho, tak ten síťový kód je extrémně těžké jako udělat. Protože skutečně Grand Theft Auto 5 je, nemám teď úplně přesnou statistiku, a buď je to první nebo druhá nejprodávanější hra všech dob. A v rámci toho jako neustále se nabalují noví a noví hráči. A noví hráči nehrajou ten příběh, ale hrajou tu online část, tu online multiplayerovou složku a skutečně ten kód a vlastně co tam dělají, co jako je ta náplň jako toho, že, protože to není jenom, že připojím se do světa a tam si jako chodím s panáčkem, tam je na ně připraven jako další příběh, tam je na ně připraven další třeba akciový trh, je tam na ně připraven jako možnost hrát závodní výzvy, je tam možnost jako hrát nějaké přepadení bank prostě jako s ostatními a jenom tohle to dá dohromady, jako celou tuhle tu věc dát dohromady. I když už máte za sebou tu zkušenost, tak jenom tohle to jako zabere tak neuvěřitelné množství času a těch zdrojů lidských a technických, že mně vlastně přijde jako neuvěřitelný, že to trvalo jenom 10 let.
14: No tak ne, že jste to jednou udělali. Já si pamatuju, já jsem naposled hrál GTA 3 Vice City, to už je teda hodně, hodně dávno, tak oni to udělali už několikrát. K těm číslům, první den, co vyšlo GTA 5 v roce 2013, vydělalo 800 milionů dolarů, jenom ten první den. Což je teda fascinující číslo. Take-Two, což je mateřská společnost Rockstar Games, teď očekává, že v příštím fiskálním roce její tržby přesáhnou 8 miliard dolarů. Do velké míry to určitě bude dané právě tím,
0: to
14: že
0: bude jenom GTA.
14: V listopadu má vyjít GTA 6. To, že to celé je hra na derebáky, celá ta série je jenom o tom v podstatě. To nevyvolává nějaké pozdvižení?
0: Oni úplně na začátku, když vycházelo první Grand Theft Auto, tak skutečně
14: v 90. Rockstar, letech teda,
0: v roce 97.
14: 90.
0: Tak no. Skutečně Rockstar byl tak si vědom toho, že to je hra, která má negativní PR úplně ještě předtím, než jako se prodá první kopie, že si najeli britského lovce senzací Maxe Clifforda, který v podstatě jako kolem té hry vybudoval extrémně negativní PR, ale cíleně. Kolem toho prvního dílu a vlastně skrz to se to zašlo nabalo, protože Grand Theft Auto jednička, to nebyla ničím ve své době extrémně zvláštní hra, to jako prostě byla ta hra, sice bylo ve dvou rozměrech, ne ve třech, jako to máme teď, ale byla to v podstatě stejná věc, jako je Grand Theft Auto 6. Už to hodně přeženu teda. A v rámci toho bylo potřeba vytvořit kolem té hry příběh. A ten příběh se vytvořil negativní, ale fungoval. A stejně tak jako v průběhu těch x let, x dílů, jako ať už to se bavíme o tom Vice City, o tom Grand Theft Auto 3, o tom San Andreas, což jsou vlastně hry z počátku 0. let, tak vlastně v rámci toho vždycky najdete nějakou kontroverzi. Ať už to bylo, tady je vyobrazení Kubánců v negativním světle, nebo tady je prostě sexuální minihra, na kterou autoři, jakože dělám uvozovky, zapomněli a nechali ji tam a můžete ji odhalit jenom po zadání nějakého kódu.
14: Ale teda oficiálně je to omezené pro děti ano. do určitého věku.
0: Ta hra je od 18
14: let, ale říkáme to oficiální omezení, ale samozřejmě realita může být jiná.
0: Ano, přesně tak. A samozřejmě jako nedělám si iluze, tu hru nehrají jenom 18-letí, ale jako ano, oni samozřejmě dělají maximum pro to, aby to odlišili. Dokonce v některých zemích byly některé předchozí díly zakázané, aby se tam vůbec nemohli prodávat skrz to, co se tam vlastně děje v těch hrách občas. Nicméně, není to jenom to o tom, že v té hře se musí střílet. V té hře se dělá spoustu jiných věcí, ale samozřejmě to střílení je nejvíc explicitní z toho, takže jako dává smysl, že se na to člověk nejvíc zaměří.
14: Taky to není ale jediná hra, ve které se samozřejmě střílí, tak zmiňovali jsme Call of Duty například a podobně. Na podzim má vyjít, v půlce listopadu má vyjít GTA 6, teda po mnoha odloženích, tak je otázka, jestli se ho skutečně dočkáme. Samozřejmě existuje ten internetový fór, že se stala spousta věcí ještě předtím, než vyšlo GTA 6, včetně teda nové epizody Vinohradské 12 o GTA 6, která vychází ještě před vydáním GTA 6. Celá řada vývojářů a společností distributorských a vydavatelských odkládá své hry nebo vydání svých her z tohoto podzimu dál právě kvůli tomu, že nechtějí soupeřit s GTA. Jeden příklad za všechny Lords of the Fallen, druhé pokračování taky mimochodem. Nepokřiví to ten podzimní trh a co očekáváte, že se stane? Nemůže to být nakonec zklamání?
0: To je dobrá otázka, jestli to může nebo nemůže být zklamání.
14: Protože... Je tady celá řada dalších her, GTA není jediné.
0: Takhle, je 100%, že to vyjde. Teď už jako nemůže, pokud jako se nezhroutí fyzicky ty kanceláře Rockstaru, tak jako to skutečně musí vyjít v podstatě.
14: Možná to dřív vydají hackři.
0: No, to je taky možnost, ale i kdyby to vydali hackři předtím, i kdyby se stalo to, že vlastně třeba zítra vyjde kompletní průchod tou hrou, už to nemůže ohrozit to, že to vyjde letos na podzim. Mně vlastně přišlo úsměvné, když jste zmínil The Lords of the Fallen 2, protože to je brouk na podrážce, jako Grand Theft Auto 6, jako tou velikostí té hry a takovým jako tou důležitostí. To je jako, to je hra, která nikoho nezajímá v úvozovkách v rámci toho, jako jak velké je Grand Theft Auto 6, protože to ani nebudou hrát stejní lidé. To Grand Theft Auto je tak extrémní fenomén a tak extrémně silná věc, že to se dostane, podobně jako třeba to bylo u Kingdom Come 2, tak to se dostane i k lidem, kteří v životě nemuseli hrát žádnou hru, už jenom tím, že třeba o tom slyší ve Vinohradské 12.
14: No, nebo to viděli na tom Netflixu.
0: Například. Ale v podstatě oni, to nebude, jako že by je to podnítilo k tomu, aby se začali zajímat o hry a začali si zjišťovat, jako, jak to bylo s tou sérií předtím a zahráli si nějaký předchozí díl nebo jako šli do herního obchodu nebo na virtuální herní obchod a tam si koupili nějakou jinou hru. Ne, ono jim bude stačit Grand Theft Auto 6, protože to je hra skutečně na příštích 15 let. Možná podle toho, jak se to jako vyvrbí vlastně ta online komponenta, o které toho zatím moc nevíme, tak skutečně to může být jako takový druhý svět pro spoustu lidí.
14: Dobrá, díky, že jste přišel a že jsme si o GTA 6 mohli něco říct.
0: Já děkuju za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jarda Mévald, dlouholetý herní novinář a spoluautor pořadu Quest na rádiu Wave. Probírali jsme spolu GTA 6, nejočekávanější hru podzimu, desetiletí, možná i historie. Kdo jste si ještě nestihli pustit rekonstrukci Havlova dálkového výslechu, tak teď po Vinohradské 12 je ta nejlepší příležitost. Kolegové z Českého rozhlasu Plus a spisovatel Pavel Kosatík udělali skvělý kus práce a tahle ta nová šestidílná dokusérie už je celá venku. Určitě si ji dejte. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn má Monika Chmilová.
1: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Bělorusce Sabalenkové podlehla ve třech setech. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 do 32 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před úterním jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
1: Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřeba pomůže občanům. Ministerstvo kultury se bude znovu zabývat připomínkami k plánu, podle kterého chce v příštích letech řídit a financovat českou kulturu. Po úterním jednání se na tom dohodlo s profesními asociacemi a odbory. Ty novou státní kulturní politiku kritizují hlavně proto, že podle nich vznikla bez analýzy a jednání s experty. Resort kultury bude strategii příští čtvrtek projednávat se zástupci kulturního sektoru. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protivzdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé dvě střely pak údajně dopadly na odlehlá neobytná místa. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná v 7 ráno a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
4: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková se semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
5: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bolo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
1: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D11 za Sadskou a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezení, zastavil ho defekt na pneumatice, projíždějte opatrně. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Levým pruhem se teď projíždí plynule. V Praze připravují také uzavírku sjezdu ze silnice 7 k letišti. Od 5 hodin bude na 2. kilometru uzavřený exit ve směru od Slaného. Objížďka povede přes sjezd do Evropské ulice zpátky na silnici 7, kde se už dá k letišti sjet ve směru od Prahy. A u Domažlic zpomalte na silnici 26 do Plzně a na Folmavu. U odbočky na újezd provozu překáží odstavený kamion, vybočuje se k předním v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm ojediněle i s bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne se ale i tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: S vámi je noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 4. hodině a teď vyrazíme na houby. Je smrtelně jedovatá a houbaři si ji mohou splést třeba s bedlou nebo žampionem. Mluvíme o mochomurce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim mohou játra i ledviny. Budeme o tom mluvit podrobněji za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Chystáte se vyrazit do lesa na houby? Odnést byste si měli jen ty, které dobře znáte. Kvůli otravě houbami končí ročně podle statistik v nemocnici až 200 Čechů. K nejjedovatějším houbám u nás patří mochomurka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesluvil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická. Jde opravdu o život.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Nabíráme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet. Při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Velké množství černého uhlí se podává také hospitalizovaným pacientům v těch nejvážnějších stavech. Ukazuje mi zdravotní sestřička Jaroslava Svobodová.
4: Dříve jsme měli tablety, teď máme takhle už přímo prášek ve velkých nádobách, aby se nám to lépe nabíralo do těch žanetek, protože většinou mají ty lidi samozřejmě nosogastrické sondy, do kterých to musíme podávat.
2: Při závažné akutní otravě houbami se v léčbě využívají také další léky a antioxidanty chránící jaterní buňky. Pokud nezaberou, čistí lékaři krev pacientů pomocí přístrojů.
4: Naberou se všechny možné odběry, potřebujeme hlavně krevní skupinu. Čistí se krev tímto přístrojem.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Ročně se udává hospitalizace zhruba tak 150 až 200 lidí po otravě houbami. Tady ročně máme v posledních letech tak kolem 3 pacientů. Naštěstí dopadají do

0: Posloucháte noční radiožurnál, doteď s vámi byli Alphaville s písní Forever Young a teď další reportáž. V Břeclavské tiskárně už mají vytištěny téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk volebních lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
1: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
2: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
3: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
2: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
3: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
2: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
3: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům.
2: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvízdělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 16:30. Krátké zprávy a Monika Chmelová.
3: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by měla sněmovna jednat dnes. V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Stovky odletů z britských letišť od úterý narušuje problém s řízením letového provozu. Se zrušenými spoji a zpožděními se potýkají například Heathrow, Gatwick nebo Manchester. Provozovatele letového provozu příčinu problému identifikoval, spočítala v systému pro zpracování letových údajů. Technici pracují na obnovení běžného provozu. Například dopravce EasyJet uvedl, že kvůli problému na britských letištích nabírají jeho lety zpoždění v celé Evropě. A společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají odpoledne pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Do semifinále 4 hry naopak prošel česko-americký pár Siniaková-Townsendová po výhře nad španělsko-americkým duem Bakšová-Melicharová-Martinezová 2-0 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D35 u Olomouce a taky na D11 za Sadskou. Na dálnici D35 se vyhněte překážce, pokud projíždíte kolem Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou do centra Olomouce na kilometru 261 leží na vozovce sražená zvěř v pravém pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, pitou s opatrností průjezdné. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. Mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. I tam dejte nohu z plynu a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti zase ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se ale i tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty je od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: A už za chvíli uslyšíte v nočním radiožurnálu, jak vypadá stěhování nemocnice, která nesmí zastavit provoz. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přesouvá do nového sídla v Brně Bohunicích. Víc k tématu přidáme za pár minut.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do nového sídla. Původní prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny už nestačily, proto se provoz přesouvá do budovy za 2,4 miliardy korun v Bohunicích. Nové zázemí má o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Dělníci teď přesouvají techniku a vybavení.
1: De facto musíme rozbalit celou tu postel, odslakat vlastně veškeré pásky, které jsou zajištěné. Ten pacient bude vlastně na té posteli ležet a můžou mu udělat ten rentgen a rozbalit madračka a vlastně de facto veškeré příslušenství, které oni si objednali.
2: Rostislav Teslík spolu s ostatními montéry v garážích nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie vybaluje nová lůžka. Tyto lůžka převeze do 5. patra, další várku potom do 3. Pokračuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Michaela Foralová.
3: Stěhujeme malou část přístrojů a spotřební materiál.
4: My ještě částečně máme pár lůžek v těch starých prostorách, takže část personálu tam pečuje o ty naše stávající pacienty a vlastně tak zhruba 2/3 se tady věnují tomu úklidu a té přípravě.
5: A teď vlastně chystáme ten klinický provoz, to znamená na ostatních odděleních se zapojí přístroje, propojují do sítě. Průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení a že bychom zahájili první výkony.
2: Doplňuje ji přednost kardiovaskulární a transplantační kliniky Petr Fila. Nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů. Díky novým prostorám by se měly zkrátit i čekací doby.
5: My jsme museli z kapacitních důvodů některé operace omezovat, respektive přesouvat, že jsme nezvládli tolik toho udělat a samozřejmě máme v plánu i některé výkony rozšířit do budoucna se věnovat robotické kardiochirurgii.
2: V centru teď provedou zhruba 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v následujícím roce zvládnou 100 operačních výkonů víc.

0: Ještě 10 minut nás dělí od 5. hodiny, kdy začne ranní radiožurnál s Petrem Králem, tak pojďme na poslední noční reportáž. Na Třineckém náměstí Tomáše Garrigua Masaryka zakotvila kotva za oceánské lodi Třinec. Váží víc než 6 tun a připomíná československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat částí poslední lodi z tuzemské námořní flotily z přístaviště v Rotterdamu do Česka.
1: Přijíždí nákladní auto s hydraulickou rukou. Z garáže v bývalé požární zbrojnici už kotva míří na náměstí, kde na ní čeká 100-tunový jeřáb. Jeřábník Jaroslav Vaněk se musel vyhnout třeba vzrostlým platanům.
2: Tak musí být spolupráce. No, jako mezi stromy jsou vždycky problém. Jo, když se hlavně ramenem toho dotýkám.
1: Většinou pracuje na stavbách. Podobné artefakty jsou zpestřením práce.
2: Už je to několik roku zpátky. Takový kamenný obelisk ve Studence, ten měl nějakých 9 tun a tež to bylo umělecky zpracované. Akorát jsem to měl na menší vzdálenost.
1: Ramena kotvy se musela pouze podle citu položit na menší podstavec, aby se pak sklopný dřík přesně položil na skosený opěrný pilíř.
3: Taky se necelou plochou. Jako za to nic nedá. 10 minut a bude to vypadat lepší.
1: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec.
4: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren a před 51 lety byla tato loď Třinec ve Štětině pokřtěna za účasti představitelů třineckých železáren a vedení města Třince.
1: V Třinci byl odlitý i znak lodi. Kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. Vetoval ho Senát. Spojené státy chtějí od konce září zakázat dovoz mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Fotbalisté Realu Madrid na úvod Ligy mistrů porazili Inter Milan 2-1. A v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno, pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
3: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
1: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat i zavedením EET. I tento vládní návrh jim s výhradami vrátil Senát. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod, podle něj hlavně prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které doteď podléhaly clu ve výši 50%. Silničáři dnes v 7 hodin ráno uzavřou sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny, anebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. O té rozhodli v úvodních 25 minutách.
5: Na úvodní branku útočníka Mbappého navázal využitím chyby milánského golmana v rozehrávce záložník Valverde. Stejně jako Real Madrid si připsali 3 body do celkové tabulky také hráči Manchesteru City, kteří díky 2 gólům Haalanda vyhráli v Portu 2-0. Doma bodoval také Dortmund, vyhrál nad Villarrealem 3-2 a klub AEK Atény porazil LAS Klinec 1-0. Český záložník Krištof Daněk v barvách rakouského týmu sledoval duel Nzavičky. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a Lille s Betisem Sevilla také 2-3. Úvodní kolo Ligy mistrů pokračuje dalšími duely dnes večer. Jediný český zástupce, pražská Slavia, vstoupí do soutěže zítra. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D35 za Lipníkem a taky u Jesenice u Prahy. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce zvyšte pozornost u sjezdu na Velký Újezd. Na kilometru 290 stojí na vozovce porouchaná dodávka. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrbohorské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu, kolona se teď netvoří. V západní části Česka prší, místy vydatně. Na Příbramsku byl i silný vítr, který nechal na vozovkách polámané větve. Hlásíte je v okolí Hostomic.
7: Hostomic na Radouš, tam je dost větví na silnici, musí se i vyhýbat. Některé místa jsou úplně posetý.
6: A u Jesenice pozor na silnici 101 do Motletic. V lokalitě Osnice spadl na vozovku strom. Zasahuje do jízdního pruhu ve směru na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru budou srážky ustávat a na západě se má i vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. V Čechách se bude během dne ochlazovat a místy bude foukat čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5 hodin, k tomu 5,5 minuty, středa 9. září, jak jsme slyšeli, mimo jiné den, kdy konečně zaprší. Ranní radiožurnál začíná.

0: S vámi ranní Radiožurnál a první aktuální téma. Šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš je podle Evropské komise stále v potenciálním střetu zájmu. A vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle komise nejspíš nestačí. Firmy z holdingu kvůli tomu nedostanou desítky milionů korun. Jde o dočasné opatření. Unijní instituce se Babišovými vazbami na holding budou i nadále zabývat.
1: Evropská komise po důkladném přezkoumání usoudila, že český premiér Andrej Babiš je stále v potenciálním střetu zájmů, řekla v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogeová.
2: Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
1: Firmám z holdingu Agrofert proto Unie dočasně nevyplatí asi 77 milionů korun ze zemědělských a kohezních dotací za druhé čtvrtletí letošního roku. Premiér tvrdí, že ho postoj komise nezajímá. Novinářům napsal, že to neřeší. Agrofert mu totiž nepatří, už nikdy ho vlastnit nebude a nemá z něj žádný prospěch. S tím nesouhlasí Martin Vokálek, vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum.
3: V případě, kdy on skončí na pozici premiéra, tak vlastně ten fond bude ve prospěch jeho dětí a budou z něj mít vždycky prospěch jeho děti, takže to už je vlastně ta hlavní úroveň toho střetu zájmu.
1: Zatímco koaliční partneři ANO věří, že Babiš svůj střet zájmu vyřešil dostatečně, opozice kvůli tomu chce vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Andrej Babiš se do střetu zájmu dostal, když se minulý rok na začátku prosince stal premiérem. Jeho jmenování prezident Pavel podmínil právě tím, že ho vyřeší. Na vyjádření komise reagoval prostřednictvím mluvčího Daniela Drakea.
4: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
1: Pokud by se totiž ukázalo, že firmy z Agrofertu na dotace neměly nárok, muselo by Česko peníze vracet. Od holdingu by pak už proplacené finance muselo samo vymáhat anebo je zaplatit ze státního rozpočtu. Do speciálně zřízeného fondu vložil Babiš akcie holdingu koncem února letošního roku. V té době kvůli tomu Evropská komise pozastavila vyplácení některých peněz z kohezních fondů. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Je 6:15. Právě dnes se poslanci znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy, chce z normy vyjmout například bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Vládní koalice senátní úpravy ale odmítá, tak uvidíme, jak to dnes celé dopadne. V Dallasu se právě dnes otevírá dvoudenní celonárodní sjezd americké republikánské strany, a to před listopadovými volbami do kongresu. Vystoupí tam opakovaně i prezident Donald Trump, ten chce mobilizovat voliče, aby se republikáni udrželi v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu.
1: Dnes bude v Čechách deštivo a poměrně chladno, na Moravě a ve Slezsku spíše slunečno, ještě stále s tropickými teplotami. Čechy se tedy probouzí do zataženého nebo oblačného rána s lokálním deštěm. Postupně bude přeháněk i trvalejších srážek od západu přibývat. Na východě našeho území čekáme ale jasno až polojasno, oblačnosti začne přibývat až v odpoledních hodinách. Poté se i na Moravě a ve Slezsku může objevit déšť, přeháňky anebo ojedinělé bouřky. Teploty budou rozdílné od 18 stupňů na západě až po 32 na východě, přičem v Čechách se bude odpoledne ještě ochlazovat. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál vítá v jedné netradiční jídelně. Děti ze základní školy v Chlumu u Třeboně mají obědy jako jedno velké vojenské dobrodružství. Kvůli opravě školní kuchyně se totiž leco zkomplikovalo, a tak děti musí chodit jíst přímo do vojenského stanu.
1: Málo a bez síra.
2: Před kuchyní se tvoří fronta. Dneska je co k obědu?
3: Špagety s bolonskou omáčkou.
2: Chutnalo vám?
1: Yeah.
2: A jak se vám obědvá ve stanu?
1: Dobře.
2: Dobře.
1: Takhle bych byla pořád.
2: Špagety vydávaly paní kuchařky
3: Eva
2: a
3: Markéta. Vaříme v Žiteči. To je 5 kilometrů od školy.
4: Máme tam odvezený své spotřebiče a vaříme.
3: A když tady skončíme, tak veškerý nádobí, nějakých plus minus 180 kusů, odvážíme zpátky na umytí do Žiteče a tam to ručně mejeme.
2: I ve školní jídelně, která vypadá jako stan, která je stan, musí být dozor pedagogický.
5: Renáta Nováková. První den byl takový trošku chaotický, ale myslím si, že pak už se děti s tím zžili a je to i jako dobrodružství, no.
2: Důvodem toho, že školáci obědvají ve stanu, je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, vysvětluje nezávislá starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v letošních podzimních komunálních volbách.
6: Prvopočátkem toho všeho bylo oznámení od základní školy, že mají problémy s podlahou ve školní družině, která vlastně je nad školní kuchyní. Bylo jako zřejmé, že nebude možné zahájit stravování v začátku září.
7: Takže já jsem koncem července zjistila, že marná sláva, nemáme kde vydávat dětem obědy.
2: Vysvětluje ředitelka základní školy v Chlumu u Třeboně Patricie Vondrková.
7: Přemýšleli jsme strašně dlouho, až najednou se mi někdo řekl, co zkusit vojáky. No a byla to taková poslední naděje, že jsem volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, půjčit nám stany a nádoby na převoz jídla.
2: Obědy ve vojenském stanu budou školáci z Chlumu u Třeboně jíst minimálně do poloviny října. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 8:30. Je 17:30, je tu Tereza Tomášková se zprávami.
3: Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Inscenace Tkalci Slezského divadla z polských Katovic dnes zahájí festival Divadlo v Plzni. Na scénách po celém městě se během 9 dnů představí divadelníci z několika zemí. Například z Francie, z tuzemských souborů vystoupí třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
0: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále čtyřhry se dostal česko-americký pár Siňáková-Townsendová. A fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do sezóny ukončila spolupráci se dvěma členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy se na příjezdu do Brna tvoří kolona, brzdí se na 2. kilometru, provoz zpomalila nehoda v nájezdu na dálnici D1.
5: Přímo nahoře na té nájezdové rampě, tak tam jeden kamion směrem od Ostravy na Prahu ometl najíždějící kamion. Kamiony směrem od Ostravy musí zastavit, aby nějaký kamion směrem od Bratislavy se vůbec jako dostal na dálnici, takže to tam teď hodně komplikovaný.
4: Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je před sjezdem na Běchovice dopravní omezení. Na 61. a 0,5. kilometru je uzavřený levý pruh, je tam kolona od dálnice D11 na necelých 10 minut. A na silnici 43 ze Svitav do Brna na půli cesty mezi Lažany a Lipůvkou srazilo auto srnku, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V Čechách už je hodně oblačnosti a na západě už prší. Na Moravě a ve Slezsku tam je stále ještě jasno nebo polojasno. Teploty jsou poměrně vysoké. Místy zažíváme dokonce tropickou noc, což znamená, že neklesly pod 20. Přes den budou teploty v širokém rozpětí. Nejtepleji bude opět na východě naší republiky, kde očekáváme ještě až tropických 32 stupňů. Oproti tomu na západě naměříte jen kolem 18 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách. Tam dnes čekáme kolem 16, ale v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů. A počasí bude také rozdělené. Na západě hodně mraku a deštivo, na východě ještě stále slunečno. Tam se začne zatahovat až odpoledne a později se i na Moravě a ve Slezsku rozprší a objevit se tam mohou i bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 5.34. Věděli jste, že se z HPV viry před 50. setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit také nádor v oblasti krku, a to hlavně u mužů. Jak může pomoct očkování? Dozvíte se v ranním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.37, hraní Radiožurnál, opět další aktuální téma. Česko teď dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolávat také u mužů. Přesto o HPV podle nového průzkumu ví jenom třetina Čechů.
1: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou, a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, dnes je 9. září, což znamená tedy mimo jiné, že přesně za měsíc začnou komunální volby. My chystáme rozsáhlý předvolební servis. Tak například už zítra odvysíláme živě debatu o chybějících lékařích z Aše na Chebsku. A hlasovat se bude na začátku října nejenom ve volbách, ale také v místních referendech. Těch je podle ministerstva vnitra nahlášených zatím 17. Jedno bude v Litulovicích na Opavsku, kde chce soukromá firma pokračovat v těžbě kamene v nedalekém lomu. Lidé se bojí hluku a podle vedení obce to může ohrozit i zásoby pitné vody.
1: My jsme zažili provoz a nedovedem si představit, že se to znova obnoví. Spousta aut, prachu.
2: Litultovice, místní část Luhy. Lom je tady kousek za cestou a pamětníci z okolních domů vzpomínají, jaké to bylo, když se tam v minulosti naplno těžilo.
3: Bojím se toho, protože tady bude prach, hluk.
2: Referendum pomůže vám?
3: Tak určitě.
2: Lom je v režimu rekultivace od roku 1994 a předloni ho chtěla firma Torsen zasypat stavebním odpadem. Potvrdil to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus, který v komunálních volbách znova kandiduje. A teď, jak říká, zase změna a více těžby.
4: V podstatě těžíme mezi rodinnými domky v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, který zásobuje zhruba 5000 obyvatel vodou. A při změně názoru dané firmy se za 8 let dozvíme, že další varianta rekultivace je znovu zavezení odpadem.
2: Firma Torsen postupuje přesně podle zákona, reagoval jednatel společnosti Dalibor Kučera.
5: Ten důl je v provozu a jsou tam nezbytné skutečnosti, které potřeba respektovat, a to je veřejný zájem dotěžení zásob, protože zásoby tam jsou a je potřeba ho dotěžit. Nemůže pan starosta určovat, jestli se bude těžit z toho desetina nebo polovina nebo celé.
2: Místní referendum by mohlo vyřešit další postup obce, která souhlasí jenom s nutnou stabilizací svahu lomu a ne s plošným dotěžením kamene. Z Litultovic Martin Knitl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Popadané stromy teď ráno komplikují provoz vlaků, nejezdí konkrétně mezi stanicemi Dolní Žandov a lázně Kinžvart. Porucha trakčního vedení totiž omezila provoz na trati z Chebu do Plzně a my zjišťujeme další podrobnosti. A po 6. hodině zhruba v 6:20 se vydáme k jednomu unikátu. Česko totiž po 700 letech na čas opustil vzácný fragment Evangelia svatého Marka. Ten zamířil na výstavu do Itálie a my ho detailně představíme později.
6: Kolona na D2 v Brně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Modřice na 1,5 kilometru čekejte kolonu. V nájezdu na D1 se lehce srazily dva kamiony. Policie s nimi před okamžikem odjela z dopravního omezení a kolona se tak teď zkracuje zdržení do 10 minut. Na samotné D1 se teď nezdržíte. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je před sjezdem na Běchovice omezení na 61,5 kilometru je uzavřený levý pruh kvůli opravě mostu. Je tam kolona od dálnice D11 na 10 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové zpomalíte za tunelem Hřebeč. U Kocklířova je kvůli stavebním pracím uzavírka a místo se objíždí po silnici 34 kolem Svitav. Zpoždění téměř 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Dnes po ráno je na našem území větrno, fouká i čerstvý nárazový vítr, vyskytují se nárazy kolem 70 km v hodině. Například v Praze, na Ruzyni, Rožmitálu pod Třemšínem nebo také v Heřmanově ve Středočeském kraji. Teploty jsou dnes po ránu vysoké na některých místech, hlavně ve východních Čechách a také na východě Moravy a ve Slezsku. Zažíváme dokonce tropickou noc, tedy teploty, kdy neklesnou pod 20 stupňů. Aktuálně je nejtepleji v Bystřici pod Hostýnem, tam je 24 stupňů. Stejně jako v Javorníku na Jasenicku. Nejchladněji je na Šumavě, tam klesla teplota na 7 až 9 stupňů. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: tak už zase můžeme obdivovat sloup nejsvětější trojice na Horním náměstí v Olomouci. Dělníci sundali lešení, které 32 metrů vysoký monument ze seznamu UNESCO zachýlilo přes 2,5 roku. Ještě zbývá udělat pár drobností.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybilo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple. A to je další unikát této památky UNESCO. Ohrazení kolem sloupu dál zůstává, restaurátorské práce v kapli totiž ještě pokračují.
3: Jsme teď ve fázi dokončovací, to znamená provádíme retuše spár, retuše zlacení.
2: Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup nejsvětější trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Český astronaut Aleš Svoboda míří do Paříže na vesmírný summit. Ten bude mimo jiné probírat vysoký provoz na nízké oběžné dráze. I to nás bude zajímat a bude nás zajímat za chvíli také vysoký provoz na českých silnicích, konkrétně na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. Tam je nová uzavírka, nesjedete z tohoto směru na letiště. I tohle budeme dnes po ránu v ranním Radiožurnálu sledovat.
1: Češi opět míří k volebním urnám.
2: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
1: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
2: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
1: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslanci dnes budou znovu jednat o zavedení EET. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky mezi Dolním Žandovem a lázněmi Kinžvart na západě Čech. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Omezení zpomaluje provoz na pražském okruhu u Běchovic směrem na Lanový most. A v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
4: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, někdo, kdokoliv to může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
3: S argumenty Schillerové nesouhlasí předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Porucha trakčního vedení omezuje provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a lázně Kinžvart. Vyplývá to z webu Českých drah. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají přibližně do 12:30 odpoledne. Technici na místě pracují na odstranění stromů a opravě trakčního vedení. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu. Po silném větru jsou popadané větve taky na některých silnicích ve středních Čechách. Problémy hlásili řidiči například v okolí Hostomic na Příbramsku. Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v Polsku. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
5: Skoro 5-metrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídla té rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Stovky policistů dnes ve slovenském pohraničí budou cvičit případné obnovení hraničních kontrol. Akce začne za hodinu a potrvá do zítřejšího rána. Účastníci prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
6: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
7: Sport.
8: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak podruhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
9: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
8: Světová jednička v deblu Kateřina Siněková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melichárová, Martinézová 2-0 na sety.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Lokte a kolona na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru se srazila dvě auta. Blokují stoupací pruh. Na místě je policie i šipka. Nezdržíte se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov může překvapit trojúhelník na kilometru 173,5.
11: U svoditel prostředku trojúhelník výstražnej. Asi ho tam zapomněli, tak by bylo dobrý ho zase odstranit. Zbytečně to je matoucí.
10: Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je omezení před sjezdem na Běchovice uzavřený levý pruh. Fronta od Černého mostu je už na 15 minut. Opatrně na D11 při dojezdu do Prahy náhle se brzdí v zatáčce.
12: Tam je vlastně podjezd pod mostem a ne za zatáčkou to stojí. Jo? Teď bylo docela prudký brždění, tak si to můžete dát na to připravit, protože už jakoby za tou zatáčkou ještě letěj a nečekaj to, no? Že prostě hnedka jdou zastavení. No?
10: A v Praze v Českobrodské ulici se na příjezdu do Běchovic začíná tvořit kolona. Zdržíte se zatím kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude zataženo až oblačno, místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6.06. Naši dopravní zpravodajové mají už teď co říct. Díky za to, přejeme šťastnou cestu. No a další komplikace se chystá na silnicích u letiště Václava Havla v Praze. Co se tam děje? Dozvíte se od nás. Dobré ráno.

0: S vámi Radiožurnál. Chystáte se jet na pražské letiště, tak pozor, dlouhé kolony a zdržení, s tím byste měli počítat, když se v dalších dvou týdnech vydáte právě na pražské letiště Václava Havla. Ode dneška se totiž dočasně uzavírá sjezd z dálnice D7 na letiště směrem od Kladna a Slaného. Podrobnosti Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Sjezd zůstane uzavřený až do 25. září. Důvodem je pokračování stavby mimo úrovňové křižovatky Aviatická. Pro řidiče přijíždějící na letiště po dálnici D7 to znamená, že budou muset pokračovat po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu na Prahu, Ruzyni, Terminál 3 a nákupní zónu. A odtud se musí vrátit zpátky a sjet na letiště směrem od Prahy. Policie kvůli omezení očekává na místě kolony, a to ještě větší než při první etapě výstavby. Doporučuje proto vyrážet na letiště s dostatečnou časovou rezervou nebo případně využít městskou hromadnou dopravu.
0: Důležité varování, pokud se chystáte odletět z pražského letiště Václav Havla, pro nás měla Lucie Špetová. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a situaci přímo na místě během rána budou sledovat také naši reportéři a přihlásí se nám do vysílání ranního radiožurnálu. 6 hodin, 10,5 minuty právě teď. Aerosmith. Come here,

0: Maďarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce parku Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá a soud ho opakovaně osvobodil kvůli nedostatku důkazů.
1: Nehoda na D1 u Lokte a zdržení na 35 u Kocklířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru vyšetřují nehodu. Uzavřený je stoupací pruh, místo je označené šipkou, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem houstne provoz, pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196, zpoždění kolem 10 minut, více popojíždějí hlavně kamiony. Na D4 ze Strakonic do Prahy se začíná tvořit kolona před sjezdem na Řitku. Tam dopravní omezení, brzdí se na 14. kilometru, zdržení zatím krátké. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové zpomalíte za tunelem Hřebeč. U Kocklířova je kvůli stavbě uzavírka. A místo se objíždí po silnici 34 kolem Svitav, zpoždění narůstá, fronta je už na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes bude přes naše území přecházet studená fronta a na ní bude v Čechách hodně oblačnosti s lokálním deštěm. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. K večeru pak ale budou opět od západu srážky ustávat a také tam bude oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, jasno nebo polojasno a mraků začne přibývat v těchto místech až odpoledne. Později se i na východě našeho území rozprší. Teploty budou hodně rozdílné od 18 stupňů na západě po tropických 32 na východě. V Čechách se bude navíc během dne ještě ochlazovat. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: To byl Lumineers na začátku dalšího deštivějšího dne. Takové bude právě to dnešní středeční konání oblohy 9. září. A my už víme, že máme před sebou jedno vzácné poprvé. Velmi vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil totiž Českou republiku. A to po 700 letech. Pražské arcibiskupství ho tentokrát zapůjčilo do italské Aquileje. Tento vzácný dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., představí spolu i se zbývajícími částmi Evangelia na mezinárodní výstavě. Můžete ho vidět.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Originál je psaný na jemný

0: pergamen a vyžaduje při přepravě speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry, jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
0: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
2: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquilei, tam, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
0: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
3: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru.
0: Výstava v italské Aquilei začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
4: Vaše varování ze silnic.
5: Je velká bouračka motorkáře s autem.
6: Obratem předáváme všem řidičům.
7: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
4: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
8: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
6: Aby včas zvolili lepší cestu.
9: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
4: Volejte 800 553 553.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slavie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slavia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá vědec Jan Hejátko z Masarykovy univerzity. Ten bude hostem Radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu? A dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
4: Dobré ráno v 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Nové dopravní komplikace čekají ode dneška řidiče v okolí pražského letiště Václava Havla. Policie očekává kolony kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou až do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a přední Kopaniny, anebo sjezd v opačném směru. Situaci budou sledovat naši reportéři i motohlídka Zelené vlny Radiožurnálu. V americkém Dallasu začne celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Zúčastní se ho i prezident Donald Trump, který má dnes i zítra pronést projev. Republikáni chtějí na mimořádném sjezdu ukázat stranickou jednotu. Zároveň chtějí mobilizovat voliče, aby si v klíčových volbách udrželi většinu v obou komorách kongresu. Lidé v Horním Bezděkově na Kladensku dnes budou v referendu hlasovat o kapacitě soukromé základní a střední školy Donum Felix. Do tamního letohrádku Vendula se má přestěhovat z Kladna. Kritici chtějí omezit kapacitu školy na 90 žáků. Podle starosty Petra Boháčka se obávají mimo jiné nárůstu dopravy a hluku z aut.
2: Sport.
5: Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Zároveň oznámil, že v finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 u Bělotína a Čechtic. Na D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 311,5 narazila dodávka do vozíku. Blokovaný je levý pruh, nezdržíte se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru vyšetřují nehodu. Uzavřený je stoupací pruh, místo je označené, je to bez kolony. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem silnější provoz. Pomaleji pojedete mezi kilometry 190 a 196, zpoždění kolem 10 minut v osobních autech. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové opatrně za tunelem Hřebeč, dojíždí se tam do kolony u Koclířova, kvůli stavebním pracím je silnice uzavřená, místo se objíždí po silnici 34 kolem Svitav, zpoždění téměř půl hodiny. Sledujeme situaci na D7 na příjezdu do Prahy kolem sjezdu na letiště kvůli uzavírce sjezdu ve směru ze Slaného a Kladna, teď je to tam bez kolon v obou směrech. V Praze se plní obvyklá místa, v Cínovecké a Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Ďáblice. V Holešovičkách se stala nehoda, čekejte 15 minut navíc a v Českobrodské do centra se popojíždí mezi Újezdem a Běchovicemi téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zvlněná studená fronta, která dnes bude přecházet přes Česko od západu, přináší na naše území déšť, objevit se mohou i bouřky. Postupně zaprší na většině našeho území. Již ve středu ráno také bude pršet. Na východ Moravy a Slezska se déšť dostane až večer a v noci na zítřek. Na čele studené fronty se budou vyskytovat přehánky a také bouřky. Ty mohou doprovázet i nárazy větru přesahující 50 km v hodině a nejsou vyloučeny ani menší kroupy. Bouřky by odpoledne mohly přecházet dorazit na jih Moravy také z Rakouska. A kvůli tomu, že bude na západě pršet už od rána a na východ republiky se dostane studená fronta až večer, budou teploty napříč republikou hodně rozdílné. Na západě budou maxima kolem 18 stupňů, zatímco na východě bude i přes 30 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, čas 4 minuty po půl sedmé. Chybí ambulantní lékaři. Je to problém po celém Česku, je to problém, kterým se budeme zabývat nejen na předvolební debatě, ale také za chvíli v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Alergologie, oční lékařství a třeba i dětská psychiatrie. No a v některých oborech totiž bude potřeba těch lékařů ještě víc. Dnes jich opravdu chybí hodně. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba i diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: 642 Radiožurnál. Velkou vzácnost ode dneška vystavuje památník Národního písemnictví v Praze, a to originály dopisů Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 1983. Je to součást připomínky blížících se nedožitých Havlových devadesátin.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost, víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Spojené státy chtějí od konce září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Oznámil to Bílý dům. Americký prezident Trump tak dále eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. V Karviné právě dnes ve 2 hodiny odpoledne uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje teď likvidace šachet.
6: Nehoda na D1 u Bělotína a zdržení na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín na kilometru 311,5 narazila dodávka do šipky silničářů. Jede se jen odstavným pruhem, je tam zatím krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 čekejte silný provoz. Do omezení v Brně je to teď na zhruba 20 minut. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové je u Koclířova kvůli stavbě kolona. Opatrně brzdí se už za Hřebečským tunelem, zpoždění téměř půl hodiny. Vytvořila se kolona i směrem do Mohelnice, postojíte od Svitav. A na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy se u DOX po nehodě jezdí kivadlově. Srazila se 2 auta a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Včerejšek byl nejteplejším dnem v tomto týdnu a podle meteorologů je možné, že bylo nejtepleji i za celé září. A noc na dnešek jde podobnou cestou. Na některých místech je nezvykle tropická noc, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tedy teploty neklesly pod 20. A právě v těchto místech bude vedro při slunečném počasí i přes den. Tam se teploty vyšplhají až ke 32 stupňům. Naopak v Čechách, kde je už od rána zataženo a kde také už místy prší, se teploty budou držet kolem 18 stupňů. A podobné teploty, tedy do 20 stupňů, nás čekají na celém našem území až do konce tohoto týdne. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 649. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. No a jak se večer dařilo i dalším týmům, tak to řekne František Typovský ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Výhra nad milánským Interem byla speciální pro nového kouče Realu Madrid Joseho Mourinha. Proč?
1: Právě s Interem totiž zažil nejslavnější období své kariéry, když těch úspěchů má opravdu řadu, tak právě s milánským klubem Mourinho ovládl samotnou Ligu mistrů v roce 2010 a dvakrát slavil taky v Serii A. Real Madrid si s úřadujícím italským mistrem poradil, i když to nebylo bez problémů, jak po zápase řekl anglický záložník Realu Jude Bellingham.
2: Really good team, champions of Italy for a reason and...
3: Ukázali, že mistry Itálie nejsou jen tak, ale jejich šance jsme přežili a sami jsme byli v první půli dvakrát efektivní, i když těch gólů mohlo být mnohem víc. Právě v Lize mistrů takové zápasy přijdou, kdy musíte odolávat tlaku a my jsme to zvládli.
1: Úvodní gól Realu Madrid vstřelil útočník Kylian Mbappé, díky tomu se Francouz posunul na dělené páté místo v historickém žebříčku střelců soutěže. Aktuálně má na kontě 71 branek.
0: No a teď ty další výsledky. Zaváhal nějaký favorit?
1: Můžeme říct, že ne, Manchester City díky dvěma gólům Nora Erlinga Haalanda vyhrál v Portu 2-0. Dortmund porazil Villarreal 3-2 a slaví také AEK Atény, a to po výhře nad Lincem 1-0. Na lavičce rakouského týmu sledoval prohru český záložník Krištof Daněk. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a stejným výsledkem skončilo taky utkání Lille a Betisu Sevilla. Doplním, že dnes jsou na programu, nebo je na programu znovu 6 duelů prvního kola. Ozdobou by měli být zápasy Liverpool, Atletico Madrid nebo Neapol, Arsenal.
0: No ještě doplňme, že Pražská Slavia stoupí do Ligy mistrů už zítra v 9 večeru, toho budeme samozřejmě i v přímém přenosu. Teď tady byl s aktuálními sportovními fotbalovými informacemi František Typovský ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 9 minut před 7.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona, který jim vrátil Senát. Kvůli spadlým stromům je omezený provoz vlaků na západě Čech. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. S běloruskou Sabalenkovou prohrála ve třech setech. Kolona popojíždí na silnici 35 u Kocklířova směrem do Hradce Králové. A v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
6: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
5: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat i zavedením EET. Taky tuhle normu jim vrátil Senát. O tom budeme mluvit v ranním radiožurnálu už za chvíli. Kvůli stromům spadlým na trakční vedení je zastavený provoz vlaků na trati z Chebu do Plzně. Týká se to úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informují na svém webu. V úseku zajistili náhradní autobusovou dopravu. Omezení předpokládají do 12:30 odpoledne. Do spadlého stromu najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastavený provoz a taky tam jezdí náhradní autobusy. V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Zemřel na konci srpna. S oblíbeným panovníkem se přišli rozloučit do kaple královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
7: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z Královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v užším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Pacientům se dnes v Praze otevře nové Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou onkologické ambulance, magnetická rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
0: Sport.
8: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. Utkání se v New Yorku hrálo na centrálním kurtu a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru třetí sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc tím začali během rozehraného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
9: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje, ale nikdy nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
8: Do semifinále debla prošel nasazený pár číslo jedna Češka Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Bělotína a zdržení na 35C u Kuclířova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s kolonou, levý pruh se chvílemi také zcela zastavuje. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na půl hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 311 narazila dodávka do šipky silničářů. Projíždí se pouze odstavným pruhem, je tam krátká kolona. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králo je u Kocklířova kvůli stavbě kolona. Opatrně brzdí se už za Hřebečským tunelem. Zpoždění téměř půl hodiny vytvořila se kolona i směrem do Mohelnice.
11: Dneska to stojí už od toho kruháčku Svítas, už se začíná tam zasekávat a že to pěkně na dlouho tady.
10: Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za Milonicemi, fronta provozem do Lipůvky je na 20 minut. V Praze nadále sílí provoz na východní části okruhu směrem na Lanový most, je to od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu, v tunelech zpomalíte za sjezdem na Písnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Čechách bude zataženo až oblačno a většinou deštivo. K večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno přejeme. Na nízké oběžné dráze začíná poměrně housnout provoz. I právě proto se schází vesmírný summit v Paříži. I proto tam také vyrazí český astronaut Aleš Svoboda a právě nás bude zajímat, o čem všem to tam vlastně bude. Dozvíte se to po půl osmé z našeho vysílání. Také se dozvíte, že housne i pozemský provoz na D7, protože začíná nové omezení u pražského letiště, což může zkomplikovat život těm, kteří smíří od Slaného na svůj obvyklý odlet někam do dály, tak ten by se možná nemusel uskutečnit. I to nás bude zajímat, jak uzavírka ovlivní právě provoz v tomto místě. Stejně tak se budeme starat o druhou verzi EET, která už po čtvrté míří do sněmovny. Dobré ráno.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 7.10 Radiožurnál. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tím se mají dnes zabývat poslanci. Takzvanou EET 2.0 budou mít na stole už po čtvrté. Tentokrát kvůli tomu, že jim vládní zákon vrátili s výhradami senátoři. Vezme sněmovna výtky v potaz? Tak to zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou senátní pozměňovací návrhy nepřijatelné.
2: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl.
1: Senátoři například navrhují, aby se od elektronické evidence tržeb osvobodili bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Schillerová ale počítá s tím, že senátní verze sněmovnou neprojde. Koalice má totiž na přehlasování dostatek hlasů. Vládní kabinet plánuje obnovit EET od příštího roku. Slibuje si od toho například narovnání podnikatelského prostředí a peníze do rozpočtu.
0: Lucie Špetová z domácí redakce, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a kromě EET budou poslanci projednávat i další témata, mimo jiné tedy také třeba stavební zákon, který Senát rovnou vetoval. No a schůzi budou pochopitelně i dnes ve sněmovně sledovat také naši reportéři.

Dobré ráno, 7.15. Pacienti u některých ambulantních specialistů čekají na úvodní vyšetření dokonce až půl roku. Lékaři zkrátka chybějí, ti mladí jdou raději po škole do nemocnice. Co se s tím dá dělat, tak na to se zeptáme v ranním interview 7 hodin 50 minut. Naším hostem bude kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

0: 34 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami jsou obousměrné kolony před kruhovým objezdem u Koclířova. Delší je fronta směrem do Hradce až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnes bude v Čechách deštivo, na Moravě a ve Slezsku spíše slunečno, ještě stále s tropickými teplotami. Čechy se tedy probouzí do zataženého nebo oblačného rána s lokálním deštěm. Postupně bude přeháněk i trvalejších srážek od západu přibývat. Na východě našeho území čekáme ale jasno až polojasno. Oblačnosti začne přibývat až v odpoledních hodinách. Poté se i na Moravě a ve Slezsku může objevit déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty budou velmi rozdílné od 18 stupňů na západě po 32 na východě, přičem v Čechách se bude odpoledne ještě ochlazovat. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 7.20 a teď velmi, ale velmi důležitá informace pro všechny, kteří míří na pražské letiště. Řidiči totiž ode dneška nemůžou sjíždět z dálnice D7 ve směru od Kladna na letiště Václava Havla na Ruzyni. Silničáři totiž pokračují v rekonstrukci křižovatky ulic Aviatická a Lipská a sjezd na 2 týdny uzavřeli úplně. Policisté očekávají dlouhé kolony a dopravní komplikace. Připomínám, jedná se tedy jenom o směr od Slaného, respektive Kladna. No a jaká je situace na místě právě teď, tak to nám poví přímo z místa reportér Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Hezký den. Na Lipské ulici, která propojuje dálnici D7 a Pražský okruh, se začaly tvořit kolony ve směru ze Slaného a Kladna. Auta zatím musí zpomalovat od sjezdu do Tuchoměřic. Řidiči, kteří chtějí z dálnice D7 se dostat na letiště, musí pokračovat po Lipské ulici k dalšímu sjezdu směrem do centra Prahy na Evropskou ulici, kde se musí otočit a vrátit k letišti. Policisté už předem očekávali dopravní komplikace a zvýšili dohled jednotek na místě.
0: No a co tam za ty pouhé 2 týdny asi tak stihnou dělníci vybudovat?
1: Oni musí vybudovat základy pro budoucí nadjezdné letiště. A to nelze udělat za plného provozu. Zároveň uzavírku využijí k tomu, aby rozšířili krajnice. Sjezd na letiště ve směru ze Slaného se znovu otevře 25. září. Práce na křižovatce ale budou pokračovat dál. Oprava začala letos v dubnu a měla by být hotová nejpozději do září roku 2027. Policisté i vedení letiště Václava Havla proto cestujícím doporučují, aby raději využili spoje hromadné dopravy.
0: No a dokážeme už teď v předstihu popsat, jak bude ta křižovatka vypadat, až tedy skončí ta celková její rekonstrukce?

0: Ano, ono vlastně tím důvodem, proč ta rekonstrukce začala, je to, že křižovatka byla ve špatném stavu a přetížená. Z Evropské ulice denně na letiště jezdilo 65 tisíc aut. Dělnice tu opraví nové silniční větve o celkové délce 4 kilometrů. Vznikne 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Vybudují také 2 mosty a 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu. Náklady na celou opravu jsou 865 milionů korun.
1: Tak už to víte, cesta na pražské letiště Václava Havla bude ode dneška o něco komplikovanější, respektive už teď je, a to proto, že se uzavřel sjezd z D7 ve směru od Slaného a Kladna. Na místě Josef Beneda, náš reportér. Díky za to, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: A ještě pozor, u Kostýřova dlouhé kolony na silnici 35 je tady uzavřený úsek, počítejte obousměrně se zdržením až půl hodiny. Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové stále s námi ve spojení. Děkujeme za to, přejeme šťastnou cestu. 800 553 553.
2: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
3: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
4: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
5: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
2: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
6: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 4 kolce jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
4: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
2: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slavie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slavia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
4: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou 2. ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Dobré ráno, teď je 7:30. A stavíme zprávami, je tu Tereza Tomášková.
6: Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Stovky policistů a celníků dnes u hranic se Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce má trvat 24 hodin. Prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Na hranici dlouhé 250 kilometrů se do ní zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává. Řidiči se ale můžou při přejezdu státní hranice zdržet pár minut. Cvičení skončí zítra v 7 hodin ráno.
1: Sport.
6: Fotbalová šance Liga dnes nabídne 2 dohrávky původně odložených zápasů 5. kola. Jablonec v 17 hodin nastoupí doma proti Baníku Ostrava. O 2 hodiny později přivítá Hradec Králové Viktorii Plzeň. Na Radiožurnálu Sport můžete obě utkání sledovat v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Ostrovačic a uzavírka na D7 u letiště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 zůstává kolona do omezení v Brně. Je to na půl hodiny v osobních autech. Na D7 z Chomutova do Prahy je po nehodě uzavřený sjezd na Kadaň. Exit 75, náhradní trasa z Chomutova přes Droužkovice. Na D7 na příjezdu do Prahy je ještě uzavřený sjezd na letiště. Je třeba se otočit přes sjezd na Evropskou. Tvoří se kolona, popojíždí se teď z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky, je to na 15 minut. Na silnicích 35 a 34 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami jsou obousměrné kolony před kruhovým objezdem u Kocklířova. Je tam uzavírka kvůli stavbě, fronty jsou na desítky minut, opatrně směrem do Hradce, brzdí se už za Hřebečským tunelem. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy se před Zdiby a nájezdem na D8 tvoří kolona, po nehodě fronta je na 20 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je to od Černého mostu k Průmyslové na půl hodiny a na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Poprvé více zpomalíte u Vestce na 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V Čechách už je hodně oblačnosti a na západě prší. Na Moravě a ve Slezsku tam je stále ještě jasno nebo polojasno. Teploty jsou poměrně vysoké, místy jsme zažili i tropickou noc, což znamená, že neklesly pod 20. Přes den budou teploty v širokém rozpětí. Nejtepleji bude opět na východě naší republiky, kde očekáváme ještě až tropických 32 stupňů. Oproti tomu na západě naměříte jen kolem 18 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách, tam dnes čekáme kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů. A počasí bude také rozdělené. Na západě hodně mraku a deštivo, na východě ještě stále slunečno. Tam se začne zatahovat až odpoledne a později se i na Moravě a ve Slezsku rozprší a objevit se tam mohou i bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, to byla Marcela Halová, za chvíli také Linda Nosková v semifinále US Open, kam tedy nepostoupila, ale předcházel tomu úžasný zápas, budeme o něm mluvit, no a za okamžik se vydáváme do Paříže, tam začíná vesmírný summit. Budeme tam.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál s vámi i teď 7 minut po půl osmé. Český astronaut Aleš Svoboda se chystá na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Odstartovat má už příští léto a my na Radiožurnálu budeme samozřejmě všechno sledovat. A tak také víme, že Svoboda dnes v rámci příprav bude v Paříži, a to na obřím vesmírném summitu. Ten se zaměří i na, řekněme, velmi hustý provoz na nízkých oběžných drahách okolo planety Země. Detaily z Paříže Marcel Faltis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, jedním z klíčových témat summitu bude třeba nízká oběžná dráha Země a to, jakou na ní Evropa bude hrát roli. Mezinárodní vesmírná stanice, kam by měl v polovině příštího roku letět i Aleš Svoboda, by totiž měla na začátku příští dekády skončit a stanici by měly postupně nahradit komerční orbitální stanice soukromých společností. Pro Evropu bude tedy klíčové, jestli bude mít vlastní prostředky, jak se na tyto stanice dostávat, nebo jestli bude dál spoléhat na Spojené státy, jako je tomu teď. Jedním z těch dalších důležitých témat budou třeba taky budoucí cesty na měsíc a samozřejmě objevování Marsu.
0: Oproti očekávání se summitu ale nezúčastní zástupci velkých amerických technologických firm. Proč?
1: Do pařížského výstavního pavilonu Grand Palais nakonec nedorazí zástupci firm SpaceX nebo Blue Origin, miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose a taky několik dalších amerických firm. Server Politico s odvoláním na zdroje z technologického sektoru i administrativy prezidenta Donalda Trumpa napsal, že to bylo údajně po nátlaku Bílého domu. Ten si prý nepřeje, aby se firmy podnikající ve vesmírných technologiích účastnily akce, která jde údajně proti americkým zájmům a podporuje politiku Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron už dřív oznámil rozsáhlé investice do vesmírných technologií. A ve vesmíru a na dnešním summitu v Paříži nejde jenom o běžným lidem vzdálenou vědu. Bez kosmické infrastruktury by totiž velká část dnešní společnosti přestala normálně fungovat. Tyto technologie totiž potřebujeme třeba pro navigace, běžné fungování telefonů anebo třeba bankovnictví.
0: Vesmírný summit v Paříži se českým astronautem Alešem Svobodou a s naším zpravodajem Marcelem Faltisem. Díky. Slyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: vámi Radiožurnál. Dneska Linda Noskova-Nyos Open bojovala. Vítězství nad světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou bylo skutečně velmi blízko. Nakonec to ale nevyšlo, ovšem dodejme, že zatím to nevyšlo. Sabalenková vyhrála 10-7 super tiebreaku rozhodujícího třetího setu a postoupila tak nakonec do semifinále.
1: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápila a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
2: Říkala po prohře se světovou jedničkou Linda Nosková. V zápase hrála hodně útočně a dokonce si připsala víc vítězných míčů než Běloruska. A Sabalenková její výkon ocenila.
3: Je určitě jednou z mála hráček, které mají obrovskou sílu a můžou mě ve výměně zatlačit. K tomu má skvělý servis, takže se s ní vůbec nehraje lehce. Mám velkou radost z výsledku. Byla jsem hodně agresivní a v klíčových momentech jsem svým úderům věřila.
2: Sabalenková tak Lindě Noskové přerušila vítěznou grandslamovou šňůru, která se zastavila na čísle 11. Wimbledonská šampionka teď chce na porážku co nejdříve zapomenout.
1: I'm gonna stay for like 3 more days. I'm gonna get drunk and forget about this, I guess. I'm old enough to do that, thankfully.
2: V anglické části tiskové konference Nosková vtipkovala o tom, že v New Yorku ještě pár dní zůstane a dá si večer pár drinků, protože už je 21. Pokud jde o další tenisové plány, na konci září jí čeká finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v Číně. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 7:45. Právě dnes se pražský vrchní soud znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil někdejší dobrovolný strážce parku Jiří Lobotka. Ten ale vinu odmítá a soud ho opakovaně osvobodil, a to kvůli nedostatku důkazů. Umělá inteligence se pustila do další oblasti a pak po téměř 100 letech dokázala vyřešit složitou matematickou rovnici. Ta se týká proudění kapalina. My víc k tomu chystáme po 8 hodině podrobněji.
4: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Středokluk. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 nadále počítejte s kolonou. Různě pomalu se jede ke sjezdu na Bratislavu, je to na zhruba půl hodinu v osobních autech. Na D7 z Chomutova do Prahy je uzavřený sjezd na letiště kvůli stavbě. Kolona po pojíždí od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, zpoždění 15 minut, náhradní trasa přes sjezd otočením u Evropské. Na silnici 38 z Kolína do Poděbrad se u osečku stala nehoda a brzdí to provoz v obou směrech, zpoždění 15 až 20 minut. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové postujte v koloně za Hřebečským tunelem. U Koclířova je uzavírka, jede se kolem Svitav. Je to na zhruba půl hodiny, podobné je to i v opačném směru do Svitav. Zdržíte se také téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes nejen přes naše území přechází studená fronta, která zapříčiní pokles teplot. U nás bude chladněji o 10 stupňů, v Alpách to ale bude razantnější ochlazení. A je možné, že v polohách nad 3000 metry nad mořem napadne v tomto období první sníh. My si na sněhové vločky ještě nějakou dobu počkáme, nás čeká spíše déšť a ten se postupně objeví na celém našem území. Na západě už leckde prší, na východ dorazí až odpoledne a večer. Teploty budou také rozdělené, západ už pocítí ochlazení. Teploty kolem 18 stupňů, na východě ještě teploty kolem 30. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál a také ranní interview 7.50. Možná už jste to zažili někdy i vy. Potřebovali jste sehnat lékaře specialistu, třeba neurologa, anebo pediatra pro své dítě, ale žádný nebral nové pacienty. Nebo vám dal termín až za několik měsíců. Nedostatek ambulantních specialistů už trápí celé Česko. A my tomu věnujeme i jednu naši debatu před komunálními volbami. Moderátor Jan Pokorný se zítra v 5 hodin odpoledne přihlásí se zástupci všech tamních kandidujících uskupení. No a teď je naším hostem na tohle téma také kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů Zoran Jojko. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Začneme tím, v jakých oborech ambulantní specialisté chybí asi nejvíc.
1: No, ono se to už dneska v tuhle chvíli nedá úplně říci. Jo. My jsme dělali dva výzkumy, jeden v roce 2024, tam nám vyšlo asi 10 oborů, mohu je klidně vyjmenovat, dětská psychiatrie, psychiatrie, oční, kožní, diabetologie, alergologie, kardiologie, logopedie, endokrinologie a interna. Ale když jsme totéž stejný průzkum maličko v jiném režimu opakovali v roce 25, tak nám vyšlo, že už se to rozšířilo prakticky na skoro všechny obory. A co je ještě, jako řekněme, významnější, je to, že z takových těch oblastí spíše okrajových nebo jako už obecně méně, jako s menší dostupností zdravotní péče, tak se to rozšířilo i do velkých měst. To znamená, jsou obory, které jsou problematicky dostupné i třeba v Praze, v Brně, v Ostravě, v Hradci Králové.
0: Takže je to už plošná záležitost, nebo pořád jsou některé regiony, kde ti ambulantní specialisté chybí ještě víc než někde jinde?
1: Už bych si dovolil označit to za plošnou záležitost, jako určitě.
0: A ta situace dospěla třeba i k tomu, že lidé kvůli nedostatku ambulantních specialistů pak končí s nějakými vážnějšími komplikacemi v nemocnicích, nebo se lékaři snaží toho pacienta vyšetřit, i když už je to přes jejich možné kapacity?
1: Takhle, jako my jsme jako sdružení naše doporučuje, aby jaksi lékaři stratifikovali pacienty, to znamená, aby sestřička se snažila vyspovídat toho pacienta v tom smyslu, aby zjistila, jestli nakolik je ten problém akutní, aby poznala, jestli je to odložitelné nebo ne, a pokud to je neodložitelné, tak se samozřejmě snažíme každou dírku v diáři zaplnit právě těmito pacienty. Přesto jsou ty termíny jako dostupnosti dlouhé.
0: Jednoduchá otázka, předpokládám si, odpověď nebude úplně snadná. Proč to všechno? Proč ambulantní specialisté chybí? Je to třeba i kvůli tomu, že se mladým lékařům po škole zkrátka více líbí v nemocnicích?
1: Ono je obecně málo lékařů a lékaři stárnou, to je první věc, a pak samozřejmě jako mladým lékařům se líbí víc v nemocnicích, což je dáno i trošičku vzdělávacím systémem. Ten vzdělávací systém je postavený tak, že po promoci, aby udělal si lékař atestaci, tak musí jít na specializované akreditační pracoviště, což jsou většinou fakultní nebo krajské nemocnice. No a samozřejmě jako to prostředí může ty lékaře podstatně víc přitahovat, ještě pak v situaci, když je jich méně. Druhá věc je, že vzdělávací program nepočítá s tím, že by měl učit ty lékaře v práci v ambulanci. Ono nejde jako o tu odbornou, ale o komunikaci s pojišťovnami, všechny ty ostatní činnosti doprovodné, které v ambulanci musíme dělat. Takže mladí lékaři to přiznávají, že se trošičku jde do té ambulance té zodpovědnosti a té práce další, kterou neumí, se bojí.
0: No a není možné, aby se takový mladý šikovný lékař na tu administrativu při provozu vlastní ambulance najmul nějakou pomoc?
1: Takhle, já těm mladým lékařům vždycky říkám to, že zvládli jsme to, my zvládli to taky. Jako to není žádná raketová věda. Jako, ale musí ten člověk získat, prostě mít tu odvahu a eventuálně samozřejmě může si na někoho sjednat, ale ono zase jako finanční situace těch ambulancí není taková, aby mohl, řekněme, rozhazovat peníze za služby bez toho, že by jako se zodpovědně nezamyslel, co opravdu zvládne a co ne. Jako, jo, jako z mého pohledu člověk, který je v ambulanci 30 let, tak si nemyslím, že to je tak komplikované, ale rozumím tomu, že když vám o tom do nějaké chvíli nikdo neřekne ani slovo, takže se toho obáváte.
0: Ještě dodejme, že lékařské fakulty teď podle ministerstva zdravotnictví studuje zhruba o 30% více studentů, než tomu bylo před covidem. Ministerstvo zdravotnictví chce také pro příští rok navýšit podporu na školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. S vlastními programy přichází i zdravotní pojišťovny a také kraje. Něco se děje, přesto lékaři stále chybí. Tedy proč jsou některé obory už zkrátka řekněme třeba neatraktivní?
1: Takhle, jako to všechno, co jste jmenoval, tak to jsou dobré kroky určitě, ale musíme si uvědomit, že atestační příprava pro ambulantního specialistu trvá 4,5 až 6 let. To znamená, už když lékař odpromuje, tak až za další 6 let se stane plnohodnotným lékařem, aby si mohl otevřít ambulanci a pečovat o své pacienty. A to, co já vidím jako hlavní důvod, je to, že ministerstvo zdravotnictví ten trend úbytku těch lékařů dlouho ignoroval, jako na sjezdu v listopadu roku 2023, když jsme upozornili na narůstající nedostatek ministra zdravotnictví, tak se nám doslova vysmál, že to je nesmysl. Jo? Odpovědné složky se tomu nevěnovaly a nedávali tomu tu přesnou podporu. A teď myslím vzdělávací, finanční a tak dále.
0: Chtěl bych takovou nějakou pozitivnější tečku, ale nevím, jestli to vyjde. Poprosím určitě stručnou odpověď. Jsou třeba naopak odbornosti, kde je ambulantních specialistů dost? Co třeba kardiologie, které se věnujete vy?
1: Tak to vás jako zklamuje, jako já myslím, že není ambulance, která, nebo oboru, kterých je dost. To, co můžu jako říct pozitivně, je to, že jako mám pozitivní reflexy od kolegů, že opravdu postupují tím způsobem, jak jsem před chvíli naznačil, to znamená, pacienti se nemusí obávat v případě akutních problémů, že by jako bylo jejich zdraví poškozeno, ale jako musí jaksi počítat s tím, že je lepší si popovídat se sestřičkou, říct, jaký má problém, aby ona pochopila, jestli je to akutní nebo ne, než že by se hlásili do nějakých elektronických přihlášovacích systémů a jenom sami si volili termín podle toho, jak sami posoudí, jestli je to naléhavé nebo ne.
0: Tak pozitivní tečka nevyšla úplně. Kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
1: Omlouvám se, děkuji, naslyšenou.
0: Díky.

0: vámi Radiožurnál, divadlo Járice Mamana zahájilo 60. sezonu. Byli jsme u toho, jak uslyšíte, koncem příští hodiny a do té doby můžete třeba hlasovat na webu radiožurnál.cz o nejoblíbenější cimrmanovské postavy. Stále zatím vede Vavroch, následován Frištenským a pomocným učitelem Václavem Pouskou.
1: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: U pražského letiště Václava Havla je nové omezení kvůli opravám. Útoky mezi americkými a iránskými silami v Hormuzském průlivu opět zdražují ropu. Tenistka Linda Nosková vypadla ve čtvrtfinále US Open po prohře se světovou jedničkou Sabalenkovou. Kolony čekejte na silnici 35 u Koclířova v obou směrech. A v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Silničáři dnes v Praze uzavřeli sjezd z dálnice D7 ve směru od Kladna na letiště Václava Havla. Pokračují tam v opravách křižovatky Aviatické a Lipské ulice. Jestli jsou na místě očekávané komplikace, to ví reportér Josef Beneda.
3: Na Lipské ulici mezi dálnicí D7 a Pražským okruhem je kolona ve směru ze Slaného. Auta musí zpomalovat od sjezdu na Středokluky. Řidiči, kteří se chtějí z dálnice D7 dostat na letiště, musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu směrem do centra Prahy, kde se musí otočit a vrátit na nájezd k letišti. I v tomto směru už se ale tvoří krátká kolona. Uzavírka sjezdu z Lipské ulice k letišti potrvá do 25. srpna. Dělníci musí vybudovat základy pro budoucí nadjezd na letiště. Oprava celé křižovatky začala letos v dubnu a měla by být hotová nejpozději do září 2027. Policisté i vedení letiště Václava Havla proto cestujícím doporučují, aby raději využili spoje hromadné dopravy. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Ceny ropy Brent se kvůli obavám z dalšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu opět blíží ke $100 za barel. Americké síly udeřily na iránské tankery. Irán tvrdí, že v odvetě zaútočil na dvě americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel, která Teherán označil za nelegální. Iránské rakety opět mířily i na Jordánsko.
4: Jordánská armáda sestřelila 18 z 20 iránských balistických raket. Zbylé dvě měly dopadnout na odlehlá místa. Iránské revoluční gardy tvrdí, že cílili na americké síly na jordánské základně Al-Azraq na východě země. Americká armáda předtím oznámila, že včera zničila 4 iránské ropné tankery v Ománském zálivu a jeden poblíž ostrova Chark. Má jít o odvetu za předchozí iránské útoky na americkou válečnou loď, při kterých nebyl podle armády nikdo zraněný. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Originály dopisů Olze ode dneška vystavuje památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel je adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 83. Už v 80. letech vyšly knižně.
5: 4. června 79. Milá Olgo.
6: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
7: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
6: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
8: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
6: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Tenistka Linda Nosková vypadla ve čtvrtfinále dvouhry na US Open. V New Yorku podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové 1-2 na sety. Rozhodující super tiebreak prohrála 7-10. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Babel. Bývalý záložník madridského Atletika měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiago Denii k české reprezentaci. Že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace o tom mluvil svazový předseda David Trunda.
10: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom to rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Ostrovačic a zdržení na 35C u Kocklířova. Na D1 je na příjezdech do Brna silný provoz, ve směru z Prahy zpomalíte za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Je to na půl hodiny v osobních autech, plná je i souběžná silnice. Na D1 směrem z Ostravy za sjezdem na Rousínov začnete popojíždět na 212. kilometru, za Rohlenku je to na 15 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy spozorněte za sjezdem na Žatec. Na 57. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové postojíte v koloně za Hřebečským tunelem. U Kocklířova je uzavírka, jede se kolem Svitav. Je to na zhruba půl hodiny, podobné je to i v opačném směru. Začíná se kvůli tomu také tvořit kolona i na silnici 43 směrem z Brna. Na Pražském okruhu obousměrně silný provoz před Ořechem směrem na letiště se zpomaluje u Vestce na 3. kilometru. Ve směru z letiště na D1 je tradičně kolona od dálnice D5. Na D5 na příjezdu do Prahy se teď brzdí už na 7. kilometru. V Praze silná ranní špička, na východním okruhu od Černého mostu půlhodinová fronta k Průmyslové, v Českobrodské je to z Běchovic do Dolních Počernic na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude deštivo, k večeru mají srážky ustávat, na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno, odpoledne pak tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6,5 minuty po 8 hodině, což znamená, že před 6,5 minutami ve školách odzvonilo k dalšímu vyučování, tedy pokud tam začíná vyučování ve standardním čase. A tak se můžeme školním tématům z dospělého pohledu věnovat i my, i když k tomu pohledu dospělému přibereme ještě umělou inteligenci. Tak schválně, přišel vám někdy nějaký domácí úkol z matematiky jako prostě nevyřešitelný? Jsou takové, ovšem umělá inteligence teď údajně během několika málo hodin vyřešila problém, se kterým si liční matematici nevěděli rady téměř 100 let. A tak se na to podíváme i na řešení už za chvíli v ranním radiožurnálu. Dobré ráno.
11: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Marná sláva, lidský mozek měl problém, ale už je vyřešeno. Řešení, na kterým se matematici lámali hlavu přes 100 let, našla umělá inteligence údajně za několik desítek hodin. Mluvíme teď o návěrových Stokesových rovnicích, které popisují proudění kapalin. Více tím zabýval také Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je to tak, jak říkáš, americká OpenAI uvedla, že její úplně nejnovější model vlastně dokázal vyřešit jednu z těch dosud úplně nejznámějších, zatím nevyřešených, nedořešených matematických úloh. Právě ty na Věrovi Stokesovi rovnice. Společnost, která vlastně provozuje i ten známý model ChatGPT, uvedla, že na to vyřešení potřebovala 10 000 AI agentů, to jsou vlastně takový malí boti, roboti, kteří sami od sebe autonomně plní jednotlivé dílčí úkoly.
0: No tak hotovo měli za nějakých 90 hodin, jak složité to tedy vlastně bylo to řešení.
1: To velmi složité. Celkem k tomu umělá inteligence využila asi 130 miliard takzvaných tokenů, to je takové AI platidlo, kterým si vlastně uživatelé můžou koupit výpočetní kapacitu. Kdyby si mimochodem u OpenAI chtěl tolik tokenů koupit ty, tak za to dáš asi 10 nebo 11 milionů dolarů, to je asi 10x víc, než je mimochodem ta slibovaná odměna milion dolarů, kterou tedy úspěšným řešitelům těch nejsložitějších matematických problémů slíbil Claytonův matematický institut. To řešení umělé inteligence je ale ještě potřeba ověřit a tu kontrolu nebudou dělat stroje, ale budou ji dělat lidi.
0: Jiří Chábera, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A máme to spočítáno. Radiožurnál 8 hodin, 11,5 minuty k tomu.

0: Radiožurnál ve 8:45. O tom, co se děje, Česko po 700 letech načas opustil vzácný fragment Evangelia svatého Marka. Zamířil na výstavu do Itálie, převážený byl za přísných bezpečnostních podmínek, třeba při konstantní vlhkosti a teplotě. No a my se i tomu přes den určitě budeme ve vysílání Radiožurnálu ještě věnovat. Spojené státy přicházejí s novým opatřením vůči Kanadě. Chtějí od konce září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů ze sousední země. Oznámil to Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak dál eskaluje obchodní válku.
1: Kolona na D1 u Kývalky a na 35C u Koclířova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180,5 zůstává fronta do omezení u sjezdu na Bratislavu. Je to na více než půl hodiny v osobních autech. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy počítejte s kolonou z 15,5 kilometru kvůli omezení na 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy je po nehodě uzavřený sjezd na Kadaň exit 75.
2: Sjezd je úplně uzavřený, asi to dlouho bude, protože tam byl písleč, máte než karty, asi se tam chtěl otočit, bude tam zavřený most.
1: Náhradní trasa z Chomutova přes Droužkovice. Na D7 na příjezdu do Prahy je ještě uzavřený

0: Radiožurnál 820, salva z kanónu, přelet stíhaček, průvod královské rodiny i světových státníků městem a k tomu zvonící zvony. Tak tohle dnes čeká norské hlavní město Oslo. Norové totiž pohřbívají krále Haralda V., který zemřel na konci srpna, bylo mu 89 let. Tisíce Norů ještě včera stály frontu, aby se mohli se svým panovníkem rozloučit. Přímo v Oslu je také náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Popiš, jaká je tedy ve městě nálada. Je to hodně smutečné město.
1: Já jsem si ho včera procházel, město si žije dál svým životem, ale je poznat, že ten proces truchlení ještě neskončil. V různých výlohách jsou stále fotky krále, před královský palác stále chodí velké davy, jsou tam opravdu hromady vyskladaných kytek, ručně psané vzkazy, některé trochu dojemné, protože jsou psané dětskou rukou, jsou tam vzkazy jako byl jste dobrý král, a v tuhle chvíli už město je teda taky částečně uzavřené právě kvůli tomu pohřbu.
0: No a jak bude celý pohřeb vypadat?
1: No, je to několikahodinová procedura, to hlavní je, že se tedy král naposledy vydá z královského paláce nejprve do katedrály, kde bude smuteční pohřeb. V rámci toho procesí celého tedy půjdou i ti zahraniční hosté, bude to takové pomalé tempo s hudbou, potom tedy po té pohřební mši zamíří tělo do pevnosti Akershus, což je tedy místo rodinné hrobky, kde se s ním ještě rozloučí v užším kruhu rodina a některé blízké panovnické rody. Celou tu cestu bude lemovat 1900 norských vojáků, přiletí stíhačky, budou se střílet salvy z kanonů.
0: Norsko dnes pohřívá svého mimořádně populárního krále Haralda V. Zůstává u toho náš zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, do Osla, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. V americkém Dallasu začne celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Zúčastní se ho i prezident Donald Trump, který má dnes i zítra pronést projev. Republikáni chtějí na mimořádném sjezdu ukázat stranickou jednotu. Zároveň chtějí mobilizovat voliče, aby si v klíčových volbách udrželi většinu v obou komorách kongresu. Lidé v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi jsou bez vody. Na vodovodním přivaděči je další porucha, už šestá za poslední půl rok. Podle webu slováckých vodáren a kanalizací by měla odstávka trvat do večera. Obec zavřela školu i obě školky, nefunguje ani městský úřad. Rekonstrukce problémové části vodovodu má podle obce začít na jaře nebo v létě příštího roku.
4: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková podlehla na US Open světové jedničce Arině Sabalenkové 1-2 na sety a vypadla ve čtvrtfinále. Naopak do semifinále 4 hry postoupila nejlepší deblistka planety Kateřina Siniaková. Ve dvojici s Američankou Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová ve dvou sadách.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda na D2 v Brně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim dejte pozor, na 54. a 5. kilometru hlásíte stojící kamion.
6: Totálně zablokovaný pravý pruh, nemá trůhelník, nikdo není venku, je to prostě nebezpečný.
5: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se na 3.5 kilometru popojíždí před dálnicí D1. Na 0.5 kilometru řeší srážku kamionu a dodávky s vlekem. Provoz chvíli téměř stál, už se znovu projíždí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zpomalíte teď na 17. kilometru. Kolona se teď rozjíždí na zhruba 16. Zdržíte se jen krátce. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů pomalu za sjezdem na Loket brzdí se na kilometru 125 kvůli nehodě.
7: Je tam vozidel, uzavřen pravý jízdní pruh a odstavní pruh, řídí to policie, průjezdně pouze levý pruh, kolona zhruba 1,5–2 kilometry.
5: A na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru. V opačném směru za dálnicí D6 na 24. kilometru. V obou směrech téměř půl hodina navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zvlněná studená fronta, která dnes bude přecházet přes Česko od západu, přináší na naše území déšť. Objevit se mohou i bouřky. Postupně zaprší na většině našeho území. Na východ Moravy a do Slezska se déšť dostane až večer a v noci na zítřek. Na čele studené fronty se budou vyskytovat přehánky a také bouřky. Ty mohou doprovázet i nárazy větru přesahující 50 km v hodině a nejsou vyloučeny ani menší kroupy. Bouřky by odpoledne mohly přicházet na jih Moravy také z Rakouska. A kvůli tomu, že bude na západě pršet už od rána a na východ republiky se dostane studená fronta až večer, budou teploty napříč republikou hodně rozdílné. Na západě budou maxima kolem 18 stupňů, zatímco na východě bude přes 30 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál. U mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného se od rána tvoří kolony. Silničáři právě v tomto směru uzavřeli sjezd na letiště Václava Havla. Pokračují tam v opravách křižovatky ulic Aviatická a Lipská a to všechno teď pod dohledem našeho reportéra Josefa Benedy. Dobré ráno.
9: Hezký den. Provoz se od rána trochu uklidnil, nadále se ale tvoří kolony na Lipské ulici, která propojuje dálnici D7 a Pražský okruh. Lidé na cestě z dálnice D7 nyní musí zpomalovat od sjezdu na Tuchoměřice. Řidiči, kteří se chtějí z dálnice D7 dostat na letiště, musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu směrem do centra Prahy, kde se musí otočit a vrátit se na nájezd k letišti. I v tomto směru už se ale tvoří krátká kolona od sjezdu z Evropské ulice. Uzavírka sjezdu z Lipské ulice k letišti potrvá do 25. srpna. Dělnice musí vybudovat základy pro budoucí nájezd na letiště. Oprava celé křižovatky začala letos v dubnu a měla by být hotová nejpozději do září 2027. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8,5 minuty po půl deváté. Až bude 11 hodin dopoledne, tak se pacientům otevře Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze. V komplexu budou mít veškerý servis kompletně pod jednou střechou. Centrum stálo téměř 5 miliard korun a je už částečně také v provozu.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený, prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy, pacienti mají soukromí, protože jsou po dvou.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace. Všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová.
6: Dobrý den, paní Simono.
7: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
2: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
8: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologických onemocnění.
2: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál a pozvánka má vlast trochu jinak a moc krásně v prostoru Azyl 78 v Praze. Vstupenky na 25. září na tohle velkolepé divadelní dobrodružství a originální spojení hudebního klasika, moderního tance a cirkusového divadla máte teď na dosah. Vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz, Dekadencers, Divadlo bratří Formanů a k tomu Česká filharmonie a má vlast tak, jak ji možná neznáte. vstupenky@rozhlas.cz, pište a pojďte si to užít.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je 8:45. A poslanci se právě dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy a chce z normy vyjmout například bezhotovostní platby a nebo také prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Vládní koalice, která má pohodlnou většinu, senátní úpravy odmítá. No a ze sněmovny se opakovaně přihlásí také naši reportéři. Herec Petr Bruckner tento týden silně znejistil všechny cimrmanology, a to v okamžiku, kdy mluvil o tom, že začínající 60. sezóna je jeho poslední v souboru. Jenže jak za několik minut uslyšíte, ono to tak úplně asi nebude. A přidáme také vzkaz šéfa principála divadla Járy Cimrmana, Zdeňka Svěráka.
3: Kolona na D2 u Modřic a omezení na D8 u Doksan. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice je fronta z 5. kilometru. Kolona se protáhla po nehodě před D1, zpoždění teď 10 až 15 minut. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů pomalu za sjezdem na Loket brzdí se na kilometru 125 kvůli nehodě na stém 22. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice přibrzdíte na 37. kilometru. Na 35. se v dělícím pásu pohybují silničáři.
4: Tam je kolona, kvůli tomu zúžení to tam je, je to na zdržení teď už asi 15 minutek a je to všechno jenom kvůli tomu, že na konci toho zúžení je zúžení do jednoho pruhu.
3: A na D46 dejte pozor ve směru do Olomouce, na průjezdu Prostějovem leží nějaký předmět na 22. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
5: Včerejšek byl nejteplejším dnem v tomto týdnu a podle meteorologů je možné, že bylo nejtepleji i za celé září. A noc na dnešek to bylo podobné. Na některých místech bylo nezvykle teplo. Tropická noc, hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde teploty neklesly pod 20. A právě v těchto místech bude vedro i při slunečném počasí přes den. Tam se teploty vyšplhají až ke 32 stupňům. Naopak v Čechách, kde už je od rána zataženo a kde se také už místy objevují přehánky, se teploty budou držet kolem 18 stupňů. A podobné teploty, tedy do 20 stupňů Celsia, nás čekají na celém našem území až do konce tohoto týdne. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nebezpečí na D1, 30. a půltý kilometr na Brno, odstavené, neoznačené auto v zatáčce, nebezpečně se tu vybočuje. A teď už pojďme do divadla. Neblázněte, vy se tím jednou budete živit. Tak přesně takhle prorokovala hercům divadla Janice Mamna v začátcích jejich první režisérka Helena Filipová. Divadlo především zahájilo jubilejní 60. sezónu a právě dnes herci předvedou její první představení na domovské scéně na pražském Žižkově. U oslav výroční sezóny bude v neděli 27. září Radiožurnál a všichni posluchači. Při té příležitosti totiž vybíráte na serveru irozhlas.cz nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Průběžné výsledky teď Tomáš Maleček, reportér a příležitostní herec divadla. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tomáši, od spuštění ankety je ve vedení postava Vavrocha. Jak výrazný je jeho náskok teď?
1: No, kdo už si anketu na irozhlasu vyzkoušel, tak ví, že se vybírá v duelech. Nejmilejší postavu už označilo přes 19 000 uživatelů. Ti absolvovali bezmála 500 000 duelů. Systém totiž vždy nabízí dvě postavy, z nich čtenář vybírá tu oblíbenější. Téměř 73% vítězství ve více jak 44 tisících duelech má právě Vavroch, postava ze hry Záskok. V patách mu je Varel Frištenský z dobytí severního pólu. Tuto postavu už bezmála 20 let hraje Marek Šimon.
2: Já si to vysvětluju tak, že to je soutěž postav a ne herců, i když každý té postavě ten herec to vtisknul, proč je asi oblíbená. No a ten Varel Frištenský je ikonická postava, navždycky zůstane Ládi Smoljaka, takže já se vlastně vezu na jeho úspěchu, no, a snažím se, aby se za mě nestyděl.
1: I na třetím místě je figura z dobytí severního pólu pomocný učitel Poustka a stíhá ji žena, mamka Žílová z nejstarší hry Akt. Svou nejoblíbenější postavu můžete vybírat ještě 2 týdny. Vítěze či vítězku vyhlásíme 27. září v Příchovicích.
0: A právě odtud z Příchovic na Tanvaldem v Jizerských horách, tedy z pomyslného Liptákova, budeme vysílat neděli 27. mezi 10. a 14. Ten program bude ale celodenní, co všechno chystáme.
1: Začneme krátce před 9. přímo v Tanvaldu u kostela, kde Zdeněk Svěrák odstartuje spanilou jízdu cyklostezkou Járy Cimrmana. Lidé na historických bicyklech budou postupně přijíždět do Příchovic, a to po té 10. hodině, a v 10 začne program na venkovní stage u Čápa a přístupný bude všem. Cílem je, aby se na místě shromáždilo co nejvíc cimrmanologů, takže úplně nejradši budeme, když všichni dorazíte přibližně na 13. hodinu a 50. minutu. To budeme pořizovat hromadnou fotku z dronu společně s herci. Členy souboru se chystáme ale zpovídat, a to už v 11 dorazí Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner nebo Miroslav Táborský. Ještě dopoledne stihneme pokřtít novou knihu, ve 14 hodin vám ji pak herci podepíšou na autogramiádě. No a z odpoledního programu zmíním třeba vystoupení kvartetu Milana Svobody anebo besedu s lidmi posedlými humorem divadla.
0: V médiích se objevila teď zpráva, že 60. sezóna má být poslední pro herce Petra Brucknera. Tak co je na tom pravdy?
1: No, Petr Bruckner je takový známý skeptik souboru. Já ho několikrát slyšel během několika sezon prohlašovat, že ta následující sezóna bude jeho poslední. On sám tuto zprávu pronesl v pátek na tiskové konferenci Žižkovského divadla, načež se zpráva začala šířit médii. Ovšem kolegové ze souboru tu informaci berou s jistou rezervou. Sám Zdeněk Svěrák mi k tomu řekl následující.
3: No, co k tomu jeho tvrzení říct? To by mohl říct každý, že je to jeho poslední sezóna, protože v divadle Járy Cimrmana je ta pravděpodobnost vysoká. Ale já mu domluvím a řeknu mu, aby nedělal ze sebe proroka a ponechal to osudu jako by ostatní.
0: Moudrá slova, je potřeba policejního praktikanta Hlaváčka ještě trochu srovnat. Tolik Zdeněk Svěrák, taky Tomáš Maleček. Díky, Tomáši.
1: Díky, pod naslyšenou.
0: A pozvánka na oslavě 60. sezóny divadla Járy Cimrmana.

0: Jan Pokorný hostem ranního radiožurnálu a hostem Jana Pokorného v dopoledním radiožurnálu bude.
1: Pojďme to vzít ještě jednou, Petře.
0: A Jan Pokorný v ranním radiožurnálu hostem Jana Pokorného v dopoledním radiožurnálu bude. Už
1: rozumím té záměně, protože to bude taky Jan, ale Hejátko, a navíc profesor, který studoval genetiku a molekulární biologii na Masarykově univerzitě a pracoval také během doktorského studia 3 roky na ústavu Maxe Plancka pro výzkum a šlechtění rostlin v Kolíně nad Rýnem. No a my se budeme bavit o tom, co dělají rostliny, když udeří vedra.
0: Což zrovna dneska úplně nebude, ale
1: bylo to včera.
0: Bylo to včera. A ještě to bude příští týden.
2: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
3: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
2: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
3: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
2: Linka bezpečí na radiožurnálu.
3: Tradiční rubrika se vrací.
2: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
3: Linka bezpečí na radiožurnálu.
2: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Devět hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
8: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit dotace na školicí místa pro mladé lékaře. Američtí republikáni dnes v Dallasu zahájí sjezd a odstartují kampaň před listopadovými volbami do kongresu. Fotbalisté Realu Madrid na úvod Ligy mistrů porazili Inter Milán. Na dálnici D1 pozor na stojící auto na kilometru 30,5 směrem do Brna. V Čechách budou přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo zdravotnictví chce v příštím roce zvýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, tedy o 20 tisíc víc než teď.
9: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
10: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
9: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
11: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
9: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
12: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
9: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Američtí republikáni dnes v texaském Dallasu zahájí vůbec první sjezd, který svolali v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Trump na něm vystoupí 2 dny za sebou. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu.
13: Donald Trump dnes večer pronese úvodní projev a ve čtvrtek se vrátí, aby sjezd uzavřel. Mezi řečníky budou viceprezident J.D. Vance, ministr financí Scott Bessent i texaský senátní kandidát Ken Paxton. Chybět má ale šéf republikánské většiny v senátu John Thune, který má s Donaldem Trumpem v poslední době opakované spory. Podle průzkumu deníku Politico navíc skoro polovina pozvaných kandidátů dorazit neplánuje. Zamíří podle svých slov raději k voličům. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka po 700 letech opustí Česko. Církev ho za přísných bezpečnostních opatření převezla do italské Aquileje. Dokument pro české země získal Karel IV. Je pojištěný na desítky milionů eur. V Itálii bude se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, říká jedna z kurátorek Martina Dlabajová.
14: Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
3: Sport.
15: Tenistka Linda Nosková si semifinále dvouhry na US Open nezahraje. Světové jedničce Sabalenkové totiž v New Yorku podlehla 1-2 na sety a vypadla ve čtvrtfinále. Fotbalisti Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů vítězstvím nad Interem Milán 2-1. Zápas komentuje ofenzivní záložník madridského klubu Jude Bellingham.
16: Really good team, champions of Italy for a reason and...
17: Ukázali, že mistry Itálie nejsou jen tak, ale jejich šance jsme přežili a sami jsme byli v první půli dvakrát efektivní, i když těch gólů mohlo být mnohem víc. Právě v Lize mistrů takové zápasy přijdou, kdy musíte odolávat tlaku a my jsme to zvládli.
15: V dalších zápasech Manchester City vyhrál v Portu 2-0, Dortmund porazil Villarreal 3-2 a slaví také AEK Athény po výhře nad Lincem 1-0. Brugge prohráli s Aston Villou 2-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání Lille s Betisem Sevilla.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D1 u Hvězdonic a nehoda na D6 u Lokte. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Chocerady. Na 30,5 kilometru hlásíte stojící auto.
20: Odstavené vozidlo na blikačkách ve stoupacím pruhu. Nemá tam trojúhelník a je to pravo stočný zatáčce.
19: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 zůstává kolona do omezení na kilometr 196 osobními auty, je to na půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru řešili nehodu. Vytvořila se kolona, začíná na 11. kilometru, teď se přesouvá do Prahy, následky nehody řeší nebo nehodu řeší už mimo jízdní pruhy. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 6,5. kilometru popojíždí kolona nejen kamionů, na Pražský okruh za Ořech pojedete 40 minut. Na D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket počítejte s kolonou z kilometru 125, na 122. vyšetřují nehodu, jede se jedním pruhem, zpoždění přes 15 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte v koloně za Hřebečským tunelem kvůli stavbě u Koclířova. Je to na půl hodiny, podobně i v opačném směru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V Čechách bude zataženo až oblačno a místy deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
1: Profesor Jan Hejátko vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC Masarykově univerzity. Už jste viděl, pane profesore, jak jsem se zadrhnul u té proteomiky. Co to je proteomika?
21: Proteomika zkoumá proteiny, to znamená vlastně látky, které jsou kódovány větší částí nebo nějakou prostě jistou částí, řekněme to tak, genomu u všech organismů. Čili jsou to vlastně ty efektorové molekuly. Jedna z těch nejdůležitějších efektorových molekul, které potom řídí, jak ta rostlina nebo ten organismus vypadá.
1: To bude součást našeho rozhovoru, kvůli kterému jste přijel z Brna, z vašeho ústavu. Vlastně přijel jste den poté, co na 3/4 stanic v Česku byly překonány teplotní rekordy pro 8. září. Maximální teplota byla 33,5 stupně Celsia. Je to pro vaši práci, to, co se děje v počasí, i nějaký akcelerátor, že na vás tlačí, dělejte už rychle, dělejte ty výzkumy rychle, ať máme plodiny odolné suchu a můžeme dál zasévat a sklízet.
21: Dá se to tak říct, nikdo nad námi nestojí, aby nám říkal, co máme dělat, v tom je krása té vědecké práce, že nás může vést na první místě zvědavost, pokud na to dostaneme peníze, což je poslední dobou čím dál tím těžší. Ale je to samozřejmě jeden z důležitých motivů, protože všichni, kdo dělají vědu, nebo drtivá většina z nich určitě chtějí, aby ta práce k něčemu byla. Takže když vidíme, jaká je situace, tak samozřejmě to nikoho nenechává chladným.
1: Ale asi byste taky byli možná radši, když by vám to ubralo práci, kdyby se řešila spíš příčina než následek a kdyby člověk se choval ohleduplně tak, abyste nemuseli bádat nad tím, jak eventuálně opravit tu rostlinu tak, aby odolala suchu, soli a další.
21: Určitě a ono bez jaksi boje na vícero frontách, to znamená i bez řešení, zejména bez řešení těch příčin, to určitě nepůjde.
1: Profesor Jan Hejátko je hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Profesor Jan Hejátko vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC Masarykovy univerzity. Pane profesore, tak začněme tím, co dělají rostliny, když udeří vedro?
1: No, tak rostliny dělají spoustu věcí. První věc, kterou rostliny udělají, je, že když je opravdu hodně teplo, tak přiškrtí takzvané průduchy.
0: V listech,
1: to znamená, to jsou otvory, kterými vyměňují vlastně vodní páru, vypouštějí vodní páru a přijímají oxid uhličitý, který potřebují k tomu, aby vlastně fotosyntetizovali, vytvářeli cukr z oxidu uhličitého z prostředí. Čili to je první věc.
0: Můžu se doptat?
1: Ano.
0: Vždycky je to něco za něco. Co jí tahle, řekněme, úspora stojí, tu rostlinu?
1: Stojí to to, že jedna, která sníží přívod CO2, to znamená sníží množství produkovaného cukru, to je první věc. A druhá věc je, a velmi důležitá právě vzhledem k té teplotě, na kterou jste se ptal, rostlina pomocí takzvané transpirace, to znamená vlastně vypařováním vody přes průduchy, chladí samu sebe. To je věc, kterou možná si leckdo neuvědomí. Já sám jsem byl překvapený, když jsem se podíval termokamerou na rostlinu, kterou normálně naši modelovou huseniče, kterou rosteme za našich kontrolovaných podmínek, tak ta rostlina je o 2, 3, 4 stupně chladnější než ten substrát, ve kterém roste. A to je právě díky tomu, že může aktivně ochlazovat, transpirovat. To znamená, že vlastně to sucho má devastující účinek, zejména protože jednak zabraňuje růstu té rostliny, ale zároveň vlastně poškozuje zejména horkem.
0: Ona se chladí zejména listy, chápu to
1: ano,
0: dobře.
1: Ano, ano.
0: Některá rostlina po zalití zase hned, téměř hned ožije. U jiné už tohoto efektu nedocílíme. Kde je ta hranice?
1: To je velmi, bych řekl, specifické. Týká se to jednotlivých druhů. Tady ty schopnosti, jak si znovu obnovit své tělo, jsou různé, mohou být velmi extrémní. Ale závisí to prostě na typu adaptace, kterou ten daný druh si vytvořil během evoluce.
0: Rostlina přijímá vláhu tedy svým kořenovým systémem. Kořeny nemají žádnou mapu toho podzemí, kde žijí, kde působí, kde se vyvíjejí. Jak poznají, kterým směrem má smysl růst a jaké nové větve zase vytvářet? Co v nich je?
1: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Rostliny mají schopnost takzvaného hydrotropismu nebo kořeny rostlin, to znamená dokážou vnímat, kde je vlhkost v té půdě. Ten mechanismus toho vnímání ještě není úplně jasný, nicméně to, co se ví, tak to se týká, co se týká mého oboru, rostliny hormonů, že právě rostlinné hormony se podílejí na tom směřování kořenů k jaksi zdroji vlhka. Konkrétně jsou to cytokiny, ne rostlinné hormony, cytokiny.
0: Cytokiny, těmi se zabýváte velmi, velmi. Ale kdybych to držel ještě v té laické rovině a omlouvám se za to, je pro sucho nebo pro reakci na sucho výhodnější, když ta rostlina má nějaký hluboký kořen, anebo když je má mělce rozprostřené ploše?
1: Zase záleží na typu prostředí. V okamžiku, kdy jsou tam srážky, které jsou jaksi méně vydatné, ale relativně frekventní, tak potom je pro tu rostlinu výhodnější mít ten kořenový systém rozprostřený do šířky. V okamžiku, kdy je to prostředí, kdy třeba ten substrát není příliš propustný nebo prostě ty srážky jsou méně časté a musí prostě hledat tu vodu níž, tak potom vytváří kořen více do hloubky. To je jedna z zásadních adaptací právě rostlin na sucho.
0: Ono to na takový první nezasvěcený poslech vypadá, jako by ta rostlina měla vědomí, ale ona přece vědomí nemá. Kdo tam řídí ty procesy?
1: No, to je další dobrá otázka.
0: A tím bychom skončili, pane profesore.
1: Je to věc, kterou samozřejmě se v podstatě, to je to, na co se snažíme přijít, jaké ty mechanismy, jak jsou koordinovány navzájem. Ta komplexita toho rozhodování je jako značná a byl jsem sám překvapený, když jsme dělali matematické modely na toto téma, jak málo, relativně málo prvků toho systému, v tomto případě tedy genů, které jsou navzájem regulovány, regulují se navzájem, regulují jiné prostě faktory prostředí. Stačí k tomu, aby vznikl nějaký systém, který se dokáže samoorganizovat a vytvářet výstupy, které potom, nad kterými žasneme.
0: A nad některými těmi žasnutími se zastavíme s panem profesorem Janem Hejátkem za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Profesor Jan Hejátko je hostem Radiožurnálu. V práci týmu vašich vědců se objevuje bílkovina s názvem DIR-13. Co to je?
1: DIR-13 je zkratka, to DIR je zkratka pro dirigent. Je to protein, který byl izolován z rostliny ze zlatého deště, čili asi všichni známe. A je to velice zajímavá bílkovina, protein. Nemá vlastní enzymatickou funkci, ale funguje jako, my říkáme, chaperon. To znamená vlastně jako nějaké molekulární lešení, by se to dalo přirovnat, které vlastně umožňuje spojování dvou látek, dvou jiných molekul, monolignolu takzvaných, do molekuly, která potom se označuje jako lignan. Dlouho se nevědělo, k čemu tady ty proteiny jsou. V Arabidopsis zuseničku, který studujeme, je těch proteinů 25. A zná se jejich funkce asi u 5 nebo 6 z nich. No a to, co my jsme zjistili, je, že právě tady ten protein umožňuje tvorbu lignanů, které ty rostliny můžou využívat právě pro boj s nepříznivými podmínkami, včetně sucha.
0: Oni nějak ovlivňují to, co bude dělat ten kořenový systém?
1: Ano, zase vidím, že jste opravdu velmi dobře připraven.

0: dělají...
1: Pane profesore, umím číst, to je tak všechno.
0: umí to, ano, že vlastně kontrolují produkci něčeho, čemu říkáme reaktivní formy kyslíku, reactive oxygen species, v angličtině ROS. A tady tyhle ty reaktivní formy kyslíku byly dlouho považovány pouze za vedlejší produkt metabolismu buněk a za něco, co je škodlivé, co vzniká právě při stresu a co negativně ovlivňuje jakýkoliv živý organismus. Nicméně za několik posledních let se zjistilo, že ty molekuly můžou mít velmi důležitou signální funkci a vypadá to, že ty rosy, které tady ty naše lignany jsou schopny ovlivňovat jejich tvorbu, zejména při stresu, tak mohou právě jedním z těch efektů, které ty rosy mají, je pravděpodobně ovlivňovat růst kořene.
1: U téhle práce popisujete kromě jiného taky odolnost vůči zasolení. To je co za proces?
0: To je proces, kdy prostě dochází k hromadění soli, čili prostě kuchyňské soli, chloridu sodného v půdě. Často k tomu dochází, když prostě dochází k výraznému výparu, to znamená, že vlastně ty soli, které se rozpustí v podzemní vodě, potom zůstávají vlastně v té půdě a způsobují tady tenhle ten problém.
1: To jsou rostliny, ale opravdová věda, ne?
0: No jsou, určitě.
1: Vy jste třeba loni jste popsali, že rostlinné hormony hlídají, aby stěny buněk, které vedou tu vodu, nestuhly příliš brzy. Proč je to pro rostlinu tak důležité?
0: Ano, zase velice dobrá otázka. Je to důležité z toho důvodu, že vlastně ty rostliny, když rostou, oni rostou na svých vrcholech. To znamená, že to, co my vlastně vidíme z rostliny, je jedna část, to je ten takzvaný pryt, nadzemní část, který má nějaký vrchol, kde ta rostlina roste. Druhý vrchol je kořen, vrchol kořené. No a pokud rostliny rostou na těch vrcholech, vytváří nové buňky, tak potom musí vyřešit ten problém, že vlastně musí propojit ty nové vytvořená pletiva s cévním systémem, který prostě je součástí té rostliny. Čili musí vytvářet nové cévní systémy. A vytváří to v podstatě tak, že jedna z těch buněk nově vytvořených dostane příkaz, staň se novou cévou, začne se prodlužovat do délky, ale i do šířky, čili expandovat. A velmi důležité je to vlastně nastavit velikost té budoucí cévy takovým způsobem, aby správně fungovala, správně vedla vodu, aby nevedla ani moc, ani málo. No a protože ta schopnost vést vodu je vlastně závisí na čtvrtou mocninu, no je funkci čtvrté mocniny, průměru té cévy, tak velmi dá záleží na tom, jakým způsobem ta céva expanduje.
1: Rozumím tomu dobře, že když je tedy potřeba, tak rostlina mění své priority?
0: Ano, určitě mění své priority. V tomhletom případě ta regulace je pravděpodobně spíše vývojová. Nicméně je možné, že dochází i k určité adaptaci vzhledem k prostředí, protože právě když říkali jsme si na začátku, že rostliny transpirují, to znamená vypařují vodu, tu vodu transportují z kořenů směrem do té nadzemní části a právě během sucha potom dochází k velmi jaksi značným změnám například tlaků v těch cévních systémech. To znamená, rostliny musí být schopny adaptovat se na i tyto změny.
1: Hostem Radiožurnálu je profesor Jan Hejátko.

0: Tak všechno mám.
1: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Ukrajinský útok na ruský Novorosijsk na pobřeží Černého moře má 4 oběti, dalších 29 lidí je zraněných. Informoval o tom guvernér Krasnodarského kraje. Podle něj trosky bezpilotních letounů zasáhly domy, kostel a mateřskou školu. Ukrajinská armáda uvedla, že útočila na vojenská plavidla. Kolik lodí zasáhla, ale neupřesnila. Moskva v noci zaútočila na jihozápad Ukrajiny. Při útoku zemřeli 3 lidé, 2 z nich u hraničního přechodu s Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Cílem ruských úderů byl taky Kyjev. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel. Informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár podle vyšetřovatelů způsobil zkrat. Hasičům se ho podařilo zlikvidovat večer. Zásah ukončili i jednotky, které pomáhaly rozebrat shořelou budovu. Škoda je asi 120 milionů korun. Stovky policistů a celníků u hranic se Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce má trvat do zítřejšího rána. Prověří plány, které má policie na takovou situaci připravené. Hlídky namátkově kontrolují auta i jejich posádky. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává. Řidiči se můžou při přejezdu státní hranice zdržet pár minut. A společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietu k uctění obětí hornické profese. Její součástí je i veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet.
4: Sport.
3: Fotbalisti pražské Sparty nastoupí na trávníku druholigového Žižkova k zápasu o postup do osmifinále Českého poháru. Na trávníku Viktorie nastoupí už bez vedoucího fyzické přípravy Jena Kola a trenéra pro standardní situace Jacka Velzna. Ti po nepovedeném úvodu sezóny v klubu končí. Zápas Žižkov-Sparta začne v 19 hodin. Další pohárový duel Prostějov-Olomouc má výkop o hodinu dřív.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Lokte. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 a čekejte silný provoz a frontu hlavně kamionů. Osobní auta jedou různě pomalu za sjezdem na Popůvky, je to na stále půl hodiny do omezení za sjezdem na Mikulov a kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru postávají kamiony v pravém pruhu, osobní auta už jedou o něco rychleji, stále je to na více než 20 minut k Ořechu. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru za nájezd od Barandova, kde se vše rozjede, čekejte 15 minut navíc. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket na kilometru 122 odklízejí následky hromadné nehody. Provoz zeslábl a kolona se zkracuje, začíná na kilometru 124 a je na zhruba 10 minut. A na silnicích 34 a 35 zůstávají obousměrné kolony před Kocslířovem kvůli stavbě. Fronty jsou na více než půl hodiny, opatrně ve směru do Hradce Králové. Do kolony se dojíždí za Hřebečským tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je tentokrát profesor Jan Hejátko, který vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC, tedy na Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity v Brně, a je hostem radiožurnálu a povídáme si o rostlinách, o suchu, o tom, nad čím vědci bádají, jak směřují své úsilí k tomu, aby rostliny byly třeba, nebo některé rostliny do budoucna odolnější vůči, teď už to nejsou ani rozmary počasí, ale vůči těm extrémním výkyvům počasí. Pane profesore, vy na něco přijdete. Víte, jak tu rostlinu je nějakým způsobem otužit, upravit, vystužit? Co následuje potom, aby jednou byla normálně zasetá třeba na poli?
1: Ano, to je zase velmi dobrá otázka.
0: A dost.
1: Je to věc, kterou teď aktuálně řešíme. Jak si žil jsem v představě, že stačí prostě opatentovat a čekat, až se někdo přihlásí. A
0: to znamená řekne, patent český, mezinárodní.
1: Ano, teď řešíme právě český, už máme, řešíme mezinárodní. A že prostě někdo přijde a řekne prostě, to se nám líbí, my to chceme a my to přivedeme do praxe, ale bohužel jsem zjistil, že ta praxe je jiná. A že prostě nezbyde, než se to ochopit sami a pokusit se to protlačit a zrealizovat jaksi s vlastním přispěním.
0: To znamená, že budete vyrábět nějaké osivo?
1: Ano, v podstatě bychom chtěli, teď, když budeme se konkrétně bavit o tom, o těch dirigentech, tak to, co bychom chtěli udělat, je připravit rostliny, které produkují více lignanů, protože ty lignany, kromě toho, že chrání rostliny před různými biotickými i abiotickými vlivy prostředí, tak umožňují nebo jsou velmi jaksi prospěšné pro lidské zdraví, ale i pro zdraví zvířat. To znamená, že můžeme tímhle tím způsobem vlastně zlepšit nutriční hodnotu jak vlastně rostlinných produktů pro potraviny, tak pro krmiva. Čili to je jedna z věcí, které bychom velmi rádi dotáhli do konce.
0: Kromě jiného, tak vy a vaši kolegové ve Středoevropském technologickém institutu, tuším, že to bylo letos v srpnu, jste publikovali práci o tom, jak to dlouhé horko omezuje plodnost rostlin. Může tedy ten porost vypadat celkem dobře, na první pohled nic nepoznám, ale už je zaděláno na problém?
1: Přesně tak. Dochází tam k tomu, že prostě ta semena se nevyvíjejí správně, případně úplně prostě zasychají. Já si myslím, že to je praxe každého zemědělce, že prostě přijde na pole, ty šešule prostě jsou, oni jsou teda už na první pohled malé, ale prostě jsou poloprázdné.
0: Profesor Jan Hejátko, host radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je profesor Jan Hejátko. Evropská komise přijala nová pravidla pro některé genomické techniky. Co vám to může přinést a co vám to může umožnit dělat třeba rychleji při šlechtění?
1: Tohle je sice relativně drobný, ale přesto velmi podstatný krok kupředu v oblasti biotechnologií rostlin v Evropské unii. Zkráceně to umožní cíleně modifikovat rostliny takovým způsobem, abychom byli schopni zlepšovat jejich vlastnosti velice rychle, velice efektivně, daleko efektivněji, než jsme schopni to dělat dnes. To znamená, namísto vnášení nových forem genů, které umožňují například rezistenci třeba k tomu suchu nebo k některým patogenům, typicky třeba houbám, tak to můžeme udělat během, řekl bych, já nevím, třetinové, čtvrtinové, možná i méně, prostě kratší doby oproti klasickým šlechtitelským postupům.
0: Máte v téhle činnosti i nějaké, řekněme, etické otázky, nebo u těch rostlin to všechno vyřešeno?
1: Etické otázky samozřejmě jsou, jaksi člověk by měl mít vždy na paměti. V případě rostlin tam je to rozhodování ano, ne, dáno prostě tím, jakým způsobem ta daná modifikace je schopná ovlivnit zejména člověka a jeho zdraví, případně ty zvířata hospodářská, jejichž produkty teda jsou používány jako krmivo. Ale samozřejmě teda i potenciálně vliv na prostředí. Čili to jsou ty parametry, které samozřejmě třeba mít na mysli.
0: A jestliže už jsou na stole nová pravidla pro některé genomické techniky, dá se tomu rozumět tak, že dnes už lze bez čehokoliv dalšího vysévat jakoukoliv upravenou plodinu, nebo ještě ne?
1: Ne, to není a pravděpodobně ještě dlouho nebude. To nové nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady říká, že ty takzvané NGT plodiny, to znamená plodiny upravené metodami novými genomickými technikami, tak nebudou posuzovány jako GMO, kde je ta posuzovací procedura velmi přísná, ale zůstává tam nějaká nahlašovací povinnost, to znamená, budou lokální národní autority, které budou posuzovat, jestli ta rostlina skutečně odpovídá tomu, jak je deklarována. A co se týče, pěstování a co se týče produkce potravin, tak zase tam bude mít určité slovo EFSA, čili Evropská agentura pro bezpečnost potravin.
0: Vy dokážete v laboratoři vytvořit totožné podmínky pro rostliny, jako jsou potom na poli?
1: To bych neřekl, úplně totožné ne, záleží taky v jaké laboratoři, třeba v Gattersleben existuje ústav, kde investovali opravdu velké peníze a postavili obrovskou halu, ve které jsou schopni ty podmínky napodobit poměrně věrně, mají tam i osvětlení, na které můžou simulovat průběh mraku, můžou tam simulovat vítr, různé teploty i co se týče jaksi půdy, mají prostě takové obrovské kontejnery na pěstování kukuřice, kde můžou měnit cíleně teplotu té půdy, čili dají se nějakým způsobem ty polní podmínky napodobit, ale samozřejmě klasický polní experiment tímto způsobem nenahradíme.
0: Jan Hejátko, host Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Profesor Jan Hejátko, šéf výzkumné skupiny funkční genomiky a proteomiky rostlin na Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity. V čem jste nejlepší?
1: V čem, jako myslíte, já to vezmu tak jako, že náš tým, v čem je nejlepší, nebo...
0: Ano, váš tým, v čem je nejlepší.
1: Ano, rozšířil bych to možná na i jako ostatní týmy v Česku. Obecně hormony se v Česku dělají na velice, velice dobré úrovni. Teď právě minulý týden jsme byli vlastně celou laboratoří na konferenci v Grazu v Rakousku. Opravdu těch Čechů tam bylo, řekl bych, více než polovina a bavili jsme se tam o tom s těmi lidmi a jako opravdu Češi zejména v oboru rostlinných hormonů, ale i v jiných oborech patří ke světové špičce a v tomto je prostě trošku ten protiklad, jak řekl bych, ne zcela kvalitně je ta česká věda financována, za jaké peníze to děláme, když to srovnám se zahraničím.
0: Hypoteticky, kdyby vašemu týmu dal někdo, nějaký osvícený donátor, 4 miliardy korun, nad čím byste bádal?
1: No, tak to bych musel hodně dlouho přemýšlet. Obávám se, že tohle bych asi nezvládl utratit. My jsme si tady o tom povídali. Tohle to jsou peníze, které dostávají lidé v Americe. Konkrétně profesor Ecker, který dělá například RNA profilování na úrovni jednotlivých buněk a dělá to prostě na tisících různých genomech u Arabidopsis. Řekl bych, že u nás... Jako já bych rozhodně tolik peněz nepotřeboval, mi by stačily jednotky milionů. Ale chtělo by to financování trošku jaksi stabilnější a více rozprostřít v čase, protože já jsem teď členem panelu GACHER, to znamená agentury, která vlastně zodpovědná za velkou část financování české vědy a vidím, jaké velké množství kvalitních projektů bohužel skončí bez financování a je to mnohdy velmi deprimující pohled.
0: Je to nepřípadná otázka, jestli máte zahrádku?
1: Není to nepřípadná otázka, mám zahrádku, pracuji na ní rád a rád relaxuji u tady této práce.
0: A pracujete tam tedy jako ten člověk na zahrádce, zahrádkář, anebo i jako vědec? Protože vy vidíte přece, nebo víte, co se zrovna v té rostlině asi děje, což běžný zahrádkář ještě nepozná.
1: Určitě, snažím se, někdy mě napadají za jako věci, prostě, že prostě by bylo dobré se podívat na to a na tomto. A ano, snažím se, jako ne, že bych o tom nějak cíleně přemýšlel, ale občas tímhletím směrem ty myšlenky sklouznou.
0: Co se vám letos urodilo a co ne?
1: No, moc se neurodila mrkev, papriky taky za moc nestály, nevím, čím to bylo, rajčata se docela povedly.
0: Tak ať se vám daří všechno jak na zahrádce, tak v rodinném životě, v osobním životě a v profesním životě a jsme rádi, že jste přijel jako host Radiožurnálu sem na Vinohradskou 12.
1: Velice děkuji a velmi si toho pozvání vážím. Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
2: Poslanci dnes budou znovu jednat o zavedení EET. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Sabalenkové podlehla ve třech setech. Kolony čekejte na silnici 35 před Koclířovem v obou směrech. A v Čechách dnes budou místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku skoro jasno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě kolem 30.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Pokračuje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
4: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Předpokládá, že sněmovna senátory přehlasuje. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Šahíd, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Představení Tkalci Slezského divadla z polských Katovic zahájí v Plzni festival divadlo. Na scénách po celém městě se během 9 dnů představí soubory z Česka, Francie a nebo právě Polska.
5: Ten driačínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
6: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
5: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
6: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo pražské Davidské divadlo.
7: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
6: Festival divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
9: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápila a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
8: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková Taylor Townsendová. Českoamerický pár zdolal ve dvou sadách španělsko-americkou dvojici Bukšalová Melicharová Martinézová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice je nadále silný provoz, zpomalíte na kilometru 180, osobními auty pojedete do omezení na kilometr 196 necelou půl hodinu. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 76. kilometru máme hlášené stojící vozidlo, blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket na kilometru 122 odklízejí následky nehody, provoz zeslábl, už pouze zpomalíte a zdržíte se jen krátce. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává kolona hlavně kamionů.
11: Tady pětka před křížením s okruhem, tak už je to téměř až po 7 km.
10: Osobními auty teď projedete rychleji. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je u Koclířova uzavírka a objíždí se to kolem světa v posilnici 34. Kolona začíná za Hřebečským tunelem a zdržíte se půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolona teď začíná za sjezdem na Písnici k Ořechu 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude přes den většinou zataženo až oblačno a taky místy deštivo. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne pak přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů a na východě naměříme kolem 30. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré dopoledne. Obce a města na Mostecku jednají se Severní energetickou, kde skončí ušetřené peníze změnou rekultivace lomu ČSA. Celkem jde o víc než 200 milionů. Ministerstvo životního prostředí chce, aby peníze obcím nešly přímo, ale přes stát. Vysvětlíme v úvodu dopoledního vysílání za chvíli. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Jedna obec chce stavět školu s mateřinkou, další pečovatelský dům. I takové požadavky mají obce na Mostecku na těžařskou společnost Seven miliardáře Pavla Tykače. Ta s ním jedná o rozdělení více než 200 milionů korun, které ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval stát. Detaily k tomuto sporu má teď Kateřina Kučerová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové chce firma dát po 50 milionech korun Mostu, Vrskmani a Vysoké Peci. Ta chce za peníze stavět školu. Vrskmaň pak přestavit bývalou školu na dům s pečovatelskou službou a obecními byty. Most plánuje dát peníze podle primátora Marka Hrvola z hnutí Pro Most na revitalizaci Prioru a vysokoškolský kampus. 30 milionů má dostat svazek obcí v regionu Krušných hor a dalších 20 milionů by firma měla dát Ústeckému kraji. U zbývajících 13 milionů společnost neuvedla příjemce. Vyplatit peníze ale chce nejpozději do konce listopadu.
0: Původní předpokládanou rezervu určenou pro rekultivace ve výši 1 miliardy a 800 milionů korun firma postupně upřesňovala. Jak tedy došla k současné zbývající částce 213 milionů, kterou chce dát obcím?
1: Původně se počítalo s nákladným zavážením lomu. To se ale dělalo jen v letech 2016 až 2022 a i na tom firma ušetřila přes 500 milionů. Další úspora pak jde z toho, že stát chtěl později jinou, levnější formu rekultivace, a to přirozenou obnovu krajiny. Jak k tomuto číslu těžaři došli, popisuje prezident skupiny Seven Luboš Pavlas.
2: Pokud tam stát si vyžádal zapojení sukcese, tak nám z toho vyšlo, že tam je ten finanční nárok asi 1,8 miliardy korun. To znamená, uspořená částka zapojením sukcese je 470 milionů korun.
1: A z této částky firma dál odečte daň z příjmů a hodnotu pozemků, které budou pro přirozenou obnovu potřebovat stát. A tak nám nakonec zbyde o něch 213 milionů, které chce firma rozdělit obcím.
0: No a proč firma peníze nerozdělí přes Státní fond životního prostředí, jak původně plánovala?
1: Severní energetická vypověděla smlouvu s fondem uzavřenou na jaře 2024. Tvrdí, že stát téměř rok se nevyjádřil k podmínkám daru. Ministerstvo chce postup přes fond zachovat a jedná taky o vyšší částce, říká ministr Igor Červený z motoristů.
3: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine. My se samozřejmě jako stát snažíme, aby ty obce dostaly co největší možnou částku.
1: Červený minulý týden odhadl uzavření dohody na 2 až 3 týdny. Podle Luboše Pavla se ale Seven na přímém rozdělení peněz trvá. Dodám ještě, že okolnostmi spojenými s rekultivací lomů se zabývá taky Národní centrála proti organizovanému zločinu. Více informací podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje v tuto dobu poskytnout ale nelze.
0: Reportérka Kateřina Kučerová, děkujeme za detaily. Naschledanou, Kateřino.
1: Naschledanou.

A za chvíli biznis před námi. Většina českých nefinančních firm aktivně investuje hlavně do svého provozu. Zároveň si ale na účtech drží mnohem víc hotovosti, než je v Evropě zvykem. Ukazuje to čerstvá analýza společnosti Investika, do které se podíváme ještě do 10:30. Teď jsou 2 minuty po 16:15. Tady je Dezré. Dobré dopoledne.

0: České firmy, které podnikají mimo finanční sektor, se nebojí výrazně investovat. Zároveň ale drží v hotovosti nebo na běžných účtech 19% svých peněz, což je dvakrát víc než průměr Evropské unie. Ukazuje to analýza společnosti Investika, která vycházela mimo jiné z dat Evropské investiční banky a Eurostatu. A detaily teď proberu s redaktorem Vítem Anderlem. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tahle analýza ukázala, že aktivně investuje drtivá většina, tedy 87% českých nefinančních společností.
1: Je to tak a k investicím používají 2/3 z nich vlastní zdroje. Nejčastěji investují do svého provozu, jde třeba o nové produkty nebo služby. To je rozdíl oproti společnostem v západní Evropě, vysvětluje hlavní analytik společnosti Investika Václav Kinský.
2: České firmy si vlastně budují, řekněme, i depozitář, kupují stroje, nakupují technologie, nakupují služby. Podniky v té západní Evropě jsou historicky déle fungující, tak už nejsou nuceny vlastně nakupovat takovouhle novou technologii, častěji do ní reinvestují, častěji si ji opravují, vylepšují.
1: Zároveň si ale české firmy drží v hotovosti nebo na běžných účtech zhruba 1/5 svých peněz, v přepočtu jsou to asi 2 biliony korun.
0: Proč to dělají? Proč sedí na hotových penězích?
1: V Česku podle Investiky převažují průmyslové firmy, které se potřebují rychle dostat k financím, třeba kvůli proplácení faktur nebo výplatám pro zaměstnance. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky je ale taky řada z nich dceřinými společnostmi zahraničních firm.
3: Ten vklad toho podniku není nutně třeba provozní polštář, ale právě jsou to peníze, vlastně, které čekají na odeslání právě směrem k té matce, která vcelku logicky, když zainvestuje v zahraničí, například v České republice, peníze, tak očekává nějaký výnos a to právě mohou být jako ty dividendy.
1: Podle Peterky se firmy naučily mít po ruce rychle dostupnou rezervu pro případ skokového růstu nákladů, jako třeba v minulosti u elektřiny a plynu. S tím souhlasí i Hospodářská komora a její mluvčí Jan Sotona přidává i další důvody.
4: V některých odvětvích služeb drží firmy hotovost logicky kvůli odběratelům nebo spotřebitelům, kteří preferují nákup za hotové. Lze spekulovat, že v šedé a černé ekonomice probíhají obchody za hotové častěji, protože nezanechávají auditní stopu.
1: Držet peníze v hotovosti nebo na běžných účtech se ale firmám dlouhodobě nemusí vyplatit. Společnost Investika propočítala, že rozdíl ve výnosu u firmy, která drží 10 milionů korun na běžném účtu a tou, která ty samé peníze dá na roční termínovaný vklad, je zhruba 230 tisíc korun. Podle Václava Kinského z Investiky by tak české firmy měly uvažovat o tom, že aspoň část svého volné hotovosti vloží do investičních produktů s vyšším výnosem.
0: Redaktor Vít Anderle a dopolední biznes. Vítku, díky za něj. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Za 7 minut bude půl jedenácté.

0: Počkaj, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
1: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Tak já přijdem.
2: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku požár opravdu založil. Potvrdil tak rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Pacientům se v Praze otevírá nové Národní onkologické centrum Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo 5 miliard korun. V moderním komplexu jsou onkologické ambulance, magnetická rezonance i CT přístroje a taky 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Řekl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod. Začíná festival Jičín město pohádky. Zahájí ho v 6 večer společný poslech a taky čtení rozhlasových pohádek v knihovně Valdštejnského zámku. Letošní ročník je zaměřený na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Potrvá do neděle. Sport. Podvečer odstartuje nový ročník Maxa ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní 7-zápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. Po poražení finalisté minulé sezóny ze Zlína budou hostit Chomutov. Úvodní buly padne ve Zlíně i Jihlavě v 17:30.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 čekejte silný provoz. Do omezení v Brně pojedete osobním autem 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalíte za sjezdem na Loděnici. Na 7,5 kilometru stojí kolona kamionů, levý pruh jede výrazně rychleji. Je to provozem, fronta se táhne na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Na D7 z Chomutova do Prahy je uzavřený sjezd na Kadaně, to je exit 75. Je to po nehodě kamionu, ten skončil napříč přes vozovku. Dá se jet z Chomutova po Pražské ulici kolem Drouškovic. Silnice 105 z Jílového u Prahy do Jesenice je mezi Radlíkem a Psáry uzavřená po srážce nákladního auta s osobním. Na místě jsou záchranáři, náhradní trasa přes Libeř. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové od Hřebečského tunelu stojí kolona kvůli uzavírce a stavbě u Koclířova, zpoždění půl hodiny. V opačném směru se stojí od Svitav. A v Ostravě na Rudné ve směru do Havířova, dejte pozor, za sjezdem na Petřvald na kilometru 294 leží balík izolace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude většinou zataženo až oblačno, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne naopak přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů a na východě kolem 30. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Teď jsou 3 minuty po 10:30, přejeme dobré středeční dopoledne, je 9. září roku 2026.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pohřeb norského krále Haralda V. bude podle policie největší bezpečnostní akcí v historii země. Ulice v hlavním městě už jsou uzavřené, poslední rozloučení s panovníkem přiblíží z místa živě za chvíli náš zpravodaj.

0: 10.41 už jen hodina dělí Oslo od největší události posledních desítek let. Norové pohřbívají krále Haralda V., který na konci srpna zemřel ve věku 89 let. Přímo v Oslu celou událost pro nás sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Kde přesně teď jsi a co se kolem tebe děje? Popiš nám to.
1: Já jsem na náměstí před katedrálou, tohle je to místo, kam přijde ten smuteční průvod z Královského paláce, tady bude bohoslužba, odsud potom rakev zamíří do rodinné hrobky, ulice, respektive asfalt je tady uzavřený, pro lidi jsou tady pouze chodníky, ty už se dost plní, lidé tady přichází už od rána, já jsem přišel někdy v 9 ráno a už první stáli tak, aby dobře viděli, všude podél té trasy je spousta kamer, norská veřejnoprávní televize, jich má v terénu prý asi 90 a důkladně to pokrývá. Tady přede mnou ještě se dodělávaly poslední věci, před chvilkou se uřezávaly technické služby, poslední kola zapomenutá od stojanů, tak aby to prostranství vypadalo hezky.
0: Jaká jsou bezpečnostní opatření? Jak vážně to berou norské úřady?
1: No, norské úřady to berou opravdu velmi vážně, tak musíme vzít v potaz, že v tom smutečním průvodu půjde vlastně celá norská vláda, královská rodina, ale taky spousta smutečných hostů, včetně třeba českého prezidenta Petra Pavla, královské rodiny z celé Evropy a politici z celé Evropy i ze světa. Takže berou to velmi vážně. Vlastně na každých pár metrů u těch zátarasů stojí policista ve slavnostní uniformě. Bude to lemovat taky 1900 vojáků. Dokonce je nad námi uzavřený letový prostor. Tady nad Oslem dokonce kvůli tomu zrušili asi 40 letů, které tady kvůli tomu neodletí. Takže ta opatření jsou brána velmi vážně.
0: Kdy obřad začne a jak má vypadat?
1: Začínat bude před 12. takovým soukromým rozloučením, kdy král naposledy opustí palác, to je tedy rodinná věc. Ve 12. se ozve salva zděl a začne to procesí, které jde tedy z paláce až sem do katedrály. Měly být tempem 60 kroků za minutu. Jeho součástí budou i všichni ti politici. Je to taková procházka okolo 2 kilometrů, řekl bych. A tady potom bude tedy smuteční obřad a potom zamíří už menší vybraná skupinka těch bližších norskému králi do pevnosti Akershus, kde ho tedy uloží do rodinné hrobky.
0: Zvláštní zpravodaj Jakub Lucký, Oslo. Jakube, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

Lake Malady. Je 10.46, tady je středeční dopolední radiožurnál, je 9. září. Tenistka Kateřina Siňaková bude hrát večer o postup do finále ženské čtyřhry US Open. A tak rozhovor s ní nabídne radiožurnál za pár minut ještě do 11. Zůstaňte u nás.

0: Tenist Kalina Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla po boji ve třech setech 7-10 po rozhodujícím super tiebreaku. Naopak ve čtyřhře uspěla Kateřina Siňaková společně s domácí Taylor Townsendovou už jsou v semifinále. S českou deblistkou mluvil reportér David Prouza.
1: Katko, moc gratuluju. Poslední Češka na turnaji, sama samotinka, ale vy jste asi zvykla.
2: Děkujem, tak já jsem hrozně moc ráda, že jsem stále v turnaji, že ten boj o tu trofej stále trvá a doufám, že to nebude ještě konec. No.
1: Povídáme si v době, kdy je to asi 2 hodiny potom, co Linda Nosková vypadla ve čtvrtfinále singla. Měla jste čas se třeba podívat na kousek, nebo jste se soustředila na sebe, na svůj zápas?
2: Tak... Něco jsem viděla, ale jenom úryvky samozřejmě, protože v té době, kdy hrála, tak jsem měla rozehrávku na zápas a vlastně pak, když byl tiebreak, tak jsem hrozně chtěla koukat, ale vlastně už jsem nestíhala se pak najíst, abych se připravila na svůj zápas, takže jsem viděla jenom pár bodů a no, prožívala jsem to, hrozně jsem jí to přála.
1: Těsně to nakonec nevyšlo, vám to vychází a máte tady systém vlastně co den to zápas, teď to bylo jeden den třetí kolo, druhý den čtvrtfinále a třetí den semifinále, jestli počítám dobře. Dá se to uregenerovat?
2: Jo, tak já si myslím, že to je vlastně fajn, že ty zápasy jsou takhle za sebou. Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li 2 dny volno a vlastně, že se tak nějak... Člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
1: My jsme rádi, jak hrajete a gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Kateřina Siňaková. O postup do finále se dnes po boku Townsendové utká s belgicko-ruským párem Mertensová-Schneiderová. Zápas začne krátce po 10. hodině večer našeho času a Radiožurnál Sport bude samozřejmě u toho.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slavie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slavia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Clausenisová a zprávy.
2: Vrchní soud v Praze osvobodil bývalého strážce Národního parku České Švýcarsko, obviněného ze založení požáru. Předseda Evropské rady přijede do Varšavy jednat o unijním rozpočtu. Tenistka Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Siňaková v deblu postoupila mezi nejlepší čtyřku. Kolona popojíždí u Koclířova směrem do Hradce Králové. A v Čechách dnes budou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno a pršet tam má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě kolem 30.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka není vinen ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Předseda Evropské rady António Costa bude ve Varšavě řešit rozpočet Evropské unie na období v letech 2028 až 34. Sejde se proto s polským premiérem Donaldem Tuskem. Costa dnes navštíví také Berlín, který v otázkách budoucího unijního rozpočtu požaduje úspory.
4: Podle dosud platného návrhu z července loňského roku by Polsko bylo největším příjemcem financí z připravovaného rozpočtu Evropské unie. Získalo by přes 123 miliard eur. Tato částka se ale pravděpodobně sníží. Čistí plátci, jako je třeba Německo nebo Nizozemsko, totiž požadují výrazné snížení rozpočtu. António Costa také hledá nové zdroje financování unijního rozpočtu. Jedním ze zdrojů by mohla být daň z příjmu velkých firem. Jednání o rozpočtu na nižší úrovni současně organizuje také Irsko jako předsednický stát. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem krále naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po minutě ticha pohřební mše. Potom bude rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky. Stovky policistů se dnes u hranic se Slovenskem připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začalo v 7 ráno a potrvá 24 hodin. Hlídky na Mátkově kontrolují auta i jejich posádky. Policie kvůli tomu nečeká zásadní dopravní komplikace. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
5: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. To Kateřina Siňaková v deblu po boku Taylor Townsendové uspěla. Česko-americké duo porazilo španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová 6-4 a 6-2 a postoupilo do semifinále, které odehraje už dnes večer českého času. Siňakové ale systém, co den to zápas, vyhovuje.
7: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li dva dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Štěpánova a kolona na 35C u Koclířova. Na D1 z Prahy do Brna zase jezdem na Vlašim. Dejte pozor, na 55. a 5. kilometru nepřehlédněte kamion. Kolem se pohybuje řidič.
9: Kamion vyměňuje kolo na levý straně u svýho návěsu, takže do vozovky naštěstí parkuje v tom ostrůvku, takovým tom zálivu teda.
8: Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7,5 kilometru postává fronta kamionů, pokračují na Pražský okruh. Osobními auty projedete o něco rychleji, ale na konci kolony se zpomaluje i v levém pruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy byl uzavřený sjezd na Kadaň, exit 75, kamion po nehodě už tam nepřekáží a dá se projet. Na D7 na výjezdu z Prahy po Lipské čekejte kolonu před sjezdem na letiště, zpoždění 10 až 15 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové za Hřebečským tunelem zůstává půlhodinová kolona kvůli uzavírce u Kocslířova, v opačném směru je fronta o něco kratší. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic opatrně za Oldřichovcem hlásíte kolonu.
10: Protože tam silničáři dělají něco na silnici zatáčce. A ty kolony jsou v obou straně, je to tak, já nevím, na 5 minut, tak ať nejsou lidi nervózní.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne pak přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18, na východě až kolem 30. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Život k nezaplacení a slovo má Jan Pokorný.
11: Dobré dopoledne. A kde jsme? Sledujeme debatu o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok. I vzhledem k tomu, že za měsíc jsou volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, bude rozpočet na tapetě několik týdnů. Vláda o něm má jednat 21. září. Udělíme si takovou průběžnou inventuru dosavadních návrhů a reakcí na ně. U mikrofonu je Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení.
11: Schodek 389 miliard korun. Ministryně financí vidí zatím možnou úsporu v jednotkách miliard. O kolik by se dal ten schodek reálně snížit?
12: Tak asi by se dal snížit i o nižší desítky, kdyby si odpustili takové ty věci, které jsou zbytečné v něm. A to na jedné straně, na straně výdajů, tam přidali věci, které nemuseli jako převádět, například takové ty poplatky za obnovitelné zdroje z účtenek do státního rozpočtu. Počítá se to s tím převodem koncesionářských poplatků do státního rozpočtu. Udělali tam pár daňových změn, jako návrat školkovného, odstropování benefitů a podobně, které jako nemuseli dělat minimálně v takovém rozsahu. Takže kdyby vyškrtli tyhle zbytečnosti, tak se pravděpodobně dostanou o desítky miliard níže.
11: Mm-hmm. Opatrně teď mluví někteří vládní politici o zvýšení některých daní, například zavedení spotřební daně z kratomu a zvýšení DPH z kratomu, zavedení spotřební daně z nikotinových sáčků, investičních nemovitostí, hazardu, tabáku, což jsou ty nikotinové sáčky zřejmě. Co dává smysl?
12: Tak asi na všechno, co říkají, se má smysl podívat. V tom tabáku už toho moc nevyberete, protože jako přes ty cigarety tam už jako moc prostor není a přes ty alternativy za stolik toho nevyberete.
11: Že lidé z Německa už tady tolik nekupují cigarety, protože jejich cena je stejná jako v Německu.
12: Bohužel ty cigarety a tvrdý alkohol mají riziko toho převozu. Jo. A paradoxně my tyhle ty věci daníme normálně, tu spotřební daní, a málo daníme to víno a pivo, které se tak jednoduše nepřeváží, protože to má velké objemy. Jo. Takže jestli něco ve spotřebních daních, tak jsou to ty další typy alkoholu. Jo. Ale dá se něco vybrat i na tom kratomu a dalších věcech.
11: Ale tady to budou ty jednotky miliard.
12: Budou to nějaké nižší jednotky miliard pravděpodobně. U hazardu tam je riziko, že jako nejvíc vyberete, když uděláte větší daň z těch loterií. Jako z takových těch běžných loterií, které ale nejsou tak rizikové. Jo? Tam jsou rizikové typy her online a takové ty horší typy automatů a podobně, které je lepší danit více prostě, jo? Aby tam fungovalo to, že i ty ten princip takzvané harm reduction je, že ty ty věci, které škodí více, tak máte danit více trošku. Jo. To znamená, že máte víc danit běžné cigarety, než ty zdravější náhražky. Víc trošku danit jakoby horší typy hazardu, než prostou loterie, kde se jakoby nedostanete k tomu, že zbankrotujete prostě přes nějaké desetikorunové losy a podobně. Jo. Takže tam jako můžete vybrat tím, že zdaníte hodně ty loterie, ale pojede to trošku proti doporučením expertů, že má víc zdaněný ten horší hazard, jo, a ten online hazard. Takže tam taky jde vybrat jednotky miliard, tam musíte spíš myslet na to, abyste omezoval to sázení, protože Češi prosází desítky miliard ročně a má to i negativní dopady prostě na tu společnost.
11: Jsme svědky zajímavé výměny názorů, když ono to není úplně výměna názorů. Je to názor předsedy vlády Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO, který po jednání vlády v pondělí řekl, že by ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Ona je odpověď zdánlivě snadná, protože to ukládá zákon. To ale neznamená, že by tam nebylo možné najít úspory.
12: No on, jakoby bohužel, ta debata teďka je o tom, že premiér naznačuje to úplně zrušit, jo. A je dobré si uvědomit, že v těch soukromých školách je více druhů. Jsou tam ty elitní školy, kde platíte 200-300 tisíc za školné k tomu. Jsou tam naopak školy, které jako nahrazují tu veřejnou službu, že tam třeba chodí nějaké znevýhodněné děti, nebo jsou i školy v Ostravě církevní pro romské děti a podobně. Potom jsou gymnázia, která vlastně jakoby existují, protože ty kraje nedokáží zřizovat ty kapacity, jo? Takže nahrazují vlastně tu kapacitu těch veřejných gymnázií. Takže tam jsou různé typy škol a jsou tam dva problémy ve financování, že ten stát hradí těm soukromým školám základním to, co by jim dával zřizovatel, ta obec, jo? Tak to je jedna část toho financování, ale paradoxně to dává i těm obcím v tom rozpočtovém určení.
11: Prostě. Takže tam jsou nějaké duplicity, na které by bylo dobré se podívat.
12: Tak a druhá duplicita je, že to financování těch veřejných škol v Česku funguje tak, že není přes žáka, ale je přes nějaké odučené hodiny a podobně. Takže když tam jeden žák odejde do té soukromé školy, tak za ním jdou ty peníze
11: ven, to sebou.
12: Ale nezmizí v té veřejné škole. Takže tam je taky duplicita financování. Takže tam jde určitě ušetřit nějaké jednotky miliard, když omezíte tyhle ty duplicity. A když třeba snížíte podporu takových těch úplně elitních škol, jo, které nehrají roli té jako veřejně dostupné školy. Jo. Ale není to tak, že byste měl škrtnout prostě financování soukromých škol. Jo. Takže ve všech těch oblastech, co říkáme, jde dobrou politikou nějaké jednotky miliard nabrat, ale neřeší to schodek 390 miliard. No.
11: A propos, když už jsme u školství, tak včera vyšel pravidelný žebříček, respektive statistika, které se říká PISA, co ukazuje?
12: Ukazuje, že se zhoršujeme teda, zejména v matematice a čtení, čtenářské gramotnosti. Pořád jsme v nadprůměru OECD, těch zemí rozvinutých. Ale třeba Polsko, Estonsko je nad námi. Zároveň my máme skoro nejhorší vztah dětí k té škole. Takové to jako, že je to baví, že cítí vztah k té škole, že jsou nějak kreativní a zvídavé a podobně. Tam jsme jakoby fakt úplně na chvostu toho žebříčku. Takže to je alarmující. A brát jako rezignovat na ty reformy školství tím, že se podfinancuje, což teďka hrozí výrazně, tak je dost rizikové, když vidíme ty trendy poklesu těch gramotností posledních 8-10 let. Jo. Zajímavý je podle mě, že to je trend jako celoevropský, ten pokles, ale je tam jedna velká výjimka, to je Anglie, která si drží tu kvalitu. A je zajímavý, že oni fakt vsadili úplně na jiné věci v tom vzdělávání.
11: Na jaké?
12: A to je, že mají jasně definovaný ten obsah. Jo. Ne takové to, že si to každá škola musí udělat sama z nějakého nejasného dokumentu a tak. Měří ty výsledky těch dětí. Když tam zavádí nějaké inovace, tak mají je otestované, jestli fungovaly prostě. A ty učitelé učí, nechci říct tradičně, ale jakoby jsou hodně aktivní ty učitelé, chtějí po těch dětech věci, ověřují si, jestli tomu rozumí. Hodně opakování, jako pro ukotvení těch znalostí. Vlastně je to trochu jako malinko tradičnější přístup, než jsme viděli v posledních třeba 20 letech, ty obraty, aby jsme se orientovali na nové kompetence a podobně. Jo. Tak v té Británii minimálně v těch testech tyhle ta kombinace vede k tomu, že si udržují nějakou úroveň těch základních gramotností. Jo. Tak asi nemusíme všechno přijmout.
11: A takže by to byla něco, cesta no, i pro no, české školství a reformu?
12: No myslím si, že minimálně jako dvě ty inspirace, že máme mít jako jasně definovaný ten obsah, aby tam jako neplavali a nemusel si to vymyslet každý učitel sám prakticky. a že máme měřit ty výsledky, jestli se daří těm školám nebo ne a pomáhat tam, kde se nedaří. A že máme jako zavádět inovace podle toho, že se otestují, že fungují na nějaké části škol a potom se zavedou do toho systému celého. Tak to jsou věci, které jako jednoznačně nedoporučit. Jo. Potom takový ty jako role toho učitele, kde v té Británii to má hodně nalinkované a je hodně aktivní, tak na to jsou různé názory, jak má jako ten učitel pracovat, jo, ale jsou tam věci, ke kterým bychom se mohli vrátit možná. Jako.
11: Když říkáte, že ta kapitola v návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok týkající se školství je podfinancovaná, jsou tam kapitoly, které jsou naopak nadfinancované? Je to třeba ta sociální oblast, ta důchody?
12: Do těch důchodů my dáváme podprůměr Evropy. Takhle my dáváme skoro všude podprůměr, jo? Protože máme jako extrémně podprůměrné ty příjmy toho rozpočtu. Takže tam jsou spíš výjimky, kam dáváme víc. Jo? A důchody tam dáváme trochu méně, ale rozdíl je v tom, že důchody v většině států Evropy se daní, že z toho odvádíte daně. A když tam to zohledníte, tak ty výdaje na ty důchody máme takové normální. Jako. Dáváme docela dost do takových jakoby, ekonomických nějakých dotací a podobně. Jako. I v dopravě v některých letech. Dáváme docela dost do zdravotnictví. Nevím, jestli to nadprůměr, ale jako hodně to roste teda výrazně. Takže jestli někde dělat ty reformy, aby jsme zastavili ten nárůst výdajů, tak je to určitě to zdraví, jo, aby jsme omezili ty některé neefektivity v něm a posílili prevenci a podobně.
11: Nebo se na to dá zeptat i tak, že vlastně ten zákonný růst penzí o 300 korun měsíčně plus schválení věkem podmíněných valorizací důchodů pro penzisty nad 80 let by mohl přijít stát v příštím roce v součtu na 13 miliard. A Alena Schillerová, ministryně financí z hnutí ANO, má v tom důchodovém pojištění víc než 19 miliard. Nestačilo by těch 13?
12: No tam jako určitě by měl jít na minimum, podle mě, protože ten důchodový systém funguje tak, že to hodně valorizuje, když je velká inflace. A potom se zastaví v Česku, jo, protože on má ty malou inflaci a zároveň jako, roky to, do toho nestupují ty mzdy. Důchody se valorizují podle růstu mest a inflace, ale vlastně čekají na to, až ty mzdy doženou to, co udělá ta inflace. Takže teďka čekají prostě. Ale bylo to valorizované v těch letech předtím. Jo. Takže nemůžete v tom roce, kdy se to sníží, zase to jakoby nakopnout, že tam dáte mimořádnou valorizaci. Takže by se mi podle mého názoru řídit tou zákonou prostě. Jo. A nebo ji změnit, ať je průběžnější v čase, ať tam neděláte tyhle ty vlny prostě, jo, podle té inflace. Ale nemohou tam přidat v roce, kdy to je zrovna nízké, je zase něco navíc. Jo. A proč tam má o těch 6 miliard navíc, to upřímně řečeno nevím, jestli tam počítají s nějakou jakoby možností tam přidat nebo ne. To bych teda, držel bych z toho zákona v tomhle případě. No.
11: Platy státních zaměstnanců mají se hodně zvýšit? A nebo se tam dá ušetřit v té kapitole?
12: Tak myslím, že se dá ušetřit tím, že se třeba budou jako redukovat a spojovat nějaké úřady, jo? Že kdyby bylo jednotné inkasní místo, vybíralo se daně, zdravotní pojištění a sociální na jednom místě, tak se ušetří tím výběrem a zároveň potom v podstatě můžete sloučit úřad práce a tu Českou správu sociálního zabezpečení, protože se redukují na výdej dávek a důchodu. A to je jako jedna agenda a dá se sloučit. A kdybyste udělali takovouhle velkou reformu, tak pravděpodobně tam ušetříte docela dost míst a další se dají ušetřit digitalizací. Myslím si, že přijdeme do doby, kdy budeme řešit, jestli ty úkony na stavebním úřadě, takové ty rutinní nemá řešit prostě ta umělá inteligence z části, jo, nějaká automatizace. Takže spíš myslet na tohle a nešetřit na těch platech, protože potřebujeme, aby tam byly jako kvalitní lidi. A zejména teda ten stát šetří na tom, aby měl ty odborníky, aby měl dobrý lidi v IT pro tu digitalizaci, aby měl dobré lidi v té analytice, které jako plánují ty reformy a podobně. Tam naopak hrozně šetří a ty platy jsou nižší, než je plat jakoby srovnatelných profesí v tom soukromém sektoru, jo, výrazně.
11: A vy, Danieli, vidíte někde v tom návrhu zákona o státním rozpočtu nějakou kapitolu, která by se týkala právě umělé inteligence?
12: No na to, myslím, ta vláda v podstatě rezignovala teda, jo. Že tam je zmocněnec pro umělou inteligenci, pan Kačena, ale jako nevidím tam, jak v tom vzdělávání nějakou snahu to implementovat. Nevidím tam, myslím, že tam byla velká rezignace na trhu práce, protože oni omezili výdaje na rekvalifikace. A teď, když přijde jakoby ten úder té umělé inteligence, asi postupně budou prostě některé práce mizet a potřebujete ty rekvalifikace, jo, aby ty lidi se naučili třeba něco nového a podobně, tak ta vláda omezuje ty investice do toho. A moc to neřeší, co já vím, ani v té státní správě jako pro zefektivnění. Takže tam myslím si, že budou zaostávat, bohužel. No.
11: Vlastně ty rekvalifikace souvisejí i s dalším tématem, které s Danielem Prokopem v dnešním rozhovoru projektu Život k nezaplacení probereme.
3: Život k nezaplacení.
13: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
11: Na stole je návrh na zkrácení podpory v nezaměstnanosti. Ta má v prvních dvou měsících klesnout z 80% výdělku na 65%.

0: nezaměstnanost, přijde ta umělá inteligence a zároveň jako ta reforma řešila ty první dva měsíce, řeší to, abyste mohli vystřídat práci. A v Česku je nejmenší mobilita na trhu práce v Evropě skoro. Lidi nestřídají práce, nejméně v EU skoro. No a to střídání práce vede k tomu, že často se vám zvýší příjem, je to tlak na firmy, aby zvyšovaly mzdy. Ono má jako, jo,
1: najdete si tu lepší, lépe placenou, aspoň o něco?
0: Často. Jo, v průměru se ukazují ty data, že to asi o 10% nárůst mzdy při vystřídání i přes úřad práce, když tam jste jeden měsíc. Jo. Takže jakoby podpořit tu mobilitu má smysl ekonomicky, protože to dělá tlak na ty mzdy, jo, které jsou v Česku nízké. A to byl cíl té flexinovely takzvané. A oni to berou zpátky a podle mě škoda, že to udělají úplně bez jakékoliv analýzy, jak fungovala a podobně.
1: My o tom občas tady mluvíme, že u různých změn, reform se pozastavujeme u toho, že se dějí bez nějakého zevrubného vyhodnocení analýzy dopadů třeba po několika měsících. Hmm. Je tohle ten případ?
0: Je to. Šlo by počkat rok a kouknout se, jestli
1: co to udělalo,
0: jestli to funguje. A šlo, navíc tam jde dělat jiné změny, které šetří na té podpoře, jo? Protože problém v těch podporách, řeknu dvě, je, že vy tam můžete vstupovat opakovaně. Že jste 9 měsíců pracujete a 3 měsíce jste na podpoře. A to můžete pořád opakovat. Jo? A to vlastně, jako kdybychom vyřešili tohle víc, ten opakovaný vstup. A vyřešili jsme, že někdo to může použít, že je třeba 10 měsíců před důchodem a jde na podporu před důchodem, prodlouží se vlastně důchod. Jo. Tak kdybychom vyřešili tyhle dvě možnosti takového jakoby trochu zneužití, jo, tak bychom tam ušetřili někde, kde to má smysl, ale ne, prostě ne tam, kde byl naopak jako smysl té reformy podpořit to střídání prací. Jako.
1: Jestli si dobře pamatuju, tak vy jste zastánce toho názoru, že řešit bychom měli spíš nefunkční systém rekvalifikací, s nímž se pojí dlouhodobá nezaměstnanost, je to tak?
0: No tak to asi nejenom já, ale každý, kdo to sleduje, tak ví, že my jsme na ně hodně rezignovali. Vláda další peníze z toho bere, z toho systému rekvalifikací. A problém té nezaměstnanosti je, že zhruba 2/3 nebo 70% lidí už nemá žádné podpory. Oni jsou prostě nezaměstnaní, stát za ně platí nějaké pojistné a oni se plácejí, mají jiné dávky, prostě veřejná služba, nebo nedělají nic, nebo dělají nějak na ruku. No a na tyhle ty lidi by měl ten stát tlačit, dát jim tu rekvalifikaci, ať si doplní třeba střední školu a podobně a dostat je zpátky na ten trh práce. Jo. Ne, hlavní problém nejsou lidi, kteří jsou nezaměstnaní jeden měsíc. Jo.
1: My se pohybujeme spíš kolem zaměstnanců, respektive nezaměstnanců, kteří tedy si hledají v té lhůtě nějakou novou práci, ale když tahle změna nastane a změní se ta podpora nezaměstnanosti, co to může znamenat pro firmy?
0: Pro firmy tak asi menší tlak na ty mzdy, podle mě, protože když omezíte tu mobilitu a nemáte to riziko, že vám někdo odejde, byť by byl třeba chvilku nezaměstnaný a podobně, tak se omezí ten tlak na ty mzdy. Takže jako pro část firm je to možná pozitivní. A nemají konkurenci jakoby v těch dávkách. Jo. Takže chápu, že v ty firmy, které platí hodně málo, tak to vlastně vidí pozitivně. Jako. Ale jinak dopad na firmy, myslím si, že těm firmám začne brzo vadit, že tam chybí ta rekvalifikace. Jo. Že tu naopak podporovala řada firm, aby tam byl tlak na tu rekvalifikaci. Jo. Obecně jako na tu reformu, co udělala ta předchozí vláda, byla docela velká shoda toho jakoby nějakého rozumnějšího biznesu a odborníků a podobně. Jako.
1: Ale i politická shoda,
0: i politická. Paradoxně proto hlasovalo celé ANO, včetně ministra Juchelky. A jediný, kdo proto nehlasoval tenkrát, nebo jeden z mála, bylo SPD. A teďka se to úplně prohodili, že to ANO ruší a SPD v té vládě protestuje proti tomu rušení, že říká ten podpora lidí, kteří to odváděli na to odvody a podobně. Jako. Takže tam asi posluchači ví, jaká je tam konzistence v těch názorech, jo? Že to prostě jako ruší z úplně arbitrárních důvodů a podobně.
1: Tak doba je dynamická, náročná na orientaci. No.
0: Je ještě důležité říct poslední věc, že lidi si na tu podporu odvádí 30 miliard ročně, jo? A stát na to dává 20 miliard. Takže on tam už dneska, tam 10 miliard šetří z těch odvodů, jo? Tak ať sníží ty odvody, když to nechtějí platit.
1: Dobře, když už jsme u toho sečteno a potrženo, ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive minister Aleš Juchelka z hnutí ANO, mluví o úspoře 4,5 miliardy korun při téhle změně. Hmm. Vám to nesedí?
0: Ne, to asi má spočítáno, jo? Ale je to ta krátkodobá úspora. není tam to, že prostě v té kalkulaci, v té dlouhodobé reformě bylo to, že to podpoří tu mobilitu, ty lidi si najdou trošku lepší práci.

0: a díky tomu, když máte o 10% vyšší mzdu, tak odvádíte vyšší odvody a za nějakou dobu to vlastně splatíte, to, že jste bral těch 80% místo 60, ty dva měsíce. Jo. Takže to je taková ta krátkodobá myšlenka, která ale nemusí platit v tom dlouhodobém rozměru. Prostě,
1: no. Že v tom dlouhodobém pohledu ty peníze může tahle operace ubrat ze státního
0: no,
1: rozpočtu.
0: Nebo prostě ta reforma byla neutrální. Jo? Jako počítala s tím, že to trošku narostou výdaje za ty první dva měsíce nezaměstnanosti a vrátí se tím, že si ty lidi najdou lepší práci a budou mít vyšší odvody. Takže i když to zrušíte, tak to bude taky neutrální, akorát budou prostě jako nižší mzdy, lidi budou mít nižší mzdy a podobně. Jako.
1: Budeme to dále sledovat a mluvit o tom i s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti PAK Research. Za dnešek děkuju, hezký den.
0: Díky.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Jaderná elektrárna Temelín bude moci nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo taky od Francouzů. Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou v plánu po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se v posledních letech snaží neukazovat negativní dopady vlády prvního komunistického vůdce. Mao stal v čele země od roku 1949 až do své smrti v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem patřil ke třem nejkrutějším diktátorům historie. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel. Informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 170 milionů korun. A v Paříži dnes začíná dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce anebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa.
2: Sport.
5: Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Poprvé v kariéře totiž podlehl Američanu Benu Sheltonovi a vypadl ve čtvrtfinále. Duel druhý nasazený hráč prohrál 7-10. Postupující Shelton v semifinále vyzve krajana Francise Tiafoua.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Jihlavy a kolona u Ostrovačic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velký Beranov dojedete do kolony na kilometru 119. Provoz brzdí údržba před sjezdem na Jihlavu. Zpoždění téměř 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 106,5 opravují vozovku. Uzavřený je stoupací pruh. Je tam nárazově pouze krátká kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s pomalým provozem. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu je to na 25 minut, kamiony se zdrží déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové za Hřebečským tunelem zůstává půlhodinová kolona kvůli uzavírce za Koclířovem. V opačném směru je fronta poloviční. A silnice 105 z Jílového u Prahy do Jesenice je mezi Radlíkem a Psáry stále uzavřená po srážce nákladního auta s osobním. Náhradní trasa přes Libeř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 20, na východě i kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A jsou 3 minuty po 12:30. Krásné dopoledne.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 7 minut je po půl 12. Posloucháte středeční dopolední radiožurnál a blíží se výročí nedožitých 90. Václava Havla.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Tak můžeme vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 1983. Právě ode dneška jejich originály vystavují v Památníku národního písemnictví v Praze u příležitosti letošního výročí 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
3: 4. června 79. Milá Olgo. Mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
4: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
5: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
4: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
5: A pětky a dost víc nemohl psát.
6: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
4: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
6: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
7: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
5: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
4: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: No a památce prvního českého prezidenta se tady na Radiožurnálu věnujeme denně celé září v sérii Svět podle Havla. Tu dnešní epizodu uslyšíte v tradičním čase, tedy ve čtvrtek na 3 odpoledne. Teď je 11.40, tady je kapela Miraj. Přejeme dobrý den.

Posloucháte Radiožurnál. Je to 60 let, co se na televizních obrazovkách poprvé objevila silueta vesmírné lodi Enterprise. 60 let Star Treku slaví fanoušci v mnoha zemích a přidal se i ostravský fanklub. I za ním se vydáme do 12. na Radiožurnálu.

0: Kultovnímu seriálu Star Trek je přesně 60 let. V září roku 1966 viděli televizní diváci první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a zpočátku to na nějaký velký úspěch ani nevypadalo. Ten přišel až později a sága má dodnes spoustu fanoušků. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
1: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v Mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
2: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
3: Proč? Řekněte proč.
2: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
4: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, tak se všichni dokážou semknout. Miluju to sociologické na něm.
1: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman, přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
5: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno je chtělo prostě přijet podpořit.
3: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
5: No samozřejmě, stína se vždyce neodchází před koncem filmu, jo.
1: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
6: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
1: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Dido Hunter, 6 minut před 12 hodinou a hlavními zprávami, po nich už naváže publicistika. Dnes ji připravil Tomáš Pancíř. Tomáši, vítej ve studiu.
1: Dobrý den, dnes začneme změnou pravidel pro zaměstnávání státních úředníků. Sněmovna totiž včera večer přehlasovala senátní veto, schválila nový zákon o státních zaměstnancích, ten nahradí současný služební zákon. Co všechno se změní, jaké to může mít dopady a jestli ten nový zákon může narazit u Evropské komise, tak na to se zeptám právničky a také místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Sharky Humphrey. Mluvit budeme také o eskalaci situace na Blízkém východě, potom, kdy americká armáda zničila 5 iránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu. Iránské revoluční gardy uvedly, že podnikly odvetné raketové útoky na 2 americké lodě, 8 ropných tankerů a že také zaútočili balistickými střelami na americkou základnu v Jordánsku. Co se dá čekat dál a jak vážná tahle eskalace je, tak o tom budu mluvit Josefem Krausem, politologem a bezpečnostním analytikem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. A v Praze právě v těchto chvílích slavnostně otevírají nové Národní onkologické centrum za 5 miliard korun. To bude součástí komplexu nemocnic Motol a Na Homolce. V čem je unikátní, to nám řekne vedoucí lékař tohoto centra David Feltl.
0: Za čtvrt hodiny v publicistice s Tomášem Pancířem. Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
3: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
4: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
3: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
5: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Sněmovna se hlasy vládní koalice chystá přehlasovat senátory vetovaný nový stavební zákon.
7: Zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení.
6: Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku.
8: Klient si své doznání rozmyslel a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
6: Tenistka Siňaková zabojuje na US Open o postup do finále 4 hry. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Jihlavy ve směru do Prahy. A v Čechách budou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno a pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě kolem 30. Je středa 9. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci vládní koalice se chystají přehlasovat další veto Senátu. Večer tak schválili nová pravidla pro výměnu státních úředníků a omezení pravomocí prezidenta republiky. Teď mají na stole koaliční návrh stavebního zákona. Podle kritiků z řad senátorů nahrává developerům a jde proti veřejným zájmům. Koalice si od změn slibuje rychlejší povolování staveb. Podrobnosti ze sněmovny má reportérka Jana Čermáková.
9: Poslanci si zatím ještě neschválili program, až to udělají, měli by hned přejít ke stavebnímu zákonu. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno řízení zakončené jedním razítkem. Návrh dál kritizuje opozice, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
10: Místo chytrých a cílených úprav, tady vláda se snaží zlikvidovat systém, který tady funguje.
9: Opozice se obává, že úředníci nebudou chtít pod státní úřady přejít. To vyvrací ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
11: Musím říct, že mám velkou radost toho, že se nám nestalo na žádné obci ani na žádném krajském úřadu, že by nám řekli, že nikdo do státní stavební správy nepřejde.
9: Koalice už si odhlasovala, že poslanci můžou jednat i v noci. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond k tomu podle ní připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš Hnutí ANO pořád v možném střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dočasně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Ta poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Spojené státy od konce září úplně zakážou dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů anebo motorek. Oznámil to americký prezident Donald Trump jako další pokračování obchodní války mezi oběma zeměmi.
12: Donald Trump uvedl, že Spojené státy obchodováním s okolními státy ztrácí stovky miliard dolarů ročně. Nařídil, aby americká vláda odstoupila od dodavatelských smluv na kanadské výrobky, pokud Ottawa nezruší cla na americké zemědělce a společnosti. Kanaďané na obchodní válku reagují reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Ottawa se navíc obrací k Evropské unii, se kterou chce podle zdrojů agentury AP rozšířit několik stávajících obchodních dohod. Kanadský premiér Mark Carney v příštím týdnu navštíví francouzský Štrasburg a vystoupí i v Evropském parlamentu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Fakultní nemocnice v Motole otevřela Národní onkologické centrum. Stálo necelých 5 miliard korun a většina peněz šla z eurodotací. V moderním komplexu jsou ambulance, magnetické rezonance, ICT přístroje a taky 3 operační sály a 60 lůžek.
13: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
14: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
15: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
14: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.
6: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Hrozilo mu až 15 let vězení. Jednání sledovala reportérka Kristýna Vašíčková.
16: Požár v Národním parku v roce 2022 byl největší lesní požár v České republice. Vypukl u Hřenska a asi 6 tisíc hasičů ho likvidovalo skoro měsíc. Soudce Petr Smrš ale potvrdil závěry Ústeckého soudu, který Lobotku zprostil viny už dvakrát. Podle Smrže se totiž nepodařilo prokázat, že bývalý ochránce parku požár opravdu způsobil. Muž se nejdřív k činu dvakrát přiznal, ale pak prohlášení odvolal s tím, že ho k tomu vedly hlasy v hlavě. Verdikt je pravomocný, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu do 2 měsíců. Jestli to ale státní zastupitelství udělá, není jasné. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Několik tisíc lidí je v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi znovu bez vody. Jde letos už o 6. havárii na tamním starém vodovodním přivaděči. Zavřené jsou školy, restaurace i ordinace lékařů.
17: My máme studňu, no ale tož pro takový, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký.
18: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Uzavřená tam zůstala například restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
19: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
20: Ta komplikace je opravdu velká, nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
18: Přidává se starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní. Podle ředitele společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Lubomíra Trachtulce by rekonstrukce poruchového vodovodního řadu měla začít v příštím roce. Dnešní havárii by vodaři měli odstranit do odpoledních hodin. Michal Sladký, Radiožurnál.
6: V norském hlavním městě právě začal pohřeb krále Haralda V. Poslední rozloučení s panovníkem, který zemi vládl 35 let, se v ulicích Osla účastní desítky tisíc lidí. A přímo v centru města vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
21: Tady před katedrálou už jsou nastoupeni vojáci i kněžky, které povedou bohoslužbu. Před chvíli tu hrála vojenská kapela. Zahrazené ulice už jsou plné Norů, kteří se přišli s králem naposledy rozloučit. Z královského paláce před chvilinkou se vydalo smuteční procesí s rakví zesnulého panovníka, doprovází ho královské rodiny i hosté, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Po smuteční mši čeká Oslo přelet stíhaček F-35 ve zvláštní formaci. Rodina a vybraní hosté se poté i s rakví přesunou do pevnosti Akershus, kde Haralda V. uloží do rodinné hrobky. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
22: Sport. Tenistka Linda Nosková vypadla na US Open ve čtvrtfinále, světové jedničce Sabalenkové podlehla ve 3 setech. Deblové semifinále večer bude hrát Kateřina Siňaková ve dvojici s Taylor Townsendovou. Česko-americké duo čeká pár Mertensová-Schneiderová. Fotbalisti Jablonce hostí od 17 hodin v dohrávce šance ligy Ostravský Baník. Hradec Králové přivítá od 19 hodin Plzeň. Kapitána Východočechů Vladimíra Daridu tak čeká duel proti klubu, ve kterém dříve úspěšně působil a ze kterého se dostal do reprezentace.
23: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc. Bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
22: Radiožurnál Sport oba zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A fotbalisti Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřiště Žižkova. O hodinu dřív odstartuje ještě duel třetího kola mezi Prostějovem a Olomoucí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na D1 u Jihlavy a překážka na D5 u Rudné. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velký Beranov jsou silničáři. Na kilometru 115 je uzavřený pravý pruh. Kolonu hlásí náš zpravodaj v nákladním autě.
3: Začíná na 121. kilometru a předpokládaný zdržení asi 3/4 hodiny.
0: Osobními auty se zdržíte zhruba 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 počítejte s kolonou, brzdí se v obou pruzích. Do zúžení ke sjezdu na Bratislavu je to na necelou půl hodinu. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru začíná kolona, za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje pravý pruh nákladní auto naložené dřevem. Zdržíte se přes 10 minut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V Čechách bude zataženo až oblačno a deštivo, k večeru mají srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě bude o dost teplej, tam naměříme dnes až 32. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
4: Jaké reálné dopady by z pohledu odboru mohl mít zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna? Jak vážnou eskalaci představují útoky íránských sil na americká válečná plavidla a odvetné údery na íránské tankery? A jaké místo v systému zdravotní péče v Česku má Národní onkologické centrum, které se dnes slavnostně otevírá v Praze? Sněmovna včera večer znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy. Ta má nahradit od listopadu současný zákon o státní službě, tedy takzvaný služební zákon. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Naším hostem je Šárka Humphrey, právnička a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Z vašeho pohledu, co jsou ty nejzásadnější změny, které nový zákon má přinést?
5: Ten nový zákon odstraní skutečně některé ty pojistky depolitizace a stabilizace, které zná zákon o státní službě, a přináší to rizika jednoznačně jednodušších a levnějších a rychlejších reorganizací, včetně takových, které můžou být účelové, možnost zvýšení politického tlaku na různé články státní služby a také snížení dostupnosti a jednoduchosti vymáhání a ochrany práv jednotlivých státních zaměstnanců.
4: Očekáváte, že pokud opravdu vstoupí v účinnost ten nový zákon, že to povede k výrazným personálním změnám ve státní správě?
5: Tak asi si nepředstavujeme, že den po nabytí účinnosti dojde ke zrušení poloviny státní služby, to skutečně ne. Nicméně je jednoznačně identifikované a ono vlastně předkladatele se tím ani tak úplně jako netají, že ty možnosti pro velké reorganizace, nějaké plošné škrty, ale i jako cílené, řekněme, ukončování některých těch pracovních nebo respektive služebních poměrů, tak ten zákon skutečně zjednoduší a zrychlí. Takže ten prostor se to proto rozhodně otevří. Ale netroufáme si predikovat, jestli a kdy a jak dojde k využití tady těchto možností.
4: Vlastně po celou dobu projednávání toho nového zákona se z řad opozice ozývají obavy, že dojde k politizaci státní správy. Na druhé straně, když se podíváme třeba na to, co se děje na ministerstvu životního prostředí nebo dělo v těch minulých měsících na ministerstvu životního prostředí, je ten současný služební zákon dostatečnou pojistkou?
5: Tak on by si samozřejmě vyžádal nějaké úpravy, to víme a není to žádné tajemství, že nefunguje v tomto ohledu a v některých jiných ohledech perfektně. Nicméně ten systém a ty principy, na kterých stojí, tak jsou určitě odolnější a stabilnější, než jak tomu bude u té nové soukromoprávní úpravy. A pokud bychom měli skutečně zájem na posílení té stability a depolitizace, tak mělo dojít spíše k novelizaci toho zákona o státní službě, než k přijetí toho nového zákona v té podobě, podoby, v jaké je projednávan.
4: Je vlastně špatně, pokud by ministři dostali větší možnost měnit klíčové lidi ve vedení ministerstva? Nehrozí, že pokud by tu možnost neměli, tak že úředníci potom budou některé priority blokovat, že to bude tak, jak ukazuje už letitý britský seriál Jistě, pane ministře?
5: Tak já ten seriál mám samozřejmě velmi ráda, už hodně dlouhou dobu, ale určitě to není jakoby realistická inspirace pro jakoukoliv státní službu. Nepochybně ministři mají mít možnost vybírat si svůj tým a to i ten současný zákon umožňuje. Na druhou stranu musíme si taky říct, co vlastně se skrývá pod tím v úvozovkách blokováním těch politických priorit. Ve skutečnosti to, za co my platíme jako stát těm klíčovým zaměstnancům úřadu a nejenom ministerstev, tak je odbornost, nějaká schopnost hájit veřejný zájem, schopnost podívat se třeba na finanční či jinou udržitelnost některých návrhů a jejich kompatibilitu v rámci vlastně celého toho systému, což je něco, co samozřejmě žádný ministr při vší úctě nemůže v takové šíři odbornosti dosáhnout. Takže často zatím blokování může být jenom jakoby relevantní zpětná vazba nebo upozornění na nějaké problémy, které zkrátka nemusí ale zapadat do toho rámce politického rozhodnutí, které v tu danou chvíli potřeba prosadit. A tady se domníváme, že je skutečně zájem na tom, aby ti lidé, kteří takhle budou chtít oponovat něčemu, tak aby měli nějaké personalistické krytí, že to, že jenom bez nějakého většího rozmyslu neprovedou ten příkaz, kterým bude dán, bude předán, takže nebude nutně znamenat zkrátka jejich vyhazov.
4: Ani zákoník práce neumožňuje šéfům, aby své volně úplně jednoduše vyhodili jakéhokoliv zaměstnance. Jsou tam jasně dané důvody k výpovědi, všechno samozřejmě je přezkoumatelné soudem. Nejsou i z tohoto pohledu ty obavy z dopadů nového zákona o státních zaměstnancích přehnané?
5: To ukáže praxe, nepochybně, jestli ty obavy jsou nebo nejsou přehnané, pokud tedy skutečně dojde k finálnímu přijetí tady tohoto zákona. Nicméně už jenom prostým srovnáním a tou desetiletou zkušeností se zákonem o státní službě víme, že když on byl přijat a došlo vlastně k odklonu od té klasické původní pracovně právní úpravy, takže třeba ty hromadné škrty a různé takové jako plošné reorganizace celých velkých úřadů, které probíhaly poměrně často, tak zkrátka zpomalili. Bylo jich prováděno méně, docházelo k ním méně často a v případě některých nezákonných praktik, tak bylo výrazně snažší se domoci nápravy. Takže pokud bychom se na to podívali tou optikou vlastně té původní zkušenosti, kdy ten zákon v tomto ohledu dost pomohl, tak není důvod si myslet, že jeho opětovné zrušení to zkrátka trošku nenahodí na ty dřívější koleje, od kterých jsme se celkem rádi jako odpoutali.
4: Když jsme spolu o tom návrhu nového zákona o státních zaměstnancích mluvili na konci června, tak jste říkala, že ten zákon bude přezkoumávat Evropská komise a dodala jste, že doufáte, že při tom přezkumu se nespokojí jenom s ujištěním, že všechno bude v pořádku. Máte náznaky, že by opravdu ta norma mohla u Evropské komise narazit?
5: Tak pokud víme, tak se tím Evropská komise zabývá se tím i nadále, stále nebyly rozptýleny veškeré obavy jejich představitelů, aspoň tak, jak jsme zaznamenali ty poslední vyjádření. Je samozřejmě otázkou, jestli k tomu povede nějaký formální proces toho přezkumu, nebo co s tím komise udělá, ale v tuhle chvíli víme, že ze zřetelu to rozhodně nepustila.
4: Jaké to může mít dopady? K čemu Evropská komise může dospět tak, aby to mělo vliv na české politiky, aby případně ten návrh změnili?
5: To je opět velká otázka, ale aktuálně je určitě jedna možnost a to je problematizace plnění z Národního plánu obnovy. Tady pokud by Evropská komise měla nějaké pochybnosti i v důsledku prostě té nové právní úpravy, tak je možné, že se to třeba tady těchto plnění může dotknout.
4: Říká právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey. Díky za rozhovor, naslyšenou.
5: Také děkuji, naslyšenou.
4: Americké armádní velení oznámilo, že jeho síly v úterý zničily 5 íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu a jeden z nich potopili. Iránské revoluční gardy v noci na dnešek uvedly, že podnikly odvetné raketové útoky, a to na 2 americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel v Hormuzském průlivu a že také odpálili balistické střely i na základnu v Jordánsku. Tu využívá americká armáda. Podle komentátorů se tak výrazně vyhrocuje konflikt, který v předchozích týdnech dojistil. jisté míry utichl. Víc teď dodáme s Josefem Krausem, politologem a bezpečnostním analytikem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne.
7: Pěkné poledne.
4: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia jsou útoky na íránské tankery odpovědí na údery, které Íránci podnikli v předchozích dnech na americké válečné lodě poprvé od začátku válečného střetu. Jak tyhle ty útoky Teherán obhajoval a vysvětloval?
7: Ona, ta logika je celkem jednoduchá. Spojené státy v podstatě začaly testovat íránskou vůli udržovat Hormuzskou úžinu za každou cenu uzavřenou tím, že v paralelním koridoru vedoucím u ománských břehů v podstatě poskytovali jakýsi vojenský konvoj lodím, které byly ochotné to risknout a proplout Hormuzskou úžinou. Tohleto íránskou optikou je vlastně porušení celé té dohody a toho memoranda a Íránci tedy odpověděli silou útokem na tyto vojenské konvoje vlastně opětovným zablokováním Hormuzské úžiny, čím si vlastně vydobývají tu svoji pozici a tu páku vůči Spojeným státům v podobě právě paralýzy Hormuzské úžiny.
4: Takže důvodem nebo cílem těch útoků je znemožnit to obcházení té blokády, když to tak řeknu.
7: V podstatě je to nejdůležitější vyjednávací karta, kterou vlastně Irán vůči jak už Spojeným státům nebo celosvětovému společenství má. To znamená, ta íránská logika je taková, my, kteří kontrolují opravdu ten pohyb Hormuzem a zamezíme každému ho používat, dokud se společně nedomluvíme. Opravdu jsou schopni v rámci tady tohodle zcela zjevně využít i vojenskou sílu, a to i vůči těm doprovodným plavidům amerického námořnictva.
4: Ty nové přestřelky přicházejí po měsíci relativního klidu v oblasti. Například agentura Reuters je označuje za prudkou eskalaci konfliktu. Jak vážné to z vašeho pohledu je?
7: Ta eskalace skutečně závažná je, je opravdu za posledních několik týdnů nejvýraznější a dost možná ani ne v souvislosti s útoky právě na ty jednotlivé lodě v oblasti Hormuzské úžiny, ale to, co tady zaznělo vlastně na začátku, to znamená ten iránský odvetný úder vůči americkým vojenským instalacím v Jordánsku, které vypadají jako velice závažně poničené.

0: tím, že navzdory veškerému ekonomickému tlaku, který vůči té zemi vyvíjen 40 let, tak ještě nějakou dobu prostě vydrží a uvidí se, co to vlastně způsobí ve Spojených státech. Ono to opravdu může totiž potenciálně způsobit značné politické zemětřesení a oslabení pozice Donalda Trumpa a jeho administrativy, a to je asi to, s čím Iránci kalkulují, protože pak to výrazně zvyšuje jejich šance na dosažení mnohem lepších podmínek v případě nějakého mírového uspořádání celého regionu, ale až po těch volbách. Takže v tuhle tu chvíli já si spíš myslím, že ta situace je více zaseknutá, než že by hrozila nějakým zásadním průlomem, protože minimálně iránská strana stojí o to udržet ten konflikt v této úrovni až do těch voleb, zatímco samozřejmě ta americká strana se snaží intenzivně ten konflikt vyřešit ještě před samotnými volbami, aby škody, politické škody Donalda Trumpa byly co nejnižší.
1: Iránci varují, že by se mohli pokusit rozšířit námořní blokádu na celý Perský záliv, nejenom na Hormuz. Tam americké síly blokují vývoz iránské ropy a naopak umožňují tedy, tak jak jsme o tom mluvili v úvodu, plavbu menšímu počtu tankerů, aby zmírnili tu iránskou blokádu. Jaký efekt má zatím tahle nákladná operace? Případně může pokračovat za těchto nových okolností?
0: Ta operace má velký efekt zejména na globální trh s energetickými surovinami. Ten je výrazně rozkolísaný a zejména cena zemního plynu stále raketově stoupá, což před nadcházející zimní sezónou určitě není dobré znamení pro nikoho, kdo je na tom energeticky teplně závislý, ale ono se to samozřejmě promítá do celé řady dalších odvětví, jako je třeba zemědělství a další. Takže ono to potenciálně může napáchat ohromné škody, přičemž vlastně není úplně jasné, jaký bude výsledek toho všeho a jaké ty škody ve finále budou. Iránci v tuhle tu chvíli opravdu kalkulují na to, že ten tlak na mezinárodní společenství a sekundárně potom na Donalda bude tak velký, že vlastně nakonec povolí, a v tuhle tu chvíli hrozit odvetnými opatřeními vůči dalším zemím Perského zálivu vlastně dává smysl v momentě, kdy Irán sám se cítí ohrožen vlastně americkými údery vůči vlastní infrastruktuře, ať už petrochemické nebo jakékoliv jiné. To znamená, ta logika je taková: pokud budete, Američané, vy útočit na naše petrochemické zařízení, my uděláme to též vašim spojencům na druhé straně zálivu a vytvoříme tím globální ekonomickou krizi.
1: Tak samozřejmě všechno budeme dál sledovat. Politolog, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus byl teď naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka před polednem slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum za skoro 5 miliard korun. Jde tak o jednu z nejvýznamnějších investic do českého zdravotnictví v posledních letech. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie. V jakém ohledu je nové Národní onkologické centrum mimořádné? Na to jsem se krátce před vysíláním zeptal jeho vedoucího lékaře, profesora Davida Feltla.
2: Národní onkologické centrum bylo postaveno s cílem koncentrovat péči o onkologického pacienta na jedno místo a zjednodušit cestu pacienta celým tím systémem, protože ta situace pacienta se zhoubným nádorem je náročná, pochopitelně, a tahle organizace péče na jednom místě by mu měla maximálním způsobem usnadnit orientaci a urychlit cestu od diagnózy k léčbě a tak jako řekněme uživatelsky zpříjemnit tuhletu náročnou situaci, dá-li se to takhle říct.
1: To znamená v tom tedy, jestli vás dobře chápu, je ten hlavní přínos, o kolik to může urychlit tu cestu od diagnózy k léčbě?
2: Někde je velmi rychlá diagnostika a cesta k léčbě, někde je cesta těžší, protože se kombinuje víc vyšetření, kombinuje se různé zobrazovací metody, molekulární biologie a podobně, ale v zásadě máme ambici tu cestu zkrátit a hlavně zpřehlednit. Čili to, aby pacient opravdu věděl, co se s ním bude dít, aby o něj bylo postaráno, aby věděl tu, čemu já říkám, cestovní mapu.
1: Co všechno vlastně zahrnuje Národní onkologické centrum?
2: Musíme si říct, že Národní onkologické centrum je budova, ve které je nějaká péče, ale ta budova je vnořená do toho soustátí fakultní nemocnice Motol a Homolka, kde se péče o onkologického pacienta jednak odehrávala předtím a jednak bude do určité míry odehrávat dál. Takže my nestahujeme veškerou kapacitu pod sebe, tak říkajíc, ale vlastně rozšiřujeme, doplňujeme, částečně přesunujeme, částečně navyšujeme. Čili je to vlastně povýšení té péče, která tady už existuje, na nějakou trošku vyšší úroveň, nebo spíš hodně vyšší úroveň.
1: A ta nová budova, tak jak jste říkal, zahrnuje tedy jak ambulance, tak lůžkovou část,

0: tak specializovaná pracoviště?
1: Do nové budovy se přestěhovala kompletně onkologická klinika, to znamená léčba radioterapií, chemoterapií, systémovou léčbou, stacionáře pro ambulantní léčbu, lůžkové oddělení, tohle se přesunulo. Potom jsme rozšířili zobrazovací metody, rozšířili jsme CTčka, magnetické rezonance a podobně. Vybudovali jsme nové endoskopické centrum pro koloskopie, bronchoskopie a tak dále. Máme tady velikánskou lékárnu, včetně provozů pro přípravu sterilních léků a těch nejmodernějších léků, genová terapie a podobně. A máme tady 3 operační sály na nějakou malou chirurgickou péči. Takže je to částečně stěhování, částečně rozšíření kapacit a částečně vyrobení kapacit nových. Taková kombinace všeho.
0: S kolika pacienty počítáte?
1: Ono asi lepší než číslo, tak v zásadě ten koncept je postaven na tom, že by tenhle ten konglomerát, vlastně Motol, Homolka a Národní onkologické centrum mělo, řekněme, nasát 40% péče navíc postupně s rozjezdem centra do úplně plného provozu.
0: A bude se Národní onkologické centrum specializovat na některé diagnózy, nebo to bude plošně onkologická péče?
1: Poctivá odpověď je obojí, protože my musíme být schopni se postarat o pacienta se zhoubným nádorem jakýmkoliv, ale samozřejmě ten statut Národního centra, tak jak jsme to my a Masarykův onkologický ústav, tak nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti a i do budoucna s rozvojem, řekněme, ještě dražších nebo sofistikovanějších metod léčby na principu třeba genové terapie a podobně, tak abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
0: Dnes se tedy Národní onkologické centrum slavnostně otevírá, ale ve skutečnosti vy už tam pacienty máte a počítáte s tím, že ten náběh bude ještě nějakou dobu trvat. Jak dlouho ještě bude trvat? Kdy bude Národní onkologické centrum fungovat naplno?
1: My jsme se zaměřili na to, aby na prvním místě bylo bezpečí pacienta. To znamená, my jsme rozjeli jenom ty provozy, kde jsme opravdu absolutně si jistí, že o pacienta je postaráno a že tam nebude jakákoliv nejistota, kam má jít, kam má zatelefonovat, kdo kde bude a podobně. Takže v tuhle chvíli jedeme zhruba na polovinu kapacity a doufám si říct, že do roka zhruba bude ten náběh úplný a že po roce bude to centrum fungovat na plné pecky.
0: Jak jste na tom personálně? Daří se nabírat lékaře a další potřebné zaměstnance, které potřebujete navíc oproti těm stávajícím nemocnicím?
1: Tak s lékaři je situace poměrně slušná, tam bych se toho moc nebál. Problém jsou nelékaři, sestry a pomocný personál. Tam je to samozřejmě složitější. Nabíráme, snažíme se, fungujeme nějak na pracovním trhu. Byli jsme schopni nabrat personál, ale určitě na ten plný rozjezd budeme nabírat dál. Takže pokud nás nějaká sestra nebo nějaký sanitář poslouchají a mají třeba motivaci se nám ozvat, tak ať neváhají.
0: Říká vedoucí lékař Národního onkologického centra profesor David Feltl. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Těšilo mě, naslyšenou.
2: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá. Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. A v Hodoníně odpoledne otevřou nové dětské městečko v Bažantnici. Původní areál zničilo před 5 lety tornádo. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a taky klubovnu. Autoři stavby respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově je uprostřed otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. Sport. Cyklista Matyáš Vacek bude hájit české reprezentační barvy na zářijovém mistrovství světa v Kanadě i na kontinentálním šampionátu ve Slovinsku na začátku října. Na obou akcích pojede časovku i hromadný závod. Vyplývá to z nominace zveřejněné domácím svazem. Mistrovství světa začne v Montrealu 20. září, evropský šampionát pak v Lublani odstartuje 2. října.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Beranova a překážka na D5 u Rudné. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se sjezdem na Velký Beranov je dopravní omezení. Na kilometru 115 je uzavřený pravý pruh, zpomalíte na kilometru 121. Osobní auta více popojíždějí až za sjezdem na Beranov. Zpoždění 20 minut v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 zůstává kolona táhnoucí se do omezení u sjezdu na Bratislavu. Je to na necelou půl hodinu, kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru stojí nákladní auto s naloženým dřevem, blokuje pravý pruh, popojíždí se ze 7. kilometru, zpoždění 10 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové za Hřebečským tunelem postojíte v koloně kvůli stavbě u Koclířova. Zdržení 20 minut ve směru do Mohelnice se popojíždí od Svitav. A silnice 105 z Jílového u Prahy do Jesenice je mezi Radlíkem a Psáry stále uzavřená po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Libeř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách je většinou zataženo až oblačno a místy stále deštivo. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přes den skoro jasno. Odpoledne pak přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: 60. Pro Adama Sandlera jenom další důvod chovat se jako přerostlé dítě. Americký herec a komik slaví kulaté narozeniny. Proslavili ho potrhlé komedie, miluje basketbal, rád obsazuje pořád stejné kamarády, ale zvládne i vážné role. Před 2 lety se dokonce vydal do vesmíru jako český kosmonaut. O tom uslyšíte za chvíli v dnešní odpolední soutěži radiožurnálu, tak buďte připraveni. Krom toho budeme opět soutěžit o další ceny. Podívat se na ně můžete na radiožurnál.cz. sekci soutěže a za chvíli tak být připraveni a vědět, o co můžeme hrát. Dobré odpoledne a hodně štěstí.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Je 9. září a 60. právě dnes slaví americký herec Adam Sandler. Patří k těm nejúspěšnějším hollywoodským komikům, přestože jeho filmy kritici často nešetřili.
1: Sandler začínal jako stand-up komik. Na začátku 90. let se prosadil v televizní show Saturday Night Live, kde vystupoval mimo jiné jako zpívající zprávař. Netrvalo dlouho a začal natáčet své první filmy. Happy Gilmore ze snímku Rivalové je jednou z postav, které pomohly Adamu Sandlerovi vytvořit jeho typického, spíše antihrdinu.
2: Míčku, podělej, proč si nešel domů? Koukej domů, ohrneš nos nad domovem, odpověz mi!
1: Trochu přerostlé dítě, trochu outsidera a často muže, který nejdřív jedná, teprve potom přemýšlí.
3: How did you get so good at teaching?
4: I'm a teacher. I do it all the time. I'm an art teacher at the Haluki Laiki Junior High.
1: Následovala řada dalších více či méně úspěšných komedií. 50krát a stále poprvé s Drew Barrymoreovou. Sportovní trestná lavice, absurdní Zohan, krycí jméno kadeřník, nebo Zkus mě rozesmát s Jennifer Anistonovou. Sandlerovy komedie kritici často nešetřili. U diváků ale uspěli.
5: Říkala jste, že se jmenujete Georgia a že náš hovor je naprosto důvěrnej. Já jsem vám věřil.
6: A pak jste zavolala?
1: Že Sandler není jen komik, ukázal už v roce 2002 ve filmu Opilý láskou oscarového režiséra Paula Thomase Andersona. Následovaly vážnější role ve filmech Volání o pomoc a Drahokamy, ve sportovním dramatu Životní trefa a před 2 lety v Kosmonautovi z Čech.
7: Po 189 dnech samostatného letu do vesmíru vás zdravíme, veliteli Procházko.
8: Komisařko Tumová, zdravím z blízkosti Jupitera. Jsem rád, že s vámi odsud mohu mluvit.
1: Ve sci-fi dramatu si Sandler zahrál českého astronauta Jakuba Procházku. Film vznikl podle stejnojmenného románu Jaroslava Kalfaře. Jakub tráví půl roku sám ve vesmíru, zatímco se mu na zemi rozpadá manželství a společnost mu začne dělat záhadný tvor Hanuš.
9: Utekl jsem ze své planety jako ty. Přes galaxie a černé díry prchal jsem vesmírem, časem, ale pak jsem našel tebe.
1: Natáčení Kosmonauta z Čech přivedlo Sandlera v létě roku 2021 také do Česka. Štáb pracoval v Praze, Bernardicích na Písecku nebo Mariánských Lázních. A Sandler, známý basketbalový fanoušek, si během pobytu odskočil i na trénink českých reprezentantek. V hale Královka si s nimi zastřílel na koše a odnesl si reprezentační dres se svým jménem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: A které jméno dnes uslyšíme v soutěži odpoledního Radiožurnálu po Adamu Sandlerovi? Uvidíme. 221 552 255. Tady je vaše šance.

0: Lenka z Mariánských Lázní, dnešní soutěžící. Lenko, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Dalo vám to práci se dovolat?
1: Vcelku dalo. A taky jsem se dozvěděla v reportáži novinku, že i u nás Mariánských Lázní natáčel Adam Sandler.
0: To jste nevěděla?
1: Ne.
0: Bývala jste ho byla mohla potkat?
1: No. Mohla.
0: Třeba vám přinese štěstí v dnešní soutěži, alespoň, když bez toho osobního setkání. Víme, že slaví 60 let, proto o něm dnes budeme mluvit a ty otázky se ho budou týkat. Lenko, za 3 správné odpovědi mám dnes pro vás cenu, kterou do soutěže věnovala společnost V podlahy ze Vsetína. Ta je dodavatelem, distributorem a prodejcem podlahových krytin. A ta pro vás má voucher na 2,5 tisíce korun na nákup podle vlastního výběru čehokoliv v jednom z významných českých internetových obchodů. Hlavní cena za 3 správné odpovědi. Za 2 je to pak projektor noční oblohy Astronaut Retlux, kterým můžete v dětech probudit fantazii malé vědce a vědkyně a touhu poznávat a objevovat. Je tam 8 dynamických režimů noční oblohy. Je se na co dívat, pokud byste třeba v tuto chvíli děti neměla, uspí to spolehlivě i vás a vašeho partnera. Za jednu správnou odpověď, cena útěchy od Radiožurnálu. Můžeme se pustit do Adama Sandlera?
1: No, zkusme.
0: Nevypadá na 60, že ne?
1: Ne.
0: Ne. Tak první otázka. Lenko, máte 5 vteřin na odpověď nebo začátek vaší odpovědi. Lenko, která herečka si s Adamem Sandlerem zahrála v komedii 50krát a stále poprvé?
1: Miluju tu komedii Drew Barrymore. Tu mám nejradši.
0: A kolikrát jste ji viděla vy? Tu komedii?
1: No, hele, 5krát určitě.
0: 50krát a stále poprvé byl už druhý ze 3 filmů, ve kterých Sandler vytvořil pár s Drew Barrymore. Poprvé se potkali v Písni pro nevěstu, po 3. o 10 let později v Dovolené za trest. První bod, otázka druhá. Jak se, Lenko, jmenuje záhadný tvor, který dělá Sandlerovi ve filmu Kosmonaut z Čech, společnost ve vesmíru?
1: Hanuš.
0: Ano, je to záhadný mimozemský tvor, připomínající obřího pavouka, který se postupně stává jeho důvěrníkem. Tak a do třetice, jakému sportu Adam Sandler fandí a během natáčení v Česku si ho zahrál s českými reprezentantkami?
1: A dostal od nich i ten dres, basket.
0: Ano, basketbal s Sandlerovou celoživotní vášní. Basket od mládí ho aktivně hraje a dlouhá léta se pravidelně objevoval i na amatérských hřištích. Lenko, 3 správné odpovědi. Vyberte cokoliv budete potřebovat nebo cokoliv se vám bude líbit. Cenu vám věnovala společnost Tvé podlahy. Mějte se moc krásně.
1: Moc děkuju a zdravím.
0: Taky. Lenka se nesetkala s Adamem Sandlerem při jeho natáčení v Česku, ale dnes jí přinesl štěstí v soutěži odpoledního Radiožurnálu. Vaše štěstí můžete zkusit zase zítra po 12:30.

0: Šlo o jeden z největších skandálů v historii českých tajných služeb. Druhý nejvýš postavený muž rozvědky Zdeněk Blahut si podle vrchního státního zastupitelství v Praze nechal 190 milionů korun, které byly určené na zpravodajskou operaci. U soudu se to ale nepotvrdilo a justice Blahuta pravomocně očistila. Ten teď soudní cestou vymáhá satisfakci. Ve studiu už Jan Horák z našeho serveru iRozhlas.cz, aby přidal podrobnosti. Honzo, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Začněme tím, kdo je Zdeněk Blahut a jakou práci v rozvědce vykonával.
1: Na vrcholu své kariéry sloužil jako náměstek ředitele rozvědky pro operativní činnost. Odpovídal za sběr zpravodajských poznatků a operace v terénu. Jako takový byl prvním zástupcem ředitele. V rozvědce působil dvakrát. Poprvé v letech 2005 až 2007, podruhé mezi roky 2014 až 2018. Právě ve svém druhém období se vypracoval na druhého muže služby.
0: Proč žaluje Ministerstvo spravedlnosti a co po něm přesně žádá?
1: Ministerstvo spravedlnosti podle zákona odpovídá za škodu způsobenou státem a za nesprávný úřední postup. Nesprávným úředním postupem bylo v tomto případě počínání trestních orgánů, které Blahuta stíhaly a jejichž verze o defraudaci způsobené Blahutem se u soudu nepotvrdila. Pravomocně očištěný člověk má právo žádat od státu zadosti učinění za zátěž způsobenou stíháním a právě to bývalý vrcholový zpravodajec učinil. Chce zhruba 600 tisíc korun a omluvu.
0: Jaké je stanovisko ministerstva k soudnímu sporu se Zdeňkem Blahutem?
1: A někdejší vysoký důstojník rozvědky se na rezort ministra Jeronýma Tejce za ANO nejprve obrátil standardní žádostí. Ministerstvo jí však nevyhovilo, protože podle mluvčí nemělo k dispozici celý spis k případu, aby mohlo Blahutův nárok ověřit. Následovala zmíněná žaloba. Od níž Tejcův rezort očekává, že soud na jejím základě objasní sporné otázky.
0: Co bylo podstatou Blahutovy kauzy a proč ho justice pravomocně zprostila obžaloby?
1: Podle státního zastupitelství, co by náměstek pro operace pod vylhanou legendou přesvědčil ředitele služby, aby uvolnil 190 milionů korun na záchranu českého misionáře Petra Jaška. Toho od prosince 2015 do jara 2017 vězněly státní orgány v Súdánu. Obžaloba tvrdila, že Blahut si zmíněných 190 milionů nechal, zatímco Jaškovi bez ohledu na počínání rozvědky udělil sudánský prezident milost. Před soudem však státní zastupitelství svou verzi neprokázalo. Například peníze se u Blahuta nikdy nenašly. Podle soudu navíc nejednal v úmyslu se obohatit.
0: Jan Horák z našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Děkuju za to, nashledanou.
1: Já díky.
0: A pokračujeme dál už za 8 minut ve 13 hodin dalšími zprávami. Dobré odpoledne.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropská komise pozastavila část dotací vyplácených holdingu Agrofert s odkazem na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Co se komisi nezdá na způsobu, jakým premiér svůj střet zájmů vyřešil? Co pozastavení dotací pro Česko znamená? Vladimír Kroc se zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Clausidisová a zprávy. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Lotyšsko chce zastavit vývoz ruského obilí přes své území. Fotbalisté Paris Saint-Germain zahájí proti Slovanu Bratislava cestu za obhajobou titulu v Lize mistrů. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Jihlavy směrem do Prahy. A v Čechách budou dál místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku slunečno a pršet tam má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě i kolem 32.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které společnost ušetřila při rekultivaci lomu ČSA. Ministerstvo chce peníze obcím rozdělovat přes Státní fond životního prostředí. Firma ale trvá na tom, že to udělá sama.
4: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
5: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
6: Co se týče konkrétné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
5: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
3: Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře. Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny.
7: Lotyšsko získalo důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Oznámil to lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšská potravinová a veterinární služba proto dostala povolení odebírat vzorky ze zásilek obilí z Ruska. Přísnější bude také kontrola dokumentů o původu plodin. Lotyšsko chce ale exportu ruského a běloruského obilí přes své přístavy zabránit úplně, a to ekonomickým tlakem. Jak řekl premiér Kulbergs, vládní koalice proto chce zavést 30% cla na ruské a běloruské obilí, což má znevýhodnit trasu přes Lotyšsko. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Část příměstských vlaků v Praze a středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků si ty elefanty nasazují na železnici kratší soupravy. Vozidel je teď málo kvůli technickým závadám a taky kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
8: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
9: Sport. Fotbalisti Paris Saint-Germain rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů. Obhájci titulu ve svém prvním utkání v tomto ročníku elitní soutěže přivítají ve 21 hodin Slovan Bratislava.
10: Pařížané sice čtyřikrát za sebou nezvítězili, v souboji se slovenským mistrem jsou ale velkými favority. Kromě úřadujících šampionů nastoupí i poražení finalisti z Arsenalu v Neapoli. Ve 21 hodin mají výkop také utkání Sporting Lisabon, Galatasaray Istanbul a Liverpool Atletico Madrid. V kádru Reds je i český gólman Vítězslav Jaroš. Dnešní program Ligy mistrů ale začne už v 18:45 zápasy Barcelona, Feyenoord, Rotterdam a Stuttgart, Viking Stavanger. Krištof Kousal, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Jihlavy a ucpaná silnice 7 na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u Jihlavy. Na 114. kilometru je zúžení, opravují v pravém pruhu. Brzdí se před sjezdem na Velký Beranov a je to asi na 10 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Prahy je silný provoz před omezením na 196. kilometru. Kamiony zastavují už na 175. osobní až za sjezdem na Ostrovačice. Osobním autem se zdržíte před Brnem okolo 20 minut. Na silnici 35 připomínáme komplikace u Svitav. Ještě dnes tam bude zavřený hlavní tak mezi Kocklířovem a novou dálnicí. Jede se po obchvatu Svitav a kolony čekejte v obou směrech na 15 až 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova postojíte na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov stojí nepojízdné auto, objíždí se Kivadlově. Kolony jsou tam z obou stran asi na čtvrt hodiny. A ucpává se taky silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Mezi Oldřichovcem a Miličínem práce na silnici, stavebníci řídí průjezd Kivadlově, zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách je většinou zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě skoro jasno, až polojasno, odpoledne tam čekáme přibývání oblačnosti a později tam má taky pršet. Teploty na západě 18 stupňů, na východě až 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Poslanci se druhým dnem zabývají zákony, které jim během letních prázdnin vrátil Senát. Na řadu dnes přišla novela stavebního zákona, kterou senátoři doporučili přepracovat celou. A my se do sněmovny za chvíli vydáme za naší zpravodajkou.
11: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: what you waiting for, no, what you waiting for. Poslance dnes opět zaměstnávají zákony, které jim do sněmovny vrátil Senát. Po včerejším přehlasování senátorského veta u zákona o státních zaměstnancích chce dnes vládní koalice prosadit stejnou cestou i novelu stavebního zákona a znovu zavedení EET. Jestli se k tomu už dolní komora parlamentu dostala, to sleduje naše reportérka Adéla Burešová. Adélo, vítám tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den, už ano, nicméně od začátku té schůze, tedy 9 hodin dopoledne, se přes 3 hodiny mluvilo pouze o programu. Opozice chtěla opět navrhnout nějaké body, které by na tu aktuální schůzi zařadila, žádný z nich ale neprosadila a popolední se tak teprve sněmovna začala zabývat tou novelou stavebního zákona. Ta čelí velké kritice ze strany opozice, prakticky už od prvního čtení, které bylo v lednu. Opoziční poslanec Lukáš Vlček z Hnutí STAN tu novelu označil za legislativní zmetek.
2: Ten zákon jako takový tak přináší opravdu mnoho věcí a my se ztotožňujeme s názorem Senátu, proč je potřeba tento zákon stopnout, aby nepřišel v platnost, ať je to otázka majetkových zájmů, které mají přijít nad ochranu přírody i práv obyvatel. Nebude fungovat v regionech, protože je zde ohromný zmatek s přechodem vlastně lidí pod nový systém úřadu, anebo je to legalizace černých staveb.
1: Opozičním poslancům taky vadí, že návrh neprošel standardním mezirezortním řízením a pokud novela projde, tak Vlček podporuje opoziční senátoři, kteří se v takovém případě chtějí obrátit na ústavní soud. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO výtky Senátu i opozice ohledně toho, že je novela chaotická, odmítá. Naopak je podle ní novela více srozumitelná než současná legislativa.
3: Novela zjednodušuje a zrychluje povolování, ale ochranu veřejných zájmů i sousedů rozhodně neruší. Odstraňuje zbytečné řetězení řízení a procesní duplicity. Jasněji rozděluje odpovědnost mezi státní správu a samosprávu, zachovává ochranu všech dosud chráněných veřejných zájmů.
1: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Fungovalo by to tak, že by nový úřad rozvoje území zaměstnával úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje.
0: Dostanou se dnes poslanci také ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
1: Měli by to stihnout. Teď sice začala, nebo před několika minutami začala hodinová polední přestávka, nicméně do rozpravy k tomu stavebnímu zákonu se hlásí 13 poslanců a navíc dnes sněmovna opět prosadila i noční jednání. Co se týče toho EET, tak Senát návrh do sněmovny vrátil s pozměňovacími návrhy. Chce třeba zrušit limit na daňové zvýhodněné zdravotní benefity a zároveň navrhuje, aby se EET nevztahovala na bezhotovostní platby. Kritizuje taky, že zákon obsahuje další daňové změny, které s EET přímo nesouvisejí. Vládní koalice má nicméně ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila jak původní verzi elektronické evidence tržeb, tak i novelu stavebního zákona.
0: Tak už víme, co nového je ve sněmovně. Mluvila o tom naše zpravodajka Adéla Burešová. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Je 13:15 a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Britská letiště mají za sebou obří výpadek, hlásí množství zpožděných a zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu aerolinky vyzývají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf britského letového provozu ale už vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok. Na podrobnosti se zeptám za chvíli.

0: Ve Velké Británii druhým dnem pokračují velké potíže na letištích. Vinou problému s řízením letového provozu musely aerolinky včera zrušit přes 2000 letů mířících do Velké Británie i ven ze země. Britská letiště upozorňují cestující, že velké komplikace očekávají i dnes. A víc informací k tomu už má Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaká je teď aktuální situace?
1: No tak lety se od rána už odbavují, ale přesto jich několik stovek bylo zase zrušeno, mnohé čekají velká zpoždění. Největší problémy má samozřejmě to největší britské letiště, a to je Heathrow. Tam včera kvůli těm zrušeným letům museli stovky lidí nocovat, řada jich uvízla večer v letadlech, která byla připravená už k odletu, ale neodstartovala a nemohli vystoupit, protože prostě nebylo dost těch mobilních schodů a autobusů, aby je takhle najednou odvezli. Dnes už ta situace takto dramatická není, ale přesto, protože těch letů se opravdu mnoho nahromadilo, tak letiště dohánějí skluz a zase se ty lety ruší, jenom British Airways jich musela dnes zrušit 190, a to nejenom po Evropě, ale i do Spojených států. A co se týká třeba spojení s Prahou, tak tam ranní let British Airways odletěl, let, který měl vyletět ve 12.55, ten byl zrušený a zatím to vypadá tak, že odpolední a večerní let British Airways do Londýna má letět podle plánu, ale jak jsme říkali na začátku a říkají to především ty letecké

0: že chyby nejsou tak časté, ale kdo si pamatuje, tak třeba přes 3 lety byla obrovský problém způsobený právě zase tím řazením těch letových údajů a tehdy to postihlo 700 tisíc lidí a bohužel se to vždycky stává tady v té nejvyšší sezóně, to znamená v létě nebo teď krátce po prázdninách.
1: Jaromír Marek, který sleduje potíže letecké dopravy ve Velké Británii. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 2:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Vyzývá je k tomu policie. Ta řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. Budapešť před 2 lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování, které se týkalo konkrétního rozdělení částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosů a země ho proto zažalovala. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 5 odpoledne na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled. Animovaný televizní seriál Městečko South Park změnil své jméno na South America. Změna se týká nové série, informoval o tom server BBC. Podle tvůrců seriálu jde o reakci na pokusy amerického prezidenta Donalda Trumpa měnit některé geografické názvy. Například jezero Ontario přejmenoval na jezero Amerika a Mexický záliv na americký. Sport. 8-násobný držitel zlatého míče, argentinský fotbalista Lionel Messi kupuje španělský druholigový klub CD Eldense. Informuje o tom web deníku Marca s tím, že nákup ještě musí schválit úřady. Messi už vlastní barcelonský celek Cornea, který hraje 5. nejvyšší španělskou soutěž a specializuje se na výchovu talentů. Po konci hráčské kariéry navíc Messi získá podíl v Interu Miami, za který teď nastupuje v zámořské lize MLS.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpráhne jednička u Koberovic a komplikace na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Humpolcem. Na kilometru 74 za nájezdem z Hořic zabrali ve stoupání silničáři 2 jízdní pruhy. Průjezdní je teď pouze stoupací a kolona tak popojíždí pomalu. Zdržíte se už asi 15 minut směrem na Prahu. Na D1 kolony taky u Brna popojíždějí na příjezdu z Prahy. Aktuálně od 174. kilometru kamiony až k omezení v Brně. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy, zdržíte se na průjezdu Brnem asi 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova čekejte kolony na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov stojí nepojízdné auto, objíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech na 15 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Mladé Boleslavy na Českou Lípu opatrně. Na křižovatce na Čistou Bitouchov pokládají silničáři asfalt, jede se Kyvadlově a je to asi na 10 minut z obou stran. A ještě silnice 35 z Vitavy je zavřený hlavní tah mezi Kocklířovem a novou dálnicí u Svitav. Jede se po obchvatu a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je oblačno, je zataženo, místy ještě čekejte déšť a teploty od 18 stupňů na západě až po 32 na východě. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
1: Hezký den, když zůstanete i dál s odpoledním Radiožurnálem, dočkáte se i legendární písně od skupiny Metallica Nothing Else Matters. Tak přeji krásné odpoledne a zůstaňte s námi.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Na celé 251 kilometrů dlouhé hranici Česka se Slovenskem dnes se bezpečnostní složky nacvičují znovu zavedení hraničních kontrol. Do 24-hodinového cvičení se zapojilo přes 700 policistů, vojáků a celníků. Kontroly jsou na silničních a železničních přechodech i na takzvané zelené hranici. Na přechodu Hodonín-Holíč je reportérka Michaela Kočendová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tady na hraničním přechodu v Hodoníně jsou desítky českých i slovenských policistů, vojáků a celníků. Na Matkově zastavují osobní auta, dodávky i kamiony a kontrolují jejich posádky. U některých vozidel používají také speciální přístroj, který dokáže podle srdečního tepu odhalit, jestli se uvnitř někdo neskrývá. Jednu takovou modelovou kontrolu jsem tady sledovala a policisté při ní v nákladním prostoru objevili více než 8 figurantů. Kromě nich jsou v terénu v roli migrantů také studenti vyšší policejní školy a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově, kteří se snaží překonat hranici mimo přechody. Policisté je vyhledávají pomocí dronů a vrtulníku a poté je v terénu nahánějí. Procvičují si také jejich následné zajištění, zdravotní a bezpečnostní kontrolu, lustraci nebo zanesení biometrických údajů do systému.
0: A tvoří se na hraničních přechodech kvůli tomuto cvičení nějaké kolony?
1: Tady v Hodoníně jen nárazově, když policie zastaví nějakou dodávku. Třeba v tuto chvíli je to osobní bílý automobil, policista kontroluje řidiči doklady. Ta kolona se tady vytvořila přibližně 5 vozidel, stojí v té koloně. To znamená, že se za chvilku rozjede a řidiči tudy opět projedou bez problému. Podle policejního mluvčího Josefa Urbana jsou pak největší komplikace na přechodu Lanžhot Brodské, kde se během dne vytvořily kolony s čekáním až kolem 1 hodiny. Kontroly ale netýkají jen silnic, třeba ve vlacích mezi Břeclaví a slovenskými Kůty procházejí čeští a slovenští policisté jednotlivé vagóny a na Mátkově cestujícím kontrolují doklady. Policisté letos přímo na hranicích, včetně letišť, zachytili 187 nelegálních migrantů, nejvíc na hranici s Německem a právě zmíněných letištích. Akce neboli cvičení končí zítra v 7 hodin ráno.
0: Michaela Kočendová, naše reportérka, díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: wicked hearts.
1: Možná si na to vzpomínáte, bylo to možná největší téma prázdnin roku 2022. Tisíce hasičů tehdy bojovali s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. K jeho založení se následně přiznal Jiří Lobotka, jenže pak přiznání odvolal. Soudy případ řešily roky a dnes padl pravomocný verdikt. My právě o něm budeme za chvíli mluvit.

0: To byla slíbená Metallica ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že ho před 4 lety u Hřenska zapálil. Hrozilo mu až 15 let vězení. U soudu na Pankráci dopoledne byla naše reportérka Kristýna Vašíčková. Kristýno, vítej, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč tedy soud Jiřího Lobotku osvobodil?
1: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné, silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného byly prý 50-50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených nějakých hořlavin nebo kapalin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl, jestli na místě byl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údaje uchovávat.
0: Všem, Kristýno, víme také, že Lobotka se v minulosti k tomu činu sám přiznal.
1: To sice ano, dokonce dvakrát, pak to ale odvolal. Podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léků.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
0: Je to už teď definitivní rozhodnutí a už se na tom rozhodnutí nic měnit nebude?
1: Tak je pravomocné, takže nejspíš nebude, nicméně je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, tak o tom mluvila jeho zástupkyně Kateřina Vajsová.
3: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou, odseděl si ho ve vazbě a nařízené mu taky bylo ústavní ochranné léčení.
0: No a pokud vím, tak tím se dnes soud zabýval také?
1: Je to tak, protože mu ho nejvyšší soud v květnu zrušil, musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má stále myšlenky nebo představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně.
0: Lesní požár, který si vyžádal evakuaci 500 lidí a způsobil škodu za víc jak 250 milionů korun, tedy vyniká ani po 4 letech nemá. Pravomocné osvobození obžalovaného muže dnes u pražského vrchního soudu sledovala naše reportérka Kristýna Vašíčková. Díky moc a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Seriál Městečko South Park má nové jméno a vy ho uslyšíte v našich zprávách. Upozorníme v nich také majitele účtu školních bakalářů na kontrolu zabezpečení účtu. Stačí nás poslouchat a poslouchat zprávy.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý den.
3: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
4: Umíte vařit?
2: Bohužel ne. Kafe.
5: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
2: Moc ne, právě, no.
6: Zásah potopena.
2: Já.
6: Máte košík, já to vidím.
2: To je poprvý životě, kdy jsem dostal do...
6: Na kterým nic není.
3: Talk show na jednoho.
2: Tohle co?
7: To je barevný srdce pro radost ten tak.
2: Jsem tady správně.
3: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Sausivisová a zprávy.
8: Bývalý špion české rozvědky žádá po státu 500 000 odškodné za trestní stíhání. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Fotbalista Jablonce se v souboji s Ostravou pokusí odčinit víkendovou prohru s Libercem. Kolona popojíždí na dálnici D1 za Humpolcem směrem do Prahy. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty 16 až 23 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
10: Blahuta vinila obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O 2 roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru iRozhlas. Lucie Špetová, Radiožurnál.
8: Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už dostalo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
11: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG-29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Prezident Aleksandr Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než rok a půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zemřelo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Zpěvák skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci, bylo mu 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů.
12: Sport. Jablonečtí fotbalisté zkusí odčinit víkendovou prohru v podištěckém derby s Libercem. V dohrávce 5. kola šance ligy je na vlastním stadionu čeká zápas s Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin. Domácí trenér Luboš Kozel dobře vnímá, jak je utkání pro mužstvo po porážce v derby důležité.
13: Je to dohrávka, která nám zase trošku může pomoct. Samozřejmě nic lehkého to nebude. Ostrava nedostali 4, že jo, takže taky je to pro ně důležitý, o to víc možná budou tady koncentrovaní, zodpovědní, ale prostě jde to rychle za sebou. A je to tak, že prostě po posvícení přichází půst. Jako my jsme si užili tu slávu tady z Rangers a samozřejmě věděli jsme, že a chtěli jsme to, aby jsme prostě mohli hrát těžký zápasy a že samozřejmě ty ligový budou o to těžší.
12: V 19 hodin odstartuje další dohrávka pátého kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uspadá D1 u Žilivky a kolony na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte za Humpolce v koloně. Na 74. kilometru ve stoupání od Žilivky silničáři opravují vozovku. Zabrali 2 ze 3 jízdních pruhů a kolona tak jede pomalu. Počítejte teď asi 20 minut zpoždění. Silničáři tam mají být až do 17. hodiny. Na D1 kolona i na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony popojíždějí zhruba od 173. kilometru. Je to nesouvislá kolona až do Brna k omezení. Osobním autem zastavíte poprvé až před Kývalkou. Pro osobní to zdržení u Brna je teď přes 20 minut. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je ucpaná na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řebničov stálo nepojízdné auto. Podle našeho zpravodaje už ho odtahují.
14: Ve spojení do dvou pruhů se odtahuje vozidlo a provozuje třída vyřízení policií. Je to tak na 20 minut z obou stran.
4: A kolony hlásíte taky u Svitav. Silnice 35 mezi Kocklířovem a Novou dálnicí zavřená kvůli opravám. Jede se po obchvatu a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 23. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
0: Zdravím vás a přeji hezké odpoledne. Obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku dnes hlasují v referendu o kapacitě soukromé školy. Část z nich si nepřeje, aby se tam přestěhovala Skladna. Co může lidem vadit na tom, že v jejich obci bude škola, na to odpovíme v dalších minutách odpoledního Radiožurnálu.
9: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na hradecké dálnici. Na D11 ve směru z Jaroměře do Prahy. Pozor teď u Hradce Králové. Za sjezdem na Kukleny na 89. kilometru stojí auto v levém pruhu, zřejmě po nehodě. Zastavila teď u něj i dodávka. Pohybují se tam lidé v levém pruhu, tak velmi opatrně projíždějte. Dálnice D11, 89. kilometr směrem do Prahy. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do Horního Bezděkova na Kladensku se chce z Kladna přestěhovat soukromá základní a střední škola Donum Felix. Části obyvatel obce se to ale nelíbí, bojí se, že kolem jejich domů bude jezdit víc aut. Obec tak vyhlásila referendum, ve kterém se lidé mohou vyjádřit k možnému omezení kapacity školy na 90 žáků. V Horním Bezděkově je náš reportér Richard Webs. Přeji dobré odpoledne.
3: Hezký den, volební místnost na obecním úřadě se otevřela v pravé poledne. Několik místních přišlo odevzdat svůj hlas už několik minut po začátku hlasování. Lidé tady dnes v referendu odpovídají na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec dělala všechno proto, aby se kapacita soukromé školy, která se má přestěhovat do místního letohrádku Vendula, omezila na 90 žáků a učitelů. Školu v Kladně teď navštěvuje zhruba 120 studentů. Některým obyvatelům tak vadí to, že by je sem rodiče vozili auty a obávají se zvýšeného hluku z automobilové dopravy. Bojí se také třeba toho, zda takovému počtu studentů bude stačit místní čistírna odpadních vod. Hlasovat tady lidé budou do 8 hodiny večer. Výsledky by pak podle odhadu měly být známy asi o hodinu později.
2: Jak reaguje škola na obavy obyvatel?
3: Její vedení se v kupní smlouvě s obcí zavázalo k tomu, že auta se žáky budou projíždět přes školní soukromý pozemek. Přímo k budově pak budou zajíždět jen rodiče mladších žáků. Starší studenti by měli z aut vystupovat na hlavní silnici. Zakladatel školy Vladimír Dobeš také upozorňuje na to, že podle dopravní studie, kterou zpracovali odborníci z ČVUT, by k žádné zvýšené dopravní zátěži dojít nemělo. Škola má také podle svých zástupců momentálně všechna potřebná povolení. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se ale teď část místních obyvatel odvolala. Námitky tak řeší krajský úřad a škola musí čekat ještě na jeho rozhodnutí.
2: A pokud se lidé v referendu vysloví pro omezení kapacity školy, co s tím obec udělá?
3: Jak sama obec upozorňuje na svém webu, zastupitelé nemůžou dělat nic, co jim nedovoluje zákon. Samotnou kapacitu tak obecní úřad omezit nemůže a referendum nemůže změnit ani souhlasné stanovisko stavebního úřadu. Pokud se většina voličů dnes vysloví pro omezení kapacity, obec se podle nezávislého místostarosty Josefa Zajíce obrátí na ministerstvo vnitra. Od něj si nechá zpracovat přesný postup toho, jak situaci dále řešit. Dodám ještě, že referendum bude platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35% oprávněných voličů. Pro jednu z možností pak musí hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných voličů a alespoň 25% všech voličů. Tady je jich celkem zhruba 580.
2: Tak to byl náš reportér Richard Webs. Díky moc a naslyšenou.
3: Hezký den a naslyšenou.

0: Čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Září patří v Radiožurnálu Václavu Havlovi. Máme pro vás další díl ze série Svět podle Havla. A tak si připomínáme 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. V rozhlasových rozhovorech se Václav Havel často vracel k setkání s inspirativními lidmi. Papež Jan Pavel II. Mezi ně rozhodně patřil. Podle Václava Havla měl svatý otec schopnost ukazovat lidem to dobré v nich.
2: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
2: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
4: Celkem třikrát navštívil papež Jan Pavel II. Ve funkci hlavy katolické církve Československo nebo nástupnické Česko. V dubnu 1990 ho mezi prvními na ruzyňském letišti vítal prezident Václav Havel. A jak zmínil v hovorech z Lán, papež na něj udělal velký dojem.
3: To je opravdu člověk zvláštním způsobem charismatický. Vyzařuje z něj jakési zvláštní porozumění a i když se člověk s ním třeba moc důležitých věcí neřekne a ani na to nemá čas. Vždyť já jsem s ním mezi čtyřma očima všeho všude mluvil asi 10 nebo 15 minut, tak přesto to cítí z něj. Co si zvláštního z něj sálá. Já nejsem žádnej moc dobrý katolik, takovej spíš matrikovej jenom, ale zdá se mi, že ta konkláve asi věděla, proč právě tohoto kardinála volila náměstkem Kristovým.
4: O 4 roky později, tedy v březnu 1994, se hostitelské role obrátily. Václava Havla tentokrát ve Vatikánu přivítal Jan Pavel II. Co se nezměnilo, byl prezidentův pocit z papeže.
3: Musím říct, že se papež ohromně zajímá o ty konkrétní politické věci, zná různé osobnosti, poměry v různých zemích a s velkým zájmem se jaksi vyptával, co si myslím o tom, o onom. Není to někdo, kdo by se vznášel kdesi nad tím pozemským terénem a jenom kázal, že?
4: Havel tehdy mimo jiné pozval papeže, aby znovu navštívil Česko. To se v květnu 1995 podařilo.
3: Především je to člověk, ačkoliv je to intelektuál, vzdělanec, filozof, tak je to člověk velmi skromný, prostý a otevřený. Mluví jednoduchou řečí, ale krásnou řečí. O všechno se zajímá, je to člověk otevřený, který se ptá a je zvědavý na různé věci a vyzařuje z něj skutečně cosi, co člověka povzbudí, povznese a přitom jsem nepozoroval u sebe, že bych třeba se styděl, že mluvím přímo s papežem.
4: A speciální pocit měl Havel i po papežově návštěvě v roce 1997.
3: Všiml jsem si takového zvláštního úkazu, jako by ta naše společnost lehce přiotrávená najednou během té návštěvy ukázala takovou svoji optimističtější, lepší tvář. Ti lidé, a já jsem měl možnost je pozorovat, kteří stáli podél ulic na chodnících, kudy svatý otec jel, nebo kteří se zhromáždili v Hradci Králové na té veliké mši na Letné či posléze v katedrále. Ti všichni lidé byli lidé, kteří měli naději v očích, kteří měli chuť do života, kteří mají jakési tušení o smyslu života či jeho hledání. A já vždycky při návštěvách papežových toto pozoruji a považuji to za výborné, že prostě nám samotným ta jeho prezence a ta zvláštní radiace, která z něj vychází, nám samotným ukáže, že jsme možná lepší, než si myslíme.
2: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
2: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropská komise pozastavila část dotací vyplácených holdingu Agrofert s odkazem na střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Co se komisi nezdá na způsobu, jakým premiér svůj střet zájmu vyřešil? Co pozastavení dotací pro Česko znamená? Vladimír Kroc se zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Kateřina Sousidisová.
2: Jaderná elektrárna Temelín bude moci nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo taky od Francouzů. Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmíněném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Přes 6 kilometrů dlouhé potrubí pochází ze 70. let. Letos jde už o 6. poruchu. Zavřené jsou školy, restaurace anebo ordinace lékařů. Soubor divadla na Vinohradech začne od 24. října hrát na náhradní scéně v pražském Radiopaláci. Jako první tam uvede hru Past na myši. V prostorách bývalého kina Květen má soubor působit přibližně 3 roky. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce historické budovy na náměstí Míru, která má začít v listopadu. Sport. Britský triatlonista a olympijský vítěz z her v Paříži Alexi se zúčastní víkendového závodu seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Hlavní hvězdou mezi ženami bude úřadující světová šampionka Lisa Terčová z Německa. Nedělní závod je v kalendáři Mistrovství světa v triatlonu naposledy. Za rok se z ekonomických důvodů vrátí do programu méně prestižního světového poháru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná jednička u Koberovic a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte v koloně za Humpolcem. Na kilometru 74 je omezení ve stoupání a průjezdný je ze 3 pouze jeden pruh. Kolony popojíždějí pomalu od sjezdu na Koberovice a je to asi na 25 minut. Na D1 připomínáme taky kolony u Brna. Kamiony od 9 křížů ve směru z Prahy. Osobním autem pojedete o něco rychleji. Osobním autem se zdržíte před Brnem okolo 20 minut. Silnice 35 je ucpaná u Svitav. Je zavřený hlavní tah mezi Kocklířovem a Novou dálnicí. Jede se po obchvatu a v obou směrech se zdržíte až půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony u plzeňské dálnice. Je silný provoz navíc na 21. kilometru, teď i nehoda. 2 auta se srazila v levém jízdním pruhu. V Praze houstne provoz, už regulují dost výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka a před tunely jsou kolony. Pozor dejte i na jižní spojce směr Černý most, u nájezdu z Vídeňské stojí nepojízdný autobus v pravém pruhu a dojíždí se do zatím kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle taky bouřkami. Nejnižší teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 14 až 10. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne, pokračujeme fotbalem. Pražská Slavia zítra večer vstoupí do Ligy mistrů, taky ten zápas v Radiožurnálu živě uslyšíte, ale ještě předtím se na jejich francouzské soupeře zeptáme Vladimíra Šmicra, ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ve většině zemí Evropské unie se zhoršují výsledky žáků. Platí to i v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Ukázalo to mezinárodní testování PISA 2025. A jak už jsme říkali, čeští 15-letí žáci se zhoršili v matematice i ve čtení. I tak jsou ale nad průměrem mezi ostatními zeměmi. Zpráva PISA jich zahrnuje 91. Zapojilo se 750 000 žáků a detaily k tomu už má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké reakce vyvolala ta zpráva?
1: V evropských zemích nejčastěji zklamání, například norská ministryně školství Karinesa Nortunová ze strany práce se hájí, že to mezinárodní srovnávání žáků bylo ještě před jejím nástupem do funkce. Toho si všímá norský deník Dagbladet. Znepokojením se netají ani v Dánsku. List Jyllandsposten si všímá, že tamní ministr školství Magnus Heunicke to na Facebooku označil za velký problém. Dánsko zaznamenalo nejhorší výsledek od roku 2000, kdy OECD s tím testováním začala. S ministrem školství o tom chtějí jednat zástupci parlamentních stran, pravicových dánských demokratů i levicových rudozelených. Letošní zpráva PISA taky vyvolala velké zklamání ve Francii a v Německu.
0: No a právě k tomu má už podrobnosti náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, jak dopadla srovnávací studie PISA v Německu a jaké jsou reakce na její výsledky?
2: Vlastně podobně jako Dánsko, jako říkala Helena, to znamená nejhorší výsledek od začátku testování a spokojenost tedy rozhodně není. Ne, že by Německo spadlo někam na dno, pořád se pohybuje v takovém klidném průměru, ale od roku 2012 soustavně klesá. Samozřejmě se spekuluje o tom, čím to je, že vzdělání už není takový sociální výtah, jako bývalo. Poukazuje se na to, že horších výsledků dosahují mladí ze sociálně slabších rodin nebo taky děti přistěhovalců, i když jsou země se srovnatelnou migrací jako Kanada nebo Rakousko, kde to není tak markantní. Dnes se k těm výsledkům vyjádřil dokonce v Bundestagu kancléř Friedrich Merz.
3: Ich will den Ländern ausdrücklich anbieten, dass wir noch einmal gemeinsam.
2: Německý kancléř řekl, že spolková vláda je ochotná jednotlivým zemím podat pomocnou ruku, pokud jde o zlepšení kvality vzdělání, ale zároveň řekl, že rodiny nemohou tak úplně spoléhat na stát i na rodičích, aby podporovali vzdělanost dětí. No a Friedrich Merz nakonec využil ty výsledky i k takovému politickému poselství. Podle něj je mladým lidem potřeba dát perspektivu jednak ekonomickou, čímž narážel na reformy, které prosazuje jeho vláda, ale taky ve smyslu, že mladí lidé by měli vidět, jak si Německo stojí, kam kráčí a o to usiluje. Potom by podle německého kancléře nevolili tolik stranu AfD, jako se to teď v neděli stalo v Sasku-Anhaltsku.
0: Letošní zpráva PISA o mezinárodním testování žáků tedy vyvolala v řadě zemí velké zklamání. My jsme o tom mluvili také s Tomášem Havlínem, naším zpravodajem v Německu. Tomáši, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.

0: Vladimír Šmicer v roce 1996 získal titul se Slavií, v létě poté stříbro na Euru a o dva roky později se stal francouzským šampionem Slans. Za chvíli ho uslyšíte také v odpoledním radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Koberovic, taky silnice 35 u Kocklířova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme dlouhé a pomalé kolony za Humpolcem, přesněji za Koberovicemi. Na kilometru 74 ve stoupání za Želivkou jsou silničáři, opravují tam vozovku a mají zabrané 2 ze 3 jízdních pruhů. Kolona tak jede pomalu a zdržíte se až půl hodiny od 78. kilometru. Silničáři tam budou až do 17. hodiny. Obět se to dá sjezdem na Koberovice a přes Vojislavický most, ale pouze osobním autem. Na dlouhé kolony taky na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové. U Kocklířova, u Svitav je zavřená silnice 35 mezi Kocklířovem a novou dálnicí. Jede se tak po obchvatu Svitav a kolony jsou dlouhé ve směru do Hradce už od Hřebeckého tunelu. V obou směrech se zdržíte až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Fotbalisti pražské Slavie zítra večer vstoupí do Ligy mistrů. Budou hrát doma s Lens. A právě do tohoto francouzského klubu odešel kdysi z Edenu Vladimír Šmicr. Bylo to po zisku ligového titulu v roce 1996. O dva roky později už slavil v nejvyšší francouzské soutěži.
2: V Lens na Vladimíra Šmicera rozhodně nezapomněli, když se v lednu 2023 objevil na hřišti před zápasem s Paris Saint-Germain jako čestný host. Prakticky celý stadion mu tleskal ve stoje. Bývalý ofenzivní záložník se totiž v sezóně 1997-98 podepsal pod zatím jediný francouzský titul Lens v klubové historii. Přispěl k němu 7 góly.
3: Byl to šok pro celou Francii, že jsme porazili ty giganty. No.
2: Přiznal Vladimír Šmicer ve vysílání radiožurnálu Sport. Přitom v prvním ročníku po přestupu ze Slavie málem bojoval o udržení v Ligue 1.
3: My jsme potom vyměnili po polovině sezóny trenéra, přišel Roger Lemaire, který potom dělal asistenta Aimé Jacquetovi, když vyhráli mistra světa v 98. A ten Roger Lemaire nás trénoval půl roku a s tím trenérem jsme příští rok potom udělali titul. Sedlo si to, potom titulu potom odešel jeden kluk do Barcelony, jeden kluk do Lyonu, Marc Vivien Foe měl nabídku do Manchester United, bohužel si zlomil nohu, nebo došel do Manchesteru a potom, když se vyléčil a šel hrát, tak umřel na hřišti, že jo, to byla ta smutná, tragická událost, takže jsme měli fantastický tým.
2: Šmicer odcházel do Lens v létě 1996 poté, co Slávii pomohl ukončit téměř 50-leté čekání na český titul a s národním týmem získal stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Smlouvu se severofrancouzským celkem měl ale podepsanou už na začátku roku.
3: A ten konec té sezóny jsem trošku jako probendil. Jsme jistý v kapse, navíc jsme v tom 96. měli skvělý tým. Ještě jsme za titulem, měli jsme i náskok v lize, takže to svádělo k tomu, že po každém zápase jsme si někam vyšli na nějakou dobrou večeři, tomu nějaký dobrý drink, takže tam jsem pocítil, že jsem to začal flákat a málem mi díky tomu uteklo i euro, kde jsem byl na hraně k nominace. Nakonec jsem se tam dostal s odřenýma ušima, ale bylo to pro mě ponaučení.
2: Tříleté angažmá v Lens vystřelilo Vladimíra Šmicera do Liverpoolu, se kterým oslavil svůj největší klubový úspěch. V roce 2005 vyhrál Ligu mistrů. Kariéru pak po další štaci ve Francii, Bordeaux, končil v sešívaném dresu. Za Lens hráli vedle Šmicera ještě další dva Češi, oba byli taky ve Slávii. V polovině minulého století nastupoval ještě před Barcelonou za severofrancouzský klub Jiří Hanke. Na začátku toho 21. pak defenzivní univerzál Radek Bejt. Nový asistent trenéra současné české reprezentace bude hostem radiožurnálu Sport ve čtvrtek po 7 hodině ráno. Utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Lens má pak výkop v 9 večer v našem přímém přenosu. Pavel Tilšár, radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
5: Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska, a to i přesto, že se přiznal. V Polsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak, zemřel jeden člověk. Tenistka Siňaková dnes zabojuje o postup do finále 4 hry na US Open. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. A zítra čekáme oblačno až polojasno, teploty 16 až 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětloval to tím, že byl pod vlivem léku, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
7: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
5: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. V Polsku po srážce s domícháváčem betonu vykolejil vlak. Podle agentury Interia nehodu nepřežil jeden člověk. 20 lidí utrpělo zranění. Incident se stal nedaleko města Přisucha, asi 110 kilometrů jižně od Varšavy. Už se jim zabývá vyšetřovací komise.
8: Nehoda se stala v místě, kde je železniční přejezd opatřený světelnou signalizací. Po srážce vlak vykolejil.
9: Bohužel, tento týden je to už 4. nehoda s nákladním vozem. Máme co dočinění s řidiči z povolání. Všechno ukazuje na to, že je to další střet, kdy profesionální řidič porušil dopravní předpisy.
8: Řekl televizi Polsat News bezpečnostní ředitel polské železniční správy PLK Włodzimierz Kielczyński. Na palubě vlaku bylo v době nehody 120 cestujících. Všechny už záchranáři evakuovali. Odklízení následků potrvá podle zprávy železnic nejméně do pátku. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Šance na dobrý houbařský úlovek je na Jižní Moravě v těchto dnech nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Nejhorší je situace na jihovýchod od Brna a taky na Českomoravské vrchovině. Potvrzuje Jan Beťák z houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.
10: Jižní Morava je na tom extrémně špatně. Srážky, které přišly v průběhu posledních týdnů, byly zase spíš lokální nebo se jako vyhnuly té Jižní Moravě, případně i Západní Moravě, kde je to katastrofální. Na tom dřevě tu a tam něco vyroste, ale ty klasické mykorýzní houby, jako známe, hřiby, holubinky, čirůvky a tak dál, tak to je velice špatné.
4: Sport. Kateřinu Siňakovou dnes na tenisovém US Open čeká semifinále 4 hry. Společně s domácí Taylor Townsendovou se utkají s turnajovými osmičkami Mertensovou a Schneiderovou. České tenisce systém co den to další duel vyhovuje.
11: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li 2 dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
4: Poslední čestka teniska v singlu Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Pravda jednička u Koberovic, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy asi půl hodiny zdržíte v koloně za Koberovicemi. Na kilometru 74 pracují silničáři. Je to ve stoupání za Želivkou. Zabrané jsou dva ze tří jízdních pruhů a kolona tak popojíždí pomalu. Dá se sjet na 81. kilometru osobním autem a obě to přes Vojslavický most. D1 ucpaná i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od sjezdu na Domašov osobní od Kývalky a je to nesouvislá frontáž k omezení v Brně pro osobní auta až na půl hodiny. Na silnici 35 u Svitav čekejte kolony. 35 je zavřená mezi Kocklířovem a novou dálnicí až do zítřka a jede se po obchvatu Svitav. V obou směrech postojíte až půl hodiny. Kolona i na silnici 37 z Jaroměře do Trutnova. Přes Choustníkovým hradištěm pak ještě u Výšinky jsou omezení. V součtu se zdržíte okolo 20 minut. A v Praze už silná odpolední špička výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Čekejte před tunely kolony. Ucpaný je Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Další je fronta směrem z letiště na D1 asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy kolem 23. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
8: Hezké odpoledne vám přeji. Téma naší první předvolební debaty z krajů je nedostatek lékařů. Tu debatu budeme vysílat už zítra z Aše, ale už teď se na lékaře podíváme z pohledu celého Česka. Kde přesně chybí a v jakých oborech, i to uslyšíte u nás v odpoledním Radiožurnálu.
6: Dopolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánělová.

0: V Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus vám před obecními a senátními volbami přineseme celou sérii debat. Zaměříme se v nich na problémy, které daný region trápí. A začneme už zítra, ve čtvrtek, v Aši, kde budeme probírat nedostatek lékařů v Karlovarském kraji. Moderátor Jan Pokorný si pozval zástupce všech tamních kandidujících uskupení. Přihlásí se hned po zprávách v 5 hodin odpoledne. No a lékaři chybí i v dalších regionech, včetně třeba Středočeského kraje nebo Prahy. A proto už je se mnou ve studiu Eliška Závrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Na začátku musíme rozlišit, o jakých lékařích vlastně mluvíme. Jiná je situace u praktiků nebo zubařů, jiná u ambulantních specialistů. Dá se ale říct, že v každém kraji chybí trochu něco jiného, protože, jak už jsme naznačili, nedostatek lékařů zdaleka není problémem jen v okrajových regionech, jak pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
2: Když řeknu revmatologii, tak si myslím, že velmi podprůměrné kapacity má třeba kraj Vysočina. Není to úplně okrajový region. Podprůměrné kapacity celé řady ambulantních specialistů má překvapivě Středočeský kraj, který je vlastně kolem Prahy, kde jsou 3 lékařské fakulty.
1: Právě Středočeský kraj má i nejméně úvazků praktických lékařů na 100 000 obyvatel. A to platí u praktiků pro dospělé i pro děti. Řada lidí ze Středočeského kraje proto lékaře hledá v Praze, kde se ale situace taky zhoršuje. Druhý nejnižší počet úvazků u praktiků pro dospělé je v Karlovarském kraji, po kterém následuje Ústecký. Praktiků pro děti je po Středočeském kraji málo hlavně v Libereckém a Plzeňském kraji.
0: A co se s tím stát snaží dělat?
1: Přidal peníze lékařským fakultám. No a v příštím roce plánuje dát víc peněz na školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dotace by měla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc měsíčně. Svoje programy mají i zdravotní pojišťovny, třeba VZP nově nabízí stipendium 480 tisíc korun a peníze lékařům dávají taky kraje. Přesto se lékaři do některých regionů nebo do některých specializací příliš nehrnou.
0: Na koho se mohou obrátit lidé, kteří nemůžou sehnat lékaře?
1: Ideálně přímo na zdravotní pojišťovnu, která by měla lékaře zajistit, a pokud se to přes pojišťovnu nepodaří, je možné podat stížnost na ministerstvo zdravotnictví.
0: Tak to byla Eliška Zábrocká z domácí redakce a jenom připomínám, že předvolební debatu především o zdravotnictví až vysíláme zítra živě v 17 hodin hned po zprávách.

Odpoledním biznisu se v Radiožurnálu budeme věnovat recyklaci baterií. Podle společnosti Ecobat se Čechům zatím daří plnit evropské cíle, ty ale v příštích letech budou zpřísňovat a současný sběr by nemusel stačit.

0: Češi si ve sběru a třídění baterií vedou lépe než většina evropských zemí. Uvádí to společnost Ecobat, podle které se jen loni podařilo vytřídit přes 4,5 tisíce tun baterií, meziročně zhruba o 400 tun víc. Jenže ani to nemusí do dalších let stačit. Cíle Evropské unie budou stále přísnější a objem baterií uváděných na trh už teď výrazně roste. Co s tím? Tak detaily k tomu už má redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Dominiku, které druhy baterií se nám Čechům daří třídit nejlépe?
1: Úspěšní jsme hlavně ve sběru a recyklaci tužkových baterií, klasicky třeba z dálkových ovladačů od televize. Kromě toho, že se lidé o takové věci víc zajímají, tak pomáhá i fakt, že přibývá míst, kam je možné takový odpad vyhazovat. Loni jich těch baterií Češi se sbírali přes 2200 tun, což je asi 49% z celkového množství uvedeného na trh. Podle mluvčího Ecobatu Ivo Čižmára se ale budou cíle přísňovat.
2: Od roku 2027 to bude 63% a od roku 2030 dokonce 73%. To znamená, že opravdu jako společnost budeme muset v tomto hodně přidat a budeme se muset uvědomit, že baterie je taková malá chemická továrna, která nemá ani zůstávat v domácnosti, ani končit ve směsném odpadu.
1: Další kategorií jsou pak složitější litiové baterie z elektrokol, elektrokoloběžek nebo bateriových úložišť z domácích fotovoltaik. A tam už se Čechům zase tolik nedaří. Loni se podařilo sbírat jen 4,5% z celkového množství uvedeného na trh. Evropské cíle ale říkají, že do konce roku 2028 to musí být 51% a později dokonce 61%. Výsledky jsou každopádně zavádějící, protože litiové baterie mají delší životnost.
0: Jak velký problém je, že baterie zůstávají doma nebo že končí někde ve směsných odpadech?
1: I to se děje. Podle odhadu Ecobatu zůstávají v domácnostech desítky milionů použitých baterií a typickým příkladem můžou být jednorázové elektronické cigarety. I tady se od února příštího roku chystají změny, které by mohly pomoct. Výrobci totiž budou muset výrobky konstruovat tak, aby bylo možné baterie snadno vyjmout a vyměnit. Co zní jako výhoda pro zákazníky, to ale může být komplikace pro výrobce. Říká to partnerka poradenské společnosti MOR Česká republika Marcela Hrdá.
3: Tyto změny se přirozeně promítnou do nákladové struktury výrobců a mohou ovlivnit i konečné ceny spotřební elektroniky. Firmy budou muset mnohem přesněji plánovat, jak dlouho budou jednotlivé modely podporovat, v jakém objemu držet náhradní díly a jaké servisní kapacity k ním zajistit.
1: Dopad na zdražování výrobků se může lišit u jednotlivých kategorií. U vysoce konkurenčních segmentů, jako jsou sluchátka nebo přenosné reproduktory, lze očekávat, že výrobci zvýšené náklady promítnou do svých marží. Naopak u méně exponovaných výrobků je nárůst cen o něco pravděpodobnější.
0: Jak umíme sbírat a třídit baterie do odpadu, to nám řekl Dominik Hron. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři používali silná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře. Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka. Informovala o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým Fatra.
2: Sport.
1: Španělský tenista Carlos Alcaraz neobhájí titul na US Open, končí ve čtvrtfinále. Druhý nasazený hráč prohrál po 4,5 hodiny dlouhém boji s domácím Benem Sheltonem. 23-letý Alcaraz si v New Yorku zahrál po 4měsíční pauze způsobené zraněním zápěstí. V semifinále ve Flushing Meadows se čeká Sheltona Krajan Tiafou. Druhá semifinálová dvojice mužské dvouhry bude známá zítra nad ránem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Koberovic a nehoda Umělníka na silnici 9. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se bude rozjíždět kolona za Koberovicemi. Silničáři končí s opravou na 74. kilometru. Už sklidili kužely a budou odjíždět pryč. Teď se do kolony dojíždí na 79. kilometru. Tak vydržte. Na D1 je stále ucpaná na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Je silný provoz a na 196. kilometru omezení. Kamiony brzdí poprvé už za sjezdem na Velkou Bíteš, osobní až u Kývalky. To zdržení pro osobní auta je před Brnem až na půl hodiny. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka čekejte kolony za Štěpánským mostem. V obci Kly je tam nehoda, projíždí se Kyvadlově. Ucpaná je velmi i silnice 16 z Mělníka na Slaný. Za Novou Vsí další nehoda. I tam je silnice průjezdná Kyvadlově a kolony dlouhé v obou směrech. V Praze odpolední špička, kolony na obvyklých místech dlouhé. Navíc teď v ulici k Barandovu ve směru z centra nahoře na kopci stojí nepojízdné nákladní auto. V pravém pruhu. Kolona je tam už z myší díry. Hodně ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Od Zličína k Ořechu pojedete půl hodiny v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejnižší teploty v Čechách 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme od 14 k 10. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezký den vám přeji. V odpoledním Radiožurnálu si výhledově zahrajeme Depeche Mode a teď také velické zvony skupiny Čechomor. Hezký den ještě jednou.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která působila na skály. Tak my vám to v odpoledním radiožurnálu také za chvíli řekneme. Hezký den vám přeji.

0: teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. A informace pro nás už má kolegyně z vědecké redakce Eva Kézrová. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Když teď půjdeme na místo tehdejšího požáru, tak nás jako laiky zaujmou různě barevné pískovce. Co podrobným výzkumem zjistili vědci?
1: Tak hodně věcí. Samozřejmě se zaměřili na tu intenzitu hovoření, přičemž ty tmavě červené pískovce, jak si říkala, tak ty prošly těmi nejvyššími teplotami. Ale sami byli překvapeni, že nebyly tak vysoké, jak předpokládali. Vědci vycházeli z toho, že stromy hořely při zhruba 1000 stupních, ale když odebrané vzorky podrobili zkouškám, tak zjistili teploty nižší, jak potvrzuje Michal Filip z Geologického ústavu Akademie věd.
2: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů. Ty my jsme nezaznamenali a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Evo, a zjistili také vědci, jak hodně byly poškozené pískovcové skály?
1: Ano, oni, to byl vlastně zhruba 3letý výzkum, odebrali 50 vzorků z postižených míst z Dlouhého a Pravčického dolu. Zároveň také jednu zhruba 2hektarovou plochu analyzovali velmi podrobně a zjistili, že pískovec byl poškozený do hloubky 6 cm, ale hlavně, že došlo k takzvanému opadávání, tedy že šupiny pískovce dopadly na půdu a postupně se třeba větrem nebo vodou dostaly i dál. Vědci spočítali, že těchto větších nebo menších šupin bylo po tom velkém požáru přes 100 tun.
0: Jak dlouho bude trvat, než se pískovcové skály v Českém Švýcarsku vzpamatují po tom ničivém požáru před 4 lety?
1: Tak to mě zajímalo taky a tak jsem se na to zeptala. Tady je odpověď Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta spevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
1: Ale já myslím, že z pohledu laika to bude určitě dříve. Ostatně už teď je zajímavé vidět, jak vlastně obrovské samotné pískovcové skály nad Hřenskem jsou.
0: A právě jim jsme se věnovali společně s Evou Kézrovou. Díky.
1: Naslyšenou.

Karlových Varech se v neděli představí světová elita v triatlonu při závodě seriálu Mistrovství světa. Které místo je divácky nejatraktivnější a proč se šampionát nejspíš do lázeňského města nevrátí? Na to všechno odpovíme v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Tak zůstaňte s námi i dál.

0: Světová triatlonová elita a čeští reprezentanti v neděli změří síly v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Podnik v lázeňském městě při loňské premiéře získal popularitu nejenom kulisami zámecké kolonády, ale také svou náročností.
1: Ten kopec Zámecký vrch, tam většinou fandí hodně lidí a je to určitě pro ty závodníky velmi důležitý, protože je to náročná část.
2: Popisuje reprezentantka v triatlonu a domácí závodnice Heidi Juránková nejdůležitější místo na trati, cyklistické stoupání na Zámecký vrch, které je taky jedním z divácky nejvíc atraktivních.
1: Neprojíždíme tam úplně takovou velikou rychlostí, jako třeba z toho kopce dolů, takže ty fanoušci se nás můžou víc prohlídnout, můžou opravdu na nás něco zahřbát a my to opravdu slyšíme a vnímáme. Myslím, spousta závodníků to vnímá a pozbudí nás to, takže určitě ten kopec anebo to druhé depo, kde je to nádherný, protože je to vlastně přímo v tom městě.
2: Seriál Mistrovství světa bude v Karlových Varech podruhé a s velkou pravděpodobností naposledy. Příští rok šampionát mění koncept a kvůli finanční náročnosti se pořadatelé nejspíš vrátí k organizaci světového poháru. Podle předsedy České triatlonové asociace Antonína Bauera bude velmi důležité, jak se akce povede.
3: Má to asi za mě takový dvě roviny, tu mezinárodní a tu národní. Tu mezinárodní v podstatě to se týká té organizačně diplomatické práce, že jsme nějak vnímáni ve světě jako český triatlon a jsme partnerem, se kterým má smysl uzavírat tyhle kontrakty a současně i politická garnitura uvidí, že ten sport jak dokáže být krásný a organizačně jak dokáže být kvalitní.
2: Program v Karlových Varech startuje v pátek závody pro děti a mládežnické kategorie. V sobotu se na start postaví výkonnostní běžci. V neděli se muži a ženy v elitních kategoriích vydají na olympijskou trať 1500 metrů plavání, 40 kilometrů na kole a 10 kilometrů běhu. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlu, že?
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: To je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
5: Mně můžeš říkat všechno.
4: No nechte mě být ženská.
3: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
6: Nazdar, tati.
1: To teď budu dát první třídou jak nějaký úplný loser.
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
8: Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Po včerejším výpadku nezvládají britská letiště odbavovat lety. Jakub Kotrba rezignoval z postu předsedy Českého tenisového svazu. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Mělníka z Prahy po silnici 9. A zítra čekáme oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace. A to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas to řekla mluvčí fondu Eva Čespiva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
9: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v možném střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Britská letiště hlásí množství zpožděných i zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu žádají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf letového provozu vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok.
10: Jak řekl BBC, Martin Rolf, šéf společnosti, která letový provoz zajišťuje, problém spočíval v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď prověřují, proč tentokrát jeho obnovení trvalo déle, než by mělo. Od včerejšího podvečera bylo zrušeno přes 2000 letů. Z Prahy do Londýna neodletěl ani spoj British Airways, plánovaný na 11.55. Systém řízení letového provozu měl v Británii problémy už dříve. Před 3 lety způsobil jeho výpadek chaos, který zkomplikoval cesty 750 000 pasažérů. Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
11: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje. Sport.
12: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála. V dohrávce 5. kola fotbalové šance ligy vyzvou fotbalisté Jablonce už za hodinu ostravský Baník. Po postupu do hlavní fáze konferenční ligy se Jablonci v domácí soutěži nedaří. Z posledních 3 zápasů získal jediný bod. O víkendu navíc podlehl v derby Liberci 1-2, pokračuje záložník Jan Suchan.
13: Komplikace to je, ale tím, že ty zápasy jdou rychle za sebou, tak tím, že bychom se v tom pitvali další 2 dny, tak to pak můžeme zahodit Baník. Pak se v tom budeme pitvat Baníku 2 dny, můžeme zahodit Spartu a najednou ta liga je úplně někde jinde, takže 14. samozřejmě doufám, že se z toho všichni vyspíme, ukážeme si nějaký chyby a ve středu toho určitě napravíme.
12: V 19 hodin odstartuje druhá dohrávka 5. kola mezi Hradcem Králové a Plzní. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna a kolony v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš zhruba na 158. kilometru a brzdí se v obou pruzích. Pak se kolona, alespoň osobní, rozjedou a zastaví až těsně před Brnem. Osobním autem to zdržení až půl hodiny u Brna. Na silnici 35 čekejte kolony u Svitav. Je tam uzavírka před novou dálnicí, jede se po obchvatu Svitav a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. 35 je ucpaná taky v Liberci, projíždí se omezením na průjezdu Libercem. Delší jsou fronty z Prahy, celkově opět asi na 20 minut. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka čekejte kolony za Neratovicemi. Pop cykly řešili nehodu, vypadá to, že už je na straně a ta kolona se rozjíždí. V Praze silná odpolední špička, kolony dlouhé, třeba ulice k Barandovu směrem z centra. Nahoře na kopci tam stojí na křižovatce nepojízdné nákladní auto a fronta se táhne už z myší díry. Taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely jsou kolony. No a přes půl hodiny budete popojíždět i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy kolem 23. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6 minut, jak jste slyšeli, v zelené vlně je hodně problémů na českých silnicích a dálnicích, tak dávejte velký pozor a hlavně dobře dojeďte do cíle. My vše sledujeme v našem dopravním servisu, no a pokud uvidíte nějaké problémy, o kterých jste neslyšeli, tak ještě jednou to číslo do call centra zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu všem řidičům a všem posluchačům, pěkné odpoledne.
0: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a ostrožské Nové Vsi zůstalo kvůli havárii na přivaděči bez vody. Potrubí by přitom mělo vydržet ještě desítky let, letos ale jde už o šestou poruchu. Dnes tak zůstaly zavřené školy, restaurace nebo ordinace lékařů.
1: My máme studňu, no ale tož pro takových, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký. Tože chodit na záchod, plakovat sa musí.
2: Říká obyvatelka ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Potíže nemají pouze domácnosti, upozorňuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
3: Je uzavřena škola, mateřská školka je uzavřena, obrovský problém mají lékaři, všechny provozovny, komplikuje to provoz lázní.
2: Vyřešit problém, kam s dětmi museli rodiče školáků, například paní Andrea.
4: Já jsem se to dozvěděla až pozdě, za 5-7, až jsem chystala svačinky. Jsem chtěla napustit vodu na pití a zjistila jsem, že nejde voda.
2: A ze školy jste se dozvěděli, když že vlastně škola bude zavřená?
4: No právě v tu dobu jsem se přihlásila do Edukitu a zjistila jsem, že už je tam zpráva, že je mimořádné ředitelské volno. Naštěstí nemusela jsem zůstat doma z práce, protože nám to pořešila babička.
2: To samotným školákům neplánované volno udělalo radost. Třeba osmiletému Dominikovi, kterého jsem potkal, jak jede na kole.
5: Tak rodiče jsou v práci a musíme jít do babičce. Tam bude bratránek u babičky taky. A asi půjdem do bazénu možná.
2: Vedle škol zůstala uzavřená například i restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
6: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
2: Přes 6 kilometrů dlouhý přivaděč vody byl vybudovaný před 50 lety a podle předpokládané životnosti měl sloužit ještě zhruba 30 let. Vzhledem k pravidelným haváriím ale společnost Slovácké vodárny a kanalizace zrovna v pondělí schválila jeho rekonstrukci, pokračuje její ředitel Lubomír Trachtulec.
7: V příštím roce připravíme jeden úsek na rekonstrukci. Předpokládáme, že celý ten řad by mohl být vyměněn v průběhu asi 3 let.
2: Náklady na výměnu potrubí by měly být zhruba 65 milionů korun. Z ostrožské Nové Vsi Michal Sladký, Radiožurnál.

odpoledním radiožurnálu jste poslouchali taky kapelu Oasis. Máme přesně 4:45. První den po zavedení kanadských cel na americké zboží Bílý dům přitvrdil. Zakázal dovoz alkoholu z Kanady. Nejde ale jen o alkohol. Věří ještě Kanada, že se s významným obchodním partnerem dokážou domluvit. Tak to probereme za chvilku. Spojíme se s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Teď ještě Alvaro Sol.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Od zavedení odvetných kanadských cel na americké zboží neuplynulo ani 24 hodin a Donald Trump Kanadě oplatil dalším příkazem, zcela zakázal dovážet do Spojených států kanadský alkohol. My to téma probereme v dalším vysílání Radiožurnálu, teď v 16.23 jdeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy. Teď velký pozor za Vyškovem. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 231. Nejdříve blatník v levém pruhu a pak nepojízdná dodávka opět v levém pruhu. Zřejmě na to najela opatrně. Ještě jednou dálnice D1, kilometr 231, směr Ostrava. Auto je tam v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď půjdeme ke sportu. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce teď mají nabitý program kvůli nedávným

0: Stadionu, kde fotbalisté Hradce Králové vyhráli už 8 utkání v řadě. Proti Plzni ale čekají na výhru 7 vzájemných duelů. Naposledy s Viktorií doma padli dokonce 0-3. Západočeši se na začátku sezony trochu hledají, protože v tabulce figurují až na 9. místě, bod za Hradcem Králové. Záložník Darida ale vidí, že po angažování nového trenéra Radoslava Kováče šla hra soupeře nahoru.
1: Plzeň je ambiciozní mužstvo, má silného majitele, může si dovolit kupovat hráče, dělat velký změny. A jednou z těch velkých změn je změna trenéra. Myslím si, že v těch zápasech je to trochu vidět. Ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
0: Vladimír Darida ukázal i na konkrétní nebezpečí ze strany plzeňského týmu.
1: Myslím, že velkou sílu mají ve středu hřiště. Kolem Páti Hrošovského se ta hra točí. Myslím si, že to bude možná jedna z klíčových věcí, abychom se na ně trochu víc zaměřili, aby on neměl takovou jistotu a dost času na rozehrávku té Plzně, protože on dokáže zakládat velmi dobrý akce.
0: Hradečtí fotbalisté budou opět spoléhat na svou sílu v domácí aréně, kam by mělo zamířit na 9000 fanoušků. Utkání Hradec Králové Viktoria Plzeň začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Šestnáct hodin a 30 minut.

0: Anna Horáčková a zprávy.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo, AFD, včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny ale už dřív uzavření vládní koalice s AFD odmítly. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. A v Hodoníně před chvílí otevřeli nové dětské městečko v Bažantnici. Původní areál zničilo před 5 lety tornádo. Na jeho místě stavaři postavili 13 nových dřevěných chatek a taky klubovnu. Autoři stavby respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově je uprostřed otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. Městečko bude sloužit dětským klubům, spolkům a v areálu mají sídlit i skauti, kteří ho budou pomáhat udržovat. Sport. Jakub Kotrba rezignoval na pozici předsedy Českého tenisového svazu. Ve funkci bude do konce listopadu. Předsednictví po něm převezme dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace a první místopředseda svazu Petr Pála. Kotrba vedl Český tenisový svaz od června 2024, a to poté, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Kotrba odchází z funkce z osobních důvodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Vyškovem a kolony u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zpomalte za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 231 hlásíte nepojízdné auto v levém pruhu.
4: Stojí v levém pruhu dávka zhruba 500 metrů před ní, splatník nebo nárazník. Opravdu je to vidět a vyhnul jsem se tomu na poslední chvíli.
3: Pozor na to, hlídka policie už jede na místo. Na D1 i kolony popojíždějí na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony už od 157. kilometru a je to nesouvislá frontáž k omezení v Brně. Osobním se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 35 u Svitav čekejte kolony. 35 je zavřená mezi Kotslířovem a Novou dálnicí. Delší je tam fronta směrem od Hřebeťského tunelu až na půl hodiny. V Praze ten velmi silný provoz komplikují nehody. Na městském okruhu ve směru z jižní spojky do tunelu na Smíchově se srazila 3 auta kousek za Barandovským mostem. Na spojce je kvůli tomu fronta už od magistrály. Výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba v Patočkově ulici před tunely postojíte desítky minut, než se dostanete do tunelu. Kolony jsou tam ale i jinde. A půl hodiny budete popojíždět na pražském okruhu ve směru z D1 na D1 z letiště před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý den vám přejeme, Radiožurnál je s vámi chvilku po půl páté a teď společně Milo a Skip Marley.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.

Evropané čelí společnému problému, nedostatek bytů tam, kde je lidé nejvíc potřebují a navíc za vysoké ceny. Jedním z viníků situace jsou podle Evropské komise i krátkodobé pronájmy přes platformy typu Airbnb. Unijní exekutiva chce proto členským státům dát jednotné nástroje, jak situaci řešit. Za chvilku po Aněka to probereme.

0: Evropská unie čelí krizi bydlení a musí jednat, prohlásil to eurokomisař pro energetiku a bydlení Dan Jurgensen po dnešním zasedání unijní exekutivy. Eurokomisaři na prvním formálním zasedání po prázdninách schválili návrh nařízení o dostupném bydlení. Komise tak chce dát členským státům společné nástroje k omezení krátkodobých pronájmů. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Bydlení není primárně v kompetencích Evropské unie. Jak Evropská komise tedy dnešní návrh vysvětlila?
1: Komise argumentuje, že to samozřejmě respektuje, že bydlení je v kompetencích členských států, ale ty krátkodobé pronájmy, které tato legislativa primárně řeší, tak ty se netýkají pouze bydlení, ale i služeb a volného pohybu kapitálu, což je evropská kompetence. Nedostatek dostupného bydlení se kromě toho stal jedním z nejnaléhavějších problémů Evropanů, jak dnes zdůraznila místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeirová.
2: Existují oblasti, kde lidé nemohou opustit domov svých rodičů před 35. rokem věku, nebo se nemohou přestěhovat poblíž svého pracoviště. Ze svých platů si nemohou dovolit zaplatit bydlení. Mluvíme o zdravotních sestrách, učitelích, policistech, číšnicích. Mluvíme o běžných občanech, kteří nemohou počítat s něčím, co je tak základní, tak důležité pro jejich každodenní život.
1: K tomu ještě dodám, že podle posledního průzkumu Eurobarometru z loňského roku více než 50% obyvatel evropských měst považuje bydlení za bezprostřední a naléhavý problém.
0: Problém s nedostatkem bydlení je komplexní a nesouvisí tedy pouze s krátkodobými pronájmy. Proč se Evropská komise rozhodla zaměřit právě na ně?
1: Komise uvedla, že ty krátkodobé pronájmy jsou v některých zejména oblíbených turistických destinacích důležitou součástí toho problému, stejně jako neobsazené investiční byty. Některé členské státy a města v Evropské unii už se tento problém pokoušejí řešit, ale podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jurgensena v tom dnes nemají právní jistotu a mohou se třeba obávat různých soudních tahanic s velkými platformami. Zároveň zdůraznil, že to není kritika ubytovacích platform jako takových. Pokračuje Jurgensen.
3: Pro některé je to skvělá příležitost cestovat a navštěvovat nové země. Pro jiné je to vítaný zdroj příjmů. Ale zároveň vidíme v řadě měst oblasti, kde došlo k výraznému nárůstu krátkodobých pronájmů, který vedl k vytlačení normálních lidí ze svých domovů. A také ke zvýšení cen, které jsou už naprosto nepřijatelné.
0: A jak konkrétně chce Evropská komise nová pravidla nastavit?
1: Komise chce dát členským státům jednotnou metodiku, pravidla pro identifikování oblastí s nedostatkem bydlení, tedy oblastí v takzvaném bytovém stresu. A v těchto oblastech by pak státy mohly v souladu s pravidly Evropské unie zasáhnout proti krátkodobým pronájmům, třeba je zakázat. Rozhodnutí by ale bylo jenom na nich. Před omezením ubytovacích platform by taky úřady musely doložit, že krátkodobé pronájmy měly v té dané lokalitě po dobu nejméně 3 let významný nepříznivý vliv na dostupnost bydlení. Ještě dodám, že návrh teď jde do klasické legislativní procedury, takže ho projedná Evropský parlament a rada.
0: Bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Vlna. Známe lepší cestu.
1: Informace z hradecké dálnice na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Teď je komplikace v omezení za Poděbrady. To omezení začíná na 35. kilometru a je až na 25. kilometr. No a přímo v tom omezení, v tom levém protisměrném pruhu je teď nehoda. Levý pruh nejede, stojí to ve směru na Prahu. Do omezení za Poděbrady tak volte ten pravý jízdní pruh, ten zůstal průjezdný. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Poslouchali jste Picture This, stále je s vámi na Radiožurnál. Hasiči správy železnic se na tankodromu v Milovicích učí pracovat s vyprošťovací technikou. Na místě mají 7 tanků s otočnými rameny, která unesou až 90 tun. Hasiči s nimi pomáhají při nehodách na železnici.
2: Z jednoho z vozů s otočným ramenem a hákem zrovna se skakuje instruktor řízení Václav Pinkas.
3: Tak toto je vyprošťovací tank a my ho využíváme na odstranění nějakých prostě překážek, kde je potřeba jako těžká síla něco odtáhnout.
2: Tanky jsou pro hasiče užitečné hlavně v náročném terénu.
3: Aby jsme se vlastně někam dostali, tak proto teda máme ty pásy samozřejmě, že se tam ta váha rozloží a můžeme jezdit kdekoliv. Oproti kolům je ta výhoda, že opravdu projedeme téměř vše.
2: Navigovat a řídit takové vozidlo není podle Václava Pinkase jednoduché.
3: Víceméně vidíme jenom dopředu, takže vlastně co je velitel nahoře, tak nám musí říkat jakoby kam můžeme, co si můžeme dovolit. Po případě musíme mít nějakého navigátora.
2: S tankem tady zkoušeli také nájezd na podvalník. Celou akci z výšky hlídal dron, říká operační řídící hasičského záchranného sboru správy železnic Jiří Zoubele.
4: Samozřejmě dokumentujeme jednotlivé kroky tak, abychom mohli zpátky i hodnotit průběh toho výcviku a zjišťovat, co se tam povedlo a co se tam nepovedlo.
2: V bývalém vojenském prostoru trénují podle velitele výcviku Ladislava Mali se 7 kusy techniky.
5: Tady máme 4 tanky VT-72B od hasičského záchranného sboru správy železnic a pak zde máme 3 tanky VT-55 ze státních hmotných rezerv.
2: Přezkoušení hasičů správy železnic v řízení vyprošťovací techniky se každoročně opakuje.
5: V rámci toho výcviku probíhá i výcvik nových uchazečů. Ty provedou celotýdenní kurz, na jehož konci pak složí zkoušku z odborné způsobilosti.
2: Zkušení řidiči pak na výcviku tráví 2 dny. Z Milovic Alena Junová, Radiožurnál.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Evropská komise pozastavila část dotací vyplácených holdingu Agrofert s odkazem na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Co se komisi nezdá na způsobu, jakým premiér svůj střet zájmů vyřešil? Co pozastavení dotací pro Česko znamená? Vladimír Kroc se zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Poslanci stále jednají o vrácené novele stavebního zákona. Podle premiéra Babiše je revoluční, výtky senátorů označil za opoziční. Izrael nechystá hromadné deportace Palestinců z pásma Gazy, řekl to izraelský ministr zahraničí. Fotbalisté Jablonce hrají s Baníkem Ostrava dohrávku pátého kola nejvyšší soutěže. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za plzeňskou dálnicí. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm a teploty většinou do 21 stupňů. Jihu Moravy až 23.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podrobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
4: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Izrael podle ministra zahraničí Gideona Sára neplánuje přikročit k hromadným deportacím lidí z pásma Gazy. Kdo chce, může podle něj ale odejít dobrovolně. Ministr to řekl na tiskové konferenci k otevření izraelské ambasády ve Slovensku. Návrh na hromadné vysídlení Palestinců z Gazy předložili dva jiní izraelští ministři. Podle šéfa rezortu obrany Izraela Katze jiné řešení než masové vysídlení pro Gazu neexistuje. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté totiž teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
2: Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Policie proto doporučuje uživatelům systému bakaláři, aby si zabezpečení svých účtů zkontrolovali a nikomu neříkali svoje přihlašovací údaje.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce vstoupili do dohrávky pátého kola šance ligy proti ostravskému Baníku. Zápas na Střelnici sleduje reportér Pavel Petr.
7: Aktuálně se hraje čtvrtá minuta utkání, stav je nerozhodný 0-0 z Jablonce nad Nisou. Pavel Petr, Radiožurnál.
6: V 19 hodin začne druhá dohrávka pátého kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy. Do Slovanu Liberec přišel zambijský fotbalový reprezentant David Hamancenia. 19-letý obránce bude v klubu hostovat v této sezóně z druholigového španělského CD Leganés. Liberecký klub to uvedl na svém webu. Hamancenia už v Česku působil na jaře, hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 za Poděbrady, taky na pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy komplikace v omezení za Poděbrady. Na 33. kilometru v omezení v tom levém protisměrném pruhu nehoda. Ten levý pruh je neprůjezdný, jeďte pravým pruhem. No v Praze silná odpolední špička kolony jsou dlouhé. Třeba na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 fronta od Karlovarské dálnice až ke sjezdu na Ořech. Navíc té koloně na 20. kilometru i nehoda.
9: Dopravní nehoda osobního automobilu a kamionu. Stojí teda bokem, nicméně zadek toho kamionu, toho návěsu, zasahuje do pravého jízdního pruhu.
8: A zdržíte se přes půl hodiny. Stále taky regulují výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Před tunely jsou kolony dlouhé, třeba v Patočkově ulici. A ještě D1, příjezd do Brna z Prahy, poprvé se brzdí na 159. kilometru a nesouvislá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu, se sune až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte u Brna asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
10: Proč Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert? Zůstává Babiš ve střetu zájmů? Měl by poslanci hlasovat o nedůvěře vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Gabriela Svárovská, poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně Zelených. Zdravím vás do poslanecké sněmovny. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Co to podle vás znamená?
11: To znamená konkrétně to, jak to komise včera zdůvodnila, že provedla tedy to důkladné posouzení a označila tedy českého premiéra za osobu, která je v tom střetu zájmu, což má konkrétní dopady na proplácení těch zemědělských dotací. Co je na tom taky zajímavé, je to, že Evropská komise nehovoří jenom o Agrofertu, ale zmiňuje i další jaksi majetkové propojení premiéra na holding Synbiol a tedy Hartenberg Holding, který podniká v oblasti developmentu. Čili vlastně rozšiřuje to původní a řekněme tu oblast střetu zájmu z Agrofertu ještě dále, ačkoliv v tom druhém případě zatím žádná konkrétní opatření nepřijímá.
10: Komise, jak jste zdůraznila, po důkladném posouzení tedy dospěla k závěru, že Babiš se nachází, a teď cituji, v potenciálním střetu zájmu a ten svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Proč myslíte, ta diplomatická formulace je nebo není Babiš ve střetu zájmu?
11: To není diplomatická formulace, to je právní termín. Mm-hmm. To znamená, že to neznamená, nic jsme nezjistili nebo nejsme si jistí, ale je to ten konkrétní právní pojem, který se vztahuje k situaci, kde existuje to objektivní riziko, to si myslím, že je důležité, objektivní riziko, že soukromý zájem toho veřejného funkcionáře Andreje Babiše může ovlivnit výkon jeho funkce. Jo? Čili to je ten problém, vlastně, na který upozorňujeme dlouhodobě. Nevíme, jestli k nám z televizní obrazovky právě hovoří majitel Agrofertu nebo Synbiolu anebo premiér české vlády.
10: Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal Babiš prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Souhlasíte?
11: Ano, on to řekl. Řekl, že to je prostě definitivní, dokonce hovořil o tom, že vlastně jeho rodina bude mít přístup k majetku Agrofertu až po jeho smrti, a ukazuje se, že to tak není. Ukazuje se to tak proto, že ty dokumenty vztahující se k tomu RSVP Trustu se objevily na veřejnosti, což je dobře. Já si myslím, že je měl premiér v zápětí potom, co to řešení zvolil, předložit veřejnosti k posouzení sám. To neudělal, čili je dobře, že se ty dokumenty na veřejnost dostaly, a ukázalo se teď dokonce i po nezávislém důkladném posouzení Evropské komise, abych použila jejich slova, se ukazuje, že skutečně to řešení nedostatečné bylo, a já dosti pochybuji o tom, že Agrofert, který má jistě k dispozici nejlepší právní služby, které si můžeme představit, něco takového nepředpokládal. Čili ano, já myslím, že je na místě se domnívat, že pan premiér vodil prezidenta za nos a spolu s ním i veškerou českou veřejnost, která částečně uvěřila Andreji Babišovi, že střet zájmu je vyřešen a že neexistuje.
10: No, je pravda, že Babiš soustavně opakuje, že střet zájmu vyřešil v únoru, tedy vložením akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, a to, a teď zase cituji, daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Znamená to tedy, že lže?
11: Minimálně říká něco, co není pravda. Jaksi posouzení toho, nakolik splňuje podmínky evropských zákonů, to jsme zcela zřetelně včera slyšeli na tiskové konferenci Evropské komise s těmi českými zákony. Je to poněkud složitější. Ve sněmovně teď zároveň leží návrh na jejich ještě odlehčení nebo zmírnění, které by měly pozitivní v uvozovkách dopad na premiérovy povinnosti, ale faktem je, že o proplácení těch evropských dotací se rozhoduje v Bruselu, čili tady je zcela zásadní fakt, že premiér nesplnil ty podmínky, které stanoví evropské právo.
10: Už citovaný Ivan Bartoš tvrdí, že Babiš je beneficientem veškerých zisků, které Agrofert získává v dotacích nebo na veřejných zakázkách. Také si to myslíte, i když tedy je Agrofert ve svěřenském fondu?
11: Andrej Babiš má majetkové propojení s Agrofertem. Ten střet zájmu předpokládá i to, že bezprostřední majetkové propojení nebudou mít ani lidé z blízkého okolí Andreje Babiše. Tato podmínka splněná není. Čili já myslím, že je zásadní ne kolik na tom Andrej Babiš vydělává. Víceméně bych neměla problém souhlasit s tvrzením Ivana Bartoše, ale tady jde přece o ten princip. Stará se premiér o vládu České republiky, stará se o to, aby fungovala Česká republika, anebo se stará o svůj majetek v Agrofertu, Synbiolu a tak dále.
10: Babiš, jak víte, řekl, že ho postoj Evropské komise nezajímá a že to nebude řešit. Není to z jeho hlediska vlastně pochopitelné?
11: No ano, je to pochopitelné. Tak jak můžete reagovat na nějaké tvrzení, které vlastně nedokážete vyvrátit, nebo na nějaký fakt, který nedokážete nebo nechcete změnit? Tak myslím, že to obsahovalo všechny ty tři složky, které obvykle si spojujeme s formou manipulativní komunikace, to znamená popření, neexistuje to, potom nějaké zesměšnění, nezajímá mě to, a potom nějaké obvinění. A to si myslím, že probíhá jako cyklicky, neustále. Pan premiér říká, neexistuje to, vymýšlíte si to, jste zaujatí proti Babišovi, jste nedůležití, jste a další, jako měli byste se jít léčit a podobně. To slyšíme vlastně ve sněmovně jako opozice od začátku, kdy vlastně od jmenování Andreje Babiše premiér vlády upozorňujeme, že ten střet zájmu je skutečně problém právní, ale i faktický.
10: Biznis a politiku nejde míchat dohromady, to řekl předseda opozičních starostů Vít Rakušan. Jak tedy Babiš je přiměr k tomu, aby problém vyřešil ke spokojenosti Evropské unie?
11: No to je dobrá otázka, protože ty dotace samozřejmě proplácí Evropská komise zpětně. To znamená, to, co bude vyplaceno ze státního rozpočtu nebo z těch veřejných peněz a nebude zpětně proplaceno z Bruselu, tak zůstane k tíži veřejných financí a zaplatíme to fakticky my všichni. Čili to je věc, která je problematická. Zároveň Andrej Babiš je předsedou vlády. Dosavadní pokusy o vyslovení nedůvěry vládě jsme vlastně nebyli schopni nějakým způsobem zhodnotit nebo provést ve sněmovně. Bylo takových pokusů několik, protože ta vládní koalice je samozřejmě v tomto velmi silná, soudržná, nejde jenom o evropské peníze, jde o to, že tam jsou různí lidé obvinění z trestního stíhání, obvinění, nebo je tam ta žádost o vydání k trestnímu stíhání, někteří další možná ještě budou, čili tohle je ta koalice proti vydávání k trestnímu stíhání, která je tak silná a nerozborná. Každopádně, co se bude dít dál, no tak bude pokračovat komunikace mezi komisí a českými orgány. Česká reakce bude muset následovat, to znamená, že Brusel či Evropská komise bude žádat nějaká nápravná opatření, čili česká strana minimálně bude muset předstírat nějakou nápravu, která znovu bude posouzená, pokud nebude dostatečná, bude shledána jako nedostatečná. Bude pokračovat blokování právě těch refundací, to znamená, že se bude jako prodlužovat ta sekera v tom českém státním rozpočtu, který vyplatíme na ty dotace Agrofertu. Můžou se rozšířit dál ty finanční korekce, pokud české úřady nebudou ochotny to řešit. Jo? To rozšíření těch finančních korekcí, to znamená pozastavení dalších nějakých proplácení, samozřejmě také přichází v úvahu a samozřejmě paralelně pokračující prověřování evropských žalobců v otázce některých dotací. Já bych ještě k tomu ráda, jestli můžu, dodala jednu věc. Tady se bavíme o těch dotacích, byly tam ty dotace minulé, těch 7 miliard, jak řekl soud, zřejmě neoprávněně vyplacených dotací. Tady jsou to nové, tedy několik desítek milionů dotací, ale pak je tam ještě ten velký jeden problém a to je, že premiér Babiš jezdí soustavně na Evropskou radu a nyní taky vyjednávat o budoucím českém rozpočtu a my opět nevíme, jestli tam jezdí jako premiér české vlády nebo jako velký podnikatel, majitel Agrofertu, majitel Symbiolu. Jo, tam je třeba ta otázka těch nárokových zemědělských dotací. Ty Evropská komise nepozastavuje, protože říká, to jsou nárokové dotace, tam nemá vlastně předseda vlády velkou možnost jejich vyplácení ovlivňovat. Ale on má možnost ovlivňovat to vyjednávání o těch dotacích. A přesně v tom nadcházejícím evropském rozpočtu se bude jednat o to třeba, jak velký podíl v těch zemědělských dotacích bude nárokový a které dotace budou ty ostatní. To znamená, on sám, jak si svou účastí na Evropské radě, ovlivňuje za Českou republiku to samotné vyjednávání o tom, jaký podíl dotací připadne třeba velkým zemědělským holdingům a jaký třeba menším zemědělcům, farmářům, kteří se snaží o nějaké přírodě blízké hospodaření. To znamená, že taky ovlivňuje dlouhodobě podobu českého zemědělství, samozřejmě ve prospěch podniků, jako je Agrofert.
10: Poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svádovská je hostem 20 minut Radiožurnálu. Lidovci navrhují hlasování o nedůvěře vládě. Je to k něčemu, když vzhledem tady k rozložení sil ve sněmovně známe výsledek dopředu?
11: Já myslím, že to důležité je, protože to je role opozice upozorňovat na ta selhání současné vlády, upozorňovat na ta ohrožení pro veřejné rozpočty. Jako vezměte si, že jsme tady měli vládní návrh státního rozpočtu s tím mamutím schodkem 389 miliard a teď vlastně je potřeba, aby lidé si uvědomovali ty věci v souvislostech. Tak říká se, že musíme šetřit, vláda snižuje podporu v nezaměstnanosti, jsou obrovské problémy s vyplácením superdávky, to znamená, vláda ořezává tu sociální politiku, co to jde. A zároveň je pravděpodobné, že minimálně část proplacených zemědělských dotací Agrofertu nebude refundováno z Evropské komise. Čili já myslím, že tohle jako má důležitý význam a tohle přesně je role opozice. Nasvěcovat to problematické jednání vlády, která říká, hnutí ANO říká, my tady stojíme za těmi lidmi, my máme na starosti české lidi, nám záleží na tom, aby se měli líp. A premiér říkal, Česko bude nejlepší země na planetě a teď to vidíme v realitě. Prostě veřejné služby se osekávají, ale zároveň prostě únik peněz ze státního rozpočtu do rozpočtu Agrofertu jakoby není problém a dokonce premiér sám říká, že ho to nezajímá, takže jeho to nezajímá, že kvůli němu ubývají ze státního rozpočtu peníze, protože Brusel nebude ty dotace refundovat.
10: A předseda ODS Martin Kupka se ptá, kdo ponese náklady, pokud tedy Evropská komise skutečně už ty vyplacené částky definitivně neproplatí. Kdo by za to měl nést odpovědnost?
11: No tak náklady ponese ponesou české veřejné rozpočty, to je zcela zřejmé.
10: Ale tu odpovědnost.
11: Kdo by za to měl nést odpovědnost, je také naprosto jasné. Je to Andrej Babiš, premiér české vlády a zároveň tedy osoba, která je majetkově spojená s podnikem, s holdingem Agrofert. To je naprosto zřejmé, ale žijeme v demokracii, zaplať pánbu zatím, čili nakonec účet Andreji Babišovi vystaví voliči.
10: Úřad Evropského veřejného žalobce začal kromě samotných dotací vyšetřovat i úředníky, kteří je vypláceli. Může to mít i, řekněme, preventivní vliv?
11: To je určitě velmi podstatné, co říkáte. Myslím si, že ano, protože odposledně, kdy jsme řešili za minulého působení Andreje Babiše v roli premiéra české vlády ty problematické dotace, tak se mezi tím zpřísnila ta evropská legislativa a už je tam i trestní vlastně paragraf za porušování nebo poškozování finančních zájmů Evropské unie. Proto je celé to posuzování jako hlubší a důslednější, protože nikdo nechce, určitě ne v řadách bruselských úředníků, nést odpovědnost za neoprávněně vyplacené dotace. To je potřeba si představit. To jsou ty daně německé kadeřnice a francouzského závodníka a španělského zelenáře. To jsou peníze všech těch lidí v celé Evropě, kteří platí daně a ty jejich daně potom částečně končí v tom rozpočtu Evropské unie. A proč by měli kadeřnice, závozník a zelenář se skládat na nějaké příjmy jednomu z nejbohatších lidí v České republice, Andreji Babišovi? To bychom asi taky nechtěli, aby se čeští daňoví poplatníci skládali jaksi na nějaké příspěvky oligarchům v jiných zemích Evropské unie. Čili tohle je jako důležité, protože to poškozování finančních zájmů Evropské unie je skutečně věc, kterou řeší Úřad Evropského žalobce a myslím si, že to skutečně může mít jako konkrétní dopady na úřednictvo a že to může mít významný preventivní efekt. Zatím se o tom všeobecně moc neví, myslím, že ti lidé zatím s tím příliš nepočítají, ale teď na příkladu Jany Naďové jsme viděli, že zkrátka ti pomahači, ti lidé, kteří jaksi přispívají k těmto podvodům nebo obcházení zákona nebo neoprávněnému pobírání dotací, že ti lidé mohou být postiženi.
10: Kancelář prezidenta Petra Pavla vyzvala k takovému řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Vy máte představu, jak by se to dalo zařídit?
11: To si úplně upřímně nedokážu zatím představit. Byla by to určitě nějaká jako konstrukce v tom smyslu, že by bylo nutné nějakým způsobem stíhat nebo požadovat nějakou tu kompenzaci právě po tom podniku, to znamená po tom příjemci těch dotací, ale to předpokládám, že to je možné, ale nemám to promyšlené v té míře, abych to mohla předložit jako nějaký konkrétní návrh.
10: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslankyní zvolenou za Pirátskou stranu spolupředsedkyní Zelených Gabrielou Svárovskou. Jaké praktické dopady může mít pozastavení proplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert?
11: No, myslím, že ten dopad by měl být takový, že by Česká republika měla ty dotace přestat s okamžitou platností vyplácet. To znamená, aby se neprohluboval ten dluh, který nebude kompenzován ze strany Bruselu, tedy do doby, než se vyřeší adekvátně a uspokojivě střet zájmu, ve kterém se nachází premiér Andrej Babiš.
10: Kauzu dotací pro Agrofert začal prověřovat Evropský úřad pro boj proti podvodům. Kam až to může dospět?
11: No, já myslím, že to skutečně může dospět až k nějakým jako trestním kauzám, jo, protože to je prostě, jak jsem říkala, zpřísnila se mezi tím ta legislativa, čili vlastně v tom minulém období, kdy OLAF, audit Evropského úřadu OLAF došel k závěru, že tady to bylo nakládání neoprávněné, případně podvodné, konkrétně v tom případě toho Čapího hnízda, tak pak došlo k určitým změnám, k určitému zpřísnění té legislativy a skutečně může být teď někdo teda postižen jako konkrétně, osobně a případně i trestně.
10: Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že pozastavení to aktuálně se týká 3 milionů 180 tisíc eur, což je v přepočtu nějakých 77 milionů korun. Mimochodem je to, myslím, částka, kterou Babišovy firmy získají na dotacích asi tak za 15 dní. Možná z makroekonomického hlediska to není až tolik.
11: Jde samozřejmě o princip. Jo? Jde o princip a jde o to, že jak taky upozornila Evropská komise, netýká se to jenom Agrofertu, ten střet zájmů, čili české úřady, česká ministerstva by měla vědět, že jsou určité typy podnikání sdružené v holdingu Symbiol, týká se to zdravotnictví, týká se to developmentu a tam samozřejmě nemusí jít nutně o evropské dotace, ale je tam třeba o platby zdravotních pojišťoven na kliniky Andreje Babiše. A na to by se české úřady měly

0: kdyby takovou výzvu vyslyšel?
1: To si představit neumím, ale považuji to za naprosto adekvátní, protože premiér byl na to upozorňován opakovaně, důsledně, ze všech různých stran, ze strany novinářů, ze strany opozice, ze strany protikorupčních organizací, teď i ze strany Evropské komise, čili je to naprosto jako evidentní. Je velmi pravděpodobné, že věděl, co činí a co hodlá učinit, když prezidentovi tvrdil, že střet zájmu jako vyřeší prostě neprůstřelně. Prostě to není pravda. Ten člověk se evidentně obohacuje na úkor veřejných financí lidí v České republice a evidentně jednal podvodně a pravděpodobně i lhal prezidentovi republiky. Čili to je naprosto adekvátní, aby zvážil svoje odstoupení z funkce, ale takových výzev mu bylo adresováno už několik a zatím se tak nestalo a když tedy pozoruji jaksi činnost, výkon funkce Andreje Babiše, zatím to nevypadá pravděpodobně, že by takové výzvy vyslyšel.
0: Vy jste řekla, že mu vystaví účet voliči, ale třeba podle politologa Oty Eibla bude mít ta aféra na voliče ano, jenom malý, možná spíš zanedbatelný vliv. To si nemyslíte?
1: Ano, je to možné, protože lidé se zkrátka rozhodli uvěřit Andreji Babišovi a věří mu i to. Andrej Babiš dobře ví, co říká, že ho to nezajímá, nebo že to není pravda, nebo že si v Bruselu na něj zasedli, nebo že ho opozice udává v Bruselu. Nic z toho samozřejmě není pravda. Je to jakoby jeho taková jako ublížená interpretace těch událostí, za které nese on sám plnou odpovědnost. Ale určitá část lidí se rozhodla premiérovi Babišovi věřit. Ta důvěra je emoce, to není jaksi racionální rozhodnutí a je velmi těžké to nějakými racionálními argumenty, tuhletu jako důvěru k němu narušit. Ale žádný strom neroste do nebe. Viktor Orbán taky po určité době skončil ve své funkci a když se dívám na to, jak se zadrhává sociální politika vlády, a to jsou právě ti lidé, kteří třeba premiérovi Babišovi věřili, nebo kteří mu dali ve volbách svůj hlas. Když vidím, jak se prohlubuje ten státní dluh, jak se připravují různé další návrhy na privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, tak ten účet přijde. Ti lidé to nakonec pocítí na vlastní kůži. Já bych si přála, aby nemuseli. Já bych si přála, aby prozřeli dřív a děláme proto všechno v opozici. Snažíme se to vysvětlovat, uvádět do souvislostí, a předkládat alternativní návrhy. Ale zatím u určité části lidí skutečně ta důvěra je silná. Ta důvěra je samozřejmě také podpořená tím tou obrovskou, těmi obrovskými finančními možnostmi, které hnutí ANO Andrej Babiš má. Také z našich peněz.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se spolupředsedkyní Zelených, poslankyní zvolenou za Piráty Gabrielou Svárovskou. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
3: Záchranná služba 155.
2: Policie 158.
3: Hasiči 150.
2: A Zelená vlna 800 553 553.
3: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
5: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Hrad, to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury

0: Na plavidla zaútočili balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě také uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 iránských tankerů. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. A lidé se budou moct naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem přesně za týden, 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce hrají s Baníkem Ostrava dohrávku 5. kola šance ligy. Sleduje to Pavel Petr.
2: 32. minuta, pomalu končí gól, nepadl, stav nerozhodný, 0-0 z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A druhá dnešní dohrávka mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady a komplikace na D1 u Jihlavy. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony před omezením za Poděbrady. Přímo v omezení v tom levém protisměrném pruhu blokuje průjezd auto po nehodě. Průjezdný je teď pouze ten pravý pruh a už se tvoří kolona aktuálně od benzínky na 36. kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor ve sjezdu na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu stojí cisterna, něco z ní vytéká.
4: Je to něco zeleného, je to postříkaná tím dálnice, vytéká to z té cisterny. Teď jsem potkával i hasiči, jdu k tomu i hasiči.
3: A hasiči už jsou na místě, pracují, tak opatrně sjíždějte na Jihlavu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor ve sjezdu na Pražský okruh. V tom sjezdovém pruhu na 12. kilometru, taky od Říčan na Prahu, je tam nehoda vážná. Na místě sanitka a sjezd se ucpává. V Praze je silná odpolední špička, kolony jsou dlouhé. Třeba na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 fronta od Karlovarské dálnice až ke sjezdu na Ořech asi na 40 minut. No a komplikace i na městském okruhu výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně přidají slabé přehánky, teploměry ukážou 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního Radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný.
5: Dobré odpoledne, divadlo Járy Cimrmana slaví 60 let od založení s Radiožurnálem. Můžete být přímo u oslav na neděli 27. září. Jsme totiž připravili celodenní program v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Do pomyslného kraje Cimrmanova stáří přijedou nynější členové divadla, se kterými Radiožurnál připravil besedu. No a už teď se můžete na našem webu radiožurnál.cz zapojit do ankety a vybrat nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Radiožurnál pokračuje v 17.34. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Paříži začal mezinárodní vesmírný summit. Vědci, astronauti, zástupci soukromého biznisu i delegace ze 120 zemí světa probírají nastavení pravidel ve vesmíru, budoucnost mezinárodní vesmírné stanice nebo trvalou přítomnost astronautů na měsíci. Řada evropských lídrů ani zástupci velkých amerických firm ale na summit nedorazí. Proč, to probereme s pařížským zpravodajem Radiožurnálu Marcelem Faltisem. Zdravím tě, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejdřív k tomu, co jsou tedy ta hlavní témata summitu.
1: Je to třeba budoucnost mezinárodní vesmírné stanice, která by měla na začátku příští dekády skončit a kam by měl mimochodem v polovině příštího roku letět i český astronaut Aleš Svoboda, kterého od podzimu čeká výcvik ve Spojených státech. Jedním z témat tady v Paříži je i vývoj evropského satelitního systému IRIS, který by měl konkurovat Starlinku, řekla Radiožurnálu Geraldine Nadžeová z Evropské vesmírné agentury.
2: Závislost na jednom poskytovateli je riziková, ať už jde o SpaceX nebo kohokoliv jiného. Proto jsme vyvinuli službu Galileo, která je evropská, protože jsme byli závislí na GPS. To je americký systém vyvinutý ministerstvem obrany. Teď vyvíjíme IRIS, abychom se zbavili závislosti na Starlinku.
1: S tím ale nesouhlasí třeba Německo, které plánuje vlastní zabezpečenou satelitní síť. Výsledkem může být to, že Evropa místo soustředění peněz a kapacit do jednoho velkého systému začne budovat několik paralelních systémů.
0: Francie summit pořádá s Německem, kancléř Friedrich Merz ale nedorazí. Víme proč?
1: Kancléřství tvrdí, že Friedrich Merz má jiný program, například jednání s předsedou Evropské rady nebo schůzku s prezidentem Spojených arabských emirátů v Berlíně. Summit vynechá i šéfka italské vlády Giorgia Meloniová, ale jsou tu třeba zástupci Číny nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. I když Francie a Německo summitu spolupředsedají, tak kromě právě třeba toho Starlinku mají rozdílný pohled na zásadní otázky týkající se právě vesmírné problematiky. Paříž totiž volá po větší evropské nezávislosti ve vesmíru, zatímco Berlín je otevřenější třeba spolupráci s americkou firmou SpaceX miliardáře Elona Muska.
0: No, ani zástupci velkých amerických firm dnes ani zítra v Paříži nebudou, tak proč nakonec účast na summitu odřekli?
1: Původně měli dorazit třeba zástupci firm právě SpaceX nebo Blue Origin Jeffa Bezose. Server Politico ale napsal, že po nátlaku Bílého domu firmy nakonec účast odřekli. Washingtonu se údajně nelíbí, že by se firmy účastnily akce, která jde prý proti zájmům Spojených států. Šéf Evropské vesmírné agentury Josef Asbacher před zahájením summitu taky řekl, že Evropa připravuje návrhy, jak se zbavit závislosti na amerických raketách při vysílání astronautů do vesmíru.
0: Pařížský zpravodaj Marcel Faltis, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.

Posloucháte odpolední radiožurnál Plzeňské divadelní sály na několik dní obsadí herci z Česka, z Polska nebo z Francie. Začíná tam festival Divadlo, nabídne 40 inscenací a přiveze i polskou hvězdu filmového plátna Maju Komorovskou. Za chvilku uslyšíte pozvánku i v odpoledním vysílání radiožurnálu po Pavle Haberovi.

0: Co nového vzniká na evropských divadelních scénách, prozradí Festival Divadlo, který právě dnes začíná v Plzni. V průběhu jednoho týdne uvede 40 inscenací z Česka i zahraničí. První z nich budou tkalci katovického slezského divadla Stanislava Vyspianského.
1: Dobrý, Anzorkuš, co tam má?
2: Ten driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
3: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
2: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou stavu dnešního světa.
3: Kromě tkalců uvidí diváci v Plzni také varšavský nový teatr s inscenací Elizabeth Costello polského režiséra Krištofa Varlikovského. V ní se představí i 88letá herečka Maja Komorovská. Ta se objevila například ve filmu Andřeje Vajdy Člověk ze železa, který získal Zlatou palmu v Cannes a byl nominován na Oscara.
4: Pytanie, či artista naprawdę jest herosem, odkrywcą, jakiego udaje?
5: Ona zaś zdecydowała, że nie będzie mówić o sobie i swoich powieściach.
3: Vůbec poprvé se pak v Česku představí francouzský režisér Samuel Achache s divadelně hudební inscenací bez fanfár pařížského Théâtre des Bouffes du Nord. České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo pražské Davidské divadlo.
6: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
7: Bylo po mém, tak bych si vzal župánek a zůstal s vámi až do večeře.
3: Festival Divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cdě...

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, do studia už přišel moderátor večerní publicistiky Tomáš Pancíř, aby nám řekl, o čem bude vysílání mezi 18. hodinou, 10. minutou a půl sedmou. Povídej, dobrý den.
1: Dobrý den, začneme zjištěním našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz, které dnes citují další média. To zjištění se týká dotací pro koncern Agrofert, státní zemědělský intervenční fond, totiž dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. Jak to fond vysvětluje, jaké to může mít dopady a jaký bude vůbec další postup ve věci potenciálního střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše, tak na to všechno se zeptám redaktorky serveru iRozhlas.cz Terezy Čemusové. Evropská komise dnes navrhla akt o dostupném bydlení, co přináší a jakou roli v nedostupnosti bydlení hrají krátkodobé pronájmy přes aplikace typu Airbnb, tak to proberu s Mikulášem Opletalem z platformy pro sociální bydlení a mluvit budeme také o umělé inteligenci. Hodně reakcí totiž vyvolal příspěvek vývojáře umělé inteligence o tom, že AI může zabít všechny lidi a že on osobně se domnívá, že je víc než 10% možnost, že to bude během příštích 10 let, tak to rozebereme víc.
0: Tomáš Pancíř, zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Do začátku hlavních zpráv, Nirvana.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Každé místo má své osudy.
4: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
5: Já vidím jenom takovou prázdnou krajinu.
6: Já vidím to město.
3: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
7: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
3: I jejich autorek a autorů.
8: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
9: To město jakoby na ně zapomnělo.
3: Premiérový cyklus Literární místopis. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Vláda se snaží ve sněmovně přehlasovat senátory a změnit stavební zákon. Soud zrušil další kandidátku pro komunální volby kvůli podobnosti názvu. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba končí ve funkci. Nahradí ho Petr Pála. Na dálnici D11 brzdí provoz nehoda v omezení na 33. kilometru. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm a teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Jsou tu hlavní zprávy a na Horáčková vám přeje dobrý večer.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Poslanci už 6 hodin jednají o novele stavebního zákona, kterou vetoval Senát. Návrh má podle koalice zrychlit stavební řízení a umožnit vznik centrální stavební správy. Sleduje to reportérka Adéla Burešová.
12: Hlasovat by se o novele mohlo zhruba do hodiny, o slovo se totiž hlásí už jen 2 opoziční poslanci. Právě ze strany opozice zaznívá celé odpoledne vůči návrhu velká kritika, ten podle ní přispěje k legalizaci černých staveb a nahraje developerům. Lidovecký poslanec Petr Hladík pak mluvil taky skepticky o vzniku jednotného stavebního úřadu.
13: Já si myslím, že to fungovat nebude, že prostě když se ty úřady sloučí, že ty lidé nepřejdou, ti starostové jim nabídnou jiné pozice.
12: Předlohu vládní poslanci obhajují, stejně tak se za ní dnes postavil i premiér Andrej Babiš z ANO.
14: Je to revoluční zákon. Všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost.
12: Schválit by sněmovna mohla dnes i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tu do dolní komory vrátil Senát s několika pozměňovacími návrhy. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
11: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
15: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
16: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
15: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
17: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
15: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
11: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na takzvané rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
18: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
19: O konečném nastavení podpory se ještě jedná.
6: s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
18: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
19: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
18: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
20: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
18: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
15: Třebíč má pro říjnové komunální volby o jednu kandidátní listinu míň. Krajský soud v Brně totiž zrušil registraci uskupení ANO, Spolek za starou Třebíč a Naše Česko. Název je podle něj zaměnitelný s politickým hnutím ANO, které návrh na zrušení podalo.
21: Spolek za starou Třebíč doplnil slovo ANO do svého názvu letos 1. dubna. Krajský soud to označil jako, cituji, prapodivnou kombinaci žertu a snahy zvýšit šance na zvolení využitím podobnosti názvu se známou a úspěšnou politickou značkou konkurenta. Ve městě budou moct lidé vybírat z 10 kandidátních listin. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
22: Víme, co se děje u vás.
15: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribeiroová.
23: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeiroová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
15: Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli včerejšímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i dnes stovky letů. Včera jich byly 2000.
24: Třicátník Jake strávil na letišti Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
15: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď roste kvůli konfliktu na Blízkém východě. Německý svaz provozovatelů zásobníků plynu už varoval, že Německo nebude mít dost zásob, pokud bude nadcházející zima mimořádně chladná. Česká republika minulý týden oznámila, že její zásobníky jsou na začátku září naplněné ze 70% a plní tak průběžné unijní cíle. Zároveň jsou ale české zásoby plynu o pětinu nižší než před rokem. Začíná pětidenní festival Jičín Město pohádky. Letos odkazuje i na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Z Jičína se hlásí reportérka Adéla Kavříková.
25: 36. ročník festivalu má letos připomenout hned dvě významná výročí. 50 let od úmrtí Václava Čtvrtka a taky 80 let od chvíle, kdy autor populárních pohádkových příběhů vytvořil postavu loupežníka Rumcajse. Méně známým faktem možná pro někoho je, že Václav Čtvrtek stal taky u zrodu rozhlasové postavy skřítka Hajaji, který dal v českém rozhlase název celému večernímu formátu krátkých pohádek. Jejich poslech začíná v knihovně právě teď. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
3: Sport.
23: předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fitcupového týmu Petr Pála. Důvody svého odchodu popisuje Kotrba.
0: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
23: Jablonečtí fotbalisté bojují v dohrávce pátého kola šance ligy s ostravským Baníkem. Vidí to reportér Pavel Petr.
1: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním stav 1-0 trefil se domácí Novák z Jablonce, nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
23: Už za hodinu začne druhá dnešní dohrávka mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná hradecká dálnice před Poděbrady a nehoda na D1 u Jihlavy. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je ucpaná v omezení mezi Poděbrady a Sackou v obou směrech. V omezení ve směru na Prahu na 33. kilometru blokovalo ten levý jízdní pruh nepojízdné auto. Aby ho odtáhli, museli omezit i průjezd směrem z Prahy. Čekejte tak kolony v obou směrech. Teď už by se měli pomalu rozjíždět, auto odtáhli. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je zavřený sjezd na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu zasahují hasiči u nehody cisterny, sjíždí se sjezdem na Havlíčku v Brod. A ještě jednou D1, příjezd do Brna z Prahy. Nesouvislá kolona se táhne od sjezdu na Velkou Bíteš až do Brna k omezení. Jsou to hlavně kamiony, osobní jedou o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
7: Na jakém základě státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí dotace Agrofertu přes výhrady Bruselu k možnému střetu zájmu premiéra Babiše? Jak chce Evropská komise posílit dostupnost bydlení v zemích unijní 27? A jak vážně brát varování předního vývojáře umělé inteligence, který nevylučuje, že tato technologie by mohla do 10 let vyhubit lidstvo? Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. Jako první s touto informací přišel náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kterému to potvrdila mluvčí fondu. Evropská komise přitom firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér a předseda hnutí ANO se podle komise nachází v potenciálním střetu zájmu. Vše detailně sleduje redaktorka našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz Tereza Čemusová, kterou teď vítám ve vysílání. Hezký podvečer.
26: Dobrý den.
7: Jak státní zemědělský intervenční fond vysvětluje, že pokračuje dál ve vyplácení dotací a zpracovávání žádostí o další dotace pro Agrofert?
26: Tak podle tiskové mluvčí zemědělského fondu nemůže vlastně jeho vedení, cituji, svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací a je povinno postupovat v souladu s platnou legislativou. Velmi zjednodušeně se podle ní to pozastavení týká jen části výdajů pro Agrofert, které spadají do druhého čtvrtletí tohoto roku, ale nijak to neovlivňuje přístup fondu k dceřinkám Agrofertu obecně.
7: O kolik se aktuálně jedná nebo může jednat peněz a jakých dotací se to vlastně týká?
26: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit. A jestli se mě ptáte na nějaký celkový objem peněz, který teče teď do Agrofertu, tak tu částku neznám. Víme, kolik v minulých měsících vyplatil fond na nárokových dotacích, to jsou ty přímé platby, ale těch se ta stopka netýká.
7: Státní zemědělský intervenční fond se podle své mluvčí obsahem toho aktuálního sdělení Evropské komise zabývá, v současné době připravuje interní právní a procesní analýzu. Je jasné, kdyby měla být hotová?
26: Není. Sama mluvčí mi řekla, že ta informace je vlastně velmi čerstvá, že ji mají od pondělí. takže vlastně nejsou schopni odhadnout, jak dlouho jim bude trvat, než se to nějakým způsobem vyhodnotí.
7: Pokud Státní zemědělský intervenční fond vyplatí Agrofertu další peníze, ale Evropská komise je potom Česku neproplatí, jaký bude další postup? Platilo by se to potom ze státního rozpočtu, nebo by dotace musel Agrofert vracet?
26: Tak v momentě, kdy by vlastně fond vyplatil dotaci Agrofertu a potom by ji odmítla Evropská komise proplatit, tak by to skutečně šlo na vrub státního rozpočtu. My se ale můžeme podívat, jak to probíhalo před těmi zhruba 3 lety v návaznosti na ten známý audit ke střetu zájmu. Tehdy, když vedení fondu už s jistotou vědělo, že peníze od komise nedostane, tak vlastně udělalo 3 kroky. U projektů, které byly ve fázi administrace, ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem, respektive ministerstvem zemědělství. Agrofert tu dotaci sice vrátil, ale vlastně ještě pořád tam probíhá navazující soudní řízení a není jasné, jak to dopadne a jsme v roce 26, takže to vymáhání opravdu jako na dlouhé lokty. Ale jen chci říct, že tehdy fond preventivně to vyplácení i administraci pozastavil plošně ve vztahu k Agrofertu. K tomu teď nedošlo. Ale taky byl tehdy fond v jiné situaci. Tehdy už byl dokončený audit ke střetu zájmu, tedy tu bylo nějaké jasně dané rozhodnutí, že ty peníze prostě fond nedostane. To, co udělala komise nyní, je zatím jen takzvané pozastavení platební lhůty. Není to finální rozhodnutí. Komise může ty peníze, řekněme, ještě odblokovat.
7: Porušuje něco Agrofert, pokud i po tom aktuálním oznámení Evropské komise bude žádat o proplacení dotací?
26: Myslím, že Agrofert může dál žádat. On není součástí toho řízení, byť se ho to vlastně jako bytostně dotýká, ale celé to řízení se týká toho, jak je nastaven RSVP Trust, pardon, a jak k němu vlastně přistupují české úřady, jak se ověřuje možný střet zájmů na českých úřadech. A podle mě může žádat Brusel o proplacení i vlastně zemědělský fond, protože v tuhle chvíli se ta stopka týká balíku peněz za to druhé čtvrtletí. A myslím, že to jako nebrání fondu pokusit se požádat o další peníze třeba za to třetí čtvrtletí. A myslím, že ani mluvčí komise neřekla, že striktně nechce dostávat žádosti o proplacení, co se zemědělských dotací týče. Taková striktní stopka se naopak týká těch dotací z kohezních fondů, které u nás vyplácí třeba Ministerstvo průmyslu nebo práce a sociálních věcí. Ta běží už od února.
7: Evropská komise stále mluví a píše o potenciálním střetu zájmu v případě Andreje Babiše. Kdy a na základě čeho dospěje k definitivnímu rozhodnutí a od jakých úřadů teď vlastně čeká odpovědi, aby se k tomu rozhodnutí dostala?
26: Ministerstvo pro místní rozvoj svůj dopis odeslalo před létem, takže tady se naopak čeká na odpověď z Bruselu, jestli ještě bude chtít něco doplnit. A ta ještě nepřišla, jak mi včera potvrdila mluvčí rezortu. U těch zemědělských dotací probíhá ta komunikace vlastně po vlastní linii a tam teď tedy bude muset vedení zemědělského fondu nějaké informace dokládat. Jaké, to nevíme. A komise pak buď bude s odpověďmi spokojená, nebo bude ta komunikace dopisová probíhat dál, nebo třeba celou věc uzavře, anebo se může taky rozhodnout, že udělá v Česku zase audit. Ale to jako nemůžeme předpovídat, k čemu dojde, jak dlouho to bude trvat. Rozhodně to budou asi měsíce.
7: Je jasné, co na tom nastavení fondu RSVP Trust, kam tedy premiér Andrej Babiš Agrofert vložil, Evropské komisi vadí, co na tom řeší?
26: Oficiálně není. Mluvčí Evropské komise v tom svém úterním vyjádření nezmínila nic konkrétního. Ani mluvčí tuzemského zemědělského fondu neuvedla žádný konkrétní důvod. Ale někteří experti na ústavní právo nebo třeba Transparency International už opakovaně zmiňovali, že ten problém by mohl být v nastavení fondu. Tedy v té rodinné správě, do které by se měl fond automaticky přepnout, když Andrej Babiš skončí ve vládě. Protože zatímco vlastně český zákon vůbec neřeší rodinné nebo citové vazby, tak unijní legislativa, ten článek číslo 61 finančního nařízení, ten už jasně hovoří o tom, že ke střetu může dojít, pokud je ohrožen nezávislý výkon správy nebo toho politika právě i z rodinných důvodů. Ale jestli je to skutečně ten důvod, tak to oficiálně nevíme.
7: Detaily samozřejmě najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, najdete tam i základní otázky a odpovědi na ně v souvislosti s potenciálním střetem zájmu Andreje Babiše, autorem těch článků, a tou, která teď odpovídala ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, je redaktorka iRozhlasu.cz Tereza Čemusová. Díky moc, naslyšenou.
26: Děkuji za pozvání.
7: Evropská komise dnes navrhla takzvaný akt o dostupném bydlení. Jeho cílem je pomoci státům a městům v Evropské unii, kde je v tomto směru největší tlak. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady v jednotlivých státech omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je Airbnb a podobně. Naším hostem je teď Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
8: Dobrý večer.
7: Není název toho nařízení, tedy akt o dostupném bydlení, poněkud nadnesený nebo zavádějící, pokud se zaměřuje především na sektor krátkodobých pronájmů?
8: Tak on vlastně vychází z Affordable Housing Plan, to znamená vlastně on existuje plán na dostupné bydlení a tohle je vlastně nějaká jako legislativní implementace jedné jeho části. To znamená, ano, přestože jako neřeší vlastně bydlení nějak jako celkově a komplexně a zaměřuje se opravdu jako na tu jednu jeho část, což jsou krátkodobé turistické pronájmy, tak vlastně ten název vychází z toho původního dokumentu a z toho evropského plánu, který je samozřejmě širší a zahrnuje třeba i nějakou podporu vlastně s naší výstavbu nebo například mobilizaci větších prostředků na výstavbu dostupného obecního bydlení.
7: Jak velkým problémem pro dostupnost bydlení v rámci Evropské unie jsou právě krátkodobé turistické pronájmy?
8: No, to se právě hodně liší členský stát od členského státu. Ono hodně, vlastně Airbnb je zásadním problémem v těch jako turisticky hodně atraktivních lokalitách, například v Madridu, v Barceloně nebo v Římě či v Paříži, kde vlastně je to jedna z těch jako nejzásadnějších příčin. V České republice se vlastně ty krátkodobé pronájmy nejvíce zasahují hlavní město Prahu, kde se v tuhle chvíli podle odhadů se jedná o nějakých jako 8 tisíc bytů, které nejsou využívány vlastně k bydlení, ale ke krátkodobým pronájmům, ale ono to může být zase o něco víc. To znamená, je to různé, typicky ty vlastně turisticky atraktivní města, tak to řeší jako opravdu prioritu číslo jedna. V České republice bych řekl, že je to tak střední priorita. Určitě je to faktor, určitě se jedná o vyšší tisíce až nižší 10 tisíce bytů, které vlastně chybí na tom trhu s bydlením, ale není to tak jako nejzásadnější věc v kontextu České republiky.
7: Co směrem k těm krátkodobým turistickým pronájmům chce Evropská komise zavést? Jak by měla nebo mohla vypadat regulace?
8: Tak ona vlastně umožňuje městům tu regulaci vůbec jako legislativně dělat. Ona jim neříká konkrétně tohle to udělejte, nebo neříká třeba, že by se na vlastně v celé Evropské unii implementovala nějaká plošná pravidla. Ona v zásadě určuje pravidla, kdy to ty města můžou omezit, což je vlastně něco, po čem byla celkově poptávka, protože některá vlastně města už ty kroky vlastně podnikají a podnikají někdy i velmi jako radikální kroky. Například Barcelona se chce vlastně teď realizuje plán kompletního zrušení vlastně krátkodobých pronájmů do roku 2028. Takže vlastně tohle je spíš taková jako, řekněme, legislativní opora v tom, aby to ty města mohly dělat a aby měly jasné podmínky, kdy to mohou dělat. Protože vlastně součástí toho Affordable Housing Act je, že vlastně města musí svým způsobem prokázat, že opravdu má to Airbnb negativní dopad na dostupnost bydlení v jejich městě a tehdy vlastně můžou zasáhnout a taky musí vlastně zasáhnout vlastně tak, aby to bylo proporcionální velikosti toho problému. To znamená, že pokud by vlastně v nějaké obci byly třeba jen vyšší desítky vlastně Airbnb bytů a vlastně nebyl by tam zásadní vliv, tak by třeba zasáhnout nemohli vůbec.
7: O regulaci těch krátkodobých pronájmů se v řadě měst diskutuje hodně dlouho. Je opravdu to nařízení chystané klíčovou záležitostí, která to umožní? Nebude to i dál narážet na právo v těch jednotlivých členských zemích? Nenarazí to třeba ústavních soudů? Není to přílišný zásah do práva nakládat s majetkem?
8: Je velmi pravděpodobné, že v některých městech, které vlastně s tím budou pracovat, se to k soudům povede. Vlastně tahle ta snaha Evropské unie je podle toho, jak to chápeme my, opravdu primárně snahou vlastně dát takovou legislativní oporu vlastně těm obcím a těm městům, aby zasahovat mohly. To znamená, aby přesně vlastně bylo jasně specifikované a jasně řečené, co kdy můžou udělat, a to by právě pro ně měla být taková jako opora při případných soudech. Takže určitě se to k nějakým soudům dostane a bude pak na jejich zhodnocení, jestli to vlastně tedy, jestli ten zásah toho konkrétního města odpovídá jak evropské, tak místní legislativě. Zároveň vlastně typicky ty vlastně kroky, které se děly, tak zatím jako nikdy nenarazily tak, že by musely být zrušeny.
7: O chystaném unijním nařízení o dostupném bydlení jsme mluvili s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Hezký večer, naslyšenou.
7: Sociální síť X zaplavují denně 100 miliony příspěvků a komentářů. Jen občas se tam objeví post, který vyvolá skutečně mimořádnou pozornost. Dnes se to podařilo, a to vývojáři umělé inteligence ze společnosti Anthropic Evenu Hubingerovi. Ten odpovídal na příspěvek svého bývalého firemního kolegy, který upozornil, že odborníci v oblasti AI mají za to, že umělá inteligence by mohla zlikvidovat lidstvo do konce této dekády. Hubinger k tomu poznamenal, že kolega má pravdu a cituji, skutečně si myslíme, že umělá inteligence může zabít všechny lidi. Já osobně se domnívám, že je větší než 10% možnost, že se tak stane během příštích 10 let. Tolik tedy citace z příspěvku na sociální síti X, který opravdu dnes vyvolává hodně reakcí. Já teď o komentář požádám předního českého konzultanta v oblasti AI, Jana Romportla. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Jak vážně brát to varování?
9: Určitě, to je naprosto vážný, seriózní, a vlastně i ta kvantifikace toho rizika jako velmi dobře odpovídá tomu, jak vlastně ty odhady už jako dlouhodobě takhle jsou. Takže mě vlastně spíš jako překvapuje, že to vzbudilo ty vlny až teď, protože tyhle ty informace jsou vlastně známý už třeba řadu let, třeba 3-4 roky, a vlastně jsem rád, že to skutečně teď tu trakci dostalo právě i třeba do médií. Každopádně je to jakoby velmi, velmi jako seriózní, naprosto seriózní varování.
7: V tom příspěvku na sociální síti není nějak specifikováno, co by se mělo stát, jaký ten scénář by byl, jak přesně by umělá inteligence mohla lidstvo napadnout a proč by to třeba měla dělat. Jaké scénáře připadají v úvahu, s čím se pracuje, když říkáte, že už se to řeší několik let?
9: Tak tady je hrozně důležité, já bych k tomu ještě jako na takový zarámování toho kontextu chtěl říct, že proč by to ta AI měla dělat, není proto, že by byla zlá, nebo že by nabyla vědomí, nebo že by prostě nějak nás přestala mít ráda, nebo něco takového. Ale z jednoho prostého důvodu, že její cíle, které my neumíme správně definovat a nemáme je vlastně pod kontrolou, nebudou v souladu s cílemi, jako s cíly lidstva, z nás, jako z těch tvůrců, a zároveň schopnost té AI dosáhnout svých cílů, ať jsou jakékoliv. To může být úplně benigní

0: ptá. To znamená, kdy jako trénovaní AI agenti OpenAI v podstatě se jako utrhli z řetězu a začali prostě se volně šířit po internetu. To už je ukázka toho, jak nemáme pod kontrolou už ty aktuální modely. A nemyslím si, že by tam jako nastal úplně nějaký jako zlom, že jednoho dne by se to prostě prolomilo. Spíš se bude víc a víc stupňovat ta proliferace AI do digitální sféry, do internetu. My vlastně dobrovolně předáváme víc a víc klíčů od světa AI agentům, jejich cíle, reálné cíle, co skutečně ty agenti chtějí udělat, nemáme v podstatě pod kontrolou. To znamená, že zároveň to varování těch lidí z Antropiku a i dalších z celé komunity, třeba efektivního altruismu, Future of Life Institute, jako hromada dalších seriózních institucí, v podstatě varují před tím, říkají, pojďme teď zastavit, ne vývoj AI, já bych právě hrozně rád chtěl apelovat na to, tady to není nic proti AI jako takové. AI tak, jak je teď, kvalita těch modelů, jak jsou teď, v podstatě už teď významně přesahuje to, co jsme zatím byli schopni jako ekonomicky efektivně implementovat. Takže my, když bychom teďka přestali vyvíjet silnější a silnější motory, jako té AI, ta metafora taková, a rozhodli se, že vyvineme taky brzdy a volant, aby jsme ji byli schopni uřídit, tak to je to, čemu bychom se teďka měli věnovat. Takže to není o rozbíjení AI, o nějakých neoluditech, kteří ničí, kdysi ničili prostě jako tkalcovské stroje a teď budou ničit AI. Ta AI má extrémně svoje místo tak, jak je teď. Ale nesmíme se dostat do zlomu, kdy to bude takzvaná obecná umělá superinteligence. A tohle to byla výzva, která už tady byla zhruba před 2 roky, Pauzněme AI se to jmenovalo. Tehdy jako ty zastánci tohoto Pauzněme AI byli v podstatě jako zesměšňovaní v médiích, takže já jsem teď jako vlastně velmi rád, že se to znova zopakovalo, protože už je teďka tak za minutu 12, nedostat se k té AGI.
1: A je to reálné, když vezmeme v úvahu, že tady sledujeme vlastně souboj jednotlivých firem, kdo bude dál, kdo jak rychle se bude posouvat, když se ty modely vyvíjejí nejenom třeba ve Spojených státech, ale i v Číně?
0: Musíme to udělat, aby to bylo reálné. Tady já bych chtěl jako říct, že ta Čína se chová rozumněji, jak ty Spojené státy. Je to vlastně zvláštní, nemáme teďka čas si vysvětlit, proč to tak je. Co si myslím, že je extrémně důležité a nevyhne se, je to nezbytné udělat. Je nějaká minimálně bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Ideálně, aby byla trilaterální, aby tam nějakou rozumnou roli měla i Evropská unie. Ale pokud k takové dohodě nedojde a pokud vlastně Trumpova administrativa nepřestane tlačit to zbrklé fungování, které tam je teď, tak se ten šílený závod nezastaví. Může být velký problém.
1: Konzultant v oblasti AI Jan Romportl byl naším hostem. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Anna Horáčková a zprávy.
3: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace U Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let za mřížemi. Stovky policistů se dnes u hranic se Slovenskem připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začalo v 7 hodin ráno a potrvá 24 hodin. Hlídky namátkově kontrolují auta i jejich posádky. Policie kvůli tomu neočekává zásadní dopravní komplikace. Lidé by ale měli počítat se zdržením. Do cvičení jsou zapojeni i vojáci a celníci. Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 2 desítky, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala víc než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. A ve Flašerově dole na Odersku zpřístupnili další břidlicovou štolu. Na rozdíl od té první je trasa Johan 2 pojatá jako zážitková se zaměřením na hornictví. Návštěvníků musí být minimálně 15 let a nesmí mít žádné zdravotní omezení. Při prohlídce se totiž prolézá i takzvanou lutnou, tedy ocelovou rourou o průměru 80 cm. Sport. V dohrávce 5. kola šance ligy hostí fotbalisté Jablonec Baník Ostrava. Je u toho reportér Pavel Petr.
4: 68. minuta, domácí fotbalisté vedou 2-0, prosadili se Novák a Rusek. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Další dohrávka mezi Hradcem Králové a Plzní začne v přímém přenosu.

0: přenosu radiožurnálu Sport za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na hradecké dálnici u Poděbrad a nehoda u Benešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se rozjíždějí kolony v omezení mezi Sackou a Poděbrady. Omezení už je plně průjezdné, nic nepřekáží, tak vydržte. Na dálnici D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se dojíždí do kolony u 9 křížů a brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona pak hlavně kamionu je až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny, kamionem delší dobu. V Praze stále regulují vjezdy do tunelu, do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Před tunely stále čekejte kolony. Ucpaná je dost taky ulice k Barandovu směrem z centra. Nahoře na kopci stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné nákladní auto. Fronta už zmiší díry. Silnice 3 z Tábora na Prahu za Benešovem před sjezdem na Mrač zasahují hasiči u nehody. Průjezdný jeden pruh a je tam kolona pouze ve směru do Prahy asi na 10 minut. A na silnici 35 připomínáme kolony u Svitav. Je zavřený úsek 35 mezi Kotslířovem a Novou dálnicí. Jede se po obchvatu a zdržíte se v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, teploměry ukážou 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
3: Dobrý večer, 18.34 a večerní vysílání radiožurnálu začneme s kapelou Coldplay. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Dnes dopoledne se pacientům otevřelo Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo necelých 5 miliard korun. Centrum je od poloviny srpna částečně v provozu.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení. Sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, skvělé pumpy.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace, všechno to, co ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová.
6: Dobrý den, paní Simono.
7: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
2: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.

Fanouškovské skupiny Žižkova a Sparty bojkotovaly vzájemné utkání fotbalového poháru kvůli ceně vstupenek. Zápas začne za necelou čtvrt hodinu a tak se už za chvilku na stadion vypravíme na Radiožurnálu.

0: I nejlepší fotbalové kluby z minulé sezóny už vstupují do domácího poháru. Týká se to konkrétně pražské Sparty, která se v utkání třetího kola představí na Žižkově. O tom zápasu se mluvilo už dlouho dopředu i kvůli ceně vstupenek, kterou mnozí příznivci kritizovali. Aktivní fanoušci obou táborů dokonce vyhlásili bojkot tohoto duelu. Jak to vypadá na místě krátce před výkopem, to řekne reportér Kristián Šveda.
1: Hezký večer ze stadionu pražské Viktorie Žižkov. Ano, nějakých 11 minut zbývá do výkopu třetího kola fotbalového MOL Cupu a jak kotel domácích, tedy Ultras Žižkolent, tak i sektor vyhrazený pro hostující fanoušky pražské Sparty jsou v podstatě poloprázdné. V předprodeji stále zbývají stovky volných míst. Ten bojkot je kvůli cenotvorbě vstupenek domácího klubu na tento zápas. Lístky stojí 590 korun a to jak na hlavní krytou tribunu, tak právě i na nekryté části pro domácí a hostující fanoušky. Takže oba tábory vyhlásili bojkot a na utkání nedorazili. Ta hlavní tribuna zdá se bude vyprodaná. A taková zajímavost, SLO, pražské Sparty, tedy kontaktní spojka mezi klubem a fanoušky, upozornil třeba na to, že stánek u sektoru pro hosty bude vydávat pivo a klobásu skrz plot mimo stadion, protože někteří fanoušci se rozhodli, že přijdou, ale nepůjdou na stadion, budou fandit v tom parku před stadionem, tak i pro ně jsou připravené třeba takové věci. Nicméně zápas tedy bude, troufám si říct, nevyprodaný, protože teď jsou tribuny, minimálně ty za brankou a v rohu, téměř poloprázdné. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu sledujeme taky dvě dohrávky šance ligy, zatímco Hradec Králové a Plzeň se utkají od 19 hodin. Jablonec a Ostrava už mají většinu zápasu za sebou. Na podrobnosti se ptáme Pavla Petra.
2: Ano, je to tak, 86 minut hry uplynulo a teď další přežil z Jablonce. Domácí fotbalisté vedou nad Baníkem Ostrava 3-0. První půli se prosadil Novák, ve druhé to byli Rusek a Polidar. Hlavně ten třetí gól vzbudil ale hodně emocí, protože hlavní rozhodčí tohoto zápasu Aleš Mach nejprve určil, že byl offside a po konzultaci s VARem tedy odvolal gól, aby v zápětí znovu sledoval situaci a domlouval se s VARem a nakonec tedy gól platil. Ještě zmíním jednu podstatnou věc. Na začátku druhé půle byl vyloučen hostující Chaluš a tak ostravský Baník dohrává pouze o deseti. 87. minuta, domácí fotbalisté vedou nad ostravským Baníkem 3-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Vnímat svět přes obrazovky mobilů a tabletů je dnes už pro děti spíš přirozené. Algoritmy je ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč je to svým způsobem nebezpečné a jak se k tomu jako rodiče postavit? O digitálním dětství, sociálních sítích, umělé inteligenci i o tom, proč zákazy často nefungují, bude mluvit Michaela Slusarev, autorka knihy Hry, sítě, Porno 2.0.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT 2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer, hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Dobrý večer, je 19 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Anna Horáčková.
4: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Jablonec zvítězil v dohrávce 5. kola nejvyšší fotbalové soutěže nad ostravským Baníkem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda na STEM 75. kilometru. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice totiž změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
6: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
4: Koalice naopak tvrdí, že stavební zřízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
7: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
4: Společnost Ropid pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a taky munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dřív ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
8: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku, zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, které před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd a zjistili, že pískovec byl tehdy vystaven výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
9: My jsme zjistili z minerálních studií a ze studií uvolňování rtuti, že ty teploty se pohybovaly zhruba do 310 stupňů Celsia.
10: Testy podle Michala Filipiho z Geologického ústavu Akademie věd ukázaly, že ze skal opadlo přes 100 tun pískovce. A jak potvrzuje Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin, náš nejničivější lesní požár způsobil před 4 lety ve skále i mikrotrhliny.
11: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole.
10: Nejdříve za 10 let se podle odborníků obnoví skály na 1000 hektarové ploše v Národním parku České Švýcarsko. Eva Kézrová, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skorovali Novák, Růsek a Polidar. Druhý dnešní zápas dohrávky 5. kola mezi Hradcem Králové a Plzní sleduje reportér Mirko Vasič.
13: Polovina 4. minuty, Hradec Králové, Viktoria Plzeň, zatím 0-0. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
12: 17. etapu cyklistické Vuelty vyhrál Brit Matthew Brennan. 21-letý spurtér týmu Vismalis a Bike triumfoval v hromadném dojezdu v Sevě. Pro Brennana je to už 5. vítězství na letošní Vueltě. Celkové pořadí stále vede Španěl Erik Mas s náskokem 2 minuty a 6 sekund. Jediný český účastník závodu Jan Hirt drží 19. pozici.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 u Brna a kolony u Svitav. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 168. kilometru je to až na 196. k omezení v Brně. Navíc v té koloně je aktuálně dvě dopravní nehody. První na 175. kilometru, hlásí náš zpravodaj.
15: Nehoda dvou nákladňáků do pravého pruhu. Jedno solo to narvalo zezadu do nějakého podvalu. Jsou tam u toho policajti a teď k tomu jeli hasiči.
14: Další nehoda blokuje levý pruh na kilometru 185, tam jsou to dvě osobní auta. Celkově se zdržíte osobním autem asi 35 minut, kamionem delší dobu. A pozor po dešti na vozovce, hodně vody, jeďte opatrně. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je taky stále zavřený sjezd na Jihlavu na 112. kilometru. Ve sjezdu havarovala cisterna, sjíždí se sjezdem na Havlíčku Brod. Na silnici 35 stále kolony u Svitav je zavřený úsek mezi Kocklířovem a novou dálnicí. Jede se po obchvatu Svitav a zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. A ještě do Prahy, ulice k Barrandovu směrem z centra. V kopci čekejte kolony. Nahoře na křižovatce stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky a nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní Radiožurnál, bude s vámi Vojtěch Bidrman.
3: Jestli naše vysílání dobře znáte, pak určitě víte, že každé čtvrteční dopoledne patří filmovému publicistovi Pavlovi Sladkému a jeho předpremiéře. Vždycky si vybere jeden film, který jde právě do českých kin a poví vám, co se mu v něm líbilo a co ne. A přestože dnes máme středu, Pavla Sladkého uslyšíte i teď. Je totiž na Benátském filmovém festivalu a představí tentokrát rovnou dvě filmové novinky. Tak si na to počkejte a příjemný poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Italské Benátky hostí 83. ročník nejstaršího filmového festivalu na světě. V hlavní soutěži měli včera večer premiéru dva filmy s hvězdným tvůrčím obsazením. Americký herec a režisér Casey Affleck představil svůj další režijní počin s názvem Společnost a Florian Zeller uvedl drama Bunker, ve kterém ústřední dvojici stvárňují Penelope Cruz a Javier Bardem, mimochodem životní partneři i v civilu. Na místě máme taky filmového kritika Pavla Sladkého. Pavle, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co se tedy skrývá pod názvem Společnost? To je ta filmová novinka Caseyho Afflecka.
1: Společnost nebo Company, jak zní ten originální název filmu, neznamená celou společnost jako třeba národ, ale společnost, kterou někomu poskytujeme, když například přijdeme na návštěvu. A to jsou ústřední situace právě v tomto filmu, který je vyprávěný v 5 časových rovinách a je v něm vyprávění vložené do vyprávění a to ještě je vložené do dalšího vyprávění. Takže je to dost komplikovaná, rovnou bych asi řekl překomplikovaná struktura, kterou si Casey Affleck zvolil. V tomhle filmu přicházejí různí lidé jako nezvaní hosté nebo nečekané návštěvy do společnosti, vyprávějí příběh, který následně je provázaný až v závěru samotného filmu a to se nesluší prozrazovat, ale ten celý film má takový upírský podtext.
0: Ve filmu Bunker skutečně jde o stavbu bunkru a to krytu, který si objedná nejmenovaný multimilionář. Jak byste nám přiblížil tenhle film?
1: Režisér Florian Zeller našel svůj námět v novinovém článku, který mluvil o tom, že si Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, by rád nechal postavit bunkr kdesi na Havaji, aby byl připravený na jakoukoliv krizovou až apokalyptickou variantu. A vymyslel si a následně napsal právě pro tu ústřední hereckou a manželskou dvojici Penelope Cruz a Javier Bardem film, ve kterém oni představují partnery, z nich jeden, konkrétně muž, tedy Javier Bardem, postava Javiera Bardema, dostane jako architekt nabídku takový bunkr vybudovat. A co všechno to způsobí pro manželskou dvojici, která navíc má své vlastní potíže. A herecké výkony v tomhle filmu nejenom, ale především od Penelope Cruz a Javiera Bardema jsou rozhodně velkou předností téhle novinky, která se tady uchází v Benátkách o Zlatého lva, čili o hlavní cenu, protože se promítá stejně jako ten zmíněný film Caseyho Afflecka v hlavní soutěži.
0: A uvidíme oba tyhle snímky, tedy Společnost a Bunkr, taky v českých kinech?
1: U společnosti zatím nevíme, respektive nejsou žádné informace o tom, že by tenhle film měl českého majitele práv pro promítání, ale bunkr je zajištěný do české kinodistribuce. Měli bychom ho asi patrně až v roce 2007, až po konci letošního roku vidět i v českých kinech, takže diváci, divačky, naši posluchači, posluchačky si budou moct udělat obrázek sami.
0: Slibuje z Benátského filmového festivalu náš filmový publicista Pavel Sladký. Moc děkujeme a příjemný večer. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den do Česka.

Barcelona, Feyenoord, Rotterdam ve fotbalové lize mistrů už 2-0 a Stuttgart, Viking, Stavanger 2-1. Na obou stadionech odehraná zhruba půl hodina. Ale fotbal se hraje taky v Česku, ať už ten ligový, Hradec Králové, Plzeň 0-0 v 17. minutě, nebo pohárový Prostějov, Olomouc 1-1, Žižkov, Sparta zatím bez branek. Naše reportéry ve večerním radiožurnálu ještě uslyšíte.

nevidím do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: 19.20, čas, kdy posloucháte večerní radiožurnál. Od zavedení odvetných kanadských cel na americké zboží neuplynulo ani 24 hodin a Donald Trump Kanadě oplatil dalším příkazem. Zcela zakázal dovážet do Spojených států kanadský alkohol. Zákaz začne platit za 3 týdny. Alkohol ale není jediným druhem zboží z Kanady, které Trump nově zakázal. Co dalšího nesmí přes americké hranice, prozradí naše zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Když se řekne Kanada, tak já osobně si představím spíš javorový sirup než nějaký alkohol, ale kterých druhů alkoholu se ten nejnovější Trumpův zákaz bude týkat a jde jen o alkohol?
1: Tak javorový sirup si určitě budeš moct ještě koupit ve Spojených státech, nicméně nebudeš si moct koupit za 3 týdny žádný nebo většinu kanadského alkoholu a kromě toho ještě třeba motocykly nebo mléčné výrobky. Konkrétně z toho alkoholu si nebudeš moct koupit některé druhy piva, vína, bourbonu, vodky a nejcitlivěji bude zasažená kanadská whisky. Podle prohlášení Bílého domu má ten zákaz platit od 29. září a musím říct, že jde o výrazně tvrdší krok, než byla všechna ta dosavadní už tak vysoká cla, protože toto zboží do Spojených států nepronikne vůbec.
0: Zavedení cel pochopitelně zdražuje zboží domácím spotřebitelům. Jak vysvětlil kanadský premiér tenhle krok svým voličům?
1: Mark Carney vystoupil v takovém 15-minutovém procítěném projevu, řekl, že odklon od Spojených států jako hlavního obchodního partnera bude Kanadu něco stát, ale že ta odvetná cla jsou nutná k ochraně kanadských pracovníků. Ostatně poslechněme si ho.
2: A mutually beneficial trade agreement between Canada and the United States is possible.
1: Mark Carney říká, že stále doufá, že oboustranně výhodná smlouva pro obě země je pořád možná a že Spojené státy a Kanada se nakonec dohodnou, ale že neustoupit by teď pro Kanadu bylo horší, než se bránit.
0: Ta kanadská cla jsou v platnosti teprve krátce. Jaká byla ta bezprostřední reakce? Co se dnes v Kanadě po jejich zavedení dělo?
1: V Kanadě se v posledních týdnech znovu rozjelo hnutí Buy Canadian, to znamená nakupuj kanadské. Kanaděné cíleně kupují domácí výrobky, bojkotují americké zboží, mají na to takovou speciální aplikaci, která se jmenuje Oz Canada a ta lidem podle čárového kódu vždycky ukáže, odkud který produkt prochází. Potom musím říct, že i ta odveta nebo ta podpora mezi Kanaděny odvetě vůči Spojeným státům je masivní. Podle Angus Trade Institutu si 76% Kanaděnů myslí, že vláda udělala správně, když ukončila jednání se Spojenými státy. To znamená, má velmi nadstranickou podporu premiér Mark Carney. A také je nutné říct, že Donald Trump je mezi Kanaděny extrémně nepopulární. Podporuje ho tam pouze 15%, zatímco téměř 80% ho vnímá negativně. Ale je vidět z těch průzkumů, když si je pročítám pozorněji, že ta zloba Kanaděnů míří spíš na tu administrativu a ne na obyčejné Američany. A z průzkumu Pew Research také vyplývá, že Američané mají Kanaděny pořád víceméně rádi stejně, takže jestli se ta nálada někde zhoršila, tak spíše na té kanadské straně.
0: Zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Ciglerová pro večerní radiožurnál. Jano, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký večer.

Chcete letos hlasovat v anketě Český Slavík? My vám poradíme, komu můžete svěřit svůj hlas, nebo kdy budou slavnostně vyhlášeny výsledky. Dozvíte se to ve zprávách Radiožurnálu a ty začnou už za 3 minuty.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19.30. Anna Horáčková připravila zprávy.
2: Sněmovna dnes večer schválila novelu stavebního zákona. Díky převaze vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu ale kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. Španělé požádali o příspěvek na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a taky bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije i v zařízení pro registraci a prověřování migrantů a taky při podpoře návratu lidí, které v Ceutě pobývají nelegálně. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo, tedy AFD, včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny ale už dřív uzavření vládní koalice s AFD odmítly. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. A před malou chvílí začalo hlasování v letošním ročníku ankety Český slavík. Fanoušci můžou do 15. listopadu vybírat své favority v kategoriích zpěvačka, zpěvák, hudební skupina a hip-hop a rap. Hlasuje se taky o objevu roku, o který se ucházejí Tera, Ela Charlotte Kotová, Slavíček a skupina Gufrau. Pořadatelé vyhlásí výsledky 27. listopadu na gala večeru v pražském Fóru Karlín. Sport. Fotbalový Jablonec porazil v dohrávce 5. kola Baník Ostrava 3-0. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. A dohrávku 5. kola hrají taky fotbalisté Hradce Králové proti Plzni. Je u toho reportér Mirko Vasič.
3: 32. minuta, Hradec měl jednu velkou šanci zápasu, ale nedal, proto 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Domašova, taky na dálnici D48 u Polomy. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 se srazila dvě nákladní auta v pravém pruhu. Na místě hasiči a pomalu se projíždí pouze levým pruhem. Zdržíte se okolo 20 minut. Dá se sjet na 168. kilometru. Obě to v celku bez problému přes Domašov a Ostrovačice. Na silnici 43 na příjezdu do Brna ze Svitav opatrně. Na vozovce je hodně vody po dešti a u České za benzinkou MOL havarovalo osobní auto. Zabírá jeden pruh a brzdí se.

0: Na dálnici D48 ve směru z Bělokína na Frýdek místek opatrně u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na kilometru 7,5 je nehoda. Zatím blíže nespecifikovaná, ale brzdí se, dojíždí do kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 13. K tomu bude foukat většinou jen mírný vítr. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: A aby bylo to naše fotbalové zpravodajství kompletní, doplním ještě, že ve třetím kole domácího poháru hraje Prostějov s Olomouckou Sigmou pořád 1-1 a Sparta už vede na půdě Viktorie Žižkov 1-0. No a pokud jde o Ligu mistrů, Barcelona Feyenoord Rotterdam 2-0 po první půli a Stuttgart Viking Stavanger zatím 3-1. Dnešní večerní radiožurnál bude i dál hodně fotbalový.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie, to je GTA 6. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud a zaútočili na ně hackři. V dnešní Vinohradské 12 k tomu uslyšíte mnohem víc od spoluautora herního pořadu Quest na Radio Wave Jaromíra Mévalda. Tady na Radiožurnálu už za necelou hodinu, hned po zprávách v 8:30.

0: Středa 9. září a z těch všech událostí, které si dnes připomínáme, dostává teď na radiožurnálu Prostor jedno zajímavé seriálové výročí. Kultovnímu Star Treku je přesně 60 let. V září roku 1966 viděli televizní diváci první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a zpočátku to na velký úspěch nevypadalo. Ten přišel až později a sága má dodnes spoustu fanoušků. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
1: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
2: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
3: Proč? Řekněte proč.
2: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
4: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, tak se všichni dokážou semknout. Miluju to sociologické na něm.
1: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman. Přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
5: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno je chtělo prostě přijet podpořit.
3: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
5: No samozřejmě, stína se vždycky neodchází před koncem filmu, jo.
1: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
6: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
1: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: A teď fotbalové zpravodajství středečního večerního radiožurnálu. Jablonec v dohrávce pátého kola šance ligy porazil ostravský Baník 3-0. O branky domácích se postarali Novák, Růsek a Polidar. Hosté dohrávali bez vyloučeného Chaluše. Nejvyšší soutěž se dnes ale hraje taky v Hradci Králové, kam přijela Plzeň, a poločasové skóre už by nám teď měl prozradit reportér Mirko Vasič.
1: Ano, už několik málo sekund ho znám a je to 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Mácí jsou aktivnější, dá se říct, i takový přesnější v kombinaci, měli i největší šanci tohle zápasu. Hradec se prokombinoval Kvápnu, pak přišel křížný balon do pravé strany Trubač, ale měl trochu problém se zpracováním, míč se mu zamotal mezi nohama, no a pak jeho ránu vykopl gólman Vígele. Plzni moc nejde souhra, jsou to většinou jen dlouhé nákopy do nikam. V závěru poločasu si trochu vytvořili hosté takový, řekněme, náznak tlaku, ale byla z něj jen jedna střela Memiče z velké dálky, kterou zadražil, vytlačil. Takže po první půli Hradec Králové, Viktoria Plzeň 0-0. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: A ještě ke třetímu kolu domácího poháru, tedy MOL Cupu, druholigový Prostějov drží proti olomoucké Sigmě nerozhodné skóre 1-1, to platí i v poslední 90. minutě a vypadá to tedy na prodloužení. No a souboj týmu z druhé a první ligy je na pořadu dne taky na Žižkově, kam přijela pražská Sparta, a reportér Kristián Čveda.
2: Po prvním poločase platí skóre mezi pražskou Spartou 2-0, která vede tedy na stadionu Viktorie Žižkov. Branky dali nejprve ve 30. minutě Matyáš Vojta a ve 42. se poprvé v dresu pražské Sparty prosadil i Matěj Jurásek. Musím připomenout ještě, co se dělo na tribunách, protože jak aktivní sektor, aktivní kotel domácích, tak i hostujících fanoušků bojkotují tento duel kvůli vysokým cenám vstupenek, které stály 590 korun. Oba tábory se nedohodli mezi sebou, ale dohodli se společně, tak jsem se do toho trochu zamotal. Každý z táboru se rozhodl bojkotovat tento zápas, takže jak domácí kotel, tak i hostující není zcela plný a tak je tu poměrně tiší atmosféra. To podstatné, co se děje na hřišti, je, že po prvních 45 minutách pražská Sparta vede na stadionu Viktorie Žižkov ve třetím kole fotbalového MOL Cupu 2-0. Z Prahy Kristián Čveda, Radiožurnál.

Kterou postavu z her divadla Járy Cimrmana máte nejradši? Klikačka na našem i rozhlasu vzbudila obrovský zájem vás posluchačů, tak jen připomínám, že svou nejoblíbenější postavu můžete vybírat až do konce září. Vavroch ze Záskoku, Mamka Žílová z Aktu nebo praktikant Hlaváček z Vraždy v Salonním kupé, ti všichni jsou ve hře. A výsledek ankety vyhlásíme 27. září v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Buďte o toho společně s námi.

0: Tradiční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 20 hodin. Jsou tu zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Sněmovna jedná o zavedení elektronické evidence tržeb a vládní návrh jim zpátky poslal Senát. Evropská komise chce členským státům pomoct s dostupností bydlení. Jablonec zvítězil v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže nad ostravským Baníkem. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci znovu jednají o elektronické evidenci tržeb. Vládní zákon se jim vrátil ze Senátu s návrhy na změny. Horní komora chce například vypustit z EET bezhotovostní platby. A ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
4: Ve sněmovně teď už pár desítek minut zaznívají podobné argumenty jako při předchozích kolech projednání. Vláda si od EET slibuje nové příjmy do rozpočtu, odhaduje až na 14 miliard korun. Opozice pozitivní dopady zpochybňuje. Upozorňuje, že o část výnosů stát přijde, protože je rovnou utratí za nové výdaje, třeba za návrat školkovného. Koalice avizovala, že bude chtít Senát přehlasovat. To už dnes večer udělala se změnami ve stavebním řízení, to poslanci potvrdili a koaličními hlasy novelu stavebního zákona poslali za prezidentem. Sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Návrh Evropské komise by unijním státům mohl pomoct s řešením dostupnosti bytů v oblastech, kde se tento problém nejvíc projevuje. Místopředsedkyně komise Teresa Rybarová řešení bytové krize označila za prioritu komise. Takzvaný akt pro dostupné bydlení určuje mimo jiné podmínky, za kterých by úřady v členských zemích mohly omezovat krátkodobé pronájmy jako třeba Airbnb. Ty podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jorgensena zhoršují dostupnost bydlení pro běžné obyvatele hlavně v turisty oblíbených městech. Třeba v centru španělského Madridu připadají na každých 100 bytů nabízených k dlouhodobému pronájmu asi 40 pronájmu krátkodobých. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
5: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
2: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají postupně od půlky srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce zdolali ostravský Baník a v dohrávce pátého kola šance ligy zvítězili 3-0. Jablonec se tak v tabulce posunul na páté místo. Ostravští fotbalisté zůstávají 11. V druhém zápase dnešní dohrávky bojuje Hradec Králové z Plzní. Sleduje to reportér Mirko Vasič.
7: Druhá minuta druhého poločasu končí 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: V 90 letech zemřel bývalý kanadský hokejista André Pronovos. Někdejší útočník byl čtyřnásobným vítězem Stanley Cupu, který získal s Montrealem ve svých prvních čtyřech sezónách v NHL v letech 1957 až 1960. Vedle Canadiens hrál v elitní lize za Boston, Detroit a Minnesota North Stars.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Domašovem, taky na dálnici D35 za Olomoucí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 se srazila dvě nákladní auta v pravém pruhu. Projíždí se pouze levým a zdržíte se okolo 20 minut. Dá se sjet na 168. kilometru, objet to přes Domašov a Ostrovačice. Na dálnici D35 dejte pozor na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici. Prudká bouřka se přehnala nad dálnicí a srazila se tam dvě auta za Molkou u Příkaz. Blokují jeden pruh a brzdí se na mokré vozovce. Silnice 4 z Volině do Vimperka je teď před Čkyní neprůjezdná. Na příjezdu do Čkyně se srazila dvě auta, zasahují záchranáři a zastavili teď na chvíli provoz v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večer a v noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a hlavně v Čechách i ubývat oblačnosti. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy i 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, moderuje Vojtěch Bidrman.
1: Bylo to možná nejpalčivější téma letních prázdnin před 4 roky. Tisíce hasičů tehdy bojovali s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. K jeho založení se přiznal Jiří Lobotka, jenže později vinu odvolal a soudy případ řešily roky a dnes padl pravomocný verdikt. Jestli jste se třeba až teď na večer vrátili z práce a tahle informace je pro vás novinkou, vězte, že reportérka Kristýna Vašíčková natáčela přímo u soudu a její reportáž tedy uslyšíte za malou chvíli hned po kapele Red Hot Chili Peppers. Tak klidný večer.
3: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že ho u Hřenska před 4 roky zapálil. Hrozilo mu až 15 let vězení.
1: Státní zástupkyně Kateřina Weissová po jednání mluvila o důkazech, které mluvily v neprospěch Jiřího Lobotky.
2: V podstatě přímé důkazy bylo výhradně to doznání a potom tam byly samozřejmě některé další indicie, které mohly svědčit o tom, že se té trestné činnosti dopustil obžalovaný. Zejména se jednalo třeba o to, že některá tvrzení, která měla prokazovat alibi, nebyla soudem uznána za věrohodná.
1: Obžalovaný muž ale následně doznání odvolal.
3: Obžaloba stavila ryze na dvou doznáních z počátku toho trestního řízení, kdy ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Vysvětluje obhájce Vít Pavko a jasné důkazy chyběly i podle soudce Petra Smrže. Neshodovalo se například porovnání nalezených a zakoupených hořlavin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. A jeho lokaci, že se v danou chvíli nacházel v místě vzniku požáru, nepotvrdili ani mobilní operátoři. Soud si tyto důkazy vyžádal až po zákonné lhůtě, během které musí údaje uchovávat. Verdikt vrchního soudu je pravomocný, je ale možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, není podle Kateřiny Weissové jasné.
2: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest si odpykal ve vazbě a nařízenému bylo taky ústavní ochranné léčení. I tím se vrchní soud zabýval. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má stále představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

Pokud jde o sport, sledujeme dnes večer na Radiožurnálu hlavně fotbal. V dohrávce pátého kola šance ligy hraje Hradec Králové s Viktorií Plzeň pořád bez branek v 60. minutě. Ve třetím kole poháru se Prostějov ujal nad Olomouckou Sigmou vedení 2-1, tam už se prodlužuje a Viktoria Žižkov i dál prohrává se Spartou 0-2. No a ještě k lize mistrů, kde zatím padá celkem dost gólů. Barcelona vede nad Feyenoordem Rotterdam 3-0 a Stuttgart nad Vikingem Stavanger 3-1. Za malou chvíli se ale na Radiožurnálu dostaneme taky k hokeji.

0: Už za týden začne nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy a my na Radiožurnálu pokračujeme v představování jednotlivých týmů. Pražská Sparta půjde do sezóny s tradičními oporami, jako jsou Chlapík nebo Řepík, s posilami v útoku Blimelem a Sekáčem, ale taky s novým trenérem Patrikem Augustou.
1: A hlavně, aby jsme nebyli hodní.
2: Kromě jiného tedy, nečekejte, že to nutně Sparta bude jen řezat jako v nejdrsnějších dobách NHL tým Philadelphia.
1: Aby jsme se neupínali k nějakému tomu, že se 20 let nevyhrál titul.
2: Ano, na konci této sezony to bude 20 let od posledního titulu Sparty. Tehdy u toho byli Petr Ton a Jaroslav Hlinka, kteří jsou teď ve vedení klubu. A pro představu, Patrik Augusta měl rok po konci kariéry v německém Hanovru a pracoval jako scout pro Phoenix.
1: Sezona je dlouhá, tým je vždycky živý organismus a pokud se někdo někde objeví na trhu, kde budeme přesvědčeni o tom, že nás udělá lepším, tak určitě ten kádr není uzavřený.
2: A tak dává trenér Sparty do kabiny jasný signál, že i v průběhu ročníku se může něco změnit. Velkým jménem je pro Spartu i celou soutěž Matěj Bliml, který přichází z AHL.
3: My ta střední generace, no, takže je to tam skvěle namixovaný a jsem rád, že tam prostě ty kluci jsou, protože se učím nejen od těch starších, ale i třeba i od těch mladších někde.
2: Říká nová posila Matěj Bliml a pokračuje i na adresu další posily Jiřího Sekáče, stálice Sparty, Filip Chlapík.
4: Kluci vypadají dobře, i do kabiny jsou skvělí. Já bych jenom trošku času se jí rozkoukal, protože ta česká liga je trošku specifická a je těžký se na to zvyknout hned. Samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, že začátek bude důležitý pro ty kluky.
2: V minulé sezóně se kromě hráčů měnili i trenéři. Po konci Pavla Grosse přišel na střídačku Jaroslav Nedvěd.
4: Teď jsem zjistil, že to by asi 6. den za mojich 5 let na Spartě, takže to je docela vtipný, ale po tom, co jsme tady zažili, tak je to takový skvělý mix toho nejlepšího, co tady bylo. A zase asi se budu opakovat, čas ukáže, jaký to je. Já si myslím, že i se ukáže, až se nebude dařit. Tam se vždycky pozná, jak umí reagovat a v tom je ta síla těch nejsilnějších vůdců.
2: Sparta v minulé sezóně došla do semifinále, kde potrápila pozdějšího vítěze z Pardubic až do 7. zápasu.
1: Já si myslím, abych ani neříkal favorit, ale jsou to prostě obhájci a všichni po nich půjdeme.
2: Přiznává trenér Patrik Augusta. Na utkání s Pardubicemi si ale fanoušci musí počkat až do 8. kola na začátek října. Sparta rozehraje sezonu příští středu v Olomouci, pak bude hrát ještě jednou venku, a to v pátek na Kladně, a až v úterý 22. září se naplní O2 Arena na první domácí duel Sparty proti Mladé Boleslavi. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Vnímat svět přes obrazovky mobilů a tabletů je dnes už pro děti spíš přirozené. Algoritmy je ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč je to svým způsobem nebezpečné a jak se k tomu jako rodiče postavit? O digitálním dětství, sociálních sítích, umělé inteligenci i o tom, proč zákazy často nefungují, bude mluvit Michaela Slusarev, autorka knihy Hry, sítě, Porno 2.0.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, 8:30. Anna Horáčková připravila zprávy.
4: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. V ropném terminálu v ruském Novorosijsku v noci na dnešek vypukl požár. Informoval o tom starosta města Andrej Kravčenko. Požár podle něj způsobily drony. Bezpilotní letouny zasáhly taky zařízení na těžbu plynu ve městě Nový Urengoj na severu Ruska. V objektu následně začalo hořet. Podle tamních úřadů šlo v oblasti o první dronový útok na zařízení těžící zemní plyn. Izrael podle ministra zahraničí Gideona Sára neplánuje přikročit k hromadným deportacím lidí z pásma Gazy. Kdo chce, může podle něj ale odejít dobrovolně. Ministr to řekl na tiskové konferenci k otevření izraelské ambasády ve Slovensku. Návrh na hromadné vysídlení Palestinců z Gazy předložili 2 jiní izraelští ministři. Podle šéfa rezortu obrany Izraele, Kace, jiné řešení než masové vysídlení pro Gazu neexistuje. A Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Vůbec nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně.
0: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové hrají dohrávku 5. kola šance ligy proti Plzni. Zápas sleduje reportér Mirko Vasič.
5: 76. minuta, stále 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Druhou dohrávku 5. kola dnes vyhráli fotbalisté Jablonce, kteří doma porazili Baník Ostrava 3-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Domašova, taky v Praze na náměstí IP Pavlova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 odklízejí následky nehody 2 nákladních aut. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte se až 30 minut v koloně. Dá se to objet, sjet na 168. kilometru a po silnici 602 objížďka je dobře průjezdná. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozor za sjezdem na Loštice. Na kilometru 241 auto po nehodě blokuje jeden pruh, dostalo smyk na mokré vozovce, ústě tam prší, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor u Polomy. Na kilometru 7,5 v omezení u sjezdu na Polom šetří policisté nehodu, projíždí se pomaleji a je tam kratší kolona. A v Praze se ucpává magistrála ve směru z muzea na Nuselský most. Je to kvůli nehodě na náměstí IP Pavlova, srazila tam tramvaj chodce a zasahují záchranáři. Kolona popojíždí už od hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Anonym Cyberleak na internetu zveřejňuje záběry z nedokončené hry GTA 6, píše Deník N.
2: Srazili tržní hodnotu vydavatelství Take-Two o zhruba 2 miliardy dolarů.
3: Na spuštění prodeje videohry GTA 6 čekají miliony zapálených fanoušků.
4: Je to největší událost entertainmentu všech dob.
5: Poslední díl GTA 5 vyšel už v roce 2013 a prodalo se přes 200 milionů jeho kopií.
0: Nejdražší, nejodkládanější a možná i nejočekávanější hra historie. Grand Theft Auto 6, nebo taky zkráceně GTA. Její vývojáři se probojovali na Netflix, čeká je soud, a zaútočili na ně hackři. Všechno to probereme s Jaromírem Mévaldem, spoluautorem herního pořadu Quest na Radio Wave. Dnes je středa, 9. září. It is what is, my friend. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
6: Já moc děkuju za pozvání.
0: Cokoliv si člověk teďka přečte o GTA 6, nebo takový pocit já mám, tak slyší samou chválu, zejména na ten nejnovější trailerový gameplay, ty herní záběry, které se dostaly na internet, které se objevily na internetové platformě Netflix. To je premiéra u her, nebo ve spolupráci vlastně Netflixu jakožto videoplatformy s herními společnostmi, ten zásah musí být obrovský, ne?
6: V případě Netflixu to premiéra je. Je to skutečně jako první případ toho, kdy za nějakou placenou službou se objevil trailer na takhle exponovanou hru. Hmm. Nicméně v tom herním prostředí to premiéra není. Už dříve jsme tady měli případy toho, kdy vlastně hudební stanice MTV měla premiéru na právě Grand Theft Auto San Andreas, což byl díl z roku 2004. Měla dokonce i exkluzivní premiéru konzole stanice MTV v roce 2005. Aha. Takže už jako nedá se říct, že by to bylo něco super nového, ale je pravda,
0: to mainstreamizace videoherního průmyslu ve vašich očích?
6: No, jako dá se říct, ano, že to je jako v zásadě snaha nakouknout za takovou jako skořápku toho, co si představujeme pod pojmem hráči. Tak vlastně oni se snaží šáhnout na ty nehráče, na ty lidi, kteří myslel, jako nehrajou tak často, ale nějaký vztah ke hrám mají, třeba v životě hráli jednu hru jako velkou, a snaží se vlastně oslovit i je.
0: Ono to mělo i takové filmové kontury, vlastně to, co bylo zveřejněno 30 minut nebo necelých 26 asi, ne? Poměrně velká porce na to, že ta hra má vyjít až asi za 2 měsíce, takže vývojáři ze společnosti Rockstar Games to takhle spunktovali s Netflixem. Bavíme se o 6. pokračování, řekněme určitě legendární hry Grand Theft Auto, hry na zločince v otevřeném prostředí jakéhosi fiktivního světa amerického města. Oslnilo vás to zveřejněné video? Protože jak říkám, všude čtu samou chválu. Good. Oh, don't we just chill here for a minute?
6: Jako v zásadě ostříleného hráče to nemohlo oslnit takovým tím způsobem, jak to působí na člověka, pro kterého to je třeba jeho druhé Grand Theft Auto. Protože když to vezmeme čistě fakticky, tak co to mohlo být? Jako bude to ukázka ze hry, která má teďko 6. díl, není to 6. díl jako takový, už těch her vyšlo spoustu v rámci značky Grand Theft Auto. Takže čím to může oslovit? Vždycky jako to bude ten stejný žánr. Vždycky to budou jako postavy, na které jako se budou snažit ty autoři nahlížet ještě před tím vydáním nějakým jako tajemným způsobem. To znamená, že nebudou chtít o nich prozrazovat úplně všechno. Ta jako kriminální část jako by té hry, tak tam 100% bude. Jako už jenom ten název Grand Theft Auto, to není jenom tak jako hezky znějící název, ale to je název skutečného přečinu vlastně v rámci amerických zákonů.
0: Velká automobilová loupež.
6: Přesně tak. Takže v rámci toho tam určitě budete krást auta ve městech, budete střílet ze zbraní, určitě tam budou mise, ve kterých musíte si poradit s větším množstvím nepřátel, a nebude to úplně jako mírumilovnými prostředky. To tam 100% bude. Na druhou stranu, oni, studio Rockstar, vývojáři vlastně hry Grand Theft Auto, oni koketují dost často s takovými jako podvratnými motivy. Že si člověk něco myslí, že to tam bude, ale nakonec se může ukázat, že hrajeme za 2 skryté policajty. Jo, že vlastně to nemusí být úplně jako, že hrajeme za 2 zločince. Já neříkám, že to tak bude, ale nepřekvapilo by mě to v rámci té tvorby Rockstaru.
0: Těch 26 minut nebo ta necelá půl hodina zveřejněná teď, jsou tam části jednotlivých misí, je tam část toho herního příběhu, toho, jak ta hra bude vypadat jako taková. Není toho naopak trochu příliš? A není to vyvolané tím, že spousta jiných herních záběrů teď uniká, protože se do té hry pustili hackři a ty to vzali po vlastní ose?
6: Ono se to vždycky zdá, že vlastně z té hry vidíme 30 minut, asi člověk řekne, ježišmarja, to jsme viděli úplně celou hru. Ale nikdy se to nepotvrdilo, nikdy se neukázalo to, že to, co jsme viděli v těch záběrech, je úplně přesně to, co jsme pak mohli zažít v té hře. Buď je to nějakým způsobem jako ohnuto do toho, aby to vypadalo dobře v tom traileru, anebo je to nějakým způsobem vytrženo z toho, co se vlastně reálně v té hře sice stane, ale my na to koukáme třeba jako od konce a v tom traileru nevidíme, že na to koukáme od konce. A je docela zajímavé si zahrát tu hru a pak se podívat znovu na ten trailer, zda nám něco prozradili. A vždycky se ukázalo, že ne. Že nám nikdy nic neprozradili, ale my jsme si strašně mysleli, jakožto ty, kteří hltají ten trailer a koukají na něj a myslí si, no jo, tak teď víme jako zápletku, no jo, tak teď víme tohleto. Tak nikdy se to neprokázalo.
0: Co ty hackři? Ta videa zveřejňuje hackerská skupina pod názvem CyberLeak, což je slovní hříčka na to, že leak je únik, ale leak je taky pórek, což je vlastně v ikonce té hackerské skupiny je postavička s pórkem na hlavě. Ta videa jsou reálná? Není to AI?
6: Dá se říct, že to je půl na půl. Že to jsou jak reálná videa, skutečně se hackerům povedlo
0: dostat se přímo do Rockstaru. Takzvanému buildu hry k nějaké verzi,
6: ano,
0: ještě ne hotové.
6: To už jako víme minimálně 2 roky, že se jim to povedlo vlastně se dostat dovnitř do té firmy, ať už nějakým sociálním inženýrstvím, nebo přímo tím, že jako udělali takzvaný brute force útok, to znamená, že se skutečně dostat do těch serverů, kam se nikdo nemá dostat. A je to kombinace. Je to kombinace ale toho, že když už máme možnost jako naplnit tu nějaký LLM model nebo něco takového nějakým způsobem, jako toto je reálná ukázka ze hry, ukaž mi, jak by to vypadalo, kdyby prostě se tam objevila další ulice v té hře. Tak ono to poměrně realisticky už teďko dovede vygenerovat na základě toho, že máme skutečně ty záběry, tak dovedeme vygenerovat záběry, které v té hře vůbec nejsou.
0: Jak často a kde ti hackři ty záběry zveřejňují? Zajímá se o to i policie? Protože to je samozřejmě něco, s čím Rockstar Games rozhodně nesouhlasí. Ano. Zveřejnili i prohlášení, ve kterém to označili za srdcervoucí, že se něco takového stalo.
7: Říct, že je pro nás únik záběrů z GTA 6 srdcervoucí, to by bylo ještě slabé slovo. Po všech těch letech jsme samozřejmě plánovali, že vám hru představíme úplně jinak.
6: Rockstar spolupracuje s policií, podal trestní oznámení na neznámého pachatele, nebo respektive na neznámého v rámci toho, že to je teda ta skupina, ale není personifikovaná, a že vydali prohlášení, tak to se není čemu udivit. Konec konců je to více jak 10 let jejich práce.
0: Je to tak?
6: A v rámci toho, když jako udělají někdo, nějaká takováhle skupina, takovou prostou krádež, tak prostě... Jak byste se bránil vy?
0: No ale je tam určitě nějaký motiv, proč to ti hackři dělají, ne? Zveřejnili i oni nějaký manifest nebo mluví o nějakém důvodu?
6: Ten důvod je z jejich úst takový hrozně vznešený. Takový jako, že poukazují na podmínky v rámci her, poukazují na podmínky v rámci vývoje, na podmínky toho, že vlastně se dneska vydávají takové jako neúplně dodělané hry, že se vydávají hry, které v podstatě dá se říct, že znalý hráč zná zápletku od začátku dokonce ještě dávno předtím, než ta hra vyjde. Takové jako věci, se kterými často hráči můžou souhlasit nebo na ně aspoň kývnout, jako no jo, na tom něco bude.
7: Žádná soukromá vyjednávání, žádné tiché dohody. Buď se to veřejnost dozví, nebo úniky nepřestanou.
6: Jenže zatím ještě existuje druhý motiv a ten je finanční. Protože oni v rámci toho, že vydávají ty úniky, tak oni dokonce nechávají hlasovat o tom, jaký únik bude příště. A za to si nechávají docela slušně zaplatit. Za to, že vydají něco nebo to druhé. A to už mi přijde jako skutečně, že odhalili takzvané karty a že zatím není žádná šlechetná věc, zatím není žádná věc, jako že jim záleží na hráčích, ale skutečně zatím jsou jenom ty peníze.
0: Oni zveřejnili i svůj vlastní kryptocoin, ne? Takže potom vybírají ty peníze teda přes kryptoměny.
6: Ano, přes kryptoměny, přesně tak.
0: A co s nima dělají?
6: Je to těžko dohledatelné, co s nimi dělají potom. Oni skutečně jako se zaklínají těmi šlechetnými záměry, ale už jenom tím, že udělali ten krok B a vydali ten svůj kryptocoin, skrz který v podstatě jako chtějí takzvaně nalížovat peníze, tak to si myslím, že je úplně jasný důkaz toho, že jejich záměry nejsou čisté a že skutečně je to v podstatě zloděj něco ukradne a je to hodně toho, co ukradl a teď si nechává zaplatit za to, že to postupně bude dávat mezi lidi. Kteří jsou samozřejmě lační potom.
0: Rozumím, z těch vznešenějších důvodů, které vy jste zmínil, můžeme do nich počítat i to a ptám se na to, jestli ty kroky CyberLeak nejsou i výrazem frustrace v reakci na to, co oznámila společnost Sony, totiž, že od příštího roku už nemají existovat žádné fyzické kopie her na PlayStation, na jednu z těch konzolí v té řadě PlayStation, Xbox a další, protože už by všechno mělo být prostě jenom digitálně.
6: to se jim spíš hodí do krámu. Jednoduchá odpověď na to je ne, nemá to s tím nic společného. Ta složitější odpověď je, že Sony to skutečně oznámila, Sony skutečně dala vědět, že jako od nějaké doby už přestane vydávat fyzicky herní nosiče.
0: Ale GTA taky nemá být už na fyzickém nosiči, už máte dostat jenom prázdnou krabici s kódem na stažení.
6: V zásadě ano, protože tohle to celé, proč vůbec jako GTA nemá být jako na tom fyzickém nosiči, je to, že se samozřejmě extrémně bojí toho, že by to někdo v těch lisovacích fabrikách, ve kterých se lisují ta DVDčka, respektive Blu-raye, takže by to v těch lisovacích fabrikách někdo ukradl. A to je velmi reálná obava. GTA prostě má takovýhle dosah, že by to skutečně někdo mohl, protože těch lisovacích fabrik to není jedna, to je prostě několik po světě. Takže se to může stát. A v takovou chvíli pochopitelně už jako nad tou hrou ztrácí kontrolu.
0: Když jste zmiňoval taky, že hackeři upozorňují na různé kontroverze ohledně pracovních podmínek vývojářů, tak tam se to týká i případu, kdy došlo k výpovědím zaměstnancům z britských poboček společnosti Rockstar Games, na které si stěžují tamní odbory. Bude to mimochodem řešit i soud. Tam je ten rozpor, kdy členové odboru tvrdí, že ti neoprávněně propuštění chtěli řešit vlastně svá práva v rámci odboru. Na druhou stranu Rockstar Games je vlastně obvinují z toho, že chtěli vynášet tajné informace z té společnosti, asi konkrétně právě o GTA někam ven.
6: Tam pravdu neznáme nikdo, ale pravda bude někde zhruba uprostřed, protože společnost Rockstar už víc než 20 let má velký reputační problém z pohledu toho, jakým způsobem nakládá se svými zaměstnanci a jakým způsobem nakládá se s jejich sociálními životy. Protože existuje tam takzvaná kultura crunche. Crunch rovná se v herní, nejen v herní mluvě, je to v podstatě nutnost dělat na té hře přes časy.
0: Ano.
6: Velmi zjednodušeně řečeno.
0: Zvlášť teda, když se blíží datum vydání, ano. Protože tam je těch prací potom nejvíc.
6: Přesně
0: samozřejmě,
6: tak.
0: Protože všichni zjišťují, že nestíhají.
6: A přesně tak. A v rámci toho už v době vydání Grand Theft Auto San Andreas, to je skutečně víc jak 20 let, v době vydání prvního Red Dead Redemption, opět hra od Rockstar Games 2010.
0: Ta westernovka.
6: V době vydání Grand Theft Auto 5 v 2013. Ve všech těle těch dobách se periodicky vrací vždycky to, že podmínky práce v Rockstar Games jsou lidově řečeno jako trochu tyranské.
0: Ta společnost by se asi bránila, kdyby vás slyšela.
6: Určitě,
0: ne?
6: Určitě by se bránila, nicméně jako to říkají ty zaměstnanci, kteří z toho Rockstaru odchází vlastně z důvodu těch podmínek. Ta společnost na druhou stranu se hájí tím, že jako nic z toho to nezamlčuje, že vlastně ona dává jakoby těm zaměstnancům možnost, že buď na té hře budou takhle pracovat, jako vlastně od nevidím do nevidím, dá se říct, anebo ne. Nebo můžou jít jinam. A nevadí to ani jedné straně, že prostě můžou jít jinam. Oni samozřejmě jako ve chvíli, kdy člověk začne pracovat na nějakém takhle jako strašně kreativním projektu, jako Grand Theft Auto, těžko se mu odchází. Těžko se mu prostě odchází z něčeho takového, z takového rozjetého projektu. Takže i ve chvíli, kdy jako vlastně já člověk nesouhlasím s těmi podmínkami, tak pořád bych na tom Grand Theft Auto nějakým způsobem pracovat chtěl a vlastně bych chtěl na tom pracovat v lepších podmínkách. A tohle to je vlastně to jablko sváru. Jako no.
0: Od nevidím do nevidím na GTA 6 pracují ti lidé už posledních 10 let?
6: Dá se říct, ano. Teď se píše rok 26, to znamená, že ta reálná produkce té hry nezačala v tom roce 2013, kdy vyšlo Grand Theft Auto 5, ale na druhou stranu už existovalo 100%, existoval na papíře minimálně koncept, jak bude vypadat další díl. Většinou se do té reálné produkce chodí tak rok, dva po vydání toho předchozího, záleží, co to je za hru. A předtím se samozřejmě dělají spousta přípravných prací, zjišťuje se, kde by se to mohlo odehrávat, jakým způsobem to bude vlastně odlišné od toho předchozího dílu, jak to bude navazovat, zda to bude navazovat a tak dále. To jsou vlastně ty práce, které se dají dělat ještě předtím, než se takzvaně kopne do země a začne se jako skutečně na té hře jako pracovat. To zní jako hrozně, když říkám, že se na tom jeden, dva roky skoro nepracuje, a to není pravda úplně. A na té hře se skutečně intenzivně určitě pracuje 10 let, to víme, protože
0: to je strašně dlouho.
6: Je to strašně
0: takhle dlouho se na hrách nepracuje.
6: To je pravda, to je pravda.
0: Taky ta hra má stát miliardu nebo miliardu a půl až dolarů podle odhadu.
6: No, to si myslím, že je hodně střízlivý odhad.
0: Navíc ještě.
6: Protože skutečně Grand Theft Auto je v tomto extrémní výjimka. To není tak, že jako vezmeme Grand Theft Auto a vedle toho posadíme nějaké další hry a budeme je srovnávat. Jako skutečně Grand Theft Auto je někde tamhle nahoře a někde pod tím se nachází ten zbytek. Jako samozřejmě tam
0: zbytek
6: něco
0: jako jaké tituly třeba, abychom to dokázali porovnat?
6: No, v rámci jako těch jako řekněme drahých nebo těch skutečně jako vysokoprofilových titulů, tak to je třeba například série Call of Duty. Když to vezmeme z pohledu času, jak dlouho se na té hře, tak třeba World of Warcraft je takovým titulem, Fortnite určitě je takovým titulem, ale opět z pohledu času a například takovým titulem může být do jisté míry třeba Destiny, což je jako vlastně takový dneska už řekněme ne zapomenutý titul, ale skutečně to vyšlo už dávno, dávno. A mělo to jako ve své době takový velký hype, finanční hype, že vlastně se říkal, to je nejdražší hra všech dob. Jo. Protože to mělo stát 500 milionů dolarů, ale neřeklo se to jako takové poznámka pod čarou, že to je rozpočet na 3 díly, ne na jeden.
0: A v případě Call of Duty legendární taky střílečka, podobně dlouhá série jako GTA, tak tam to bylo asi 800 milionů dolarů. Mm-hmm. Pořád jsme ve stovkách milionů dolarů, tady budeme přes miliardu a půl možná.
6: To by určitě zajímalo, co na tom stojí tolik peněz.
0: Co stojí tolik peněz?
6: Jednak ten čas samozřejmě. Tam jako na tom se dělá jako strašně dlouho. I kdybychom počítali, řekněme, střízlivě těch 10 let, tak na tom budou dělat stovky lidí. Stovky lidí krát 10 let, už tohle to nám jako naroste. Druhá věc je to, že v rámci Grand Theft Auto jako hry se nemůže počítat jenom s tím, že prostě postaví se město, nějaký postavy se tam dají, ten příběh, nějaký animačky do toho příběhu a máme hotovo. To vlastně je jako tak třeba 30% jako té hry. Zbylých těch 70, tak je onlineová komponenta. A vzhledem k tomu, že Grand Theft Auto 5 vyšlo v tom roce 2013 a takový jako řekněme, běžný život hry se stává z toho, že lidé dohrají kampaň, pak se část z nich přesune do multiplayeru a někteří na ní úplně zapomenou, že existuje, tak tohle to probíhá třeba v prvním roce dvou.
0: Mm-hmm. Multiplayer je, že hrajete s ostatními hráči po síti, takže že se přesunete vlastně do toho online světa. Mm-hmm.
6: Přesně tak.
0: Na to teda potom vsází ta studia právě proto, že z toho pak mají ano. další peníze.
6: Přesně tak. A Grand Theft Auto tohle to úplně rozkopalo. Protože ta hra se hraje dodnes dostává podporu a to je skutečně v rámci her celkově, je to výjimka. World of Warcraft je podobně na tom, to znamená, je to hra, která dostává tu podporu, už jako ten zájem těch hráčů jako velmi opadl, ale pořád to hrajou miliony lidí, takže to jako opadlo, ale jenom na miliony, jednotky milionů.
0: Tak to je hra z fantasy světa, role-playing game, takzvaně hra na hrdiny v podstatě.
6: Přesně tak.
0: Ale k tomu je navázané taky, musíte doříct, filmy jsou k tomu navázané, ano. Knihy jsou k tomu navázané, to je celý mikrosvět, nebo možná v tuhle chvíli.
6: Ano, a právě, zatímco Grand Theft Auto je jenom ta hra. To nemá žádný film, nemá to žádný komiks, nemá to žádnou televizní sérii. To je skutečně jenom ta hra.
0: Zatím,
6: přesně tak. To je dobrý dodatek. Ale v rámci toho, co na tom trvá tak dlouho, tak ten síťový kód je extrémně těžké jako udělat. Protože skutečně Grand Theft Auto 5 je, nemám teď úplně přesnou statistiku, a buď je to první nebo druhá nejprodávanější hra všech dob. A v rámci toho jako neustále se nabalují noví a noví hráči. A noví hráči nehrajou ten příběh, ale hrajou tu online část, tu online multiplayerovou složku a skutečně ten kód a vlastně co tam dělají, co jako je ta náplň jako toho, že, protože to není jenom, že připojím se do světa a tam si jako chodím s panáčkem, tam je na ně připraven jako další příběh, tam je na ně připraven další třeba akciový trh, je tam na ně připraven jako možnost hrát závodní výzvy, je tam možnost jako hrát nějaké přepadení bank prostě jako s ostatními a jenom tohle to dá dohromady, jako celou tuhle tu věc dát dohromady. I když už máte za sebou tu zkušenost, tak jenom tohle to jako zabere tak neuvěřitelné množství času a těch zdrojů lidských a technických, že mně vlastně přijde jako neuvěřitelný, že to trvalo jenom 10 let.
0: No tak ne, že jste to jednou udělali. Já si pamatuju, já jsem naposled hrál GTA 3 Vice City, to už je teda hodně, hodně dávno, tak oni to udělali už několikrát. K těm číslům. První den, co vyšlo GTA 5 v roce 2013, vydělalo 800 milionů dolarů, jenom ten první den. Což je teda fascinující číslo. Take-Two, což je mateřská společnost Rockstar Games, teď očekává, že v příštím fiskálním roce její tržby přesáhnou 8 miliard dolarů. Do velké míry to určitě bude dané právě tím, že
6: bude jenom GTA.
0: V listopadu má vyjít GTA 6. To, že to celé je hra na derebáky, celá ta série je jenom o tom v podstatě. To nevyvolává nějaké pozdvižení?
6: Oni úplně na začátku, když vycházelo první Grand Theft Auto, tak skutečně
0: Rockstar... V 90. letech teda.
6: V roce 97.
0: 90. tak.
6: Tak no. Skutečně Rockstar byl tak si vědom toho, že to je hra, která má negativní PR úplně ještě předtím, než jako se prodá první kopie, že si najeli britského lovce senzací Maxe Clifforda, který v podstatě jako kolem té hry vybudoval extrémně negativní PR, ale cíleně. Kolem toho prvního dílu a vlastně skrz to se to zašlo na bal, protože Grand Theft Auto 1, to nebyla ničím ve své době extrémně zvláštní hra, to jako prostě byla ta hra, sice bylo ve dvou rozměrech, ne ve třech, jako to máme teď, ale byla to v podstatě stejná věc, jako je Grand Theft Auto 6. Už to hodně přeženu teda. A v rámci toho bylo potřeba vytvořit kolem té hry příběh. A ten příběh se vytvořil negativní, ale fungoval. A stejně tak jako v průběhu těch x let, x dílů, jako ať už se bavíme o tom Vice City, o tom Grand Theft Auto 3, o tom San Andreas, což jsou vlastně hry z počátku 0. let, tak vlastně v rámci toho vždycky najdete nějakou kontroverzi. Ať už to bylo, tady je vyobrazení Kubánců v negativním světle, nebo tady je prostě sexuální minihra, na kterou autoři, jakože dělám uvozovky, zapomněli a nechali ji tam a můžete ji odhalit jenom po zadání nějakého kódu.
0: Ale teda oficiálně je to omezené pro děti do určitého věku.
6: Hra je od 18.
0: Od 18 let, ale říkám, je to oficiální omezení, ale samozřejmě realita může být jiná.
6: Ano, přesně tak. A samozřejmě jako nedělám si iluze, tu hru nehrají jenom 18-letí, ale jako ano, oni samozřejmě dělají maximum pro to, aby to odlišili. Dokonce v některých zemích byly některé předchozí díly zakázané, aby se tam vůbec nemohli prodávat skrz to, co se tam vlastně děje v těch hrách občas. Nicméně, není to jenom to o tom, že v té hře se musí střílet. V té hře se dělá spoustu jiných věcí, ale samozřejmě to střílení je nejvíc explicitní z toho, takže jako dává smysl, že se na to člověk nejvíc zaměří.
0: Taky to není ale jediná hra, ve které se samozřejmě střílí, tak zmiňovali jsme Call of Duty například a podobně. Na podzim má vyjít, v půlce listopadu má vyjít GTA 6, teda po mnoha odloženích, tak je otázka, jestli se ho skutečně dočkáme. Samozřejmě existuje ten internetový fór, že se stala spousta věcí ještě předtím, než vyšlo GTA 6, včetně teda nové epizody Vinohradské 12 GTA 6, která vychází ještě před vydáním GTA 6. Celá řada vývojářů a společností distributorských a vydavatelských odkládá své hry nebo vydání svých her z tohoto podzimu dál právě kvůli tomu, že nechtějí soupeřit s GTA. Jeden příklad za všechny Lords of the Fallen, druhé pokračování taky mimochodem. Nepokřiví to ten podzimní trh a co očekáváte, že se stane? Nemůže to být nakonec zklamání?
6: To je dobrá otázka. Jestli to může nebo nemůže být zklamání.
0: Protože je tady celá řada dalších her, GTA není jediné.
6: Takhle, je 100%, že to vyjde. Teď už jako nemůže, pokud jako se nezhroutí fyzicky ty kanceláře Rockstaru, tak jako to skutečně musí vyjít v podstatě.
0: Možná to dřív vydají hackři.
6: No, to je taky možnost, ale i kdyby to vydali hackři předtím, i kdyby se stalo to, že vlastně třeba zítra vyjde kompletní průchod tou hrou, už to nemůže ohrozit to, že to vyjde letos na podzim. Mně vlastně přišlo úsměvné, když jste zmínil The Lords of the Fallen 2, protože to je brouk na podrážce, jako Grand Theft Auto 6, jako tou velikostí té hry a takovým jako tou důležitostí. To je jako, to je hra, která nikoho nezajímá v úvozovkách v rámci toho, jako jak velké je Grand Theft Auto 6, protože to ani nebudou hrát stejní lidé. To Grand Theft Auto je tak extrémní fenomén a tak extrémně silná věc, že to se dostane, podobně jako třeba to bylo u Kingdom Come 2, tak to se dostane i k lidem, kteří v životě nemuseli hrát žádnou hru, už jenom tím, že třeba o tom slyší ve Vinohradské 12.
0: No, nebo to viděli na tom Netflixu.
6: Například. Ale v podstatě oni, to nebude jako, že by je to podnítilo k tomu, aby se začali zajímat o hry a začali si zjišťovat, jako, jak to bylo s tou sérií předtím a zahrál si nějaký předchozí díl, nebo jako šli do herního obchodu nebo na virtuální herní obchod a tam si koupili nějakou jinou hru. Ne, ono jim bude stačit Grand Theft Auto 6, protože to je hra skutečně na příštích 15 let. Možná podle toho, jak se to jako vyvrbí vlastně ta online komponenta, o které toho zatím moc nevíme, tak skutečně to může být jako takový druhý svět pro spoustu lidí.
0: Dobrá, díky, že jste přišel a že jsme si o GTA 6 mohli něco říct.
6: Já děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jarda Mévald, dlouholetý herní novinář a spoluautor pořadu Quest na rádiu Wave. Probírali jsme spolu GTA 6, nejočekávanější hru podzimu, desetiletí, možná i historie. Kdo jste si ještě nestihli pustit rekonstrukci Havlova dálkového výslechu, tak teď po Vinohradské 12 je ta nejlepší příležitost. Kolegové z Českého rozhlasu Plus a spisovatel Pavel Kosatík udělali skvělý kus práce a tahle ta nová šestidílná dokusérie už je celá venku. Určitě si ji dejte. Naslyšenou zítra.

0: Jana, prosím.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál 21 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
4: Poslanci jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh jim vrátil Senát. Obchodní válka mezi USA a Kanadou se vyhrocuje. Spojené státy zakážou od konce září dovoz některých mléčných výrobků i většinu alkoholu ze sousední země. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v dohrávce 5. kola šance ligy z Plzní. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě i 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Díky převaze vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu ale kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu dostane k podpisu ještě prezident. Teď poslanci jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. I tento vládní zákon se do sněmovny vrátil ze Senátu s návrhy na změny. Více řekne na Radiožurnálu krátce po zprávách náš reportér. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které společnost ušetřila při rekultivaci lomu ČSA. Ministerstvo chce peníze obcím přidělovat přes Státní fond životního prostředí. Firma ale trvá na tom, že to udělá sama.
5: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
6: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
7: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
6: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. USA plánují do konce září zakázat dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů nebo motorek. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Kanada diskriminovala americký biznis cly na auta. Nařídil proto taky dodatečně spoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa včera zavedla jako odpověď na první vlnu amerických tarifů odvetná cla. Kanaďané navíc na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři zkontrolovali svá hesla a používali jen ta silná. Kriminalisté totiž teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
8: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
9: Sport. Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Závodu seriálu Mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech se v neděli zúčastní i britský dvojnásobný olympijský vítěz Alexí. Čeští reprezentanti budou mít čtyřčlenné zastoupení v mužské i ženské kategorii. Zahraniční hvězdy, které vzbudí největší zájem, představuje ředitel závodu Vladimír Malý.
10: Takhle nabitá startovní listina za celých 21 let, kdy závody pořádáme, ještě nebyla. Moc nás těší, že se zúčastní aktuální olympijský vítěz Alexí, kterého několik let za sebou do Karlových Varů zveme. Máme skvělé Němce Henryho Gráfa, Líza Terčová. Už v loni do Karlových Varů přijelo několik autobusů německých fanoušků. Dělají tam perfektní atmosféru.
9: Závod seriálu Mistrovství světa v triatlonu se v Karlových Varech v neděli uskuteční kvůli změně formátu a vysokým nákladům podruhé a nejspíš i naposledy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Domašova a na D35 u Loštic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic. Tam se napojíte zpět na dálnici. Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí opatrně v obou směrech v okolí Loštic. Na kilometru 241 havarovalo ve směru do Olomouce auto v levém pruhu a narazilo do svodidel.
12: Přijížděl se tam hasiči teďka, takže asi to je čerstvý něco. A je to, jsou vyvrácený svodidla i do protisměru, jo? Takže bacha i z Olomouce na Mohelnicí.
11: A v Praze čekejte kolonu na magistrále ve směru z Muzea k Nuselskému mostu. Na náměstí IP Pavlova zasahují záchranáři u srážky chodce s tramvají. Popojíždět budete od hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekejte oblačno až polojasno, na horách se výjimečně přidají slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. To byly zprávy. A teď už se za mikrofon večerního radiožurnálu vrací Vojtěch Bidrman.
3: Přesně za měsíc nás čekají komunální a senátní volby a tak na radiožurnálu rozjíždíme sérii předvolebních debat. Ta úvodní bude ze západočeské Aše. Jak tam chtějí řešit nedostatek lékařů? Senioři a rodiny s dětmi musí za ambulantními specialisty dojíždět i desítky kilometrů. Tak jak nalákat a udržet mladé lékaře ve městě? Ve speciálním předvolebním projektu radiožurnálu se zítra zeptáme zástupců všech kandidujících uskupení. A bude to mezi 17. a 18. hodinou.
0: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Ve sněmovně se dnes opět řešil vládní návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Poslancům ho vrátili senátoři, měli totiž výhrady. EET je jednou z vládních priorit. Koalice si od systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Opozice to ale zpochybňuje. Jestli už poslanci rozhodli, prozradí náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojtěchu, dobrý večer.
1: Dobrý večer ze sněmovny, ono už se k tomu chvíli schylovalo, předsedající dokonce svolával poslance k tomu hlasování, pak se ale přece jenom ta debata ještě na poslední chvíli trochu rozproudila ji ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která shrnovala ty důvody, proč EET je potřeba a proč tu senátní verzi nepodpoří. Co je tedy zásadní, koalice avizovala, že senátory přehlasuje, mohlo by to být možná každou chvílí, teď se hlásí ještě 4 poslanci s faktickými poznámkami, tak uvidíme, kdy na to hlasování dojde.
0: Přesně senátorům vadí, jaké změny navrhli?
1: Senátoři chtěli například od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Upozorňovali, že touto otázkou se v minulosti zabýval i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl.
2: Přijetí senátních návrhů by oslabilo účinnost evidence, rozšířilo počet výjimek a vytvořilo další nerovnosti mezi podnikateli. Nenechme z moderního systému udělat evidenci postavenou na pravidle, která neodpovídají současným platebním návykům.
1: Ministryně financí slibuje, že tentokrát podnikatelé například nebudou muset tisknout účtenky, jako to bylo u té první verze EET před lety. Všechny informace k těm chystaným změnám živnostníci a firmy najdou na eet.gov.cz. Opozice dnes v podstatě opakovala argumenty, proč s elektronickou evidencí nesouhlasí, zpochybňuje pozitivní dopady toho systému. Důvody toho nesouhlasu detailněji vysvětloval třeba za ODS Vojtěch Munzar.
3: Ne proto, že bychom chtěli rezignovat na výběr daní, ale proto, že plošná kontrola všech není správnou odpovědí na pochybení některých. Nemá se totiž nechávat po škole celá třída, protože zlobil jediný žák. EET nenarovnává podnikatelské prostředí, naopak více zatěžuje malé živnostníky.
1: Další opoziční poslanci pak upozorňovali, že o část výnosů z EET stát přijde, protože je rovnou utratí za nové výdaje, třeba za návrat školkovného. Pokud tedy dnes poslanci přehlasují senát, tak ten vládní návrh posoudí prezident.
0: Poslanci ale hlasovali taky o další normě, která se vrátila ze senátu, konkrétně o novele stavebního zákona. Sněmovna horní komoru přehlasovala, tak jak silnou podporu nakonec koalice pro stavební zákon našla?
1: Jasnou většinu 105 koaličních poslanců, potřeba pro přehlasování senátu jich bylo, připomínám, 101. Na rozdíl od EET, které senátoři vrátili s výhradami, tak stavební zákon rovnou zamítli jako celek. Koalice tak měla možnost buď trvat na svém, anebo tu novelu hodit pod stůl. Vláda počítá se vznikem centrální stavební správy, od té novely si slibuje rychlejší povolování staveb. I při tom opakovaném projednávání nicméně zaznívala i kritika opozice. Ta se obává, že pro nový úřad nebude dostatek úředníků a taky varuje, že úprava pravidel nahrává velkým developerům. Koalice to odmítá, podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO budou pro všechny platit stejná pravidla. Taky tento zákon tedy teď míří k posouzení za prezidentem.
0: Ve večerním radiožurnálu jsme se živě spojili s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Díky, Vojto, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký večer ze sněmovny.

Domácí týmy dominovaly pod večerním zápasům fotbalové ligy mistrů. Barcelona zničila Feyenoord Rotterdam 5-1, dvakrát se trefil Rafinha, jednu branku přidal i Lamine Yamal. No a VfB Stuttgart porazil Viking Stavanger z Norska 3-1. Všechny góly domácích vstřelil Demirovič. V 21 hodin začaly zbylé 4 dnešní zápasy a padl v nich zatím jediný gól. Sporting Lisabon doma prohrává s Galatasarayem Istanbul 0-1. Další sportovní zprávy už za moment.

0: Fotbalová šance liga dnes dohrála své páté kolo. Hradec Králové doma remizoval s Viktorií Plzeň 0-0 a Jablonec přehrál ostravský Baník 3-0. I přesto, že za něj tentokrát nenastoupil letos neobyčejně gólový Martin Cedidla. A teď sportovní přehled Radiožurnálu a Tereza Cedidlová, vítám tě.
1: Dobrý večer. Sport. Jablonečtí naplno bodovali po třech zápasech bez výhry. Trefili se Novák, Růsek a Polidar. Ostravští dohrávali od 50. minuty v 10, když červenou kartu viděl Matěj Chaluš. Jablonecký trenér Luboš Kozel byl po utkání s výkonem svých svěřenců spokojený.
2: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gól Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gól.
1: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. Důvody svého odchodu popisuje Kotrba.
3: Vědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla. Které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
1: Kateřina Siňáková už za pár desítek minut nastoupí do semifinále čtyř hry na tenisovém US Open. Po 22. hodině se společně s domácí Taylor Townsendovou utkají s turnajovými osmičkami Mertensovou a Schneiderovou. Po posledním vyhraném zápase se Siňáková vyjádřila k tomu, že jí velká vytíženost, tedy to, že hraje každý den na turnaji, vyhovuje.
4: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li dva dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.

0: Radiožurnál 9:30. Anna Horáčková pro vás má zprávy.
1: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. O příspěvek Španělé požádali na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky v zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratu osob, které v Ceutě pobývají nelegálně. Prezident Aleksandr Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už víc než rok a půl protestují proti současné vládě. Začaly demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zemřelo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. A cenu Grazia Stiby pro mladé za pozitivní vliv na společnost večer dostal mimo jiné 11-letý Ondřej, který svým projektem inspiruje a rozesmívá dětské onkologické pacienty. V kategorii střední školy získal ocenění 19-letý student Vojtěch za projekt Galerie Podchod, kulturní prostor u Kubánského náměstí v Praze. Prostřednictvím výstav propojuje mladé autory s etablovanými umělci. Ceny Grazia Stiby pořádá program Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni. Sport. Fotbalisté Olomouce vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově. V penaltovém rozstřelu prohráli 3-4 a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Naopak fotbalisté Sparty vstoupili do domácího poháru drtivou výhrou 5-0 nad Žižkovem a zvítězili tak po dvou ligových porážkách za sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Domašova a nehoda na D35 u Loštic. Na dálnici D1 čekejte zdržení ve směru z Prahy do Brna. Brzdit se začíná už u 9 křížů a popojíždět budete na kilometr 175. Tam odklízí následky nehody dvou kamionů a jede se jen levým pruhem. Zdržení je asi na 25 minut. Sjíždět můžete exitem 168 a zpět na dálnici se vrátit u Ostrovačic. Objízdná trasa je průjezdná dobře. Na D35 mezi Mohelnicí a Olomoucí jeďte velmi opatrně v obou směrech u Loštic. Na kilometru 241,5 havarovalo směrem do Olomouce auto v levém pruhu. Narazilo do svodidel a ta jsou vyboulená do protisměru i po cestě do Mohelnice, tedy velmi opatrně. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem dejte pozor u obce Nesovice. Těsně za výjezdem z obce se srazila dvě osobní auta a provoz je tu řízený kyvadlově. V obou směrech naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty od 16 do 21 stupňů, na jihu Moravy až 23 a na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
0: A hned ještě doplním novinky z dolní komory parlamentu. Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a stvrdila svou verzi. Senát chtěl mimo jiné vyjmout z EET bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Taky o tom ještě dnes večer na radiožurnálu uslyšíte podrobněji.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Září je na Radiožurnálu měsícem Václava Havla. První český prezident se narodil před 90 a zemřel před 15 lety. Proto jsme připravili reportážní seriál Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán. Stejně tak nabízíme rekonstrukci dálkového výslechu na Českém rozhlasu Plus. Dvojka odvysílá speciální tobogán z pražské křižovatky a máme taky novou rozhlasovou inscenaci Havlovy audience na Vltavě. Režisér Lukáš Lavica obsadil do hlavních rolí Martina Mišičku a Ivana Trojana. Všechny materiály najdete taky na speciálních webových stránkách havel.rozhlas.cz.

0: Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka, tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 1983. Ode dneška jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavou procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: Je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bych, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Radiožurnál. We were staring down disaster.

0: Dva a čtvrt roku byl Jakub Kotrba v čele Českého tenisového svazu. To je zpráva, kterou teď ve večerním radiožurnálu rozebereme podrobněji. Do funkce nastoupil Kotrba v červnu 2024 po odchodu dlouholetého předsedy Iva Kaderky, který tehdy čelil trestnímu stíhání v souvislosti s hospodařením se státními dotacemi. Formálně podá Kotrba svou rezignaci na konci září a vedení svazu ji o dva měsíce později předá Petru Pálovi. Co po sobě ve vedení českého tenisu Jakub Kotrba zanechává, přiblíží Tereza Cedidlová z naší sportovní redakce, tak ti ještě jednou přeju dobrý večer.
1: Hezký večer. Jakub Kotrba přebíral Český tenisový svaz v době, kdy se organizace musela vypořádat nejen se změnou vedení, ale také s finančními problémy spojenými s předchozím obdobím. V odpoledním vysílání radiožurnálu Sport řekl, že po několika letech se hospodaření svazu podařilo stabilizovat.
2: Beru to tak, že jsou tady pozitivní projekty, svaz skončí v zisku letos, když dobře dopadne Davis Cup.
0: Kotrba během svého působení taky měnil samotné fungování svazu. Můžeš připomenout, co konkrétně se mu podařilo zavést?
1: Jednou z oblastí byly nové technologie a servis kolem domácích turnajů. Změny se týkaly například způsobu, jakým mohou fanoušci sledovat jejich průběh. Podle Kotrby ale právě rozvoj těchto projektů zároveň přinesl další práci spojenou s jejich provozem.
2: Nám se podařilo zrealizovat spousta věcí, digitalizovat ten svaz, zavést live score, přímé přenosy z turnajů a tak dále. Ale to jsou prostě věci, které na začátku nebyly. A teď vám zabírají poměrně dost času, když je chcete dotáhnout do dokonalosti.
0: Vedle nových projektů ale svaz taky řeší finanční závazky z minulosti. Terezo, jak jsou velké?
1: Jde o částku 25 milionů korun vůči finančnímu úřadu. Ta zůstává splatná a svazy postupně hradí podle dohodnutého splátkového kalendáře. Jak konkrétně splácení nastavené, popsal Kotrba.
2: Tohle je stále v řešení. Ta částka za těch 25 milionů je splatná. Tenisový svaz se dohodl s finančním úřadem na splátkovém kalendáři. Ten splátkový kalendář ve výši 700 tisíc měsíčně je řádně splácen. Je na to nastaveno cash flow svazu. Nemělo by to nijak ohrozit fungování svazu.
0: Ještě by mě zajímala, Terezo, jedna věc. Proč Jakub Kotrba odchází zrovna teď?
1: Jako důvod uvádí časovou náročnost funkce. Práci předsedy už podle svých slov nedokáže dlouhodobě skloubit s dalšími profesními a osobními povinnostmi. Jak už bylo zmíněno, rezignaci formálně podá k 30. září. Kvůli zachování kontinuity ale svaz povede ještě do konce listopadu. Potom vedení převezme současný první místopředseda Petr Pála, který je součástí předsednictva od roku 2024.
0: Český tenisový svaz tady bude mít po více než dvou letech nového předsedu. Jakub Kotrba oznámil rezignaci. A ještě jednou zopakuji, že na konci listopadu předá vedení organizace Petru Pálovi. Tereza Cedidlová z naší sportovní redakce o tom teď mluvila pro večerní radiožurnál. Terezo, ještě jednou ti děkuju a přeju ti hezký zbytek večera.
1: Díky, naslyšenou.

0: Jana, prosím.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál 22 hodin. Anna Horáčková pro vás má zprávy.
4: Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, schválila původní vládní návrh. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tenistka Rybakinová bude světovou jedničkou, sesadí Bělorusku Sabalenkovou. A počasí zítra bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm a teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna dnes odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Taky novelu stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
6: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
4: Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Pražský vrchní soud dnes pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
7: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
4: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek.
5: Sport.
4: Tenistka Rybakinová z Kazachstánu bude díky postupu do osmifinále US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku tak se sadí Sabalenkovou z Běloruska, která je v čele nepřetržitě 99 týdnů. Po nedělní porážce 0-4 v Mladé Boleslavi utrpěli fotbalisté Baníku Ostrava další vysokou porážku. V Jablonci prohráli v dohrávce 5. kola šance ligy se Severočechy 0-3. Pocity z nevydařeného duelu popsal po zápase záložník Jiří Boula.
8: Pocit zklamání z těch výsledků, když ta hra nějaký parametry má, ale stáváme hodně gólů, takže to pak působí tak, že to přijde v ní meč. Ale máme to nějak nastavený nějakou cestu a věříme tomu, že se to zlomí.
4: Ve druhém zápase dohrávky 5. kola remizovali fotbalisté Hradce Králové z Plzní 0-0. Týmy si nechali zápasy odložit kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Domašova a nehoda na D35 u Loštic.
0: Na dálnici D1 čekejte už jen kratší zdržení směrem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Domašov se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na kilometru 175. Její následky se už podařilo odstranit, jede se oběma pruhy, takže trpělivost. Na dálnici D35 stále opatrně z Bohelnice na Olomouc za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 241,5 narazilo osobní auto do svodidel, na místě zasahovali i hasiči. Svodidla jsou navíc vyboulená do protisměru, takže dejte pozor, i pokud jedete z Olomouce do Mohelnice. A na Pražském okruhu z letiště směrem k dálnici D1 se brzdí do kratší kolony za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru silničáři kvůli práci na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh, zdržení ale maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat. Ochladí se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně přidají slabé přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
9: Profesor Jan Hejátko vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC Masarykově univerzity. Už jste viděl, pane profesore, jak jsem se zadrhnul u té proteomiky. Co to je proteomika?
10: Proteomika zkoumá proteiny, co znamená vlastně látky, které jsou kódovány větší částí nebo nějakou prostě jistou částí, řekněme to tak, genomu u všech organismů. Čili jsou to vlastně ty efektorové molekuly. Jedny z těch nejdůležitějších efektorových molekul, které potom řídí, jak ta rostlina nebo ten organismus vypadá.
9: To bude součást našeho rozhovoru, kvůli kterému jste přijel z Brna, z vašeho ústavu. Vlastně přijel jste den poté, co na 3/4 stanic v Česku byly překonány teplotní rekordy pro 8. září. Maximální teplota byla 33,5 stupně Celsia. Je to pro vaši práci, to, co se děje v počasí, i nějaký akcelerátor, že na vás tlačí, dělejte už rychle, dělejte ty výzkumy rychle, ať máme plodiny odolné suchu a můžeme dál zasévat a sklízet?
10: Dá se to tak říct. Nikdo nad námi nestojí, aby nám říkal, co máme dělat. V tom je krása té vědecké práce, že nás může vést na první místě zvědavost, pokud na to dostaneme peníze, což je poslední dobou čím dál tím těžší. Ale je to samozřejmě jeden z důležitých motivů, protože všichni, kdo dělají vědu, nebo drtivá většina z nich určitě chtějí, aby ta práce k něčemu byla. Takže když vidíme, jaká je situace, tak samozřejmě to nikoho nenechává chladným.
9: Ale asi byste taky byli možná radši, když by vám to ubralo práci, kdyby se řešila spíš příčina než následek a kdyby člověk se choval ohleduplně tak, abyste nemuseli bádat nad tím, jak eventuálně opravit tu rostlinu tak, aby odolala suchu, soli a dalším.
10: Určitě, a ono bez jaksi boje na vícero frontách, to znamená i bez řešení, zejména bez řešení těch příčin, to určitě nepůjde.
9: Profesor Jan Hejátko je hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.

0: Profesor Jan Hejátko vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC Masarykovy univerzity. Pane profesore, tak začněme tím, co dělají rostliny, když udeří vedro?
1: No, tak rostliny dělají spoustu věcí. První věc, kterou rostliny udělají, je, že když je opravdu hodně teplo, tak přiškrtí takzvané průduchy.
0: To znamená,
1: v listech, to znamená, to jsou otvory, kterými vyměňují vlastně vodní páru, vypouštějí vodní páru a přijímají oxid uhličitý, který potřebují k tomu, aby vlastně fotosyntetizovali, vytvářeli cukr z oxidu uhličitého z prostředí. Čili to je první věc.
0: Můžu se doptat?
1: Ano.
0: Vždycky je to něco za něco. Co jí tahle, řekněme, úspora stojí, tu rostlinu?
1: Stojí to, že jednak teda sníží přívod CO2, to znamená sníží množství produkovaného cukru, to je první věc. A druhá věc je, a velmi důležitá právě vzhledem k té teplotě, na kterou jste se ptal, rostlina pomocí takzvané transpirace, to znamená vlastně vypařováním vody přes průduchy, chladí samu sebe. To je věc, kterou možná si leckdo neuvědomí. Já sám jsem byl překvapený, když jsem se podíval termokamerou na rostlinu, kterou normálně naši modelovou huseniče, kterou rosteme za našich kontrolovaných podmínek, tak ta rostlina je o 2, 3, 4 stupně chladnější než ten substrát, ve kterém roste. A to je právě díky tomu, že může aktivně ochlazovat, transpirovat. To znamená, že vlastně to sucho má devastující účinek, zejména proto, že jednak zabraňuje růstu té rostliny, ale zároveň vlastně poškozuje zejména horkem.
0: Ona se chladí zejména listy, chápu to
1: ano,
0: dobře.
1: Ano, ano.
0: Některá rostlina po zalití zase hned, téměř hned ožije. U jiné už tohoto efektu nedocílíme. Kde je ta hranice?
1: To je velmi, bych řekl, specifické. Týká se to jednotlivých druhů. Tady ty schopnosti, jak si znovu obnovit své tělo, jsou různé, mohou být velmi extrémní. Ale závisí to prostě na typu adaptace, kterou ten daný druh si vytvořil během evoluce.
0: Rostlina přijímá vláhu tedy svým kořenovým systémem. Kořeny nemají žádnou mapu toho podzemí, kde žijí, kde působí, kde se vyvíjejí. Jak poznají, kterým směrem má smysl růst a jaké nové větve zase vytvářet? Co v nich je?
1: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Rostliny mají schopnost takzvaného hydrotropismu nebo kořeny rostlin, to znamená dokážou vnímat, kde je vlhkost v té půdě. Ten mechanismus toho vnímání ještě není úplně jasný, nicméně to, co se ví, tak to se týká, co se týká mého oboru, rostliny hormonů, že právě rostlinné hormony se podílejí na tom směřování kořenů k jaksi zdroji vlhka. Konkrétně jsou to cytokiny, rostlinné hormony, cytokiny.
0: Cytokiny, těmi se zabýváte velmi, velmi, ale kdybych to držel ještě v té laické rovině a omlouvám se za to, je pro sucho nebo pro reakci na sucho výhodnější, když ta rostlina má nějaký hluboký kořen, anebo když je má mělce rozprostřené plošně?
1: Zase záleží na typu prostředí. V okamžiku, kdy jsou tam srážky, které jsou jaksi méně vydatné, ale relativně frekventní, tak potom je pro tu rostlinu výhodnější mít ten kořenový systém rozprostřený do šířky. V okamžiku, kdy je to prostředí, kdy třeba ten substrát není příliš propustný, nebo prostě ty srážky jsou méně časté a musí prostě hledat tu vodu níž, tak potom vytváří kořen více do hloubky. To je jedna z zásadních adaptací právě rostlin na sucho.
0: Ono to na takový první nezasvěcený poslech vypadá, jako by ta rostlina měla vědomí, ale ona přece vědomí nemá. Kdo tam řídí ty procesy?
1: No, to je další dobrá otázka.
0: A tím bychom skončili, pane profesore.
1: Je to věc, kterou samozřejmě se v podstatě, to je to, na co se snažíme přijít, jaké ty mechanismy, jak jsou koordinovány navzájem. Ta komplexita toho rozhodování je jako značná a byl jsem sám překvapený, když jsme dělali matematické modely na toto téma, jak málo, relativně málo prvků toho systému, v tomto případě tedy genů, které jsou navzájem regulovány, regulují se navzájem, regulují jiné prostě faktory prostředí. Stačí k tomu, aby vznikl nějaký systém, který se dokáže samoorganizovat a vytvářet výstupy, které potom, nad kterými žasneme.
0: A nad některými těmi žasnutími se zastavíme s panem profesorem Janem Hejátkem za chvíli.

0: Profesor Jan Hejátko je hostem Radiožurnálu. V práci týmu vašich vědců se objevuje bílkovina s názvem DIR-13. Co to je?
1: DIR-13 je zkrátka, to DIR je zkrátka pro dirigent. Je to protein, který byl izolován z rostliny ze zlatého deště, čili asi všichni známe. A je to velice zajímavá bílkovina, protein, nemá vlastní enzymatickou funkci, ale funguje jako, my říkáme, chaperon, to znamená vlastně jako nějaké molekulární lešení, by se to dalo přirovnat, které vlastně umožňuje spojování dvou látek, dvou jiných molekul, monolignolu takzvaných, do molekuly, která potom se označuje jako lignan. Dlouho se nevědělo, k čemu tady ty proteiny jsou. V Arabidopsis zuseničku, který studujeme, je těch proteinů 25. A zná se jejich funkce asi u 5 nebo 6 z nich. No a to, co my jsme zjistili, je, že právě tady ten protein umožňuje tvorbu lignanů, které ty rostliny můžou využívat právě pro boj s nepříznivými podmínkami, včetně sucha.
0: Oni nějak ovlivňují to, co bude dělat ten kořenový systém?
1: Ano, zase vidím, že jste opravdu velmi dobře připraven.
0: Dělají... Pane profesore, umím číst, to je tak všechno.
1: umí to, ano, že vlastně kontrolují produkci něčeho, čemu říkáme reaktivní formy kyslíku, reactive oxygen species, v angličtině ROS. A tady tyhle ty reaktivní formy kyslíku byly dlouho považovány pouze za vedlejší produkt metabolismu buněk a za něco, co je škodlivé, co vzniká právě při stresu a co negativně ovlivňuje jakýkoliv živý organismus. Nicméně za několik posledních let se zjistilo, že ty molekuly můžou mít velmi důležitou signální funkci a vypadá to, že ty rosy, které tady ty naše lignany jsou schopny ovlivňovat jejich tvorbu, zejména při stresu, tak mohou právě jedním z těch efektů, které ty rosy mají, je pravděpodobně ovlivňovat růst kořene.
0: U téhle práce popisujete kromě jiného taky odolnost vůči zasolení. To je co za proces?
1: To je proces, kdy prostě dochází k hromadění soli, čili prostě kuchyňské soli, chloridu sodného v půdě. Často k tomu dochází, když prostě dochází k výraznému výparu, to znamená, že vlastně ty soli, které se rozpustí v podzemní vodě, potom zůstávají vlastně v té půdě a způsobují tady tenhle ten problém.
0: To jsou rostliny, ale opravdová věda, ne?
1: No jsou, určitě.
0: Vy jste třeba loni jste popsali, že rostlinné hormony hlídají, aby stěny buněk, které vedou tu vodu, nestuhly příliš brzy. Proč je to pro rostlinu tak důležité?
1: Ano, zase velice dobrá otázka. Je to důležité z toho důvodu, že vlastně ty rostliny, když rostou, oni rostou na svých vrcholech. To znamená, že to, co my vlastně vidíme z rostliny, je jedna část, to znamená, to je ten takzvaný pryt, nadzemní část, který má nějaký vrchol, kde ta rostlina roste. Druhý vrchol je kořen, vrchol kořené. No a pokud rostliny rostou na těch vrcholech, vytváří nové buňky, tak potom musí vyřešit ten problém, že vlastně musí propojit ty nové vytvořená pletiva s cévním systémem, který prostě je součástí té rostliny. Čili musí vytvářet nové cévní systémy. A vytváří to v podstatě tak, že jedna z těch buněk nově vytvořených dostane příkaz, staň se novou cévou, začne se prodlužovat do délky, ale i do šířky, čili expandovat. A velmi důležité je to vlastně nastavit velikost té budoucí cévy takovým způsobem, aby správně fungovala, správně vedla vodu, aby nevedla ani moc, ani málo. No a protože ta schopnost vést vodu je vlastně závisí na čtvrtou mocninu, no je funkci čtvrté mocniny, průměru té cévy, tak velmi dá záleží na tom, jakým způsobem ta céva expanduje.
0: Rozumím tomu dobře, že když je tedy potřeba, tak rostlina mění své priority?
1: Ano, určitě mění své priority. V tomhletom případě ta regulace je pravděpodobně spíše vývojová. Nicméně je možné, že dochází i k určité adaptaci vzhledem k prostředí, protože právě, když říkali jsme si na začátku, že rostliny transpirují, to znamená vypařují vodu, tu vodu transportují z kořenů směrem do té nadzemní části a právě během sucha potom dochází k velmi jaksi značným změnám například tlaků v těch cévních systémech, to znamená rostliny musí být schopny adaptovat se na i tyto změny.
0: Hostem Radiožurnálu je profesor Jan Hejátko.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den.

0: na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 iránských tankerů. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. Letní teploty ve Spojených státech byly nejvyšší od počátku měření před 130 lety, oznámil to Národní americký úřad pro oceán a atmosféru. Průměrná teplota tam mezi červnem a srpnem sehála ke skoro 24 stupňům Celsia. Výjimkou byly jen Havaj a Aljaška. Teploty se letos ve Spojených státech vysoko držely i na jaře, to američtí meteorologové označili za druhé nejteplejší v historii země. A v Jičíně začal pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Akce letos odkazuje i na rozhlasového skřídka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka, jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. Festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Sport. Kateřina Siniaková bojuje po boku Američanky Townsendové o postup do finále čtyř hry na tenisovém US Open. Zápas sleduje David Prouza.
1: No a zatím českoamerický pár dělá všechno pro to, aby se velmi rychle dostal do finále. Vede 5-0 v prvním setu nad belgicko-ruskou dvojicí Mertensová a Schneiderová. Na servisu Američanka Townsendová a dva setboly, které ale zatím neproměňuje. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D2 v Brně a nehoda na silnici 50 u Nesovic. Na dálnici D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. V nájezdu, kde je jedničce ve směru do Ostravy, leží v jízdním pruhu plachta. Auto tam musí vybočovat na poslední chvíli tak opatrně. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. Kolony se netvoří. A na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem dejte pozor u obce Nesovice. Těsně za výjezdem z obce se srazila dvě osobní auta a provoz je tu řízený kyvadlově. V obou směrech naberete asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s

0: chlopatej.
1: Hostem radiožurnálu je tentokrát profesor Jan Hejátko, který vede výzkumnou skupinu funkční genomiky a proteomiky rostlin na CEJTEC, tedy na Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity v Brně, a je hostem radiožurnálu a povídáme si o rostlinách, o suchu, o tom, nad čím vědci bádají, jak směřují své úsilí k tomu, aby rostliny byly třeba, nebo některé rostliny do budoucna odolnější vůči, teď už to nejsou ani rozmary počasí, ale vůči těm extrémním výkyvům počasí. Pane profesore, vy na něco přijdete. Víte, jak tu rostlinu je nějakým způsobem otužit, upravit, vystužit? Co následuje potom, aby jednou byla normálně zasetá třeba na poli?
2: Ano, to je zase velmi dobrá otázka.
1: A dost.
2: je to věc, kterou teď aktuálně řešíme. Jak si žil jsem v představě, že stačí prostě opatentovat a čekat, až se někdo přihlásí. A
1: to znamená řekne, patent český, mezinárodní.
2: Ano, teď řešíme právě český, už máme, řešíme mezinárodní. A že prostě někdo přijde a řekne prostě, to se nám líbí, my to chceme a my to přivedeme do praxe, ale bohužel jsem zjistil, že ta praxe je jiná. A že prostě nezbýde, než se toho chopit sami a pokusit se to protlačit a zrealizovat jaksi s vlastním přispěním.
1: To znamená, že budete vyrábět nějaké osivo?
2: Ano, v podstatě bychom chtěli, teď, když budeme se konkrétně bavit o tom, o těch dirigentech, tak to, co bychom chtěli udělat, je připravit rostliny, které produkují více lignanů, protože ty lignany, kromě toho, že chrání rostliny před různými biotickými i abiotickými vlivy prostředí, tak umožňují nebo jsou velmi jaksi prospěšné pro lidské zdraví, ale i pro zdraví zvířat. To znamená, že můžeme tímhletím způsobem vlastně zlepšit nutriční hodnotu jak vlastně rostlinných produktů pro potraviny, tak pro krmiva. Čili to je jedna z věcí, které bychom velmi rádi dotáhli do konce.
1: Kromě jiného, tak vy a vaši kolegové ve Středoevropském technologickém institutu, tuším, že to bylo letos v srpnu, jste publikovali práci o tom, jak to dlouhé horko omezuje plodnost rostlin. Může tedy ten porost vypadat celkem dobře? Na první pohled nic nepoznám, ale už je zaděláno na problém?
2: Přesně tak. Dochází tam k tomu, že prostě ta semena se nevyvíjejí správně, případně úplně prostě zasychají. Já si myslím, že to je praxe každého zemědělce, že prostě přijde na pole, ty šešule prostě jsou, oni jsou teda už na první pohled malé, ale prostě jsou poloprázdné.
1: Profesor Jan Hejátko, host radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je profesor Jan Hejátko. Evropská komise přijala nová pravidla pro některé genomické techniky. Co vám to může přinést a co vám to může umožnit dělat třeba rychleji při šlechtění?
1: Tohle je sice relativně drobný, ale přesto velmi podstatný krok jaksi kupředu v oblasti biotechnologií rostlin v Evropské unii. Zkráceně to umožní modifikovat, cíleně modifikovat rostliny takovým způsobem, abychom byli schopni jaksi zlepšovat jejich vlastnosti velice rychle, velice efektivně, daleko efektivněji, než jsme schopni to dělat dnes. To znamená, namísto vnášení nových forem genů, které umožňují například rezistenci třeba k tomu suchu nebo k některým patogenům, typicky třeba houbám, tak to můžeme udělat během, řekl bych, já nevím, třetinové, čtvrtinové, možná i méně, prostě kratší doby oproti klasickým šlechtitelským postupům.
0: Máte v téhle činnosti i nějaké, řekněme, etické otázky, nebo u těch rostlin je to všechno vyřešeno?
1: Etické otázky samozřejmě jsou, jak si člověk by měl mít vždy na paměti. V případě rostlin tam je to rozhodování ano, ne, dáno prostě tím, jakým způsobem ta daná modifikace je schopná ovlivnit zejména člověka a jeho zdraví, případně ty zvířata hospodářská, jejichž produkty jsou používány jako krmivo. Ale samozřejmě teda i potenciálně vliv na prostředí. Čili to jsou ty parametry, které samozřejmě třeba mít na mysli.
0: A jestliže už jsou na stole nová pravidla pro některé genomické techniky, dá se tomu rozumět tak, že dnes už lze bez čehokoliv dalšího vysévat jakoukoliv upravenou plodinu, nebo ještě ne?
1: Ne, to není a pravděpodobně ještě dlouho nebude. To nové nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady říká, že ty takzvané NGT plodiny, to znamená plodiny upravené metodami jaksi novými genomickými technikami, tak nebudou posuzovány jako GMO, kde je ta posuzovací procedura velmi přísná, ale zůstává tam nějaká nahlašovací povinnost, to znamená, budou lokální národní autority, které budou posuzovat, jestli ta rostlina skutečně odpovídá tomu, jak je deklarována. A co se týče, pěstování a co se týče produkce potravin, tak zase tam bude mít určité slovo EFSA, čili Evropská agentura pro bezpečnost potravin.
0: Vy dokážete v laboratoři vytvořit totožné podmínky pro rostliny, jako jsou potom na poli?
1: To bych neřekl. Úplně totožné ne. Záleží taky, v jaké laboratoři. Třeba v Gattersleben existuje ústav, kde investovali opravdu velké peníze a postavili obrovskou halu, ve které jsou schopni ty podmínky napodobit poměrně věrně. Mají tam i osvětlení, na které můžou simulovat průběh mraku, můžou tam simulovat vítr, různé teploty i co se týče jaksi půdy. Mají prostě takové obrovské kontejnery na pěstování kukuřice, kde můžou měnit cíleně teplotu té půdy, čili dají se nějakým způsobem ty polní podmínky napodobit, ale samozřejmě klasický polní experiment tímto způsobem nenahradíme.
0: Jan Hejátko, host radiožurnálu.

0: Profesor Jan Hejátko, šéf výzkumné skupiny funkční genomiky a proteomiky rostlin na Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity. V čem jste nejlepší?
1: V čem, jako myslíte, já to vezmu tak jako, že náš tým, v čem je nejlepší, nebo...
0: Ano, váš tým, v čem je nejlepší.
1: Ano, rozšířil bych to možná na i jako ostatní týmy v Česku. Obecně hormony se v Česku dělají na velice, velice dobré úrovni. Teď právě minulý týden jsme byli vlastně celou laboratoří na konferenci v Grazu v Rakousku. Opravdu těch Čechů tam bylo, řekl bych, více než polovina. A bavili jsme se tam o tom s těmi lidmi a jako opravdu Češi, zejména v oboru rostlinných hormonů, ale i v jiných oborech, patří ke světové špičce. A v tom to je prostě trošku ten protiklad, jak řekl bych, ne zcela kvalitně je ta česká věda financována, za jaké peníze to děláme, když to srovnám se zahraničím.
0: Hypoteticky, kdyby vašemu týmu dal někdo, nějaký osvícený donátor, 4 miliardy korun, nad čím byste bádal?
1: No, tak to bych musel hodně dlouho přemýšlet. Obávám se, že tohle bych asi nezvládl utratit. My jsme si tady o tom povídali. Tohle to jsou peníze, které dostávají lidé v Americe. Konkrétně profesor Ecker, který dělá například RNA profilování na úrovni jednotlivých buněk a dělá to prostě na tisících různých genomech u Arabidopsis. Řekl bych, že u nás... Jako já bych rozhodně tolik peněz nepotřeboval, mi by stačily jednotky milionů. Ale chtělo by to financování trošku jaksi stabilnější a více rozprostřít v čase, protože já jsem teď členem panelu GACHR, to znamená agentury, která vlastně zodpovědná za velkou část financování české vědy a vidím, jaké velké množství kvalitních projektů bohužel skončí bez financování a je to mnohdy velmi deprimující pohled.
0: Je to nepřípadná otázka, jestli máte zahrádku?
1: Není to nepřípadná otázka, mám zahrádku, pracuji na ní rád a rád relaxuji u tady této práce.
0: A pracujete tam tedy jako ten člověk na zahrádce, zahrádkář, anebo i jako vědec? Protože vy vidíte přece, nebo víte, co se zrovna v té rostlině asi děje, což běžný zahrádkář ještě nepozná.
1: Určitě, snažím se, někdy mě napadají jako věci, prostě, že prostě by bylo dobré se podívat na to a na tomto. Ano, snažím se, jako ne, že bych o tom nějak cíleně přemýšlel, ale občas s tímhletím směrem ty myšlenky sklouznou.
0: Co se vám letos urodilo a co ne?
1: No, moc se neurodila mrkev, papriky taky za moc nestály, nevím, čím to bylo. Rajčata se docela povedly.
0: Tak ať se vám daří všechno jak na zahrádce, tak v rodinném životě, v osobním životě a v profesním životě a jsme rádi, že jste přijel jako host Radiožurnálu sem na Vinohradskou 12.
1: Velice děkuji a velmi si toho pozvání vážím. Děkuji.
0: Naschledanou.

0: host radiožurnálu.
1: Vnímat svět přes obrazovky mobilů a tabletů je dnes už pro děti spíš přirozené. Algoritmy je ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč je to svým způsobem nebezpečné a jak se k tomu jako rodiče postavit? O digitálním dětství, sociálních sítích, umělé inteligenci i o tom, proč zákazy často nefungují, bude mluvit Michaela Slusarev, autorka knihy Hry, sítě, Porno 2.0.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
0: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
2: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, DNA, u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
0: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
2: Volejte i vy 800 553 553.
0: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál 23 hodin. Na řadě jsou zprávy Martina Matějky.
7: Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna opět schválila novelu stavebního zákona. Ve městě Novorossijsk na jihu Ruska hořel ropný terminál, zasáhly ho drony. Tenistka Kateřina Siniaková hraje na US Open o postup do finále 4 hry. A zítra bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanci opět schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje tak k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale návrh zákona označil za revoluční.
8: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
7: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly, mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Ve čtvrtek se už maximální teploty v Česku rovnají a bude kolem 20 stupňů Celsia. V ropném terminálu v ruském Novorossijsku v noci na dnešek vypukl požár. Informoval o tom starosta města Andrej Kravčenko a požár podle něj způsobily drony. Bezpilotní letouny zasáhly taky zařízení na těžbu plynu ve městě Nový Urengoj na severu Ruska. V objektu následně začalo hořet. Podle tamních úřadů šlo v oblasti o první dronový útok na zařízení těžící zemní plyn. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny, a to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipy z Geologického ústavu Akademie věd.
9: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
7: Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miroslava Šupíka a původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
10: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické sinice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické sinice produkující toxické látky.
7: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc vypadla ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově. V penaltovém rozstřelu prohrála 3-4 a je prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Fotbalisté Sparty vstoupili do domácího poháru vysokou výhrou 5-0 nad Žižkovem. Připsali si tak první vítězství po dvou ligových prohrách v řadě. A tenistka Kateřina Siniaková bojuje po boku Američanky Taylor Townsendové na US Open o postup do finále čtyřhry. Zápas vidí přímo v New Yorku David Prouza.
11: Českoamerický pár získal první set bez ztráty gemu, tedy 6-0. V tom druhém si to ale trochu komplikuje a prohrává 2-4. Navíc se teď na podání chystá Ruska Schneiderová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 4 u Volině. Na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 z Bystřete za sjezdem na Barrandov. V úseku mezi 18. a 19. kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě vozovky a provoz je stažený do jednoho pruhu. Provoz je ale slabý, kolony nevznikají. Na silnici 4 mezi Vimperkem a Strakonicemi pozor u Volině. Za serpentinami u obce z Lešička narazilo auto do svodidel. Provoz je tam kyvadlový, je to navíc nepřehledné za zatáčkou. A přidáváme ještě upozornění na silné deště a bouřky. Zejména na Vysočině, v Jihomoravském a Olomouckém kraji místy zůstává na vozovce voda. Dbejte zvýšené opatrnosti a taky na správné osvětlení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Noc bude zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, ochladí se na 11 až 6 stupňů. A zítra pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Vidrman.
6: A hned ještě k výsledkům večerních zápasů fotbalové ligy mistrů. Slovan Bratislava podle očekávání na úvod soutěže neuspěl v Paříži. Tým Paris Saint-Germain zasypal slovenský celek 35 střelami a nakonec toho byla jasná výhra 6-1. Třemi góly se na ní podílel v dresu PSG španělský mistr světa Ferran Torres. A v dalších duelech Liverpool přehrál Atletico Madrid 2-1, Neapol podlehla Arsenalu Londýn 0-1 a Sporting Lisabon zvítězil nad Galatasarayem Istanbul 3-1, ačkoliv inkasoval v úvodu jako první. Tolik prozatím o fotbalové lize mistrů, i dál vám přejeme klidný středeční večer.
0: Večerní Radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: V Česku chybějí ambulantní specialisté. Málo je například alergologů nebo očních lékařů, ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Problém je to v některých oborech i kvůli rostoucímu počtu pacientů. Třeba v diabetologii, protože lidí s cukrovkou je teď v Česku asi o třetinu víc než před 16 lety.
1: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
2: Říká diabetoložka Renata Arias, která má s manželem ordinaci v Písku. Už 6 let se ji přitom snaží prodat. Kvůli nedostatku lékařů ale nemůže najít kupce.
1: Když jsme třeba měli kupce, tak nakonec to ztroskotalo na tom, že když slyšel ten pan doktor, co by tam všechno musel dělat, tak to přestal chtít.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami. Na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, při kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Mimořádnou pozornost na síti X získal příspěvek, ve kterém dva vývojáři AI komentují budoucnost umělé inteligence. Doslova říkají, že AI může během příštích 10 let zabít všechny lidi. Přečtěte si víc na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.

0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., opustil hlavní město téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Originál je psaný na jemný pergamen a vyžaduje při přepravě speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry, jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquilei, tam, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru.
2: Výstava v italské Aquilei začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

Tenistky se Nějaková s Townsendovou ožily. Ve druhém setu čtvrtfinále US Open snížili z 2-5 na 4-5 a servírují vedou 40-15. Reportéra Davida Prouzu uslyšíte z New Yorku zase ve zprávách Radiožurnálu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý večer, je 11:30. Martin Matějka doplní zprávy Radiožurnálu.
4: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku, informovala o tom agentura DPA. A krajně pravicová alternativa pro Německo AfD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo

0: pomáhat udržovat. Sport. Kateřina Siniaková hraje s Američankou Townsendovou na tenisovém US Open o postup do finále čtyřhry. Zápas proti rusko-belgické dvojici Mertensová-Schneiderová vidí David Prouza.
1: Siniaková s Townsendovou získali první set jednoznačně za 22 minut 6-0. Ten druhý je výrazně vyrovnanější. Česko-americký pár ztrácí 5-6 a na podání se chystá Kateřina Siniaková z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 50 u Nesovic. Na Pražském okruhu z letiště směrem k dálnici D1 se mírně brzdí za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru silničáři kvůli práci na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Kolony nevznikají. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem dejte pozor u obce Nesovice. Těsně za výjezdem z obce se srazila dvě osobní auta a provoz je tu řízený kyvadlově. V obou směrech naberete maximálně 5 minut. A pozor si dejte v Ústí nad Labem v ulici Žižkova. Vedle Makra osobní auto srazilo divoké prase. Následky nehody překáží v provozu a průjezd je tam omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
4: Evropská komise pozastavila část dotací vyplácených holdingu Agrofert s odkazem na střet zájmů premiéra Babiše z hnutí ANO. Co se komisi nezdá na způsobu, jakým premiér svůj střet zájmů vyřešil a co znamená pozastavení dotací pro Česko? Ve 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to všechno zeptali spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně Gabriely Svárovské. Tak si ji poslechněte hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů a přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, především teda pak mladých dívek, tak tu znalost tahnou především ženy. Povědomí o tom, že proti HPV viru se lze očkovat, je o něco lepší, tam je to 57%, ale 70% z toho tvoří ženy, což je celkem zásadní jako rozdíl.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou, a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, zůstává v tkáních, tak může v průběhu průměrně 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. U žen přitom může lékař odhalit změny ještě předtím, než se z nich vyvine nádor, pokračuje Blanka Hinková.
3: Bohužel v České republice zatím na preventivní kontroly zdaleka nedochází tolik pacientek, kolik bychom si představovali, a je dost možné, že je o HPV testace mnoho pacientek a mnoho žen vlastně ani neví.
2: Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro chlapce i dívky, respektive dívky i chlapce. To neví mnoho lidí a je to strašně důležité. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života, to znamená, a u nás je i tak hrazeno pro dívky i chlapce, od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, u obou pohlaví stále není stejná. U dívek se pohybuje kolem 70%, u chlapců je naočkovaná zhruba polovina z nich. Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru, protože tohle je jediné nádorové onemocnění, kde máme funkční vlastně vakcínu. Cílem je, aby přes 70 nebo 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné, a také vlastně tou poslední metou je další 90. To je, že u těch žen, které jsou už diagnostikovány, aby jich bylo minimálně 90% vlastně mělo adekvátní léčbu.
2: Strategie tak má propojit očkování, včasné odhalení i léčbu a zároveň lidem lépe vysvětlit, jak se před HPV chránit. Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Legendární anglická kapela Clash ve vysílání středečního večerního radiožurnálu. Teď k tenisu. Jelena Rybakinová z Kazachstánu ve čtvrtfinále US Open porazila ve třech setech Číňanku Cheng Chin-wen a díky tomu, že postoupila do semifinále, bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku se sadí moskevská rodačka Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která byla v čele 99 týdnů a celkově už na trůnu strávila těch týdnů 107. I kdyby Sabalenková po třetí za sebou vyhrála US Open, první ale určitě po tomhle turnaji nebude. No, nezajímá nás pouze dvouhra, ale taky debl. Vítězka 12 Grand Slamů a nebo taky dvojnásobná zlatá olympijská medailistka Kateřina Siniaková je momentálně nejlepší deblistkou světa a brouzí se zuby na další velký úspěch. Společně s Taylor Townsendovou teď hraje semifinále čtyřhry na US Open proti dvojici Mertensová Schneiderová. A věřme tomu, že míříme ve správný čas za naším reportérem Davidem Prouzou přímo do New Yorku, tedy že už by za chvilku mohl být konec a Siniaková by mohla slavit postup do dalšího grandslamového finále. Davide, máš slovo.
1: Bylo by to určitě splnění snu pro Kateřinu Siniakovou a také Taylor Townsendovou, která touží po domácím grandslamovém titulu. Jsou blízko Siniaková s Townsendovou, je to v tiebreaku druhého setu 5-3. První sadu dokázali vyhrát 6-0. Ještě se, Vojto, možná vrátím k té tematice světové jedničky v singlu. Arina Sabalenková byla dotázána na tiskové konferenci včera po vítězství nad Lindou Noskovou, jestli by brala to, že nebude světovou jedničkou, ale po třetí za sebou vyhraje US Open. Na to odpověděla naprosto jednoznačně, že 100% radši vyhraje Grand Slam, než aby udržela pozici číslo 1. Upřímně, asi se úplně nedivím, vítězství na turnaji velké čtyřky je, si myslím, o poznání cennější a asi by o tom své mohla říkat třeba Karolína Plíšková, která byla právě první na světě, ale ve finále Grand Slamu dvakrát ztratila. Aktuální skóre tiebreaku Siniaková Townsendová a Mertensová Schneiderová 5-4 pro první jmenovanou dvojici. A na servisu dvakrát Taylor Townsendová. Ten recept je jasný a pokud Townsendová dostojí své pověsti skvělé servismanky, tak by to asi mohlo vyjít. Věřme tomu, že ano. Byť je potřeba říci, že Kateřina Siniaková a zmiňovala to mnohokrát. Hrát na US Open to není úplně ta její, řekněme, nejoblíbenější činnost na světě. Ten areál jí úplně nesedí. Myšleno těmi kurty, které prostě nejsou tak ideální pro výkon Kateřiny Siniakové. Navzdory tomu tady minimálně uhrála kolo ve dvouhře a ve čtyřhře aspiruje každý rok minimálně třeba na semifinálovou účast, ale pokud jste Kateřina Siniaková, tak zkrátka semifinále už vám je málo, musíte myslet po každé na tu největší trofej. Ta je relativně blízko, ale přeci jenom ještě dva body potřebuje, jak Kateřina Siniaková, tak Taylor Townsendová. Hraje se mimochodem na kurtu Louise Armstronga na druhém největším dvorci v celém areálu. A myslím si, že to je pro dvojici Townsendová Siniaková vlastně po třetí za sebou. A to už je co říci, protože dámská čtyřhra obvykle nemá v těch svých úvodních kolech, řekněme, takové místo na velkých dvorcích. Tady se to stalo a ta bitva, která teď začíná, tak se dost vyrovnává v tiebreaku druhého setu. Aktuální skóre 5-5 z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.

0: 23 hodin a 51 minut. Řekli jsme si, že ve večerním radiožurnálu uděláme všechno, co je v našich silách pro to, abyste se mohli dozvědět tu skvělou zprávu, že si Kateřina Siniaková v deblu na US Open zahraje další Grand Slamové finále. Ale samozřejmě někdy člověk chce i věci, které nelze takhle na dálku úplně zařídit. Už v tiebreaku druhého setu měl česko-americký pár Siniaková Townsendová matchball za stavu 6-5. Teď měl druhý a zase ho nevyužil, proto se alespoň ve stručnosti zeptáme našeho reportéra Davida Prouzy do New Yorku, jestli je šance, že ten zápas brzy skončí, Davide.
1: Já si myslím, že ta šance určitě je, ale je otázkou, jestli to bude za dva body, nebo jestli to bude třeba za dva body a set. Aktuálně je to totiž 8-8 na servisu tenistka Elise Mertensová, která rozhodně umí podávat lépe než její parťačka deblová Diana Schneiderová. V singlu tady trápila třeba také Naomi Osakovou ve třech setech a byla to opravdu velká bitva, ve které Mertensová nebyla daleko od toho, aby nahradila právě Osakovou v té fázi US Open singlu. Teď ale v deblu nepodává možná tak, jak by si představovala. Je to často přes druhé podání a i když Elise Mertensová má velkou ránu, tak to druhé podání se dá celkem dobře číst. Teď navíc Belgičanka nabízí dvojchybou další matchball Siniakové s Townsendovou. No a je tu jeden drobný rozdíl. Tentokrát je to matchball na servisu a chystat na podání se bude Taylor Townsendová, tenistka, která má obrovskou ambici získat tady titul na US Open v New Yorku. Kateřina Siniaková samozřejmě tu ambici má určitě taky, ale zároveň také můžeme říci, že po boku Krejčíkové už na US Open ve Flushing Meadows vyhrát tu trofej dokázala. Ale pochopitelně, teď by to bylo poprvé s Taylor a tím by zkompletovali také ten takzvaný sezónní nebo kariérní, ne hat-trick, ale Grand Slam, pochopitelně. A jsou blízko, ale ještě jednu výměnu potřebují. Kateřina Siniaková to ale teď konečně všechno zvládá u sítě a je tu konec. Kateřina Siniaková vítězí s Taylor Townsendovou, postupují do finále US Open dámské čtyřhry po výsledku 6-0 a 7-6 poráží Elise Mertensovou z Belgie a Dianu Schneiderovou z Ruska. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Britské letiště Heathrow se vrací k běžnému provozu. Kvůli technickým problémům ale zrušilo přes 2300 letů. Podrobněji nejen o tom v hlavních zprávách Radiožurnálu.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Tenistka Kateřina Siňáková si zahraje na US Open v finále 4 hry. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Je čtvrtek 10. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátoři, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh ale v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky a hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
6: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
7: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
6: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
8: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
6: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
9: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
10: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
9: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
11: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
9: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
12: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
9: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léku, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
13: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok, řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterých byly téměř 2000.
14: Třicátník Jake strávil na letišti Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribeirová.
15: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeirová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Lidé v Norsku se ve středu naposledy rozloučili s norským králem Haraldem V. a na mši v katedrále v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Hákona 8. s rodinou na pohřeb dorazil třeba španělský panovník Filip VI, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Pohřbem také skončil státní smutek. Do českých kin dnes vstupuje Magická posedlost 2. Pokračování romantické fantazy z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Bullock a Nicole Kidman.
16: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 600 pod zemí.
17: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
18: Půlnoční margarita!
17: Původní magická posedlost tehdy u kritiků ani v kinech příliš neuspěla. Postupně si ale získala početnou skupinu fanoušků a stala se kultovním filmem. Pokračování teď příběh posouvá k další generaci rodiny Owensových. Vedle ostřílených Oscarových hereček se tak objeví třeba Maisie Williams, známá hlavně jako Arya Stark ze Hry o trůny. Režie se ujala oceňovaná dánská režisérka Susanne Bier. Film vychází z americké knižní série The Book of Magic. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů nad Slovanem Bratislava vysoko 6-1. Tři góly vstřelil španělský fotbalista Ferran Torres. Jednoznačné vítězství si připsala i Barcelona, která porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Dnes čeká utkání i fotbalisty pražské Slávie, ti vyzvou večer Lens. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila společně s Američankou Taylor Townsendovou do finále čtyřhry na US Open. Rusko-belgickou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0. 7-6. Poslední set rozhodl až tiebreak.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na silnici 35 u Svitav a omezení na D5 u Prahy. Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí velmi opatrně za tunelem Hřebeč. Před Koclířovem blokuje jízdní pruh porouchaný kamion.
20: Je označený světelnými kužely. Je to před zatáčkou a je tady vlastně špatně vidět před ten kamion, takže není to vidět vozidla v protisměru.
19: Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. A omezení čekejte i na pražském okruhu směrem k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Proč Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert? Zůstává Babiš ve střetu zájmu? Měl by poslanci hlasovat o nedůvěře vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Gabriela Svárovská, poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně Zelených. Zdravím vás do poslanecké sněmovny. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Co to podle vás znamená?
21: To znamená konkrétně to, jak to komise včera zdůvodnila, že provedla tedy to důkladné posouzení a označila tedy českého premiéra za osobu, která je v tom střetu zájmu, což má konkrétní dopady na proplácení těch zemědělských dotací. Co je na tom taky zajímavé, je to, že Evropská komise nehovoří jenom o Agrofertu, ale zmiňuje i další jaksi majetkové propojení premiéra na holding Synbiol, a tedy Hartenberg Holding, který podniká v oblasti developmentu. Čili vlastně rozšiřuje to původní, řekněme, tu oblast střetu zájmu z Agrofertu ještě dále, ačkoliv v tom druhém případě zatím žádná konkrétní opatření nepřijímá.
0: Komise, jak jste zdůraznila po důkladném posouzení, tedy dospěla k závěru, že Babiš se nachází, a teď cituji, v potenciálním střetu zájmu, a ten svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Proč myslíte, ta diplomatická formulace je nebo není Babiš ve střetu zájmu?
21: To není diplomatická formulace, to je právní termín. To znamená, že to neznamená... nic jsme nezjistili nebo nejsme si jistí, ale je to ten konkrétní právní pojem, který se vztahuje k situaci, kde existuje to objektivní riziko, to si myslím, že je důležité, objektivní riziko, že soukromý zájem toho veřejného funkcionáře Andreje Babiše může ovlivnit výkon jeho funkce. Jo? Čili to je ten problém, vlastně, na který upozorňujeme dlouhodobě. Nevíme, jestli k nám z televizní obrazovky právě hovoří majitel Agrofertu nebo Synbiolu anebo premiér české vlády.
0: Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal Babiš prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Souhlasíte?
21: Ano, on to řekl. Řekl, že to je prostě definitivní, dokonce hovořil o tom, že vlastně jeho rodina bude mít přístup k majetku Agrofertu až po jeho smrti, a ukazuje se, že to tak není. Ukazuje se to tak proto, že ty dokumenty vztahující se k tomu RSVP Trustu se objevily na veřejnosti, což je dobře. Já si myslím, že je měl premiér v zápětí potom, co to řešení zvolil, předložit veřejnosti k posouzení sám. To neudělal, čili je dobře, že se ty dokumenty na veřejnost dostaly, a ukázalo se teď dokonce i po nezávislém důkladném posouzení Evropské komise, abych použila jejich slova, se ukazuje, že skutečně to řešení nedostatečné bylo, a já dosti pochybuji o tom, že Agrofert, který má jistě k dispozici nejlepší právní služby, které si můžeme představit, něco takového nepředpokládal. Čili ano, já myslím, že je na místě se domnívat, že pan premiér vodil prezidenta za nos a spolu s ním i veškerou českou veřejnost, která částečně uvěřila Andreji Babišovi, že střet zájmu je vyřešena, že neexistuje.
0: No, je pravda, že Babiš soustavně opakuje, že střet zájmu vyřešil v únoru, tedy vložením akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, a to, a teď zase cituji, daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Znamená to tedy, že lže?
21: Minimálně říká něco, co není pravda. jaksi posouzení toho, nakolik splňuje podmínky evropských zákonů, to jsme zcela zřetelně včera slyšeli na tiskové konferenci Evropské komise s těmi českými zákony. Je to poněkud složitější. Ve sněmovně teď zároveň leží návrh na jejich ještě odlehčení nebo zmírnění, které by měly pozitivní v uvozovkách dopad na premiérovy povinnosti, ale faktem je, že o proplácení těch evropských dotací se rozhoduje v Bruselu, čili tady je zcela zásadní fakt, že premiér nesplnil ty podmínky, které stanoví evropské právo.
0: Už citovaný Ivan Bartoš tvrdí, že Babiš je beneficientem veškerých zisků, které Agrofert získává v dotacích nebo na veřejných zakázkách. Také si to myslíte, i když tedy je Agrofert ve svěřenském fondu?
21: Andrej Babiš má majetkové propojení s Agrofertem. Ten střet zájmu předpokládá i to, že bezprostřední majetkové propojení nebudou mít ani lidé z blízkého okolí Andreje Babiše. Tato podmínka splněná není. Čili já myslím, že je zásadní ne kolik na tom Andrej Babiš vydělává. Víceméně bych neměla problém souhlasit s tvrzením Ivana Bartoše, ale tady jde přece o ten princip. Stará se premiér o vládu České republiky, stará se o to, aby fungovala Česká republika, anebo se stará o svůj majetek v Agrofertu Symbiolu a tak dále.
0: Babiš, jak víte, řekl, že ho postoj Evropské komise nezajímá a že to nebude řešit. Není to z jeho hlediska vlastně pochopitelné?
21: No ano, je to pochopitelné. Tak jak můžete reagovat na nějaké tvrzení, které vlastně nedokážete vyvrátit, nebo na nějaký fakt, který nedokážete nebo nechcete změnit. Tak myslím, že to obsahovalo všechny ty tři složky, které obvykle si spojujeme s formou manipulativní komunikace, to znamená popření, neexistuje to, a potom nějaké zesměšnění, nezajímá mě to, a potom nějaké obvinění. A to si myslím, že probíhá jako cyklicky, neustále. Pan premiér říká, neexistuje to, vymýšlíte si to, jste zaujatí proti Babišovi, jste nedůležití, jste a další, jako měli byste se jít léčit a podobně. To slyšíme vlastně ve sněmovně jako opozice od začátku, kdy vlastně od jmenování Andreje Babiše premiérem vlády upozorňujeme, že ten střet zájmu je skutečně problém právní, ale i faktický.
0: Biznis a politiku nejde míchat dohromady, to řekl předseda opozičních starostů Vít Rakušan. Jak tedy Babiš je přimět k tomu, aby problém vyřešil ke spokojenosti Evropské unie?
21: No to je dobrá otázka, protože ty dotace samozřejmě proplácí Evropská komise zpětně. To znamená, to, co bude vyplaceno ze státního rozpočtu nebo z těch veřejných peněz a nebude zpětně proplaceno z Bruselu, tak zůstane k tíži veřejných financí a zaplatíme to fakticky my všichni. Čili to je to je věc, která je problematická zároveň. Andrej Babiš je předsedou vlády. Dosavadní pokusy o vyslovení nedůvěry vládě jsme vlastně nebyli schopni nějakým způsobem zhodnotit nebo provést ve sněmovně. Bylo takových pokusů několik, protože ta vládní koalice je samozřejmě v tomto velmi silná, soudržná, nejde jenom o evropské peníze. Jde o to, že tam jsou různí lidé obvinění z trestního stíhání, obvinění, nebo je tam ta žádost o vydání k trestnímu stíhání, někteří další možná ještě budou. Čili tohle je ta koalice proti vydávání k trestnímu stíhání, která je tak silná a nerozborná. Každopádně, co se bude dít dál? No tak bude pokračovat komunikace mezi komisí a českými orgány. Česká reakce bude muset následovat, to znamená, že Brusel či Evropská komise bude žádat nějaká nápravná opatření, čili česká strana minimálně bude muset předstírat nějakou nápravu, která znovu bude posouzená, pokud nebude dostatečná, bude shledána jako nedostatečná. Bude pokračovat blokování právě těch refundací, to znamená, že se bude jako prodlužovat ta sekera v tom českém státním rozpočtu, který vyplatíme na ty dotace Agrofertu. Můžou se rozšířit dál ty finanční korekce, pokud české úřady nebudou ochotny to řešit. Jo? To rozšíření těch finančních korekcí, to znamená pozastavení dalších nějakých proplácení, samozřejmě také přichází v úvahu a samozřejmě paralelně pokračující prověřování evropských žalobců v otázce některých dotací. Já bych ještě k tomu ráda, jestli můžu, dodala jednu věc. Tady se bavíme o těch dotacích, byly tam ty dotace minulé, těch 7 miliard, jak řekl soud, zřejmě neoprávněně vyplacených dotací. Tady jsou to nové, tedy několik desítek milionů dotací, ale pak je tam ještě ten velký jeden problém a to je, že premiér Babiš jezdí soustavně na Evropskou radu a nyní taky vyjednávat o budoucím českém rozpočtu a my opět nevíme, jestli tam jezdí jako premiér české vlády nebo jako velký podnikatel, majitel Agrofertu, majitel Symbiolu. Jo, tam je třeba ta otázka těch nárokových zemědělských dotací. Ty Evropská komise nepozastavuje, protože říká, to jsou nárokové dotace, tam nemá vlastně předseda vlády velkou možnost jejich vyplácení ovlivňovat. Ale on má možnost ovlivňovat to vyjednávání o těch dotacích. A přesně v tom nadcházejícím evropském rozpočtu se bude jednat o to třeba, jak velký podíl v těch zemědělských dotacích bude nárokový a které dotace budou ty ostatní. To znamená, on sám, jak si svou účastí na Evropské radě ovlivňuje za Českou republiku to samotné vyjednávání o tom, jaký podíl dotací připadne třeba velkým zemědělským holdingům a jaký třeba menším zemědělcům, farmářům, kteří se snaží o nějaké přírodě blízké hospodaření. To znamená, že taky ovlivňuje dlouhodobě podobu českého zemědělství, samozřejmě ve prospěch podniků, jako je Agrofert.
0: Poslankyně a členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svárovská je hostem 20 minut Radiožurnálu. Lidovci navrhují hlasování o nedůvěře vládě. Je to k něčemu, když vzhledem tady k rozložení se ve sněmovně známe výsledek dopředu?
21: Já myslím, že to důležité je, protože to je role opozice upozorňovat na ta selhání současné vlády, upozorňovat na ta ohrožení pro veřejné rozpočty. Jako vezměte si, že jsme tady měli vládní návrh státního rozpočtu s tím mamutím schodkem 389 miliard a teď vlastně je potřeba, aby lidé si uvědomovali ty věci v souvislostech. Tak říká se, že musíme šetřit, vláda snižuje podporu v nezaměstnanosti, jsou obrovské problémy s vyplácením superdávky, to znamená, vláda ořezává tu sociální politiku, co to jde. A zároveň je pravděpodobné, že minimálně část proplacených zemědělských dotací Agrofertu nebude refundováno z Evropské komise. Čili já myslím, že tohle jako má důležitý význam a tohle přesně je role opozice. Nasvěcovat to problematické jednání vlády, která říká, hnutí ANO říká, my tady stojíme za těmi lidmi, my máme na starosti české lidi, nám záleží na tom, aby se měli líp. A premiér říkal, Česko bude nejlepší země na planetě a teď to vidíme v realitě. Prostě veřejné služby se osekávají, ale zároveň prostě únik peněz ze státního rozpočtu do rozpočtu Agrofertu jakoby není problém a dokonce premiér sám říká, že ho to nezajímá, takže jeho to nezajímá, že kvůli němu ubývají ze státního rozpočtu peníze, protože Brusel nebude ty dotace refundovat.
0: A předseda ODS Martin Kupka se ptá, kdo ponese náklady, pokud tedy Evropská komise skutečně už ty vyplacené částky definitivně neproplatí. Kdo by za to měl nést odpovědnost?
21: No tak náklady ponesou české veřejné rozpočty, to je zcela zřejmé.
0: Ale tu odpovědnost.
21: Kdo by za to měl Kdo by za to měl nést odpovědnost, je také naprosto jasné. Je to Andrej Babiš, premiér české vlády a zároveň tedy osoba, která je majetkově spojená s podnikem, s holdingem Agrofert. To je naprosto zřejmé, ale žijeme v demokracii, zaplať pánbu zatím, čili nakonec účet Andreji Babišovi vystaví voliči.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce začal kromě samotných dotací vyšetřovat i úředníky, kteří je vypláceli. Může to mít i, řekněme, preventivní vliv?
21: To je určitě velmi podstatné, co říkáte. Myslím si, že ano, protože odposledně, kdy jsme řešili za minulého působení Andreje Babiše v roli premiéra české vlády ty problematické dotace, tak se mezi tím zpřísnila ta evropská legislativa a už je tam i trestní vlastně paragraf za porušování nebo poškozování finančních zájmů Evropské unie. Proto je celé to posuzování jako hlubší a důslednější, protože nikdo nechce, určitě ne v řadách bruselských úředníků, nést odpovědnost za neoprávněně vyplacené dotace. To je potřeba si představit. To jsou ty daně německé kadeřnice a francouzského závodníka a španělského zelenáře. To jsou peníze všech těch lidí v celé Evropě, kteří platí daně a ty jejich daně potom částečně končí v tom rozpočtu Evropské unie. A proč by měli kadeřnice, závozník a zelenář se skládat na nějaké příjmy jednomu z nejbohatších lidí v České republice Andreji Babišovi? To bychom asi taky nechtěli, aby se čeští daňoví poplatníci skládali jaksi na nějaké příspěvky oligarchům v jiných zemích Evropské unie. Čili tohle je jako důležité, protože to poškozování finančních zájmů Evropské unie je skutečně věc, kterou řeší Úřad Evropského žalobce a myslím si, že to skutečně může mít jako konkrétní dopady na úřednictvo a že to může mít významný preventivní efekt. Zatím se o tom všeobecně moc neví, myslím, že ti lidé zatím s tím příliš nepočítají, ale teď na příkladu Jany Nagyové jsme viděli, že zkrátka ti pomahači, ti lidé, kteří jaksi přispívají k těmto podvodům nebo obcházení zákona nebo neoprávněnému pobírání dotací, že ti lidé mohou být postiženi.
0: Kancelář prezidenta Petra Pavla vyzvala k takovému řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Vy máte představu, jak by se to dalo zařídit?
21: To si úplně upřímně nedokážu zatím představit. Byla by to určitě nějaká jako konstrukce v tom smyslu, že by bylo nutné nějakým způsobem stíhat nebo požadovat nějakou tu kompenzaci právě po tom podniku, to znamená po tom příjemci těch dotací, ale to předpokládám, že to je možné, ale nemám to promyšlené v té míře, abych to mohla předložit jako nějaký konkrétní návrh.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslankyní zvolenou za Pirátskou stranu spolupředsedkyní Zelených Gabrielou Svárovskou. Jaké praktické dopady může mít pozastavení proplácení dotací pro firmy z holdingu Agrofert?
21: No, myslím, že ten dopad by měl být takový, že by Česká republika měla ty dotace přestat s okamžitou platností vyplácet. To znamená, aby se neprohluboval ten dluh, který nebude kompenzován ze strany Bruselu, tedy do doby, než se vyřeší adekvátně a uspokojivě střet zájmu, ve kterém se nachází premiér Andrej Babiš.
0: Kauzu dotací pro Agrofert začal prověřovat Evropský úřad pro boj proti podvodům. Kam až to může dospět?
21: No, já myslím, že to skutečně může dospět až k nějakým jako trestním kauzám, jo, protože to je prostě, jak jsem říkala, zpřísnila se mezi tím ta legislativa, čili vlastně v tom minulém období, kdy OLAF, audit Evropského úřadu OLAF došel k závěru, že tady to bylo nakládání neoprávněné, případně podvodné, konkrétně v tom případě toho Čapího hnízda, tak pak došlo k určitým změnám, k určitému zpřísnění té legislativy a skutečně může být teď někdo teda postižen jako konkrétně, osobně a případně i trestně.
0: Mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že pozastavení, to aktuální se týká 3 milionů 180 tisíc eur, což je v přepočtu nějakých 77 milionů korun. Mimochodem je to, myslím, částka, kterou Babišovy firmy získají na dotacích asi tak za 15 dní. Možná z makroekonomického hlediska to není až tolik.
21: Jde samozřejmě o princip. Jo? Jde o princip a jde o to, že jak taky upozornila Evropská komise, netýká se to jenom Agrofertu, ten střet zájmů, čili české úřady, česká ministerstva by měla vědět, že jsou určité typy podnikání sdružené v holdingu Symbiol, týká se to zdravotnictví, týká se to developmentu a tam samozřejmě nemusí jít nutně o evropské dotace, ale je tam třeba o platby zdravotních pojišťoven na kliniky Andreje Babiše. A na to by se české úřady měly, pokud jsou jako dostatečně obezřetné a mají skutečně na mysli zájmy českých občanů a zájem na tom, aby se nevyhazovaly peníze zbytečně a necpali se do věcí, do kterých se cpát nemají, protože všichni, všem je nám neustále opakováno a my sami všichni říkáme, že je potřeba šetřit, tak tohle by mělo také vyplynout jako z toho, co Evropská komise včera řekla o tom střetu zájmu. Ten střet zájmu Andreje Babiše je mnohem širší, než je Agrofert a je potřeba se na to dívat skutečně velmi pečlivě, velmi prozíravě, protože premiér Babiš si prostřednictvím tohoto svého podnikání a současného výkonu premiérské funkce zajišťuje neoprávněné ekonomické výhody pro sebe a svoji rodinu.
0: Transparency International vyzývá předsedu vlády, aby rezignoval. Umíte si představit situaci, kdyby takovou výzvu vyslyšel?
21: To si představit neumím, ale považuji to za naprosto adekvátní, protože premiér byl na to upozorňován opakovaně, důsledně, ze všech různých stran, ze strany novinářů, ze strany opozice, ze strany protikorupčních organizací, teď i ze strany Evropské komise, čili je to naprosto jako evidentní. Je velmi pravděpodobné, že věděl, co činí a co hodlá učinit, když prezidentovi tvrdil, že střet zájmu jako vyřeší prostě neprůstřelně. Prostě to není pravda. Ten člověk se evidentně obohacuje na úkor veřejných financí lidí v České republice a evidentně jednal podvodně a pravděpodobně i lhal prezidentovi republiky. Čili to je naprosto adekvátní, aby zvážil svoje odstoupení z funkce, ale takových výzev mu bylo adresováno už několik a zatím se tak nestalo a když tedy pozoruji jaksi činnost, výkon funkce Andreje Babiše, zatím to nevypadá pravděpodobně, že by takové výzvy vyslyšel.
0: Vy jste řekla, že mu vystaví účet voliči, ale třeba podle politologa Oty Eibla bude mít

0: řešit, ale žádný strom neroste do nebe. Viktor Orbán taky po určité době skončil ve své funkci a když se dívám na to, jak se zadrhává sociální politika vlády, a to jsou právě ti lidé, kteří třeba premiérovi Babišovi věřili, nebo kteří mu dali ve volbách svůj hlas. Když vidím, jak se prohlubuje ten státní dluh, jak se připravují různé další návrhy na privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, tak ten účet přijde. Ti lidé to nakonec pocítí na vlastní kůži. Já bych si přála, aby nemuseli, já bych si přála, aby prozřeli dřív a děláme proto všechno v opozici, snažíme se to vysvětlovat, uvádět do souvislostí, a předkládat alternativní návrhy, ale zatím u určité části lidí skutečně ta důvěra je silná, ta důvěra je samozřejmě také podpořená tím, tou obrovskou, těmi obrovskými finančními možnostmi, které hnutí ANO Andrej Babiš má, také z našich peněz.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus se spolupředsedkyní Zelených, poslankyní zvolenou za Piráty, Gabrielou Svárovskou. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radioservis představuje audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní máme 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
5: Stovky policistů se u hranice se Slovenskem připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Sečení potrvá ještě do 7 hodin ráno. Hlídky na Mátkově kontrolují auta i jejich posádky. Policie kvůli tomu neočekává zásadní dopravní komplikace. Lidé by ale měli počítat se zdržením. Do cvičení jsou zapojeni i vojáci a celníci. Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na 2 americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala íránská agentura TASNIM s odvoláním na íránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 íránských tankerů. A konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. A při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města Přisucha zemřela jedna žena a vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny.
2: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková je po čtvrté v kariéře ve finále 4 hry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 6-0-7-6 a můžou v pátek zaútočit na svůj první společný titul na americkém Grand Slamu. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře tenisovou světovou jedničkou. Vystřídá tak Bělorusku Sabalenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Rousínova a překážka na silnici 35 u Svitav. Na dálnici D1 z Bystřete v obou směrech u Vyškova na kilometru 216 v obou směrech silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, a to kvůli údržbě a opravě podzemních kabelů. Provoz ale není silný a kolony se netvoří. Na silnici 35 opatrně na cestě z Moravské Třebové do Litomyšle. Za tunelem Hřebeč u odbočky na Koclířov stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Je označený ale před zatáčkou a projíždí se jen v protisměru. A na silnici 4 mezi Vimperkem a Strakonicemi pozor u Volině. Za serpentinami u obce Zlešička narazilo auto do svodidel. Provoz je tam kyvadlový. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Příjemný noční poslech Radiožurnálu přeji všem, co nás ladíte necelých 8.

0: Minut po půl jedné právě začíná noční vysílání s datem 10. září. A v neobvyklý zážitek se kvůli rekonstrukci jídelny proměnily školní obědy v Chlumu u Třeboně. Žáci chodí jíst do dvou vojenských stanů. V nočním radiožurnálu se tam za chvíli také vydáme.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Extreme a píseň More Than Words zazněla v nočním radiožurnálu a teď vás vezmeme do jedné netradiční jídelny. Děti ze základní školy v Chlumu u Třeboně mají obědy jako jedno velké dobrodružství. Kvůli opravě školní kuchyně totiž chodí jíst do vojenského stanu.
1: Málo a bez síra.
2: Před kuchyní se tvoří fronta. Dneska je co k obědu?
3: Špagety s bolonskou omáčkou.
2: Chutnalo vám?
4: Yeah.
2: A jak se vám obědvá ve stanu?
4: Dobře.
2: Dobře.
4: Takhle bych byla pořád.
2: Špagety vydávaly paní kuchařky
3: Eva
2: a
3: Markéta. Vaříme v Žiteči. To je 5 kilometrů od školy.
5: Máme tam odvezený své spotřebiče a vaříme.
3: A když tady skončíme, tak veškerý nádobí, nějakých plus minus 180 kusů, odvážíme zpátky na umytí do Žiteče a tam to ručně mejeme.
2: I ve školní jídelně, která vypadá jako stan, která je stan, musí být dozor pedagogický.
6: Renata Nováková. První den byl takový trošku chaotický, ale myslím si, že pak už se děti s tím zžili a je to jako dobrodružství, no.
2: Důvodem toho, že školáci obědvají ve stanu, je rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, vysvětluje nezávislá starostka Jitka Bednářová, která kandiduje v letošních podzimních komunálních volbách.
7: Prvopočátkem toho všeho bylo oznámení od základní školy, že mají problémy s podlahou ve školní družině, která vlastně je nad školní kuchyní. Bylo jako zřejmé, že nebude možné zahájit stravování v začátku září.
8: Takže já jsem koncem července zjistila, že marná sláva, nemáme kde vydávat dětem obědy.
2: Vysvětluje ředitelka základní školy v Chlumu u Třeboně Patricie Vondrková.
8: Přemýšleli jsme strašně dlouho, až najednou se mi někdo řekl, co zkusit vojáky. No a byla to taková poslední naděje, že jsem volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, počít nám stany a nádoby na převoz jídla.
2: Obědy ve vojenském stanu budou školáci z Chlumu u Třeboně jíst minimálně do poloviny října. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: tebe da si to sama. Seber si to sama.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 9:15.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, schválila původní vládní návrh. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. A pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. A pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezidenta. Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže své volně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
3: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmu. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Poprvé za 20 let Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN nahlásila, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
4: Blahuta vyněla obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O dva roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru iRozhlas. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála jasně 5-0. Útočník Matyáš Vojta dal 3 góly. Duel nebyl vyprodaný, aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání totiž bojkotovaly kvůli cenám vstupenek. Lístek stál 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
5: Naprosto je chápu, i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
6: We didn't have a full stadium.
1: Fotbalisté Olomouce překvapivě ve třetím kole domácího poháru vypadli. V druholigovém Prostějově prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. A tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Tanseundovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je jedna výhra od společného kariérního Grand Slamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Lidé na D35 u Litovle a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 jeďte velmi opatrně z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Litovel. Okolo 250. kilometru hlásí zpravodaj chodce na dálnici.
8: Jde Ukrajinice, ale jak tady hustě prší, tak je vidět jako na poslední chvíli.
7: Připomínáme taky omezení na Pražském okruhu z letiště směrem k dálnici D1. Mírně se brzdí za sjezdem na Barrandov na 18. kilometru. Silničáři kvůli práci na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami nově omezení za Černou horou. Kvůli stavebním pracím tu řídí provoz kyvadlově semafor. Trvat by to mělo až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně objeví slabé přeháníky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 23. Na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 6 minut po 1 hodině, to je čas, který právě ukazují hodiny ve studiu, a v nočním radiožurnálu vám za chvíli nabídneme další díl naší série Svět podle Havla. Každý pracovní den po celé září si tak připomínáme hovory z LAN. Čerpáme z našeho unikátního archivu, který se prvního českého a posledního československého prezidenta týká. V premiéře můžete jednotlivé díly poslouchat symbolicky ve 14 hodin a 15 minut, tedy ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory v 90. letech vysílaly. Středeční díl série Svět podle Havla byl věnován setkáním s inspirativními lidmi, mezi které bez pochyby patřil papež Jan Pavel II. Reprízu nabídneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Australští Empire of the Sun s písní We Are the People zazněli v nočním radiožurnálu a teď máme pro vás další díl ze série Svět podle Havla. Připomínáme si tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. V rozhlasových rozhovorech se Václav Havel často vracel k setkání s inspirativními lidmi. Papež Jan Pavel II. Mezi ně rozhodně patřil. Podle Havla měl svatý otec schopnost ukazovat lidem to dobré v nich.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Celkem třikrát navštívil papež Jan Pavel II. Ve funkci hlavy katolické církve Československo nebo nástupnické Česko. V dubnu 1990 ho mezi prvními na ruzyňském letišti vítal prezident Václav Havel. A jak zmínil v hovorech z Lán, papež na něj udělal velký dojem.
2: To je opravdu člověk zvláštním způsobem charismatický. Vyzařuje z něj jakési zvláštní porozumění a i když se člověk s ním třeba moc důležitých věcí neřekne a ani na to nemá čas. Vždyť já jsem s ním mezi čtyřma očima všeho všude mluvil asi 10 nebo 15 minut, tak přesto to cítí z něj. Co si zvláštního z něj sálá. Já nejsem žádný moc dobrý katolik, takovej spíš matrikový jenom, ale zdá se mi, že ta konkláve asi věděla, proč právě tohoto kardinála volila náměstkem Kristovým.
3: O 4 roky později, tedy v březnu 1994, se hostitelské role obrátily. Václava Havla tentokrát ve Vatikánu přivítal Jan Pavel II. Co se nezměnilo, byl prezidentův pocit z papeže.
2: Musím říct, že se papež ohromně zajímá o ty konkrétní politické věci, zná různé osobnosti, poměry v různých zemích a s velkým zájmem se jaksi vyptával, co si myslím o tom, o onom. Není to někdo, kdo by se vznášel kdesi nad tím pozemským terénem a jenom kázal, že...
3: Havel tehdy mimo jiné pozval papeže, aby znovu navštívil Česko. To se v květnu 1995 podařilo.
2: Především je to člověk, ačkoliv je to intelektuál, vzdělanec, filozof, tak je to člověk velmi skromný, prostý a otevřený. Mluví jednoduchou řečí, ale krásnou řečí. O všechno se zajímá, je to člověk otevřený, který se ptá a je zvědavý na různé věci a vyzařuje z něj skutečně cosi, co člověka povzbudí, povznese a přitom jsem nepozoroval u sebe, že bych třeba se styděl, že mluvím přímo s papežem.
3: A speciální pocit měl Havel i po papežově návštěvě v roce 1997.
2: Všiml jsem si takového zvláštního úkazu, jako by ta naše společnost lehce přiotrávená najednou během té návštěvy ukázala takovou svoji optimističtější, lepší tvář. Ti lidé, a já jsem měl možnost je pozorovat, kteří stáli podél ulic na chodnících, kudy svatý otec jel, nebo kteří se zhromáždili v Hradci Králové na té veliké mši na Letné či posléze v katedrále. Ti všichni lidé byli lidé, kteří měli naději v očích, kteří měli chuť do života, kteří mají jakési tušení o smyslu života či jeho hledání a já vždycky při návštěvách papežových toto pozoruji a považuji to za výborné, že prostě nám samotným ta jeho prezence a ta zvláštní radiace, která z něj vychází, nám samotným ukáže, že jsme možná lepší, než si myslíme.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: Každý už zase může obdivovat sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci. Dělníci totiž sundali lešení, které 32 metrů vysoký monument zapsaný na seznam UNESCO zakrývalo přes 2,5 roku. Restaurátoři ještě dokončí drobné opravy v jeho spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybilo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple. A to je další unikát této památky UNESCO. Ohrazení kolem sloupu dál zůstává, restaurátorské práce v kapli totiž ještě pokračují.
3: Jsme teď ve fázi dokončovací, to znamená provádíme retuše spár, retuše zlacení.
2: Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup Nejsvětější Trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, díky převaze vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice, podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. Španělé požadovali o příspěvek na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky k zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratu lidí, které v Ceutě pobývají nelegálně. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku, informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5, všechny už dřív uzavření vládní koalice s AFD odmítli. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. A Česko ve středu rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole playoff 75-72 Puerto Rico a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se utkají s Francií. Dál postoupily také úřadující bronzové medailistky Australanky, které zdolaly 82-80 Itálie. Dnes je čekají Španělky. Těsně před polednem vyzou ještě Američanky Maďarky a odpoledne Belgičanky domácí Němky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Prahy a překážka na silnici 3 u Čerčan. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření.

0: se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho středečního pořadu Život k nezaplacení. Moderuje Jan Pokorný.
1: Kde jsme? Sledujeme debatu o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok. I vzhledem k tomu, že za měsíc jsou volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, bude rozpočet na tapetě několik týdnů. Vláda o něm má jednat 21. září. Udělíme si takovou průběžnou inventuru dosavadních návrhů a reakcí na ně. U mikrofonu je Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení.
1: Schodek 389 miliard korun. Ministrně financí vidí zatím možnou úsporu v jednotkách miliard. O kolik by se dal ten schodek reálně snížit?
2: Tak asi by se dal snížit i o nižší desítky, kdyby si odpustili takové ty věci, které jsou zbytečné v něm. A to na jedné straně, na straně výdajů, tam přidali věci, které nemuseli jako převádět, například takové ty poplatky za obnovitelné zdroje zúčtenek do státního rozpočtu. Počítá se s tím převodem koncesionářských poplatků do státního rozpočtu. Udělali tam pár daňových změn, jako návrat školkovného, odstropování benefitů a podobně, které jako nemuseli dělat minimálně v takovém velkém rozsahu. Takže kdyby vyškrtli tyhle zbytečnosti, tak se pravděpodobně dostanou o desítky miliard níže.
1: Mm-hmm. Opatrně teď mluví někteří vládní politici o zvýšení některých daní, například zavedení spotřební daně z kratomu a zvýšení DPH z kratomu, zavedení spotřební daně z nikotinových sáčků, investičních nemovitostí, hazardu, tabáku, což jsou ty nikotinové sáčky zřejmě. Co dává smysl?
2: Tak asi na všechno, co říkají, se má smysl podívat. V tom tabáku už toho moc nevyberete, protože jako přes ty cigarety tam už jako moc prostor není a přes ty alternativy za stolik toho nevyberete.
1: Že lidé z Německa už tady tolik nekupují cigarety, protože jejich cena je stejná jako v Německu.
2: Bohužel ty cigarety a tvrdý alkohol mají riziko toho převozu. Jo. A paradoxně my tyhle ty věci daníme normálně, tu spotřební daní, a málo daníme to víno a pivo, které se tak jednoduše nepřeváží, protože to má velké objemy. Jo. Takže jestli něco ve spotřebních daních, tak jsou to ty další typy alkoholu. Jo. Ale dá se něco vybrat i na tom kratomu a dalších věcech.
1: Ale tady to budou ty jednotky miliard.
2: Budou to nějaké nižší jednotky miliard pravděpodobně. U hazardu tam je riziko, že jako nejvíc vyberete, když uděláte větší daň z těch loterií, jako z takových těch běžných loterií, které ale nejsou tak rizikové. Jo? Tam jsou rizikové typy her online a takové ty horší typy automatů a podobně, které je lepší danit více prostě, jo? Aby tam fungovalo to, že i ty ten princip takzvané harm reduction je, že ty věci, které škodí více, tak máte danit více trošku. Jo. To znamená, že máte víc danit běžné cigarety, než ty zdravější náhražky. Víc trošku danit jakoby horší typy hazardu, než prostou loterie, kdy se jakoby nedostanete k tomu, že zbankrotujete prostě přes nějaké desetikorunové losy a podobně. Jo. Takže tam jako můžete vybrat tím, že zdaníte hodně ty loterie, ale půjde to trošku proti doporučením expertů, že má víc zdaněný ten horší hazard, jo, a ten online hazard. Takže tam taky jde vybrat jednotky miliard, tam musíte spíš myslet na to, abyste omezoval to sázení, protože Češi prosází desítky miliard ročně a má to i negativní dopady prostě na tu společnost.
1: Jsme svědky zajímavé výměny názorů, když ono to není úplně výměna názorů, je to názor předsedy vlády Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO, který po jednání vlády v pondělí řekl, že by ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Ona je odpověď zdánlivě snadná, protože to ukládá zákon. To ale neznamená, že by tam nebylo možné najít úspory.
2: No on, jakoby bohužel, ta debata teďka je o tom, že premiér naznačuje to úplně zrušit, jo. A je dobré si uvědomit, že v těch soukromých školách je více druhů. Jsou tam ty elitní školy, kde platíte 200-300 tisíc za školné k tomu. Jsou tam naopak školy, které jako nahrazují tu veřejnou službu, že tam třeba chodí nějaké znevýhodněné děti, nebo jsou i školy v Ostravě církevní pro romské děti a podobně. Potom jsou gymnázia, která vlastně jakoby existují, protože ty kraje nedokáží zřizovat ty kapacity, jo. Takže nahrazují vlastně

0: kapacitu těch veřejných gymnázií. Takže tam jsou různé typy škol a jsou tam dva problémy ve financování, že ten stát hradí těm soukromým školám základním to, co by jim dával zřizovatel, ta obec, jo, tak to je jedna část toho financování, ale paradoxně to dává i těm obcím v tom rozpočtovém určení.
1: Prostě. Takže tam jsou nějaké duplicity, na které by bylo dobré se podívat.
0: Tak a druhá duplicita je, že to financování těch veřejných škol v Česku funguje tak, že není přes žáka, ale je přes nějaké odučené hodiny a podobně. Takže když tam jeden žák odejde do té soukromé školy, tak za ním jdou ty peníze,
1: to nese sebou.
0: Ale nezmizí v té veřejné škole. Takže tam je taky duplicita financování. Takže tam jde určitě ušetřit nějaké jednotky miliard, když omezíte tyhle ty duplicity. A když třeba snížíte podporu takových těch úplně elitních škol, jo, které nehrají roli té jako veřejně dostupné školy. Jo. Ale není to tak, že byste měl škrtnout prostě financování soukromých škol. Jo. Takže ve všech těch oblastech, co říkáme, jde dobrou politikou nějaké jednotky miliard nabrat, ale neřeší to schodek 390 miliard. No.
1: A propos, když už jsme u školství, tak včera vyšel pravidelný žebříček, respektive statistika, které se říká PISA, co ukazuje?
0: Ukazuje, že se zhoršujeme teda, zejména v matematice a čtení, čtenářské gramotnosti. Pořád jsme v nadprůměru OECD, těch zemí rozvinutých. Ale třeba Polsko, Estonsko je nad námi. Zároveň my máme skoro nejhorší vztah dětí k té škole. Takové to jako, že je to baví, že cítí vztah k té škole, že jsou nějak kreativní a zvídavé a podobně. Tam jsme jakoby fakt úplně na chvostu toho žebříčku. Takže to je alarmující. A brát, jako rezignovat na ty reformy školství tím, že se podfinancuje, což teďka hrozí výrazně, tak je dost rizikové, když vidíme ty trendy poklesu těch gramotností posledních 8-10 let. Jo. Zajímavý je podle mě, že tam jsou, že to je trend jako celoevropský, ten pokles, ale je tam jedna velká výjimka, to je Anglie, která si drží tu kvalitu. A je zajímavý, že oni fakt vsadili úplně na jiné věci v tom vzdělávání.
1: Na jaké?
0: A to je, že mají jasně definovaný ten obsah. Jo. Ne takové to, že si to každá škola musí udělat sama z nějakého nejasného dokumentu a tak. Měří ty výsledky těch dětí. Když tam zavádí nějaké inovace, tak mají je otestované, jestli fungovaly prostě. A ty učitelé učí, nechci říct tradičně, ale jakoby jsou hodně aktivní ty učitelé, chtějí po těch dětech věci, ověřují si, jestli tomu rozumí. Hodně opakování jako pro ukotvení těch znalostí. Vlastně je to trochu jako malinko tradičnější přístup, než jsme viděli v posledních třeba 20 letech, ty obraty, aby jsme se orientovali na nové kompetence a podobně. Jo. Tak v té Británii minimálně v těch testech tyhle ta kombinace vede k tomu, že si udržují nějakou úroveň těch základních gramotností. Jo. Tak asi nemusíme všechno přijmout.
1: A takže by to byla něco, cesta jo, no, i pro no, české školství a reformu?
0: No myslím si, že minimálně jako dvě ty inspirace, že máme mít jako jasně definovaný ten obsah, aby tam jako neplavali a nemusel si to vymyslet každý učitel sám prakticky. A že máme měřit ty výsledky, jestli se daří těm školám nebo ne a pomáhat tam, kde se nedaří. A že máme jako zavádět inovace podle toho, že se otestují, že fungují na nějaké části škol a potom se zavedou do toho systému celého. Tak to jsou věci, které jako jednoznačně nedoporučit. Jo. Potom takový ty jako role toho učitele, kde v té Británii to má hodně nalinkované a je hodně aktivní, tak na to jsou různé názory, jak má jako ten učitel pracovat, jo, ale jsou tam věci, ke kterým bychom se mohli vrátit možná. Jako.
1: Když říkáte, že ta kapitola v návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok týkající se školství je podfinancovaná, jsou tam kapitoly, které jsou naopak nadfinancované? Je to třeba ta sociální oblast, ta důchody?
0: Do těch důchodů my dáváme podprůměr Evropy. Takhle my dáváme skoro všude podprůměr, jo. Protože máme jako extrémně podprůměrné ty příjmy toho rozpočtu. Takže tam jsou spíš výjimky, kam dáváme víc. Jo. A důchody tam dáváme trochu méně, ale rozdíl je v tom, že důchody v většině států Evropy se daní. Že, to, že z toho odvádíte daně. A když tam to zohledníte, tak ty výdaje na ty důchody máme takové normální. Jako. Dáváme docela dost do takových jakoby, ekonomických nějakých dotací a podobně. Jako. I v dopravě v některých letech. Dáváme docela dost ze zdravotnictví. Nevím, jestli to nadprůměr, ale jako hodně to roste teda výrazně. Takže jestli někde dělat ty reformy, aby jsme zastavili ten nárůst výdajů, tak je to určitě to zdraví, jo, aby jsme omezili ty některé neefektivity v něm a posílili prevenci a podobně.
1: Nebo se na to dá zeptat i tak, že vlastně ten zákonný růst penzí o 300 korun měsíčně plus schválení věkem podmíněných valorizací důchodů pro penzisty nad 80 let by mohl přijít stát v příštím roce v součtu na 13 miliard. A Alena Schillerová, ministryně financí z hnutí ANO, má v tom důchodovém pojištění víc než 19 miliard. Nestačilo by těch 13?
0: No tam... Jako určitě by měl jít na minimum, podle mě, protože ten důchodový systém funguje tak, že to hodně valorizuje, když je velká inflace. A potom se zastaví v Česku, jo, protože on má ty malou inflaci a zároveň jako, roky to, do toho nestupují ty mzdy. Důchody se valorizují podle růstu mest a inflace, ale vlastně čekají na to, až ty mzdy doženou to, co udělá ta inflace. Takže teďka čekají prostě. Ale bylo to valorizované v těch letech předtím. Jo. Takže nemůžete v tom roce, kdy se to sníží, zase to jakoby nakopnout, že tam dáte mimořádnou valorizaci. Takže by se mi podle mého názoru řídit tou zákonou prostě. Jo. A nebo ji změnit, ať je průběžnější v čase, ať tam neděláte tyhle ty vlny prostě, jo, podle té inflace. Ale nemohou tam přidat v roce, kdy to je zrovna nízké, zase něco navíc. Jo. A proč to má o těch 6 miliard navíc, to upřímně řečeno nevím, jestli tam počítají s nějakou jakoby možností tam přidat nebo ne. To bych teda, držel bych z toho zákona v tomhle případě. No.
1: Platy státních zaměstnanců mají se hodně zvýšit? A nebo se tam dá ušetřit v té kapitole?
0: Tak myslím, že se dá ušetřit tím, že se třeba budou jako redukovat a spojovat nějaké úřady, jo? Že kdyby bylo jednotné inkasní místo, vybíralo se daně, zdravotní pojištění a sociální na jednom místě, tak se ušetří tím výběrem a zároveň potom v podstatě můžete sloučit úřad práce a tu Českou správu sociálního zabezpečení, protože se redukují na výdej dávek a důchodu. A to je jako jedna agenda a dá se sloučit. A kdybyste udělali takovouhle velkou reformu, tak pravděpodobně tam ušetříte docela dost míst a další se dají ušetřit digitalizací. Myslím si, že přijdeme do doby, kdy budeme řešit, jestli ty úkony na stavebním úřadě, takové ty rutinní nemá řešit prostě ta umělá inteligence z části, jo, nějaká automatizace. Takže spíš myslet na tohle a nešetřit na těch platech, protože potřebujeme, aby tam byly jako kvalitní lidi. A zejména teda ten stát šetří na tom, aby měl ty odborníky, aby měl dobrý lidi v IT pro tu digitalizaci, aby měl dobré lidi v té analytice, které jako plánují ty reformy a podobně. Tam naopak hrozně šetří a ty platy jsou nižší, než je plat jakoby srovnatelných profesí v tom soukromém sektoru, jo, výrazně.
1: A vy, Danieli, vidíte někde v tom návrhu zákona o státním rozpočtu nějakou kapitolu, která by se týkala právě umělé inteligence?
0: No na to myslím, ta vláda v podstatě rezignovala teda. Že tam je zmocněnec pro umělou inteligenci, pan Kačena, ale jako nevidím tam, jak v tom vzdělávání nějakou snahu to implementovat. Nevidím tam, myslím, že tam byla velká rezignace na trhu práce, protože oni omezili výdaje na rekvalifikace. A teď, když přijde jakoby ten úder té umělé inteligence, asi postupně budou prostě některé práce mizet a potřebujete ty rekvalifikace, jo, aby ty lidi se naučili třeba něco nového a podobně. Tak ta vláda omezuje ty investice do toho. A moc to neřeší, co já vím, ani v té státní správě jako pro zefektivnění. Takže tam myslím si, že budou zaostávat, bohužel. No.
1: Vlastně ty rekvalifikace souvisejí i s dalším tématem, které s Danielem Prokopem v dnešním rozhovoru projektu Život k nezaplacení probereme.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: Na stole je návrh na zkrácení podpory v nezaměstnanosti. Ta má v prvních dvou měsících klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má být 60% průměrné mzdy místo těch 80%. Argument, je dost pracovních nabídek, nemá smysl držet podporu takhle vysoko. Je to logická úvaha?
0: Jakoby je docela logická úvaha, že to podporu upravujete podle toho, jak se daří té ekonomice. Že když je jako ten pracovní trh dobrý, tak nemusí být tak dlouhá a podobně. Jo, to jsme vlastně navrhovali během covidu v Nervu Andrej Babišovi, aby prodloužil tu podporu a zvýšil, protože v tom covidu ty lidi se nemohli najít tu práci. Jo. Ale paradoxně tady, když jsme to navrhovali, ten samý argument druhým směrem, tak myslím, že tady v rozhlase mě říkal, že jsem extrémní levičák, takže jako nejde ten argument říkat jenom jedním směrem prostě, jo. To se bojím, že se to používá pro zpřísnění, ale ne pro, když to potřebujete jakoby uvolnit naopak, jo. Ale je to argument, který jakoby říká část ekonomů, akorát teďka jako není ta nezaměstnanost jako není vysoká evropsky, ale roste. Roste ta dlouhodobá nezaměstnanost. Přijde ta umělá inteligence a zároveň jako ta reforma řešila ty první dva měsíce. Řeší to, abyste mohl vystřídat práci. A v Česku je nejmenší mobilita na trhu práce v Evropě skoro. Lidi nestřídají práce, nejméně v EU skoro. No a to střídání práce vede k tomu, že často se vám zvýší příjem, je to tlak na firmy, aby zvyšovaly mzdy. Ono má jako, jo,
1: najdete si tu lepší, lépe placenou, aspoň o něco?
0: Často. Jo, v průměru se ukazují ty data, že to asi o 10% nárůst mzdy při vystřídání i přes úřad práce, když tam jste jeden měsíc. Jo. Takže jakoby podpořit tu mobilitu má smysl ekonomicky, protože to dělá tlak na ty mzdy, jo, které jsou v Česku nízké. A to byl cíl té flexinovely takzvané. A oni to berou zpátky a podle mě škoda, že to udělají úplně bez jakékoliv analýzy, jak fungovala a podobně.
1: My o tom občas tady mluvíme, že u různých změn, reform se pozastavujeme u toho, že se dějí bez nějakého zevrubného vyhodnocení analýzy dopadů třeba po několika měsících. Hmm. Je tohle ten případ?
0: Je to. Šlo by počkat rok a kouknout se, jestli
1: to udělalo,
0: jestli to funguje. A šlo, navíc tam jde dělat jiné změny, které šetří na té podpoře, jo? Protože problém v těch podporách, řeknu dvě, je, že vy tam můžete vstupovat opakovaně. Že jste 9 měsíců pracujete a 3 měsíce jste na podpoře. A to můžete pořád opakovat. Jo? A to vlastně, jako kdybychom vyřešili tohle víc, ten opakovaný vstup. A vyřešili jsme, že někdo to může použít, že je třeba 10 měsíců před důchodem a jde na podporu před důchodem, prodlouží se vlastně důchod. Jo. Tak kdybychom vyřešili tyhle ty dvě možnosti takového jakoby trochu zneužití, jo, tak bychom tam ušetřili někde, kde to má smysl, ale ne, prostě ne tam, kde byl naopak jako smysl té reformy podpořit to střídání prací. Jako.
1: Jestli si dobře pamatuju, tak byste zastánce toho názoru, že řešit bychom měli spíš nefunkční systém rekvalifikací, s nímž se pojí dlouhodobá nezaměstnanost, je to tak?
0: No tak to asi nejenom já, ale každý, kdo to sleduje, tak ví, že my jsme na ně hodně rezignovali. Vláda další peníze z toho bere, z toho systému rekvalifikací. A problém té nezaměstnanosti je, že zhruba 2/3 nebo 70% lidí už nemá žádné podpory. Oni jsou prostě nezaměstnaní, stát za ně platí nějaké pojistné a oni se plácejí, mají jiné dávky, prostě veřejná služba, nebo nedělají nic, nebo dělají nějak na ruku. No a na tyhle ty lidi by měl ten stát tlačit, dát jim tu rekvalifikaci, ať si doplní třeba střední školu a podobně a dostat je zpátky na ten trh práce. Jo. Ne, hlavní problém nejsou lidi, kteří jsou nezaměstnaní jeden měsíc. Jo.
1: My se pohybujeme spíš kolem zaměstnanců, respektive nezaměstnanců, kteří tedy si hledají v té lhůtě nějakou novou práci, ale když tahle změna nastane a změní se ta podpora nezaměstnanosti, co to může znamenat pro firmy?
0: Pro firmy tak asi menší tlak na ty mzdy, podle mě, protože když omezíte tu mobilitu a nemáte to riziko, že vám někdo odejde, byť by byl třeba chvilku nezaměstnaný a podobně, tak se omezí ten tlak na ty mzdy. Takže jako pro část firm je to možná pozitivní. A nemají konkurence jakoby v těch dávkách. Jo. Takže chápu, že v ty firmy, které platí hodně málo, tak to vlastně vidí pozitivně. Jako, ale jinak dopad na firmy, myslím si, že těm firmám začne brzo vadit, že tam chybí ta rekvalifikace. Jo. Že tu naopak podporovala řada firm, aby tam byl tlak na tu rekvalifikaci. Jo. Obecně jako na tu reformu, co udělala ta předchozí vláda, byla docela velká shoda toho jakoby nějakého rozumnějšího biznesu a odborníků a podobně. Jako,
1: ale i politická shoda,
0: i politická. Paradoxně pro to hlasovalo celé ANO, včetně ministra Juchelky. A jediný, kdo pro to nehlasoval tenkrát, nebo jeden z mála, bylo SPD. A teďka se to úplně prohodili, že to ANO ruší a SPD v té vládě protestuje proti tomu rušení, že říká ten podpora lidí, kteří to odváděli na to odvody a podobně. Jako. Takže tam asi posluchači ví, jaká je tam konzistence v těch názorech, jo? Že to prostě jako ruší z úplně arbitrárních důvodů a podobně.
1: Tak doba je dynamická, náročná na orientaci. No.
0: Je ještě důležité říct poslední věc, že lidi si na tu podporu odvádí 30 miliard ročně, jo? A stát na to dává 20 miliard. Takže on tam už dneska, tam 10 miliard šetří z těch odvodů, jo? Tak ať sníží ty odvody, když to nechtějí platit.
1: Dobře, když už jsme u toho sečteno a potrženo, ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive minister Aleš Juchelka z hnutí ANO, mluví o úspoře 4,5 miliardy korun při téhle změně. Vám to nesedí?
0: Ne, to asi má spočítáno, jo, ale je to ta krátkodobá úspora. není tam to, že prostě v té kalkulaci, v té dlouhodobé reformě bylo to, že to podpoří tu mobilitu, ty lidi si najdou trošku lepší práci a díky tomu, když máte o 10% vyšší mzdu, tak odvádíte vyšší odvody a za nějakou dobu to vlastně splatíte, to, že jste bral těch 80% místo 60% ty dva měsíce. Jo. Takže to je taková ta krátkodobá myšlenka, která ale nemusí platit v tom dlouhodobém rozměru. Prostě,
1: no. Že v tom dlouhodobém pohledu ty peníze může tahle operace ubrat ze státního rozpočtu.
0: No, nebo prostě ta reforma byla neutrální. Jo? Jako počítala s tím, že to trošku narostou výdaje za ty první dva měsíce nezaměstnanosti a vrátí se tím, že si ty lidi najdou lepší práci a budou mít vyšší odvody. Takže i když to zrušíte, tak to bude taky neutrální, akorát budou prostě jako nižší mzdy, lidi budou nižší mzdy a podobně. Jako.
1: Budeme to dále sledovat a mluvit o tom i s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Za dnešek děkuju, hezký den.
0: Díky.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
6: Z vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. Vesmírný summit v Paříži začal, tématem je mimo jiné evropská závislost na Spojených státech. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na US Open do svého 15. Grand Slamového finále. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
7: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
6: Společnost ROPID pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. V Paříži začal mezinárodní vesmírný summit. Vědci i lídři z celého světa chtějí nastavit nová pravidla pro využívání vesmíru, kde působí stále víc vlád i soukromých společností. Tématem je taky vybudování evropského satelitního systému IRIS, který by mohl konkurovat americkému Starlinku.
8: Geraldine Nagyová z Evropské vesmírné agentury Radiožurnálu řekla, že je nezbytné, aby měla Evropa svůj vlastní satelitní systém. Teď je kontinent závislý na Starlinku amerického miliardáře Elona Muska. To může podle Nagyové představovat problém například kvůli úniku informací. Evropa, která do výzkumu vesmíru investuje asi 5x méně peněz než Spojené státy, taky hledá cestu, jak dopravovat svoje kosmonauty na oběžnou dráhu. V současnosti létají převážně na amerických lodích. V polovině příštího roku by měl na mezinárodní vesmírnou stanici odletět jako první Čech astronaut Aleš Svoboda. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
9: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
10: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
9: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
11: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
9: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open.